se mi nezdá.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit. Vypravíme se také mezi myslivecké psy norníky a poradíme, jak pečovat o velké hodiny a malé hodinky. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnovém a červencovém zalévání zahrádky. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Utišnova v předklášteří, v zahradách kláštera Porta Celi, jehož název se překládá jako Brána nebes, se udržitelným způsobem starají o sad a další pozemky. Tomáš Blaha tady pravidelně vítá i dětské návštěvníky, kterým rád vysvětluje, jak se dá jednoduše vyrobit biouhel a k čemu v historii i dnes slouží. S mikrofonem se tam vypravila naše zvídavá hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Ten klášter, když tady vznikal, tak kolem byly obrovský lesy rozsáhlý a v nich těžili dřevo a z toho dřeva dělali dřevěný uhlí. Oni potom udělali uhlí tady a odvezli ho do Brna, kde na tom kováři třeba kovali nebo na tom prostě dělají další věci. Ale proč se nevozilo to dřevo? Proč se vozí to uhlí? Dřevo je těžší než ten uhel a má menší výhřevnost. Oni tím, že udělali z tohoto uhlí, tak tu energii koncentrovali do menšího objemu. Takže vlastně to nemusí toho vozit tolik, aby dosáhli vyšších teplot.
2: Pedagožkou je Karolína Zelinková, která dohlíží na děti a asi ten nápad celý zrealizovala.
3: Jsme tady v rámci třídního výletu. Celé to je vlastně téma toho, co se učíme v přírodovědě. Učili jsme se o fotosyntéze, o koloběhu uhlíku, o hoření, o přírodě, takže to vlastně pasuje do našeho kurikula. Dneska jsme pomáhali taky s prací v sadu, takže si vyzkoušeli, jaké to je mít sad a zahradu.
2: Tak Zuzanko, já vidím, že máš ještě trošku špinavé ruce od té práce. Bylo to fajn?
4: Jo, bylo, protože jsme mohli stříhat velkýma nůžkama a střídali jsme se s kamarádkama.
1: V staré vaně máme větve, co jsme pozbírali, suché staré větve, prostě dané takové drobnější, který se nehodí do kamen. A teďka je tady, z nich vyrábíme biouhel, to znamená, jsme rozdělili klasický oheň. A teďka můžeme vidět, že první fáze je ten uhel a v druhé fázi je to ten popel. A teďka se dívejte, když já to takhle hrábnu, když vyhrabu ze spodku, tak je to zase černé, ale vlastně za chvilku to začne bělat. To je tím, že vlastně ten uhel z toho spodku se dostane do kontaktu s kyslíkem a začne se měnit na ten popel. Jo, to je vlastně, když doma grillujete a i tak máte ten uhel, nebo to uhlí, které potom zapálí, okysličí, je na vzduchu a zpopelnatí. A teďka by nám to celé zhořelo na popel, což my nechceme, protože si chceme vyrobit ten biouhel, takže to potřebujeme zalít. Tak, doplníme vodu do konve. Teďka to trochu dýmí, že jo? Doteďka to nedýmilo. My ten uhel neděláme kvůli tomu, aby jsme na něm grilovali, ale děláme ho kvůli tomu, aby jsme ho tady dělali. Když zasazujeme stromy, tak do té výsadbové jamy tomu přidáváme ten uhel. On dokáže držet tu vodu, že jo? To je to, proč ho chceme, aby když dlouho neprší, jako třeba teďka, a pak zaprší hodně vody naraz, tak aby ta půda to stihla pojmout. Že jo, je to pořád ještě, je to uhlí, takže kdybychom to špatně někde zahasili, tak ono to pořád může začít hořet. A proto my to dáváme takhle do toho barelu. A v tom barelu žádný vzduch nebude, protože ho zadeklujeme a ono se schládne a bude to fungovat. Teďka já to přehážu tou lopatou a vy můžete vidět, že v těch spodních částech je to pořád bílé. Nechám to tady pár dní stát a pak to stáhneme dolů do kláštera, kde to třeba dáváme do kompostu, nebo to dáváme do záhonu nebo pod ty stromy. Nebo ti můžeme i kreslit teoreticky. To vám potom dám do školy nějaký vychládlý už. Ten uhel tady bude třeba tisíce let. On se jako bude trochu rozpadat, ale třeba archeolozi, když objeví nějaký pravěký lokality, tak vlastně vždycky tam objeví uhlíky, podle kterých oni to jsou schopní datovat to stáří toho místa. Takže dneska jsme vyrobili něco, co tady bude i po prázdninách.
0: A ještě dodám, že biouhel zlepšuje strukturu půdy, zabraňuje jejímu vysýchání a omezuje vyplavování živin do spodních vod a je ideálním domovem pro zdravé půdní mikroorganismy. No a podle návodu v reportáži si ho jednoduše můžete vyrobit i vy sami na své zahrádce. Co nás čeká za chvíli? Pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Který stromy můžu prostřihávat nebo udělat průklest?
0: Mám pro vás velice dobrou zprávu, jak nám

0: sklizni, i hned po sklizni. Jestli jsou to třešně, tak se teda kamarád směje, říká, jestli nedošáhneš na nějakou větev, tak si ji klidně uřízni a otrhej na zemi. Platí to u jabloní, u čehokoliv, že i hned při sklizni anebo po sklizni. Letní řez má právě za důsledek, že strom už nepřirůstá, ale naopak tu sílu dává do pupenu, které si vytváří na příští rok, tudíž naopak příští rok ještě lépe kvete a založí víc květních větviček.
1: A před dvěma týdny jsme tu měli dotaz naší posluchačky, paní Blanky, že má doma potkany a zkoušela všechno možné i nemožné, sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, skleněné střepy do děr a nic nepomáhá a stále jí potkani ničí rostliny, hlavně ve skleníku. No a my jsme vás vyzvali, že rádi zveřejníme vaše zkušenosti. A ozval se nám posluchač z Hradce Králové a ten píše, že strčil do potkaní díry sáček se psím hovínkem a bylo vystaráno. A tak to později udělal ve všech okolních děrách, no a potkani jsou pryč. Pravděpodobně ucítili něco nepěkného. A ještě mi zrovna tento týden povídal jeden kamarád, saxofonista v Dechovce, kam chodím hrát na trumpetu, že měli doma potkana, dokonce žral i psům z misky a pořád se ho nemohli zbavit. Nemohli ho chytit, otrávit. A jednou jeho dcera vzala nějaké staré hadry, staré monterky ze sklepa, šoupla je do pračky, pustila a ejhle, po hodině otevřela pračku a byl tam i ten nepolapitelný potkan. Už to měl za sebou. Pojďme k dalšímu dotazu.
2: Čím to je, že já mám zasazenou lípku více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemají plný skořápce, není celý jadírko, je takový malinký.
1: Tak s tím by nám mohla pomoci zahradnice Věra Kastlová ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
3: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy.
1: A ještě jednu zajímavost pro zahrádkáře mám, tu jsem vyčetl v jedné knížce. Před 900 miliony lety měl celý den na naší planetě jenom 18 hodin. Bylo to tím, že měsíc obíhal okolo Země v menší vzdálenosti. No a pokud vám současných 24 hodin nestačí na všechnu práci na zahrádce, tak tu pro vás mám výhledově velice radostnou zprávu. Přibližně za dalších 900 milionů let bude mít den na Zemi 28 hodin. No a přesně to se může aktivnímu zahrádkáři, kutilovi i pěstiteli hodit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
4: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď to bude o mysliveckých psech. Během staletí byla vyšlechtěna různá plemena loveckých psů. Ohaři, honiči, barváři, slídiči a retrievři a také norníci. Už název napovídá, jaká je práce norníků. Je to práce pod zemí, v norách. V posledních letech se o tomto způsobu lovu hodně diskutuje a naši hobbyredaktorku Slávku Brádlovou zajímalo, jak se na to dívá jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednotky v Litoměřicích Lada Dolejšová. Sama má dvě feny německého křepeláka pro práci na zemi a fenu velšteriéra a ta zvládá práci jak na zemi, tak v podzemí.
2: Tohle je opravdu ožehavé téma, docela složitá otázka. Nicméně určitě ty psy byly vyšlechtěný právě k té práci pod zemí a po dlouhá léta se to tak praktikovalo. Druhá věc je, že ne všichni, kdo tenhle způsob lovu praktikovali, to dělali dobře a opravdu tak, aby zvěř netrpěla přehnaně. Je to určitě způsob lovu, který je hodně jako cílený, je hodně efektivní. A vzhledem k tomu, že přes tuhle tu dravou zvěř, která se skrývá pod zemí, se můžou šířit i různé nemoce, tak se to bralo, že je to opravdu potřeba. I všechno, co je potřeba, tak se dá dělat s nějakým jako citem a hlavně s nějakou humánností. Takže za mě ten tlak na to, aby to bylo úplně zakázáno, není asi úplně dobrý, ale podívala bych se spíš na to, jak je to prováděno a aby to bylo opravdu prováděno tak, aby ta zvěř zbytečně netrpěla.
3: Aby zvěř zbytečně netrpěla, ale taky vlastně, aby netrpěl ten pes, protože tam to utrpení může být oboustranné. I když předpokládám, že jsou to plemena psů šlechtěná opravdu po staletí, takže něco je v tom genetickém základu. Nicméně nějaký trénink nebo výcvik ten pes musí absolvovat.
2: Určitě trénink se v Česku aktuálně smí dělat vlastně na takzvaných umělých norách, přičemž ale při tom tréninku nesmí docházet ke kontaktu s tou liškou. Je to vlastně všechno přes zarážku a oni se nedostanou k sobě. Takže trénink pro ten pohyb a vlastně pro nějakou tu koordinaci pod tou zemí tam je, ale není to trénink v tom kontaktu s tou liškou jako takovou. Neměl by být podle zákona.
3: Psi byli částečně nebo z velké části tím důvodem, proč se věnujete myslivosti. Jaké plemeno máte a jakému typu lovu je určeno?
2: Já mám plemena dvě feny německého křepeláka, které jsou určeny práci na zemi a pak mám plemeno velšteriér, který je určený jednak k práci pod zemí, je to norník, je to teriér, ale zároveň i k práci normálně na zemi.
3: Jen by mě zajímalo, jak to máte doma uspořádané, jestli jsou psi kamarádi nebo občas musíte soudcovat zápas.
2: Psi spolu vychází normálně dobře, jsou to teda všechno feny, takže samozřejmě občas dojde k nějakému jako konfliktu, ale ta smečka musí fungovat tak, aby byli schopní se spolu dohodnout v pohodě, aby netekla krev, když to tak řeknu. Takže je to o nějakém jako výcviku a výchově odmala. Musí to být prostě dobře socializováno, aby věděli, že některé věci prostě nejsou úplně přípustné.
3: Když už jsme u těch psů, tak ještě jednu otázku bych měla, protože samozřejmě jsou různé druhy lovu. Může to být lov třeba na vodní ptáky, může to být to norování, může to být dohledávání kořisti, může to být, jak se to říká odborně, vystavení?
2: Určitě, podle toho, jaký vlastně druh psa máme, jaké plemeno máme. Mluvila jste o tom vystavování, tam jsou k tomu určení ohaři, kteří mají vlastně vrozenou tuhletu vlohu a většinou stačí ji podpořit. A oni pak takzvaně teda vystaví zvěř, to znamená, že se v momentě, kdy ucítí zvěř, zastaví, strnou a tím ukazují, že vlastně tam nějaká zvěř je. Tohle to umí opravdu jenom ohaři, ostatní plemena k tomu vlastně tu vrozenou dispozici nemají, takže to je taková jejich jako doména. Ale zase ohaři nezastanou práci jinou.
1: Dalo by se říci, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž a majitele psů, norníků musí dodržovat zákon, aby při tréninku ani při lovu zvěř zbytečně netrpěla. Já mám doma norníka Elišku. Je to border terierka a ta si balónek háže do takového růžového věderka na zalévání a pak se dovnitř snaží vecpat, aby si ten balónek vynorníkovala. My jsme taková netradiční myslivecká dvojka. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do rad a nápadů, jak se starat o hodiny a o hodinky.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Velké hodiny a malé hodinky patří k sofistikovaným strojům už od doby svého vzniku. Dnes máme hodiny jak mechanické, tak i ty, kterým k pohybu pomáhá baterie. Jak tedy o hodiny pečovat a co rozhodně nedělat? A to se budete divit, co jsme se dozvěděli. Náš hobby redaktor Mirek Kobza se na to ptal hodináře Jiřího Valenty, který spravuje hodiny od těch malinkatých náramkových až po obrovské věžní stroje.
2: Podle mě stačí utřít prach, pokud má zaprášený sklad, tak je vyleštit, nepoužívat ani nic agresivního a jinak na to nechytat.
3: To znamená, že třeba, jak se říkalo, vyfoukat aspoň prach ze zadu, vysát strojek nebo tak, tak to raději ne.
2: Vůbec.
3: Hodně se řešilo, jestli třeba mazat hodiny, to vím, že hodináři hrozně neradí.
2: Nejhorší, co se může stát, takže se to namaže olejem na šicí stroje. To v podstatě ty hodiny se zabijou.
3: Je teda lepší hodiny fakt na ně nešahat a takové ty klasické mechanické a třeba donést je jednou za 5 let hodináři, nechat je promazat, vyčistit, vlastně pak už se na ně jenom dívat a kochat?
2: Tak úplně ideální je nechat hodiny jít, dokud jdou. V podstatě mají celoživotní náplň olejů. Jo? To je životnost těch hodin. Jakmile se zastaví, tak tím si řeknou, že chcou být spravený.
3: Takže do té doby nešahat.
2: Nešahat, úplně nejlepší.
3: V současné době se hodně používají i u klasických ručičkových hodin elektrické strojky. Co tam? Měnit baterii, samozřejmě dávat pozor, aby nevytekla.
2: Ano, přesně tak. Pokud vyteče, ten stroj pak odejde velmi rychle, takže pokud se hodinky nechcou používat, nebo chcete si je nechat jen na památku, tak vytáhnout baterii.
3: Používat baterie klasické nebo je lepší ty alkalické? Ono se vždycky říká, že i ta klasická tam vydrží hodně dlouho, ale je tam právě to nebezpečí, to, že vlastně v jednu chvíli může způsobit tuhle katastrofu.
2: V každém případě alkaliku vydrží za prvé díl, ten cenový rozdíl není zas tak velký a nepoužívat nabíjecí, protože ty mají 1,2 V a strojky jsou dělaný na 1,5.
3: Stejně to třeba s náramkovými hodinkami, které jsou poháněné baterií. Velmi často se ale řeší, že hlavně jak vás hodinářů je málo, takže nemáme, kdo by nám tu baterku vyměnil, tak máme se do toho pouštět nebo přes co raději odcestovat do většího města a toho hodináře tam najít?
2: Za mě předchází se návštěvou hodináře spoustě problémů. Když si vezmeme, že baterka se tady vyměňuje cca kolem 100-120 Kč. Ano, někde v elektře se dá koupit tady za 20-50, ale máte zajištěný, že není poškozen stroj potom, kde ty opravy jsou pak dražší.
3: Dřív se hodně dělaly hodinky, takové ty zadní strana na to vycvaknutí. Dneska už je přece jenom tam korunkový uzávěr. Velmi často jsou ty hodiny i utěsněné kvůli vnikání vlhkosti. Tam už přece jenom to povolení není úplně jednoduché, je potřeba speciální nářadí.
2: Na to jsou speciální klíče. Spousta značek hodinek mají svoje specifické klíče. A i tady to víčko zaklapávací stále funguje, je to ale u těch levnějších hodinek.
3: Jaké hodinky nosí hodinář?
2: Mechanicky samonatahovací. Za mě člověk je dá na ruku a jdou.
1: Tak to byl náš hobby redaktor Mirek Kobza z olomoucké redakce, který se dnes vydal za hodinářem Jiřím Valentou zjistit, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam si připomeneme, že právě teď je čas na pravidelné každodenní zalévání, protože plody zrají a bez vody to dobře nedopadne.

0: Vinařský kalendář.
1: A mám pro vás, jako obvykle, na tuto sobotu dvě pranostiky. Takže prší-li na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá. A nebo neprší-li na 7 bratří, to je na Ladislava, pak jsou suché žně. A asi je čas dešťů, protože v pondělí má svátek Petr a Pavel a to se říká o Petruli prší, po 30 dní déšť se vrší. Pro nás zahrádkáře je ale důležité, že je tady sezóna jahod a když si tak sednete k plné misce a u televize uďobáváte, tak vás možná ani nenapadne, že obsah cukru v 1 kilogramu sladoučkých jahůdek je menší než v 1 kilogramu citrónu. Já to úplně vidím, jak se teď s prominutím šklebíte. A nezapomeňte, že blížící se červenec je nejcitlivější měsíc na zálivku na zahradách. Pokud se červenec vydaří a je teplo, je nutné zalévat každý den, nejlépe brzy ráno anebo večer. Kdo má zásobu dešťové vody, tak ten má vyhráno. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme také s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu. A máme tady kontaktní informace na závěr. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
2: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
1: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí, u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
2: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
1: Povídejte.
2: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci. Budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
1: Tam se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti, rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, kým se rádi chlubíte?
2: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
1: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
2: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapení, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovici. Myslím, že jsme ještě neříkali. Můžeme. Lidi. Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
1: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
2: Děkuji
1: úvod.
2: Děkuji za pozvání.
1: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24., přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
3: Dobrý večer.
1: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
3: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
1: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už
3: dělám osobnosti.
1: Může být
3: taky jsem tam měla pana Hraběte. Mm.
1: To je nádhera.
4: Já jsem se k tomu dostal.
1: Pane Hrabě, co vy a Český rozhlas?
4: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé, to zní hezky, každé léto loni poprvé, možná letos podruhé.
1: Je to taková hezká dlouholetá tradice.
4: Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedeme všechny hrady a zámky.
1: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu, kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
5: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas Plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
1: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
5: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
1: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on! Tomáš Klus se zdraví! Těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází Tomáš Klus. Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme, hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
6: Já se zouvám až vždycky při výkonu.
3: A máme se taky.
6: Jo? No tak jako, je to příjemné.
1: No ne, chcete se zout?
3: Všichni se zujem, všichni, tady všichni.
1: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu Hraběti, jako to se nebo Libor.
6: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
1: Ano. Tak. A občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude udělat zpívat.
6: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
1: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
6: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
1: To je pravda. No. Ne. Čím začneš?
6: Já začnu písní Pocity na psání.
1: Velmi děkujeme.
6: Yeah.
1: Publikum zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, rozhlas vyjel za vámi po 24. Světlana Bytovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuju.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
2: Děkuju. Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Jsou tady teď už čtyři rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
4: Já jsem poslouchala každou neděli v jednu hodinu pohádku a ve dvě hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi někdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Mm-hmm. Já se budu muset zamyslet.
2: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte dvojku nad sebou, ale...
4: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
2: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
0: Jo. Jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
4: Jako kam?
0: A už jako, no,
4: v nákupáku?
0: V nákupáku. Nebo
2: jako
0: tak
2: jestli
0: jako na
2: tebe poznám?
0: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako dvě fakt mladý holky a já jsem si říkal, tak dobré, Tome, ještě to funguje, protože šli ke mně, tak, a tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase,
2: no.
0: Nic marné, ale došli až ke mně a říkali, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
2: Pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, vy jste asi na to zvyklý, je?
5: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
2: Jo, ale teď to jste celoživotně.
5: Jo, vlastně jo.
2: No.
5: I když nějaký čas mi to neplatilo.
2: No to je... Ale zase my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho. Ale jako pane Hrabě, to běžně člověk vůbec jako neužívá.
5: No,
2: že
5: tak
2: ne?
5: To zkuste.
2: A
5: víte co?
2: No.
5: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já?
2: Já se doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
5: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno. Ne.
2: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
5: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás pět. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 20:00 večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
2: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety jednou, dvakrát.
5: Ne, ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i

0: Ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verna, 15-letý kapitán.
1: Ano,
0: takový.
1: Ano.
0: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
1: Ne, určitě, no jistě.
0: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
1: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
0: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám. Mm-hmm. A poslouchám ho jedině v autě a tam jsem neklidný. To znamená, pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle to se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odjedu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
1: No.
0: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá. A pak to zase něco hraje a no. To řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia být.
1: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
0: Jakmile vás slyším.
1: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
0: No, že jo.
2: Ne, ne,
0: jakmile vás slyším, ta dikce vaše je taky no. jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně ze mě takhle tam v tom rozdobu.
1: Že vylezu.
0: V tom autě najednou sedíte vedle mě.
2: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přeladit, protože ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt zás... tam seš.
1: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
0: To je mi klíto.
1: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio, třeba jako kluka malýho.
3: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později, zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vginsla, Honzu Petránka, který byl potom, jak si už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mně ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo blížší tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro Rádio Žurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
1: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
2: Ano, ale já jsem od malička od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém mm-hmm. rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 21 lety. Takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
1: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu zuje, tak to už jako...
2: Když už se zula, možná přestanu být nula.
1: Dámy a pánové, je tady další píseň.
2: Je tady další píseň.
1: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
2: Mě ani neříkej.
1: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu jako pan Hrabě, je to zbytečné, všude klus.
2: Omlouvám se.

na malý postel, u kojen kojtem, po nočním vesilíště pořád vidím dvojité, ale v tvém raním útěku, střízlavím bolestně, posledním doteku zůstal jsem uvězněn, ospalý šešek.

0: Děkuju. Seďte, děkuju.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitopská, František Inský, Libor Dvořák. Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice? Kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda no. Musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívají. To je...
4: Ano. Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer. Takhle Reného Zavorala, no to je... To jsem ještě nezažil. Na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tady v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
5: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohleto zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ne, ale v Čelákovicích prostě ještě ne, je že? Ředitel víc než hrabě a král.
2: No, tak...
5: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
5: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo x, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
5: Já jsem na Čelákovici narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta Pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
5: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte, si odpočinu.
5: Děkuji.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
5: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýšil o 10 korun vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují Český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasu a televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. Jsem o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář. Připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
5: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit s menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořad na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slavíste výročí. Je to jeden ze 3 špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestru této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme Český rozhlas Regionál sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším, anebo že vyhrožuji propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na 2 pilířích. Na lidech, to je absolutní to hlavní, a pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy Český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
2: Děkujem. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
3: Bude to zase písnička na přání. Já jsem si slíbil, že zahraju píseň Marie.
2: Jo, je! Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
6: Jeden

0: život vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu, kde posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitovská, Tomáši.
0: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, že já nemám rytmus. Takže já jsem se vám chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že byste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
0: To je paní Jitka.
3: Ano.
0: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už takhle
0: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Je. Vy jste se takhle odlapkali, jste lepili spolu tak. Ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl stoprocentní, nám to stačilo.
0: To nikdo neřekl, že to nebylo stoprocentní, Aleši.
3: Ne, ty tady paní říkala, že přesto,
0: ne,
3: že...
0: Ne, neříkala, že to bylo...
4: To bylo vynikající.
0: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to tak je pravda, Aleš.
3: Ne, no je... Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu? Ty
0: jo.
3: Jsi? No.
0: To bude zábavička. No, to...
3: Bavilo by tě to?
0: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně, že? Jste monitorován, každý hovor je monitorován.
3: Ano. No, tam už...
4: Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prostě nás trošku otřebuje.
0: Dobře, ne, to jasně. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
4: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
5: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a když jsme takový živý řetěz kolem budovy České rozhlasu. Tak jsme se objímali tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufáme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufáme, že tomu tak nebude. Uvidíme.
3: Libore, poprosím
6: vás. Já bych dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
3: Pane Hrabě, poprosím vás.
7: Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, stávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě, pak se rozrazily ty dveře a oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě a byl jsem unesen tou euforií té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo a vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
3: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahleta DAP rádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek, vypet, Tobiáš. A přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer. Další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer. Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
8: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
3: Odkud, z Brandejsa?
8: Z Horoušan.
3: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
9: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
3: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
9: Pouhých 196 cm.
3: Co to tady dneska s tím zouváním za mány?
10: To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
11: Přesně tak.
10: No. A paní má ještě rovnou...
11: Klučina už je taky bosej.
10: Už se zouvá i Klučina.
9: Klučina Viktor už se také zouvá.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
3: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat sleda s čím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B. Miluje pohled na posilující muže? Touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C. Miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
9: A.
3: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
9: No jasně.
3: Proč?
9: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
11: V životě jsem to nepila.
3: Viktore, je to špatně. Lucko, zkusíte to?
8: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
3: Vy si myslíte, že C, jo? Hm. Tak schválně, Světlano, jak to je?
11: Je to tak.
3: No?
11: Ne, jenom trenér.
3: Každopádně je to za C. Lucko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A. Pan hrabě je Valentín. Za B. Silvestr. A nebo za C. Pankrác. Lucie se hlásí?
8: Já si typnu, já bych si typla Valentína.
3: Myslíte, že A. Je to špatně, Viktore?
9: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B. Silvestr.
3: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
7: B. Silvestr.
12: Vy se jmenujete, pane Hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
7: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
12: A vy si je pamatujete takhle všechny?
7: Samozřejmě.
12: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
7: Já se každý ráno s ním probouzím.
12: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, a nebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
9: Já bych dal B.
12: Tedy Mistr a Markétka. Proč si to myslíte, Viktore?
9: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
12: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
6: Je to tak.
12: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Jak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A. Byl nejstarší ze tří sourozenců. Za B. Vyrůstal jako jedináček. A nebo za C. Měl 5 sester. A Lucie se hlásí.
8: Myslím si, že je jedináček.
12: Takže B, že by to mohlo být. Tomáši, jak to je?
0: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
12: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, pátá. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal. Má podpis. A já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
9: Mě ten James Bond zní jako reálně.
12: Proč myslíte, Viktore?
9: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
12: Počkejte, váš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
8: Typnu si, že je to Angelika.
12: Pane řediteli.
5: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinetua v podání Pierre Briseho, kterýho ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě to Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jedno z vás.
12: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál. To velké DAP rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
8: Já typu 1965.
12: Viktore?
9: A já bych dal 1970.
12: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
5: Dismančata v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
12: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAP rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAP rádio, opět s rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá, pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
3: dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roadshow pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí, děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská. Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Sněmovna schválila změnu pravidel zaměstnávání státních zaměstnanců. Na jihu Čech je od začátku roku víc než 330 případů lymské boreliozy. Jihu Češi skončili na letní olympiádě dětí a mládeže sedmí, získali 31 medailí. Teploty na jihu Čech vystoupí dnes k 38 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Zaměstnávání státních úředníků by se mělo víc přiblížit běžnému pracovnímu poměru, počítá s tím novela, kterou včera schválila sněmovna. Snaží by nově mělo být třeba propouštění úředníků. Třetí čtení koalice kvůli dlouhým opozičním projevům předčasně ukončila zařazením pevného hlasování.
2: O novele, která se má dotknout zhruba 70 tisíc úředníků, jednali poslanci skoro půl roku. Změny přibližuje za předkladatele Zuzana Ožanová z Hnutí ANO.
3: Přinese to zrychlení pracovně právních procesů. Prostě i státní zaměstnanci ve většině věcí pojedou podle zákoníku práce, tak jako každý jiný občan.
2: Skončit má třeba takzvaný bazén, tedy tříměsíční doba, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by měli odcházet rovnou. Normu kritizují samotní úředníci i opozice. Podle Karla Dvořáka z Hnutí STAN povede k politizaci státní správy.
4: Bude mnohem jednodušší se nějakého státního úředníka zbavit, a to až na úroveň referentů.
2: Novela teď zamíří k posouzení do Senátu. Platit má od listopadu. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Jihočeští hygienici evidují letos 332 potvrzené případy lymské boreliozy. Je to víc než loni v tomto období. Pacientů s klíšťovou encefalitidou je naopak méně než v loňském roce. Statistické zvýšení počtu evidovaných případů souvisí také s elektronizací systému hlášení. Zpřesnilo data hlášená z terénu.
5: U klíšťové encefalitidy hygienici od začátku sezóny potvrdili 17 případů. Nejvíc na Českobudějovicku a Českokrumlovsku. Nejvíc pacientů s lymskou boreliozou evidují na Jindřichohradecku a Českobudějovicku. Nejméně na Prachaticku. Eva Rubská Petrová, Český rozhlas.
0: Dobrovolníci při akci Čistá Vysočina sebrali 58 tun odpadků, sbírali je u silnic i v přírodě. Celkem se úklidové akce zúčastnilo 28 tisíc lidí z téměř 800 skupin škol nebo firem. Do terénu vyráželi i jednotlivci.
6: Od silnic nasbíraný odpad odváželi v pytlích silničáři. Čisté Vysočiny se pravidelně účastní i dobrovolníci v loďkách, kteří vybírají nepořádek z řeky Sázavy. Tam letos nasbírali 2 tuny smetí. Celkově bylo ale uklizeného odpadu méně než v předchozích letech. Tereza Pešoutová, Český rozhlas. Sport.
0: Letní olympiádu dětí a mládeže, kterou letos hostilo hlavní město, vyhráli sportovci z Prahy. Na druhém místě skončil Jihomoravský kraj, na třetím pak Středočeský. Jihočeský kraj byl sedmý. Mladí sportovci získali podle informací na olympijském webu 13 zlatých, 8 stříbrných a 10 bronzových medailí. Vlajku Českého olympijského výboru převzali zástupci Plzeňského kraje, který bude v lednu příštího roku hostit zimní olympiádu dětí a mládeže.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte jasno až skoro jasno, teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 34. Vítr bude slabý, jihovýchodní až východní, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Jindřichohradecku počítejte s uzavírkami silnice 23 u obce Pleše nedaleko Kardašovy Řečice, silnice 151 ve Valtínově a silnice 164 v obci Lomy. Sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Jsme na samém počátku opravdu horkého letního víkendu. Máme ale brzy ráno, takže venku je příjemný letní start do nového dne. Je to sobota s datem 27. června. U mikrofonu vás vítá Adéla Jirkalová. Jeho české ráno, jeho součástí budou i písničky, které nestárnou. Těšit se v příštích minutách můžete například na Luci, zazní kapela Abba Peternať a také Pavel Bobek s písničkou Má dívka N hned v zápětí. A pokračovat budeme také kalendáriem už za pár minut. Samozřejmě kalendáriem, které se vztahuje k dnešnímu datu 27. června 2026. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dobré sobotní ráno s datem 27. června. Je to 78. den roku 2026. Do konce roku zbývá 187 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 1935, a sice 37,2 stupně Celsia. Nejnižší v roce 1923 7,4 stupně. Svátek mají dnes Ladislavové. Ladislav je jméno slovanského původu, patrně varianta jména Vladislav a vykládá se jako slavná vláda či slavný vládou. K jeho známým nositelům patří herec Frej, fotbalista Vízek či rokový zpěvák Křížek. Pranostika praví, prší-li na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá. No, tak vzhledem k horké předpovědi počasí to dnes určitě nehrozí. Narozeniny slaví malíř a sochař Jiří Sozanský, režisér a scénárista Jan Hřebejk. Oslavencem je i španělský fotbalista Raul či zpěvačka Gabriela Gunčíková. Významný den České republiky si dnes připomínáme, konkrétně Den památky obětí komunistického režimu. V tento den byla v roce 1950 po vykonstruovaném procesu popravena politička Milada Horáková. Tento den byl zaveden roku 2004. Máme tady Světový den rybářství, připomíná se od roku 1985, a to z rozhodnutí Světové konference o rybářství v roce 1984. Před 85 lety němečtí vojáci upálili ve velké synagoze v polském Bialystoku 2000 až 3000 židů. A nacistické jednotky také zahájily dvoudenní hromadné vraždění židů v ukrajinském městě Kamenec-Podolský, při kterém zahynulo 23 600 židů. Před 80 lety se narodil architekt Petr F. Bílek, který se podílel například na vzniku nové scény Národního divadla. Zemřel roku 2014. A je to 30 let, co se v pražském klubu Futurum uskutečnil vůbec první koncert hudební skupiny Vohnout. Takové jsou historické zajímavosti, které se vztahují k dnešnímu datu 27. června. Za chvíli už bezesporu zajímavosti ohledně dnešní tropické předpovědi počasí a budu potřebovat vaši pomoc, milí posluchači, 90 01 03 číslo naší SMS brány, kam mi po celé dnešní ráno můžete zasílat SMSky ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera a text.
1: Český rozhlas České Budějovice, písni

0: člověk hledal nějakou aspoň malou výhodu na těchto horkých dnech, tak jsou to ty nádherné letní večery a ta nádherná rána. Jedno z nich je aktuálně v plném proudu. Máme 5 hodin, k tomu 14 minut. A vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice.
1: Počasí.
0: Dnes teploty stále porostou. Bude jasno nebo skoro jasno. 35 až 38 stupňů naměříme v odpoledních hodinách. Nejvyšší teploty na horách 31 až 34 stupňů. Povane slabý jihovýchodní až východní vítr o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky ráno ještě mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Já už jsem to zmínila v dnešním kalendáři. Na dnešek připadá jedno smutné výročí našich dějin. Přesně před 76 lety totiž komunisté zavraždili Miladu Horákovou. Stalo se tak po vykonstruovaném politickém procesu za údajnou velezradu a špionáž. Případ tehdy vzbudil ohlas i v zahraničí.

0: Česko si dnes připomíná Den památky obětí komunistického režimu. Přesně před 76 lety, tedy 27. června roku 1950, totiž komunistický režim zavraždil po vykonstruovaném soudním procesu právničku, političku a bojovnici za práva žen Miladu Horákovou. Stalo se to brzy ráno na dvoře pražské Pankrácké věznice. Milada Horáková je jedinou ženou, kterou u nás komunisté poslali na šibenici z politických důvodů.
1: Tento boj jsem prohrála. Odcházím čestně. Miluju tuto zem, miluju tento lid.
2: Tak to stvárnil poslední chvíle Milady Horákové seriál České století z roku 2013. Hrála ji Petra Jungmannová. Slova se dochovala z dobového protokolu o provedení popravy. Spolu s Horákovou oběsili i Jana Buchala, Záviše Kalandru a Oldřicha Pecla. Ti byli spolu s ní odsouzení v jednom z nejznámějších politických procesů, který trval od 31. května do 8. června 1950.
3: Klajnerová, Zemínová, když jste zrazovali naši vlast.
2: Zmiňuje komunistická prokurátorka Ludmila Brožová-Polednová na dobovém záznamu i další ženy obžalované ve 13-člené skupině z velezrady a špionáže pro Západ. Proces

0: Takzvanými nepřáteli lidu doprovázela propagandistická kampaň ve filmu, rozhlase a tisku. Připomíná historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Sinek.
1: Bylo zároveň využíváno takzvaných lidových rezolucí, kdy jednotlivé pracovní kolektivy nebo i kolektivy třeba dětí ze škol tak byly nuceny nebo přesvědčovány k tomu, aby sepisovali žádost o přísné potrestání všech obžalovaných.
0: Miladu Horákovou, kterou věznili už nacisté, komunisté zatkli v roce 1949. Důvodem bylo její působení po komunistickém převratu v únoru 1948. To například udržovala kontakt se svými spolustraníky z Národně socialistické strany, kteří emigrovali. Že posílala zprávy na západ, Horáková řekla i během soudního procesu.
2: To měly být zprávy, které měly napomáhat mé ilegální a jejich rozvratné činnosti. To znamená, že musely být zprávy, které šly přirozeně proti lidově demokratickým, proti dnešním poměrům zde, že.
0: Vypovídala naučenou odpověď podle předem schváleného scénáře Milada Horáková. Během výslechu vyšetřovatelé využívali fyzického i psychického nátlaku. Celý proces podle historika Jana Sinka komunisté dopředu připravili během různých porad.
1: Těch se samozřejmě účastnili jak představitelé státní bezpečnosti, tak představitelé komunistické strany, tak představitelé justice a prokurátoři. Takže ti všichni dohromady vlastně ladili ten scénář toho procesu, který pak byl v podstatě už jenom takovým jaksi divadelním představením.
0: Takhle na dobovou atmosféru před několika lety vzpomínala v rozhovoru pro Český rozhlas dcera Horákové Jana Kánská, které tehdy bylo 16 let.
3: My jsme to sledovali samozřejmě velice pečlivě, každý večer jsme byli u rády a všecko jsme slyšeli a pořád jsme doufali, že snad se podaří, aby dostala milost, o kterou ona si sama nechtěla. Chtěla požádat, tak jsme pak požádali já s mým dědečkem, no a bylo zamítnuto.
0: Případ vzbudil velký mezinárodní ohlas. O milost pro Miladu Horákovou marně žádal i například vědec Albert Einstein nebo britský politik Winston Churchill. Rozsudek během pražského jara v roce 1968 zrušil československý nejvyšší soud. Plná rehabilitace odsouzených byla ale možná až po sametové revoluci. Prezident Václav Havel Miladu Horákovou v roce 1991 posmrtně vyznamenal řádem Tomáše Garrigua Masaryka. David Šalek, Český rozhlas.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Cafe.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V Prachaticích zasáhl večer požár, truhlárnu a sklad se dřevem. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Při hašení skolaboval jeden hasič a skončil v nemocnici. Na síti X to uvedli krajští hasiči a zdravotnická záchranná služba. Informace o příčině vzniku požáru a výši škod zatím hasiči neuvedli. Den s purkareckými voraři pořádá dnes v obci na břehu Hněvkovické přehrady spolek Vltavan. Od 13 hodin bude možné v prostorech muzea v Purkarci vidět ukázku stavby malého voru. Připraven je také plavecký kvíz pro celou rodinu, dětská tvořivá dílna i hudební zpestření. Vstup je podle informací na webu spolku Vltavan zdarma. V netradičních kulisách zříceniny hradu Pořešín na Českokrumlovsku se dnes po roce opět odehraje příběh Nikoly Šuhaje Loupežníka a krásné Eržiky. Podle informací na webu Hrady na Malši začne představení Balada pro banditu v podání divadla Antonína Dvořáka Příbram v režii Milana Schejbala v 21 hodin. Tenistka Karolína Muchová bude v Bad Homburgu usilovat o titul. Na německé trávě nastoupí proti bývalé světové jedničce Naomi Osakové z Japonska. Zápas by měl začít kvůli očekávanému horku už v 11 hodin. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte jasno až skoro jasno. Teploty vystoupí k 38, na horách ke 34 stupňům. Vítr bude slabý, jihovýchodní až východní, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. V Hluboké nad Vltavou stále počítejte s uzavírkou silnice 146, ukřížení se silnicí 105 a neprojedete ani po silnici 3. třídy mezi Hrdějovicemi u Českých Budějovic a Hlubokou. Objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Nejen na jihu Čech, potažmo v Česku panují vedra. Garáže, sklepy i nákupní střediska. I Pařížané hledají únik před horkem. Francouzské hlavní město kvůli výjimečně silné vlně veder povolilo koupání v kanálu Saint-Martin. Už za chvilku vás tam ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vezmeme. A do té doby Ilona Čáková. Dobrý poslech.

0: Francie zažívá nejteplejší dny v historii měření. Teploty opakovaně překračují hranici 40 stupňů a i v noci se pohybují okolo 30. Tisícovky škol zrušily výuku nebo upravily rozvrh. Paříž kvůli vlně veder na páteční odpoledne zakázala prodej a pití alkoholu a také výjimečně povolila koupání v kanálu Saint-Martin, kam se každý den vyrážejí schladit davy lidí.
1: Teploměr v Paříži ukazuje 40 stupňů, kanál Saint-Martin se proměnil v jeden velký městský bazén. Stovky lidí na obou stranách nábřeží a další desítky, možná stovky lidí na malých můstcích, které jsou nad kanálem a skákají do vody.
2: Voda je výborná, pane. Nemusíte se ničeho bát, je to tady neuvěřitelné.
1: Ede přijel z předměstí Paříže, říká, že tam žádné takovéhle koupání nemají a když už, tak se musí platit. A jeden z těch, kteří se koupají v oblečení. Tričko, kraťasy, slipy, nic si nesundal, rovnou tam skočil. A k letnímu koupání samozřejmě hudba. What's your name?
3: Kristen, Florida, USA.
1: Osvěžit se do kanálu přišla i Američanka Christine z Floridy.
3: We're here visiting during the worst heat wave.
4: Přijeli jsme sem na dovolenou a zrovna jsme se strefili do nejhorší vlny veder. Z Floridy jsme zvyklí na velká horka, ale na rozdíl od Paříže máme klimatizaci.
3: We do, but we have air conditioner.
1: Tenhle kanál vznikl na začátku 19. století. Původní myšlenku měl Napoleon Bonaparte a cílem bylo přivádět pitnou vodu do centra Paříže. Později se používal taky jako přepravní tepna, přepravě potravin, surovin, obilovin. A v 70. letech dokonce hrozilo, že ho nahradí čtyřproudá silnice, což se naštěstí nestalo. Naštěstí pro všechny ty davy lidí, kteří se teď v této vodě můžou schladit. Pokračuju dál po nábřeží a tady skupinka studentů v plavkách, na dece, na dlaždičkách. Prénom c'est comment?
5: Camille.
1: Camille má v ruce pivo a cigaretu.
4: V bytech je teď příliš horko. Nedá se to vyvětrat a nemáme klimatizaci. Chodíme sem aspoň jednou denně po škole nebo po práci. Koupali jsme se tady ještě předtím, než to bylo povolené. Hlídkovali tady policisté a bránili lidem skákat z lávek. Teď už to nikdo nehlídá.
1: Aha, z těch lávek, které jsou nad kanálem, by se nemělo skákat, protože tady jsou kovové zábrany, ale ty dráty, které by měly bránit průchodu, tak jsou nadzvednuté. Stačí se sehnout, vyjít pár schůdků a lidé můžou skákat do vody. Vytahuji z kapsy telefon a na sociálních sítích jsem našel video, které hodně frčelo v posledních dnech. Jeden z popelářů pomocí hadice stříkal odpadky přímo do kanálu Saint-Martin, kde se koupají teď stovky, možná tisícovky lidí. Starosta to odsoudil, řekl, že to je izolovaný případ a ptám se právě na tohle Camille, jestli jí to nevadí.
4: Když jsem viděla tohle video, tak jsem si říkala, že do té vody jen tak znovu neskočím. Ale je příliš horko. Na druhou stranu v Normandii už jsem se koupala i ve špinavější vodě. Prostě se pak umyju a snažím se nepolikat vodu.
1: Tak jsem vodu taky vyzkoušel, musím říct, že parádní. Krásně jsem se v tom horku osvěžil. Pravda, není tak průzračná jako v Ženevském jezeru, ale žádné odpadky jsem neviděl v té mé části kanálu. Připomíná mi rybníkovou vodu podle té vůně. A co je tady taky krásné, že se tady mísí různé skupiny obyvatel z předměstí, z centra Paříže. A ještě jednu výhodu to má oproti třeba říčním plovárnám na Seině, které se otevřou až začátkem července, je, že to koupání tady je méně regulované. Člověk má k dispozici větší plochu na koupání a nemusí mít plováky. Od pařížského kanálu Saint-Martin, Martin Balucha, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice.

0: 5.44, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, jeho české ráno, tohle byla Jitka Zelenková, za chvíli také Harpo a Movie Star. Nyní už míříme za počasím.
1: Počasí.
0: A teploty dnes porostou do závratných výšin. Bude jasno nebo skoro jasno. 35 až 38 stupňů naměříme v nížinách. Na horách 31 až 34. Povane slabý jihovýchodní až východní vítr o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Pršet nebude a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už dobré.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
0: V doprovodu dodržování pitného režimu a nejlépe s pokrývkou hlavy vás vezmeme za zajímavými akcemi, které se dnes konají na jihu Čech. Už za chvíli konkrétně zamíříme do Prachatic, do Lenory, Třeboně. Tak si počkejte na tipy pro volný čas. Dobré ráno.

0: Je tady sobota s datem 27. června roku 2026. Svátek slaví Ladislavové. Přejeme jen to nejlepší.
1: Tipy pro volný čas.
0: Tradiční renesanční městské slavnosti Zlaté solné stezky připomínají význam středověké obchodní stezky pro město Prachatice. Dnes od 10 hodin nabídnou historický průvod, koncerty Moniky Bagárové, dechového orchestru, švýcarských bubeníků nebo večerní světelnou show. Blatná na Strakonicku žije dnes a zítra festivalem růží. Mint Market je trh s autorskou módou, šperky, designem a delikatesami. Najdete ho dnes a zítra na náměstí v Třeboni. Štěkeňské slavnosti na Strakonicku dnes od 10 hodin nabídnou cyklový let, koncerty nebo fotbalové turnaje. Lenorské pečení můžete vidět od 10 do 14 hodin. A komentované prohlídky jsou dnes a zítra v českokrumlovském letohrádku Bellarie. Knížecí pivovar v Prachaticích pořádá dnes od 13 do 15 hodin den otevřených dveří. Tak hlavně s pokrývkou hlavy a s dodržováním pitného režimu. Užijte si to.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Vše z vysílání Českobudějovického rozhlasu najdete přehledně na našich webových stránkách budějovice.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: A do studia už dorazila Pavlína Fendeková s čerstvými zprávami. Dobré ráno.
2: Šest hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Do Venezuely dnes odlétá tým českých specialistů na zachraňování lidí ze sutin. Na Jindřichohradecku pokračuje festival Bystřička na oslavu obnovení provozu na úzkokolejce. Jihočeští záchranáři v červnu zasahovali u 4 případů, kdy člověka uštkl had. Na jihu Čech vystoupí teploty k 38 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Z pražského letiště Václava Havla dopoledne odletí do Venezuely tým českých specialistů na záchranu lidí ze sutin. Pomáhat tam budou s následkem 2 rozsáhlých zemětřesení, která zemi zasáhla v polovině týdne. Celkem do Caracasu dorazí 70 specialistů, hasiči, statici, specialisté dronové služby nebo kynologové sepsy. Středeční zemětřesení ve Venezuele podle aktuálních údajů připravilo o život 920 lidí, zraněných je 3360. Správci Národního parku Šumava opravují lávku nad výběhem vlků v Srní na Šumavě. Smrkové nosné sloupy byly po zhruba 10 letech provozu schnilé. Lávka je kvůli tomu od loňského léta uzavřená. Její oprava teď přijde na 2,5 milionu korun, říká mluvčí parku Jan Dvořák.
3: Ty konstrukční prvky byly při té stavbě dělány ze smrku. Dnes tedy je nahrazujeme, jsou to ty podpěry a děláme je z modřínu. To znamená, že ta životnost by měla být o několik let delší. V těch podmínkách, které tady jsou, i to množství sněhu, které určitě má vliv třeba na ty spodní části konstrukce, tak se budeme bavit o nějakých 15, třeba 18 letech.
2: Ve výběhu je aktuálně 10 vlků. Správci parku chtějí lávku znovu zpřístupnit v polovině července. Třídenní festival Bystřička na úzkokolejce mezi Jindřichovým Hradcem a Novou Bystřicí nabízí koncerty i doprovodný program. Pořadatelé ho připravili u příležitosti obnovení provozu na trati. Program začal včera na nádraží v Nové Bystřici, říká pořadatel Albert Fikáček.
4: V sobotu budou ve stanici Jindřichův Hradec koncerty, drážní hasiči, drezíny a spoustu dalšího programu. Večer se potom přesuneme do Hůrek, kde budou další koncerty.
2: V neděli festival skončí ve stanici Kunža Klomy. Jihočeští záchranáři v červnu zasahovali u 4 případů, kdy had uštkl člověka, 3x z toho šlo o děti. Ani v jednom případě nebyl stav pacientů závažný. Jde ale o výrazný nárůst počtu případů uštknutí hadem, což souvisí s teplým počasím, informoval mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra. Lidé by v přírodě měli být opatrní, hady by se neměli snažit chytat ani je odhánět. Po případném uštknutí by lidé měli omezit pohyb a znehybnit postiženou končetinu. Ránu ale nerozřezávat, nevysávat, nezaškrcovat ani nepodávat alkohol.
0: Sport.
2: Čeští basketbalisté se v Srbsku připravují na závěr první fáze kvalifikace mistrovství světa. Výběr kouče Luboše Bartoně nastoupí na začátku července ve Švédsku a 3 dny poté v Brně proti Estonsku. Dnes se v Bělehradě utká v přípravě s domácí reprezentací. Křídlo národního týmu Martin Peterka oceňuje, že Čechy prověří silný soupeř.
5: Zase dobře, jestli můžeme zahrát podle mě teď s jedním z nejsilnějších týmů v Evropě. Příští týden to bude důležitý, aby my jsme postoupili, tak musíme aspoň jeden zápas vyhrát, ale bylo by lepší, kdyby jsme vyhráli oba, aby jsme si přenesli co nejlepší skóre.
0: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte jasno až skoro jasno, teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 34. Vítr bude slabý, jihovýchodní až východní, biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jeho českých silnicích teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. V Českých Budějovicích ale počítejte s uzavírkami Mánesovy kvůli opravě mostu přes Malši, pražské ukřížení se Strakonickou, Boženy Němcové od nemocnice k Papírenské nebo části Branišovské ve Čtyřech dvorech. Sledujte dopravní značení.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Probouzíte se do prvního ze dvou víkendových rán. Ano, před námi jsou tropické dny, sobota i neděle, tak začínáme ale příjemně a já jsem velmi ráda, že jste si za svého společníka vybrali jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. 6 hodin k tomu 5 minut. S vámi Adéla Jirkalová u mikrofonu a tematicky míříme do našeho hlavního města. V Praze skončila 23. olympiáda dětí a mládeže a to se zlatým puncem právě pro pořadatelský kraj, tedy hlavní město. Podle elitních sportovců mládežnické hry připomínaly ty opravdové a uslyšíte o tom už za okamžik. Do té doby si střihneme jeden disco příběh. Co říkáte? Příjemný poslech.

0: 6 hodin 9 minut vstáváte do sobotního rána. Olympijský oheň uhasl a 23. olympiáda dětí a mládeže je minulostí. Poprvé v historii ji hostila Praha, která na domácí půdě slaví celkové prvenství v bitvě mezi kraji.
1: Olympiádu dětí a mládeže 2026 vyhrává hlavní město Praha.
2: Je to úžasný, vždycky jsem si tohle přál, prostě jsem mega rád, že jsme tady, pojďme Praho.
3: Super bych řekl.
4: Vyprávěli mladí sportovci z vítězného kraje, tedy z Prahy. Olympiády dětí a mládeže se zúčastnilo přes 3 500 sportovců. Ti se mohli setkat se svými idoly. Například atlet Jan Štefela předával medaile na závěrečném ceremoniálu.
2: Bylo to úžasné. Pro ty děti si myslím, že to musí být skvělá motivace do budoucích let. Doslova mě mrzí, že jako mladší jsem začal celkem pozdě, takže jsem olympiádu dětí a mládeže nestihl, takže to mě mrzí, no.
4: Mladí sportovci si pochvalovali také, v jakých kulisách se závody konaly. Jen samotné zahájení bylo na největším stadionu v Česku, tedy v Edenu. Fotbalisté hráli v tréninkovém areálu Sparty a reprezentace na Strahově a vodní slalomáři, stejně jako ti elitní, při světovém poháru bojovali na kanále v Troji. Medaile pak sportovci přebírali na pražském výstavišti. Právě tento fakt vypíchl mistr světa v plážovém volejbalu Ondřej Perušič.
5: Máme často tendenci se dívat hlavně na výsledky, ale sport je především o zážitcích a myslím si, že každá sportovní akce, která probíhá v takhle krásných kulisách, těch sportovcích zanechá nějaké krásné vzpomínky a já jenom doufám, že je bude i motivovat k tomu, aby se sportu věnovali co nejlépe a třeba tyhle zážitky v budoucnu zažívali opakovaně.
6: Tímto momentem prohlašuji 23. olympijské hry dětí a mládeže za ukončené.
4: Další olympiáda dětí a mládeže, ta zimní, bude za půl roku, a to v Plzeňském kraji. Z pražského výstaviště Karel Schamberger, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: tropickými teplotami. Jasno, odpoledne i skoro jasno. 34 až 37 stupňů Celsia. V nejníže položených částech kraje ojediněle až 38 stupňů. Na horách naměříte při sobotě 31 až 34, vítr povane o rychlosti do 4 metrů za sekundu a rostlové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
1: V Kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Tábořiště jsou nachystaná na příjezd dětí. Vedoucí a organizátoři v Rohozné u Jihlavy si dávali s přípravou táborové vesničky opravdu záležet. Za chvíli se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice například dozvíme, za kolik minut dokážou táborníci postavit jeden stan. Počkejte si na to, sobotní ráno. Dobré jitro.

Před chvílí jsem ohlásila, že dnes očekáváme vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Bez větří, tak se jmenovala píseň od Anika a potěšila nás bezesporu v rámci Jihočeského rána tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Co potěšilo všechny školáky, že začaly prázdniny. Řada dětí už si hned co odložili vysvětlili.

0: cvičení, zbalili věci na tábory. První turnusy totiž začínají už o tomto víkendu. Například tábořiště u Rohozné na Jihlavsku připravovali desítky lidí.
1: A teď to může být na půlku na rovině a na půlku jak křivo. Ale musíme se na tom domluvit. Ale máme tady architektonickou studii na 5 různých způsobů stavění.
2: Zhruba 30 lidí z volnočasového střediska Spolné u Jihlavy skládá dohromady dřevěné podsady stanů uprostřed plácku tábořiště v Rohozné. Kladivy stloukají tyčky na plachty. V jedné stavební skupince je Oliver a Matěj.
3: No my tady máme totiž jakoby stanový antifahnutí, protože tady se perou dva jakoby obecně filozofie a proudy toho stavění tábora. Jeden je ten klasický buzer plac a je určitý jako turnusy tady ho jakoby protěžují a my se snažíme tady dělat jakoby antifahnutí prostě a trošku to jako rozbít právě.
2: A kolik stanů musíte postavit?
4: Podle mě jich je...
5: Ne, 50 ne. Zase nejí.
6: Tak okolo 40.
5: Kolem 40.
3: No. Mezi 35 a 40 jich bude.
7: Zhruba jeden stán, podle toho, když se dostavíme ve čtyřech, tak třeba klidně kolem půl hodiny, no.
6: Cože, jeden stán kolem půl hodiny.
5: Všechny platy.
6: Jo, takhle. Jako nenudíme se tady určitě.
2: Všechny stany stihnou postavit za den, tím ale jejich práce na tábořišti nekončí, jak mi vysvětluje jedna z vedoucích, Tereza Pešáková.
8: Druhý den se dělají už věci kolem, že se sečetrává, připravou se záchody, všechno se umývá po zimě, všechno nádobí, čistí se věci a tak.
2: Jaké tady tábory budou, na jaká témata třeba?
8: Letos máme epos o Gilgamešovi, tam je, potom my hrajeme na Hvězdný prach třeba. Bohdy,
9: na co letos hrajete? Na Havaj.
10: Na Vajan.
8: Jo, to je Havaj, ne?
11: Ale bude to jinak, je to jako zaobalený, je to vzhůru za obzory, nebo něco takového.
2: První děti se zabydlí ve stanech 1. července. Jeden turnus má až 70 táborníků. Z Rohozné Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
12: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Opět mnoho radosti z krásné hudby nabídne 23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna, který se uskuteční od 7. do 11. července na různých místech malebné Třeboně. O silné posluchačské zážitky se postarají laureátka soutěže Pražského jara, rakouská violončelistka Alexandra Karer, slovenská sopranistka Adriana Kučerová, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín s dirigentem Robertem Kružíkem, Jánoška Ansábl, kontrabasista Indy Stivín a Collegium Stivinum, virtuózní houslista Milan Al Ashab a v žánrovém přesahu trio The Brownies. Více informací najdete na webových stránkách festivalu. Mediálním partnerem Třeboňských nocturen je Český rozhlas České Budějovice.
2: Na našich rozhlasových vlnách si teď poslechněte čerstvé zprávy s Pavlínou Fendekovou.
3: Půl sedmé.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Na dnešek připadá v Česku Den památky obětí komunistického režimu. Ten od roku 2004 připomíná výročí smrti Milady Horákové, kterou komunisté zavraždili po vykonstruovaném politickém procesu 27. června 1950. Spolu s dalšími 12 lidmi byla obžalovaná z velezrady a špionáže pro Západ. Pořadatelé ruší víkendové jízdy parních vlaků na jihu Čech. Důvodem jsou vysoké teploty a riziko vzniku požárů. Informovala o tom mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Dnes a zítra měly vyjet parní soupravy mezi Veselým nad Lužnicí a Jihlavou, Horní Cerekví a Táborem a mezi Táborem a Chotovinami. České dráhy plánují akci uspořádat v náhradním termínu. Obyvatelé Tábora a Sezimova Ústí se v těchto horkých dnech mohou osvěžit pomocí mlžítek z pítky. Vodohospodáři je umístili na táborském Žižkově náměstí a v ulici 9. května před lékárnu. V Sezimově Ústí jsou před základní školou Švehlova a na náměstí Tomáše Bati. Zařízení rozprašuje jemnou vodní mlhu. Dokáže snížit pocitovou teplotu o několik stupňů, uvedla mluvčí Čevaku Jitka Kramářová. Kuriozní plavidla dnes vyplují na Vltavu mezi Vyšším Brodem a Rožmberkem nad Vltavou na Českokrumlovsku. Registrace k 52. ročníku závodu začne v 10 hodin pod kempem ve Vyšším Brodě. Plavidla se na vodu vydají přesně ve 13 hodin a 27 minut. Porota bude kromě pořadí v cíli hodnotit také originalitu lodí. A ještě počasí. Na jihu Čech bude jasno, odpoledne i skoro jasno, teploty vystoupí k 37, v nejníže položených částech kraje ojediněle k 38 a na horách maximálně ke 34 stupňům Celsia. Vítr bude slabý, jihovýchodní až východní, biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu, jezděte ale opatrně a v Prachaticích počítejte s řadou uzavírek a omezení kvůli slavnostem Zlaté solné stezky. V Blatné na Strakonicku zase uzavírkou náměstí Míru na silnici 173 kvůli výstavě růží.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Průzračná voda a písčité břehy lákají ke koupání. V pískovně CEP 2 u Třeboně je ale vstup do vody zakázaný. Jednak kvůli těžbě písku a také proto, že odtud vodárna bere pitnou vodu pro velkou část Třeboňska. Přesto tam lidé dál míří. Detaily uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice v Jihočeském ránu už za pár minut.

0: Radim Flender a Lucie Vondráčková ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Vypadá jako přírodní koupaliště, ale vstup do vody je tam zakázaný. Pískovna CEP 2 u Třeboně zásobuje vodárnu, která vyrábí pitnou vodu pro velkou část Třeboňska. Přesto tam lidé dál chodí plavat, venčit psy a nebo rybařit.
1: Zdeněk Král ze společnosti Čevak odemyká závoru, která je na cestě podél pískovny CEP. Vedle ní vidím ceduly pozor dobývací prostor, zákaz koupání, nebezpečí úrazu. To není jediný důvod, proč by lidé neměli tady chodit do vody.
2: Když překročíme tady tu závoru, tak se dostaneme k milánské studni, která zásobuje úpravnu vody Hamr, kde vyrábíme pitnou vodu pro převážnou část Třeboňska.
1: Kolem jezdí cyklisti, někteří jsou i v plavkách.
2: Koupou se, berou sebou psy, lodičky, rybáři krmení pro ryby, všechny opalovací krémy a všechny repelenty a všechny látky se potom vyluhují do té vody v jezeře.
1: To není úplně představa vody, na kterou bych měla chuť.
2: Když si představíte, že se doma vykoupete ve vaně, přijdete zvenku, ze zahrady, jste špinaví, použijete šampon, mýdlo a tak dál a tak dál. A když pak vypouštíte tu vodu, tak na té vaně zůstane kolem dokola taková ta hnědošedá linka. Tak to jsou v podstatě všechny ty látky, které zůstávají v té vodě.
1: To, že je pískovna využívána i k rekreačním účelům, k čemuž není určená, tak staví před vodohospodáře nové výzvy, protože ve vodě se nacházejí látky, které se tam dřív vlastně nedostaly.
2: Pro některé ty látky ještě do posud legislativy nejsou stanoveny meze, které nesmí překračovat.
1: Z pískovny CEP a úpravny vody Hamr bere pitnou vodu například městy Chlum u Třeboně. Znečišťování vody tady potom působí problémy, říká nezávislá starostka Jitka Bednářová.
3: Zatím se nám daří přes úpravnu vody tuto vodu upravovat tak, aby opravdu z kohoutků tekla kvalitní pitná voda. Nicméně v rozbory, které už jsou dlouhodobé, tak ukazují, že skutečně koupání v CEPu má velký vliv.
1: Jsme na břehu pískovny a ta voda opravdu úplně láká. Je krásně průhledná, je vidět na dno.
2: Určitě, voda je jako vysoce průhledná. Stojíme tady v kořenech takové rozložité borovice a tady vedle nás jsou vidět jako vyležená a vyšlapaná místa. Vidíme plechovku od piva a papírky od sušenek. To znamená, místo je určitě hodně navštěvováno a před námi je vidět v písku to vyšlapané místo do nádrže.
1: Tím, že pískovna CEP 2 není určena k rekreačním účelům, také není v okolí žádné zařízení pro rekreanty jako veřejné záchody a podobně.
2: Na základě analýz víme, že v té surové vodě je zvýšené množství fosforu, o kterém si můžeme myslet, že vlastně pochází z moči.
1: A problémem jsou také auta. Za parkování v chráněné oblasti může policie udělit pokutu až 1500 korun. Koupání na zakázaných místech hlásí policie báňskému úřadu, který to řeší jako přestupek. Z Třeboňska Eva Marvanová, Český rozhlas. Český rozhlas České Budějovice.

0: Sílou lásky zahořela Jennifer Rush ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A bude horko, to už asi tušíte.
1: Počasí.
0: Přesvědčí nás o tom určitě i meteorolog Tadeáš Gregor, který čeká na telefonu a kterého se rovnou ptám, jak máme aktuálně na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Na jihu Čech máme jasnou oblohu a teploty se pohybují mezi 17 a 23 stupni Celsia. V Českých Budějovicích 20 stupňů, vane slabý jihovýchodní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1020 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 22 stupňů a slabý jižní vítr 2 metry za sekundu.
0: Jaké bude dnešní odpoledne?
2: Dnes bude jasno, odpoledne a večer pak i skoro jasno. Maximální teploty vystoupají na 34 až 37 stupňů, nejníže položených částech kraje ojediněle až na 38 stupňů a na horách pak na 31 až 34 stupňů Celsia. Bude vát slabý jihovýchodní nebo východní vítr do 4 metrů za sekundu a biozátěž bude na trojce, tedy vysoká zátěž.
0: V kolik dnes vyšlo a v kolik zapadne sluníčko?
2: Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a zapadne pak 10 minut po 9. hodině večerní.
0: A teplotní rekordy, které se vztahují k datu 27. června?
2: Ta maximální hodnota pro dnešní den je 36,1 stupně z roku 1935, ta minimální 3,2 z roku 1931. Průměrná hodnota pro dnešní den 18,4 stupně. A jenom pro zajímavost, vůbec nejvyšší červnová teplota v Českých Budějovicích 36,3 stupně a celková nejvyšší naměřená teplota v Českých Budějovicích 37,8, takže dnešek a zítřek budou opravdu extrémně teplé dny ve srovnání.
0: A dost možná padnou právě ty teplotní rekordy, troufám si tvrdit. Jaká bude dnešní noc a zítřejší den?
2: V noci bude jasno, zpočátku i skoro jasno a teploty nám klesnou na 21 až 18 stupňů, v údolích ojediněle bude kolem 16 stupňů, bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. No a zítra pak bude jasno, během odpoledne postupně polojasno a později odpoledne a večer se jen vzácně objeví přeháňka nebo i bouřka, a to zejména na horách. Zítřejší maximální teploty 36 až 39 stupňů, na horách 32 až 35 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Biozátěž zítra na trojce, vysoká zátěž.
0: Předpověď počasí opět rozšíříme za hodinu, to byl Tadeáš Gregor, já prozatím děkuji a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: V nedělním Vltavínu vás čeká procházka podzemím státního hradu a zámku v Českém Krumlově, ale také připomínka, že v Sarajevu nebylo slyšet pověstných 7 kulí, ale výstřely tam zazněly pouze 2. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
0: Šéf paláce ilustrace v Českém Krumlově Ivo Janoušek je klavíristou, který vyrůstal ve městě na seznamu UNESCO. Jeho portrét dnes odvysíláme v pořadu Jihočeši. Za chvíli už obdržíte ukázku přímo v našem vysílání a také pozvánku ku poslechu. Tady už jedna cesta z města. Amiraj. Kdy?

0: Ivo Janoušek je kurátorem a šéfem paláce ilustrace v Českém Krumlově. Nejen o tom si s ním povídala Mirka Nezvalová pro náš pravidelný sobotní pořad Jihočeši. Nabízíme vám malou ochutnávku.
1: No já jsem Jihočech, za chvilku v srpnu to bude 36 let. Krumlovák jak v poleno, hrdý Krumlovák, doslova, který od dětství žije na okraji historického centra. A ten můj život v tom centru, u té řeky Vltavy, si myslím, že ovlivnil veškeré moje životní počínání, protože když prostě žijete v takhle krásném historickém městě, tak vždycky musíte mít k umění, k památkám, k historii blízko, protože to prostředí vás na celý život ovlivní.
2: A vás skutečně ovlivnilo?
1: A mě skutečně ovlivnilo, protože já jsem klavírista, studoval jsem nejdříve v Českém Krumlově, samozřejmě základní školu, pak jsem studoval střední umělecko-průmyslovou školu svatý Anežky Český, kde jsem měl obor scénografie, chcete-li. Během toho jsem tam navštěvoval samozřejmě základní uměleckou školu, kde jsem se hlavně učil na piano, pak jsem k tomu přidal ještě kontrabas, ale to piano vždycky pro mě byla ta srdcovka. Celý život jsem zpíval ve sboru tady v Českém Krumlově, takže v Lentilkách, v Brumlících, v Medvíďatech, v Krumbrumchoru, díky Medvíďatům, což mě taky strašně jakoby ovlivnilo, mám tam odtud spoustu přátel. Takže ta kombinace hudby, umění a historie pro mě byla důležitá. Hodně jsem zvažoval, jestli půjdu na konzervatoř nebo na tu dráhu směrem k umění. Nakonec jsem šel na Anežku v Českém Krumlově a pak jsem pokračoval do Českých Budějovic na Ústav dějin umění, kde jsem se opravdu už věnoval jenom dějinám umění. Chvilku jsem si k tomu přidával i historii a pak jsem pokračoval v Brně na semináři dějin umění. Takže to umění pro mě vždycky bylo hodně důležité v kombinaci s hudbou. A pak taky musím říct, že mě vždycky trošku lákala a zajímala jako politika z toho důvodu, že oni ty lidi z té kultury k tomuhle vždycky mají hodně blízko, protože společnost je zajímá a to byl i možná důvod, proč jsem se potom ve 28 letech stal nejmladším místostarostou v Českém
0: Krumlově. Pořad Jihočeši a to s Ivo Janouškem, kurátorem a šéfem Českokrumlovského paláce ilustrace uslyšíte dnes krátce po 17. hodině tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Teď už pro vás ku poslechu Michal Tučný. Dobré sobotní ráno s datem 27. června.

0: Michal Tučný, odpovědný vedoucí.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: čaj už jsem vypil.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: A teď už zprávami pokračuje 27. červnové Jihočeské ráno. 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Íránské revoluční gardy napadly základny Spojených států v regionu, reagují na nejnovější americký úder. Nová poutní cesta se dnes otevře mezi Vyšším Brodem a Horním Rakouskem. Nejvýše postaveným českým hráčem letošního draftu zámořské NHL se stal útočník Adam Novotný. Na jihu Čech vystoupí teploty k 37, ojediněle k 38 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Íránské revoluční gardy oznámily, že v reakci na americký útok napadly americké vojenské základny v regionu, informovala o tom agentura AFP. Americká armáda předtím provedla údery na íránská skladiště raket a dronů a také na pobřežní radarová stanoviště. Íránské revoluční gardy pak pohrozily rychlou odvetou. Podle oblastního velitelství amerických ozbrojených sil byl nejnovější americký úder reakcí na čtvrteční íránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Na Wilheringskou poutní cestu se dnes vydají první poutníci z Vyššího Brodu na Českokrumlovsku. Výchozím bodem je tamní cisterciácký klášter. Slavnostní otevření přes hraniční trasy do Horního Rakouska představitelé kláštera naplánovali na 10. hodinu. Součástí programu je otevření a komentovaná prohlídka expozice Závišova kříže.
4: Nová trasa o délce 132 km propojuje 6 etap vedoucích mezi kláštery Wilhering a Vyšší Brod. Na své cestě prochází 10 obcemi a 14 kostely. Součástí slavnostního programu bude požehnání poutníkům, kteří vykročí na novou stezku. Z Vyššího Brodu Eva Dubská Petrová, Český rozhlas.
3: Bohatý program nabízí do neděle Lomnická pout, jejíž součástí je i sraz rodáků. Dnes připravili pro všechny zájemce v Lomnici nad Lužnicí den otevřených dveří, kdy budou veřejnosti zpřístupněny sportovní hala, základní škola, městský úřad, stará radnice a kostel svatého Václava. Jak informuje město na svém webu, na staré radnici se budou například prezentovat jednotlivé spolky. K vidění budou také staré kroniky. V kostele bude výstava fotografií Michály Kročákové. Na Farské louce bude po 15. hodině udělena cena města a cena starosty města. Vystoupí místní soubory. České dráhy ruší kvůli vysokým teplotám a vysokému riziku požárů víkendové jízdy parních vlaků. Týká se to například tratí mezi Veselým nad Lužnicí a Jihlavou nebo Horní Cerekví a Táborem. Ze stejného důvodu nevyjedou parní vlaky ani na severní větvi Jindřichohradecké úzkokolejky ve směru na Obrataň. Dnešní jízda do Nové Bystřice ale vyrazí podle plánu. Z Jindřichova Hradce vyjede v 9.45. Podle mluvčí společnosti Gepard Express Markéty Bočkové doprovodí vlak speciální hasicí drezína.
5: Její posádka bude hlídat, zda je na trati za vlakem všechno v pořádku. Lokomotiva je vybavená stříkáním vody do popelníku, popel se tak ochlazuje a nemůže se vznítit. Pod komínem lokomotivy máme i speciální síta, která zachytávají jiskry.
1: Sport.
3: Nejvýše postaveným českým hráčem letošního draftu zámořské NHL se stal podle předpokladů útočník Adam Novotný. 18-letého hokejistu si ze 24. místa vybrali Vancouver Canucks. Novotný má za sebou už 2 mistrovství světa dvacítek, na kterých získal bronz a stříbro. Loni odcházel do OHL už se zkušenostmi ze 2 sezon v extralize, kde za Hradec Králové zaznamenal v 61 zápasech 4 branky a 2 asistence.
1: Počasí.
3: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1020 hektopaskalů. Na jihu Čech bude dnes jasno, odpoledne i skoro jasno, teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů Celsia, v nejvýše položených částech kraje ojediněle k 38, na horách maximálně ke 34. Vítr bude slabý, jihovýchodní až východní, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na Strakonicku je uzavřená silnice 170 v Česticích a u Kozlova nedaleko Střelských Hoštic kvůli opravě mostu silnice 3. třídy. Objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Sedm hodin k tomu pět minut. Ladíte Český rozhlas České Budějovice a s vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. A nebojte se, nic, chystám pro vás písničky ku náležitému ochlazení takhle po ránu. Písničky, které nestárnou, bude Jak se odčinesky zazní Dalibor Janda a nebo kapela Krištof si podá inzerát už za okamžik. Školákům včera začaly letní prázdniny. Spousta rodin vyjela na dovolenou k moři. Hlídky policistů se kvůli tomu zaměřily na kontroly u hraničních přechodů. A za chvíli se na jeden z nich podíváme v reportáži.

0: Se začátkem letních prázdnin už v pátek vyjela spousta rodin na dovolenou k moři. Policisté očekávají silnější provoz hlavně u hraničních přechodů, jako třeba v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku. Právě tam včera hlídka kontrolovala řidiče osobních aut i obytných vozů. Zaměřila se hlavně na kontrolu dokladů nebo alkohol za volantem.
1: Dobrý den, policie. Já vás požádám o prokázání totožnosti, takže ideálně si máte občanský průkaz.
2: Máme namířeno na Formuli 1 do Rakouska, do Spielbergu. Jedeme z Nového Boru, to jsou severní Čechy.
3: Jan Kluger vyrazil z Libereckého kraje na víkendovou dovolenou se svou ženou. Na cestu v obytném voze se pro jistotu vydali s předstihem.
2: My jsme jeli jakoby na dvakrát, my jsme vyjeli už včera a dneska jakoby pokračujeme, tak to máme třeba 200 a 300 kilometrů dohromady. No. Budeme tam do pondělí.
3: Kontrolu dokladů a dechovou zkoušku na česko-rakouských hranicích u Dolního Dvořiště podstoupil i Michal Chalupa z Týna nad Vltavou. Ten se vydal k moři s celou svou rodinou.
1: Na jeden nádech, jo? Tak prosím. Tak. Tak, tohle v pořádku, na ústek si odeberte.
4: Pojedeme do chorvatského Murteru, na Murterský ostrov, do jezera, ve svým podstatě AC Marina jezera, kde máme loď a budeme 14 dní na lodi a pak týden s bydlíkem ve Slovinsku.
3: Na několik set kilometrů dlouhou cestu se podle svých slov připravil perfektně.
4: Pořádně se vyspat, pořádně to zbalit, děti přinesly jedničky a jsme spokojení, můžeme vyrazit.
3: Jihočeští policisti budou řidiče kontrolovat až do sobotní půlnoci. Jak připomíná jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura, hlídky budou řidiče mimo jiné upozorňovat na rizika spojená s jízdou pod vlivem alkoholu v zahraničí.
5: Aby nepodceňovali svou ostražitost a když se budou myslet, že zahraničí platí určitá možnost množství alkoholu, tak můžou mít potom problémy jako Čech v zahraničí, že třeba by některé státní orgány na to nemohly nahlížet a mohly by to řidiče sankcionovat.
3: Pozor by si ale podle něho měli dát i řidiči, kteří na dovolenou vyrazí s nosičem kol. Kontrolovat budou i úložné prostory na střeše, tedy takzvané rakve.
5: Tak aby je měli řádně upevněné a upevněné i v tom správném směru jízdy, protože mnohdy vidíme, že třeba ty rakve jsou obrácené, tím pádem se zvyšuje odpor vzduchu a může dojít následně pádu na vozovku a třeba vzniku rizikové situací nebo dopravní nehody.
3: Hlídky v těchto dnech nekontrolují pouze hraniční přechody. Jak připomíná mluvčí Milan Bajcura, policisti vyrážejí častěji třeba na dálnice a silnice první třídy a zaměří se i na další časté prohřešky za volantem.
5: To budou nejenom řešeny dopravní policisty, ale i pořádkoví policisty, protože se chceme zaměřit jak na té hlavní tahy, tak pochopitelně i ve městech a výjezdech z měst, ale taky různé dopravní přestupky, které se lidé dopouštějí při řízení různých vozidel, ať se jedná o motorová či nemotorová vozidla.
3: Jihočeští policisti se ke kontrolám bezpečnosti řízení vrátí v posledním srpnovém týdnu, kdy se lidé nejčastěji vrací ze zahraniční dovolené. Z Dolního Dvořiště Michal Bělský, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Spousta SMSek od vás dorazila, tak vám je moc ráda přečtu a děkuji za ně. Klidné ráno z Prachatic 22+, opatrujte se ve stínu, přeje Helča. Větřní 20 stupňů, jasno, v pohodě, zdraví Zuzka, Honza a dva pejsci. Ve Velešíně jasno 17 stupňů, dobré ráno a pohodu vám všem, přeje Andulka. V Jindřichově

0: až 34 stupňů Celsia. Vítr povane slabý jihovýchodní až východní o rychlosti do 4 metrů za sekundu a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré. Dávejte na sebe pozor a nezapomeňte dodržovat pitný režim.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: A vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje dál. Co se dnes děje na Kvildě, kde zahrají Divokej Bill nebo Pavel Šporcl a kde budou Prim hrát keltské rituály? O tom všem budou tipy pro volný čas už za chvíli.

0: Sobota 27. června 2026. Svátek dnes slaví Ladislav. Přejeme jen to nejlepší. Aktuální čas 7 hodin 21 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Besedu na téma oživlé vzpomínky na starou Šumavu můžete dnes vyslechnout v muzeu na Kvildě. Začíná v 17 hodin. Kapela Divokej Byl zahraje od 18.30 v Českokrumlovském pivovaru. Pavel Šporcl a Vilém Beverka zahrají od 19 hodin v jízdárně zámku Bechyně. Barokní noc můžete od 19 hodin prožít na zámku Český Krumlov na festivalu komorní hudby. A magická noc pod hradbami na téma keltské rituály a bájné postavy začíná ve 20 hodin v Táboře. V autokempu Podroužek u Netolic se ještě dnes sjíždějí nadšenci japonských vozů a kultury kolem nich. A na zámku Lnáře dnes od 9 do 18 hodin můžete vidět automobilové veterány. V Lomnici nad Lužnicí pořádají pouť a sraz rodáků a koncert kapely Nezmaři a Sdružení symfoniků Českého rozhlasu začne od 20 hodin v Třeboňském kostele svatého Jilí a Panny Marie Královny. V Nové Včelnici startuje v 18.15 automobilová rally. Tak si to užijte.

0: hlavně ve stínu nebo s pokrývkou hlavy.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Když jeme

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Už 35 let prázdniny začínají v Třeboni. Od 26. června do 6. července vystoupí na festivalu Okolo Třeboně divadlo Járy Cimrmana, Nezmaři, Asonance, Epidemie, Pavel Šporcl, Luboš Pospíšil, Ivo Jahelka, Bárka, velký narozeninový koncert Bárny a přátelé plný překvapení, nejspíš i pro nás. Festival Okolo Třeboně. Okolotřeboně.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas České Budějovice.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Před námi jsou další zprávy s Pavlínou Fendekovou. Dobrý poslech.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Z pražského letiště Václava Havla dopoledne odletí do Venezuely tým českých specialistů na záchranu lidí ze sutin. Pomáhat tam budou s následky dvou rozsáhlých zemětřesení, která zemi zasáhla v polovině týdne. Celkem do Caracasu dorazí 70 specialistů, hasiči, statici, specialisté dronové služby nebo kynologové sepsy. Den s purkareckými voraři pořádá dnes v obci na břehu Hněvkovické přehrady spolek Vltavan. Od 13 hodin bude možné v prostorech muzea v Purkarci vidět ukázku stavby malého voru. Připraven je také plavecký kvíz pro celou rodinu, dětská tvořivá dílna i hudební zpestření. Vstup je podle informací na webu spolku Vltavan zdarma. Koncert věnovaný 270. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta se dnes uskuteční v píseckém kostele Narození Panny Marie. Od 19 hodin vystoupí písecký komorní orchestr se solisty a pěveckým sborem Coro Carissimi z rakouského Lince. Zaspívají Dominika Beňová, Kateřina Březinová, Václav Bárt a Jan Eriksson. Týn nad Vltavou bude dnes dějištěm 25. ročníku mezinárodního závodu v kvadriatlonu a také v mistrovství České republiky ve sprint kvadriatlonu. Závod spojuje 4 disciplíny – plavání, cyklistiku, kanoistiku a běh. Vedle elitních reprezentantů se mohou na start postavit také hobby sportovci. Start závodu je ve 12 hodin. A ještě počasí. Na jihu Čech bude jasno, odpoledne i skoro jasno, teploty vystoupí k 37, v nejníže položených částech kraje ojediněle k 38 a na horách maximálně ke 34 stupňům. Vítr bude slabý, jihovýchodní až východní, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. Na Táborsku počítejte s uzavírkou silnice 120 ze Sudoměřic u Tábora na Borotín. Objízdná trasa je značená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už ochutnáme nápoj lásky číslo 10 a to mi připomíná, že vám musím připomenout dodržování pitného režimu, protože dnes, jak jste slyšeli ostatně ve zprávách, čekáme opravdu tropické počasí. Na tradiční setkání mužských a ženských volejbalových týmů v areálu Lokomotivy České Budějovice u Malého jezu nebo na běh okolo Jordánu nás vezme sportovní pozvánka Kamila Jáši. Ta zazní už za pár minut tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Pokračuje Jihočeské ráno.

0: Sport na víkend. Dobrý den, je tady sportovní pozvánka. Teploty budou šplhat hodně vysoko, tak určitě bude stát za to výlet kamkoliv k vodě. Nabízíme pár tipů, které můžete spojit třeba právě s koupáním. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. Sport na víkend. V neděli můžete vyrazit na běh okolo Jordánu, bude to už 13. ročník. Závod organizuje spolek kondičních a rekreačních běžců Evy Pláničkové v Táboře. Vydat se můžete jen tak do přírody nebo na volejbalový turnaj, který se jmenuje Memoriál Jitky Valentové a Jaroslava Rožbouda. Tradiční setkání mužských a ženských týmů v areálu Lokomotivy České Budějovice u Malého jezu. Na Antuce bude určitě zase k vidění spousta kontroverzních situací. Dohadování, jestli balon dopadl do kurtu, na lajnu nebo do autu.
1: Tady máš ten pokračný míček.
2: Jsi do toho foukneš,
3: Kamile, jo?
0: Tak co, dobrý? Dobrý, ne? Ředitelem turnaje je Marek Schneider, který před 2 lety upřesňoval ročník a počet týmů.
4: Týmu letos 13, krásných 13 týmů. 6 chlapských. 56. ročník.
0: A tak i letos v roce 2026, kdy se bude hrát už 58. ročník, se dá očekávat účast nejlepších krajských volejbalových týmů. Sport na víkend. Nezapomeňte, že na této stanici v pondělí odpoledne krátce po 14:30 začnou sportovní ozvěny. U jejich mikrofonu se na vás bude těšit Kamil Jáša.
5: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice.

0: Píseň, která se hodí k vodě, řekla bych, a dnes samozřejmě velké doporučení, abyste zahájili v podstatě prázdniny nějakými těmi letními radovánkami, protože počasí bude opravdu horké.
1: Počasí.
0: Věnovat se tomu podrobně budeme s meteorologem Tadeášem Gregorem, který už čeká na telefonu a prozradí nám, jak máme aktuálně na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, aktuálně máme jasno a teploty mezi 20 a 25 stupni Celsia. V Českých Budějovicích aktuálně 22 stupňů, slabý jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak je 1020 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 24,5 stupně a slabý jižní vítr 2 metry za sekundu.
0: Jaké hodnoty uvidíme dnes odpoledne na teploměrech?
2: Dnes nejčastěji mezi 34 a 37 stupni v těch maximech, v těch nejteplejších částech kraje to může být ojediněle až 38 stupňů, na horách pak 31 až 34 stupňů Celsia. Bude jasno odpoledne a večer pak i skoro jasno a bude vát slabý jihovýchodní nebo východní vítr do 4 metrů za sekundu a biozátěž bude na trojce.
0: Jaký je stav vody v jihočeských řekách?
2: Vodáky asi moc nepotěším. Na Vltavě na Soumarském mostě 43 cm je zakázáno splouvání. Vyšší Brod 60 cm, což je tak nějak na limitu pro sjíždění. Lužnice je nesízná, na Pilaři 108 cm, v Bechyni 76 cm. A Katovice je lehce pod hranicí sjíznosti 37 cm. Teplota vody včera na Lipně 24,4 desetiny stupně a v řekách se pohybuje mezi 20 a 26 stupni Celsia.
0: Vrátíme se k tropické předpovědi počasí. Jaká bude dnešní noc a zítřejší, tedy nedělní den?
2: Noci bude jasno, zpočátku i skoro jasno a teploty nám klesnou na 21 až 18 stupňů. V údolích bude ojediněle kolem 16 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. No a zítra pak jasno. Během odpoledne postupně polojasno a později odpoledne a večer se jen vzácně může objevit přehánka nebo i bouřka, a to zejména na horách. Zítřejší maximální teploty 36 až 39 stupňů, ta horká vlna vyvrcholí a na horách pak 32 až 35 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu a biozátěž bude na trojce, vysoká zátěž.
0: Tak a teď otázka do Pranice. Změní se to počasí v pondělí?
2: V pondělí se to začne postupně měnit. Ráno bude polojasno, během dne bude přibývat oblačnosti, postupně bude až oblačno, až zataženo. Zpočátku ojediněle, později odpoledne a večer pak na většině území se objeví přehánky nebo bouřky a ty bouřky mohou být i silné. Pondělní minima ještě velmi vysoká mezi 22 a 18 stupni Celsia. Odpolední maxima už o něco nižší 30 až 34 a bude vát mírný severozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí.
0: S námi byl Tadeáš Gregor a dále předpověď rozvineme a povídat si o ní budeme opět za hodinu. Děkuji pro zatím a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
0: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo bude o teplotních extrémech. To se nám tematicky velice hodí. Martin Písařík nám už za chvíli prozradí, kde na zemi byla naměřena nejnižší a kde naopak nejvyšší teplota. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice.
3: Opak

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lhůt se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 do Břichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří jezerní slať nedaleko horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: dostali, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pavlína Fendeková už usedla k mikrofonu a přichází k nám s čerstvými zprávami.
3: 8 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Řidiči mířící dnes přes rakouské Tyrolsko by měli počítat s komplikacemi. Fernský průsmyk na 2 hodiny ochromí protest. Správci Národního parku Šumava se obávají požárů. Návštěvníky vyzývají k dodržování pravidel. Tento víkend je v Blatné na Strakonicku ve znamení růží. Na jihu Čech vystoupí teploty k 37, ojediněle i k 38 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Jedna z nejdůležitějších tras přes rakouské Alpy se dnes na 2 hodiny zastaví. Obyvatelé Tyrolska a ekologické organizace zablokují silnici přes Fernský průsmyk na pomezí Německa. Neprůjezdná bude od 10 hodin zhruba na 2 hodiny. Protestující chtějí upozornit na plán tyrolské vlády rozšířit tamní dopravní infrastrukturu.
5: Uzavírka se týká 34-kilometrového úseku mezi městy Rojte a Nasrajt. Lidé protestují proti plánům tyrolské vlády v oblasti vybudovat nové tunely a zavést mýto. Podle nich to dopravní situaci v už tak vytíženém regionu ještě zhorší. Upozorňují také, že počet kamionů projíždějících přes průsmyk se od 90. let zdvojnásobil. Tyrolská vláda kritiku odmítá a tvrdí, že cílem projektu je zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy. K blokádě dochází v době, kdy v části sousedního Německa začínají prázdniny a rakouské úřady tak očekávají komplikace i na objízdných trasách. Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Velmi vysoké teploty a dlouhodobé sucho zvyšují riziko možných požárů na území Národního parku Šumava. Podle správců parku i v polohách nad 1000 metrů dosahují teploty 30 stupňů Celsia, což je pro tato území netypické. Vyzývají proto návštěvníky k dodržování platných pravidel, a to především s ohledem na manipulaci s otevřeným ohněm, pokračuje mluvčí parku Jan Dvořák.
6: V této souvislosti připomínám, že v lesích platí zákaz kouření. On totiž i malý nedopalek může způsobit velký požár. Všem, kdo pravidla dodržují, děkujeme. Zároveň k návštěvníkům míří prosba, aby si mimo jiné všímali okolí a pokud uvidí jakýkoliv projev zahoření, nahlásili je na některou z krizových linek 112 nebo 150, případně na dispečink správy Národního parku Šumava.
3: Tisíce růžových květů ozdobí historické centrum Blatné na Strakonicku. Hlavním symbolem letošní výstavy růží a art festivalu se stala tmavě růžová pnoucí růže Blatenská královna, kterou vyšlechtil Jan Bém. Na zajímavosti v dnešním programu upozorňuje ředitelka pořádající kulturní plantáže Blatná Jana Ďurčová.
7: Proběhne slavnostní otevření rozária Jana Béma. Těšit se můžete také na kreativní dílny, kde si budete moci vytvořit vlastní květinovou čelenku, růžové koření či květinový elixír. Svou premiéru bude mít dokumentární film Jan Bém, Král růží, a celý sobotní program pak velkolepě zakončí kapela Vesna. Sport.
3: Fotbalisté Francie po výhře 4-1 nad Norskem ovládli skupinu na mistrovství světa, stejně jako Španělsko, které porazilo Uruguay 1-0. Do vyřazovací fáze postoupili také Kapverdy po remíze 0-0 se Saudskou Arábií. Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. První ve své skupině skončila Belgie, když zvítězila nad Novým Zélandem 5-1. Egypt remízoval s Íránem 1-1.
4: Počasí.
3: Na jihu Čech bude jasno, odpoledne i skoro jasno, teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů Celsia, v nejníže položených částech kraje ojediněle k 38 a na horách maximálně ke 34 stupňům. Vítr bude slabý, jihovýchodní až východní, biozátěž vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na řadě místce ale silnice opravují. Na Prachaticku je uzavřená silnice 122 v Netolicích a silnice na hrázi Husinecké přehrady. Dnes také v Prachaticích počítejte s řadou omezení a uzavírek kvůli slavnostem Zlaté solné stezky.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: To je 27. červnové ráno, je sobotní a vlastně už prázdninové, tak vám přeji příjemné. Doufám, že pomalé probouzení se do nového dne. Čeká nás horko, tak nejlépe ten dnešek strávit někde v klidu a ve stínu. A jsem velice ráda, že jste si za svého společníka vybrali Český rozhlas České Budějovice. S vámi i 5 minut po 8. hodině zůstává Adéla Jirkalová, pokračuje jeho české ráno a jeho součástí jsou takhle o víkendu pravidelně i písničky z cizí kapsy. Melodie písničky Být stále mlád v podání Karla Gotta od českého autora není. Za chvíli se dozvíme, kde se vlastně zrodila.

Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině ranní. Při pohledu na hodinky můžeme konstatovat, že ta chvíle nastala právě teď, takže vzhůru k výškám, aspoň těm vokálním, a na to se vždycky dalo vsadit, když si k mikrofonu stoupnul Karel Gott.

Připomínat zde, že Karel Gott kromě svého výjimečného postavení v české populární hudbě měl i značné úspěchy na německém hudebním trhu, by bylo nošením dříví do lesa. Němci si ho kantilény zamilovali už od památného alba Goldene Stimme aus Prag a dá se s nadsázkou říct, že smysl pro humor měl i osud, když Karlovi nadělil jeho příjmení, tak výmluvné právě v němčině. Gott samozřejmě věděl, jaké publikum na něj za československou a později českou západní hranicí slyší a v průběhu let neváhal z ryze pop hudebních pater občas sestoupit i k žánrům ryze zábavným a sklízel vděk i aplaus. Proč to ale říkám? Tuto německou nit zde nenavíme náhodou. Gott měl mimo svých dalších vlastností ryzího profesionála i obdivuhodný přehled o hudebním dění, nahrávkách, trendech, zajímavých deskách i hitech. Ostatně spoustu takových zahraničních písniček i přenesl do českého znění a nabídl tuzemskému posluchači. Když tedy sáhl po skladbě Být stále mlád, spojil dohromady hned několik aspektů, které provázely jeho kariéru. Skladbu, která se v originále jmenuje Forever Young, totiž napsala a v prostředku 80. let i proslavila německá synthpopová kapela Alphaville. Skupina sformovaná v Minstru v roce 1982 zabodovala hned svým debutovým albem, na němž najdeme i další hity, které jsou evropskou odpovědí na soudobou anglickou módu novoromantických kapel. Zvuk postavený na klávesách, klenutých melodiích a zaníceném zpěvu. To jsou hlavní poznávací znaky, s nimiž podobné muzikantské party pronikaly do hitparád, diskoték a v plakátových pózách i na zdi pokojíčků dospívajících děvčat. Leco z toho už je dávno pryč, ale ty zasněné a mnohdy skutečně působivé melodie zůstaly. Byť z těch děvčat už jsou, řekněme, dámy v nejlepších letech. A když se na závěr vrátíme k německé kariéře Karla Gotta, hloubku její stopy dokládá i vyjádření zpěváka Alphaville Mariana Golda, který komentoval českou nahrávku Forever Young těmito slovy. Musím se k něčemu přiznat, miluju Karla Gotta a jsem jeho obrovský fanoušek. Když se Karel zmínil, že by rád píseň otextoval do češtiny, řekl jsem hned, že si s ní může dělat, co chce a byl jsem neskonale šťastný. Takzvaně dostal biankošek, ať si s Forever Young dělá, co uzná za vhodné. Jak s českou verzí Karel Gott naložil, to už jsme slyšeli. Nyní tedy dejme prostor originálu. Tohle jsou Alphaville a vás zdraví Martin Schuster.

0: Bylo 8:45, posloucháte Český rozhlas České Budějovice a zvolna se nám rozjíždí jeden z těch tropických dní. Jak moc tropický bude, o tom se přesvědčíme právě teď v předpovědi počasí. Počasí. Nejprve další SMSky od vás. Volary, Rafanda, jasno, 22, Luděk a Zdeňka podepsány. Dobré ráno, slunečno, klidno, 20 stupňů. Sluníčko je příjemné, ale všeho moc škodí. Posluchače i vás zdraví Věra z Týna. Tak podepisuji, díky za vaše zprávy. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnes bude slunečno s tropickými teplotami, konkrétně jasno, odpoledne i skoro jasno. 34 až 37 naměříme, v nejníže položených částech kraje ojediněle až 38 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách dnes 31 až 34 stupňů a povane slabý jihovýchodní až východní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Pršet nebude a rozptylové podmínky ráno ještě mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
1: V nedělním Vltavínu vás čeká procházka podzemím státního hradu a zámku v Českém Krumlově, ale také připomínka, že v Sarajevu nebylo slyšet pověstných 7 kulí, ale výstřely tam zazněly pouze 2. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9.

0: že jeho život omezují i zdravotní problémy. Povídání s Ivo Janouškem si můžete poslechnout v pořadu Jihočeši v sobotu krátce po 17. hodině. Zve vás autorka Mirka Nezvalová.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Jak už jsem nastínila, tropický víkend je před námi. Lidské tělo má naštěstí osobní klimatizaci. Jak funguje, prozradíme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Už za malou chvíli.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Česko čeká podle předpovědí tropický víkend. Teploty se budou na některých místech zřejmě blížit 40. Lidské tělo přitom i v takových podmínkách dokáže udržovat překvapivě stálou teplotu. Pomáhá mu k tomu soustava mechanismů od rozšiřování cév přes pocení až po složité řízení v mozku. Tato přirozená klimatizace ale nemusí podle lékařů fungovat stejně dobře u všech. Pozor by si tak měli dát lidé se srdečními onemocněními nebo seniori.
1: My musíme udržovat stálou teplotu. Někteří živočichové jsou závislí na okolní teplotě, ale člověk generuje sám to optimum.
2: Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně popisuje náš mimořádně účinný termoregulační systém. Tropická vedra ale odhalují i jeho limity, jak potvrzuje paní Jana, seniorka ze Zlína.
3: Sedím v pokojíku u počítače, je tady trošku větší takový chládek, otevřeno mám do průvanu. No a snažím se nemyslet na to, jak je mi horko.
2: Zatímco se paní Jana snaží na teplo nemyslet, naše tělo ho měří neustále, vysvětluje Kateřina Kaňková.
1: Měříme teplotu tekutin v našem těle, což je krev.
2: Hlavní termostat máme v našem mozku.
1: Ten základní měřič je hypotalamus a tam je termoregulační centrum.
2: Jakmile mozek vyhodnotí, že je tepla příliš, začne organismus ochlazovat sám sebe.
1: Když roztáhnete cévy, zejména v kůži, to vás dovede části toho tepla zbavit.
2: Pak přichází na řadu také další silný nástroj – pocení.
1: Na to máme potní žlázy.
2: Pokud je vzduch velmi horký, tak pomoct může třeba voda.
1: Ve vodě je to ochlazování mnohem

0: významnější.
1: A právě na vodu spoléhá i paní Jana.
2: Pomáhá mi hlavně chladná voda, takže chce to nejméně 2 sprchy denně.
1: Ta zvládá vysoké teploty hůř, má také problémy se srdcem.
2: Patřím mezi skupinu kardiaků, kteří se musí hlídat.
1: Právě pro lidi se srdečním onemocněním představují vedra větší zátěž, doplňuje Kaňková.
0: Ty trubky, které se roztáhly, tak musí být vlastně do nich ta tekutina tlačena nějakým čerpadlem tlakovým, a to je srdce.
1: Pokud míra tepla přesáhne i u zdravého člověka chladící možnost těla, dostavují se první potíže, nevolnost, malátnost, točení hlavy nebo i úpal.
0: To je přehrátí organismu v příliš teplém prostředí.
1: Přesto považuje Kateřina Kaňková lidskou termoregulaci za mimořádně efektivní systém.
0: Extrémy, které se odehrávají v kůži a na povrchu našeho těla, tak jsou důsledkem těch regulací, ale to, co se děje uvnitř, je velmi stabilní. Takže ta robustnost té regulace, to je to, co je fascinující.
1: Zatímco většina živočichů je odkázána na okolní prostředí, člověk si díky milionům let evoluce nosí vlastní klimatizaci stále sebou. Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Nejúspěšnější životní i tvůrčí roky slavného hitmakera. Dokumentární film Karel Svoboda, šťastná léta. ČT2. V boji proti Hitlerovi zůstali odkázáni jen sami na sebe. Filmová rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších událostí druhé světové války. Bitva o Británii. A ČT Art. Z hvězdných výšin k tragickému konci. Životní příběh legendární zpěvačky v dokumentu Whitney, úžasný hlas, smutný příběh. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Tropické počasí by podle distributorů nemělo ohrozit elektrickou síť. Na vysoké teploty je podle nich připravená. Zástupci ČEZu sledují v létě sezónní zvýšení spotřeby kvůli klimatizacím zhruba o 2%. Spotřeba je i tak nižší než v zimě. Problémy neočekávají ani predistribuce nebo EGD. V Prachaticích zasáhl večer požár truhlárnu a sklad se dřevem. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Při hašení skolaboval jeden hasič a skončil v nemocnici. Na síti X to uvedli krajští hasiči a zdravotnická záchranná služba. Na místě byli hasiči i v noci a vyšetřování příčin požáru začne dopoledne. V netradičních kulisách zříceniny hradu Pořešín na Českokrumlovsku se dnes po roce opět odehraje příběh Nikoly Šuhaje Loupežníka a krásné Eržiky. Podle informací na webu hrady na Malši začne představení Balada pro banditu v podání divadla Antonína Dvořáka Příbram v režii Milana Schejbala v 21 hodin. Kuriozní plavidla dnes vyplují na Vltavu mezi Vyšším Brodem a Rožmberkem nad Vltavou na Českokrumlovsku. Registrace k 52. ročníku závodu začne v 10 hodin pod kempem ve Vyšším Brodě. Plavidla se na vodu vydají přesně ve 13 hodin a 27 minut. Porota bude kromě pořadí v cíli hodnotit také originalitu lodí. A ještě počasí. Na jihu Čech bude jasno, odpoledne i skoro jasno, teploty vystoupí k 37, v nejníže položených částech kraje ojediněle k 38 stupňům, na horách bude maximálně 34. Vítr bude slabý, jihovýchodní až východní, biozátěž vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. Na Českokrumlovsku počítejte s řadou uzavírek a omezení kvůli stavbě dálnice. A silnice 155 je uzavřená mezi Holkovem a Prostředními Svincemi. Sledujte dopravní značení.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Brzy ráno do stáje a odtud ven, až se setměním. To je jeden ze způsobů, který pomáhá koním zvládat vedra. Stará a nemocná zvířata v útulku pro ex-dostihové koně u Jindřichova Hradce vedra snášejí daleko hůř. A tak jim ošetřovatelé dopřávají speciální péči. Podrobnější budeme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Do té doby si dejte například dobrý kafe, zpívá Lucie Bílá.

0: čase být.
1: Koňský důchod prožívá více než desítka koní v útulku pro ex-dostihové koně v Drahýšce u Jindřichova Hradce. Aby lépe zvládali vedra, vymýšlejí ošetřovatelé všemožné způsoby, jak je ochladit.
2: To zavlažovač sice na trávník, ale když ho předěláme na zeď, tak by je to tady mohlo chladit a ani by se tady tolik neprášilo.
3: Já myslím, že jo, že to bude fungovat určitě.
2: A uvidíme, jak to přivítají.
4: Mlžítko na trávu poslouží jako zavlažovač pro koně. Takhle kreativně přistupuje k ochlazování koní.
2: Ester Rešková. S dobrovolníkem, nadšencem do koní, motorkářem Mirďou.
4: V útulku pro koně druhá šance je 14 koní.
2: Já jsem se původně specializovala na ex-dostihové koně a neumím říkat ne, takže tady máme i koníky, který nejsou anglický plnokrevníci nebo neběhali dostihy. Jsou to starší koníci, často s nějakýma zdravotníma problémama nebo psychickýma problémama a podobně.
4: V těch párných dnech se koně raději zdržují tady vevnitř v otevřené stáji.
2: Už třeba v 8 hodin ráno si sem zalezou, jsou tady ve stínu, je tady chladnější než venku. Pokud se nejdou napít nebo tak, tak vychází ven ze stáje až třeba kolem 8 hodiny večer.
4: A vedro ovlivňuje i spoustu praktických věcí, jako je třeba příprava krmení.
2: Mám tady koně, který třeba nemá zuby, dostává obědy a večeře a musí se to namáčet. Ve standardních teplotách si takovou věc jako chystám den dopředu. Tak tady stojíme, já jsem Montíkovi chystala teď oběd, zalívala jsem mu jeho kyblík. Kdybych to udělala včera večer, tak dneska bychom stáli nad skvašeným krmením. Krmení, co dostávají i ostatní koníci a standardně se musí zalívat, tak teď nedávám.
4: Nádoby na vodu nesmí zůstat ani chvíli prázdné.
3: Ne, nesmí v tomhle horku vůbec. Ty koně potřebují pít jako lidi.
2: Mají radši, když je čerstvá a chladná.
4: Už mi tady někdo funí za záda, tvoří se za námi fronta na vodu.
2: Napouštím jim. Tady máme třeba Frenka a ten miluje vodu, takže ten nám tady i chvilku postojí a nechá se osprchovat. Při té příležitosti, když už napouštíme vodu, tak je i osprchu, aby se trošičku schladili.
3: Jdeme k vodě, aby se ochladili a trošku si zařádili. No.
4: Už se těší.
3: No, už ví.
4: Rybník je naštěstí nedaleko. A jdou se koupat jenom dva koně z celého toho stáda.
3: No, bohužel, je jich tady víc. Každý by se chtěl v tomhle horku vykoupat, každý z těch koní.
4: Takže ruce dobrovolníků by se tady ještě uživily.
3: No, určitě by se tu uživily. To má zájem poznat na blízko koně.
4: A vyzkoušet třeba i jak se plaví.
3: A vyzkoušet, jak se plaví koně. Je to úžasný. Úžasný pocit dneska.
4: Útulek pro ex-dostihové koně, druhá šance, působí od roku 2019. Původně u České Lípy a teď již čtvrtým rokem v Jihočeském kraji. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: A ve 8:45 se opět jdeme na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice věnovat předpovědi počasí. Ta pro tento víkend je tropická a připomeneme si to právě teď s Tadeášem Gregorem, který je na telefonu. První otázka se týká aktuálního počasí na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Aktuálně máme na jihu Čech jasno a teploty jsou mezi 24 a 27 stupni Celsia. V Českých Budějovicích 25,5 stupně, vane jihovýchodní vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1020 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí taktéž 25,5 stupně a proměnlivý vítr 2 metry za sekundu.
1: Už jsme na to upozorňovali v předchozích relacích, bude horko, tak jak se to dnes odpoledne projeví?
2: Bude opravdu horko, bude jasno odpoledne a večer i skoro jasno a teploty vystoupají na 34 až 37 stupňů, v těch nejteplejších oblastech kraje až 38 stupňů a na horách 31 až 34 stupňů Celsia. Bude vát slabý jihovýchodní nebo východní vítr do 4 metrů za sekundu a biozátěž na trojce, vysoká zátěž.
1: Projeví se ty tropické teploty přes den i v noci?
2: Noc na některých místech může být také tropická, tedy s teplotou na 20 stupňů Celsia. Bude jasná, zpočátku je skoro jasná a teploty klesnou na 21 až 18 stupňů Celsia, ale v údolích bude chladněji, tam ta tropická noc nebude, tam bude kolem 16 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak jasno, během odpoledne postupně polojasno a později odpoledne a večer se jen vzácně může objevit přeháňka nebo i bouřka, a to zejména na horách. Zítřejší maxima 36 až 39 stupňů, na horách 32 až 35 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Biozátěž zítra na trojce, vysoká zátěž.
1: Dojde v pondělí k nějaké změně, aspoň co se týče teplot?
2: Pondělí ty teploty budou stále tropické, ale přece jenom už o něco níže a přidají se srážky. Ráno bude polojasno, během dne bude přibývat oblačnosti, odpoledne a večer bude oblačno až zataženo. Zpočátku ojediněle, později odpoledne a večer pak na většině území se vyskytnou přeháňky nebo i bouřky, a to i silné. Pondělní minima 22 až 18 stupňů, maxima 30 až 34 stupňů a bude vát mírný severozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: A já vás ještě poprosím o předpověď na úterní den.
2: V úterý bude převažovat velká oblačnost, bude oblačno až zataženo. Místy odpoledne a večer pak na většině území se vyskytnou přeháňky nebo i bouřky. Úterní minima ještě vysoká, 20 až 17 stupňů a odpolední maxima už v takových těch letních teplotách 26 až 30 stupňů Celsia. Bude vát slabý vítr ze severních směrů 1 až 4 metry za sekundu, který v bouřkách zesílí.
1: S námi byl meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za váš čas, který jste nám věnoval po celé dnešní ráno. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Vše o pěstování malin, od výběru odrůd přes výsadbu až po jejich následnou péči probereme v dalším vydání Zelených světů. Posvítíme si taky na ořech, který ne a ne zaplodit, a zajedeme za ovocnářem Josefem Tlapou, který nám poví, jak pěstovat sloupovité jabloně. Nezapomeňte poslouchat v neděli po 11. dopolední. Už teď se na vás těší Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
0: Přivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině.

Ladislav a také Ladislava jsou právě dnes 27. června napsáni v kalendáři, tak přejeme oslavencům jen to nejlepší k jejich svátku. Jeho české ráno je u svého konce a to pár minut před 9. dopolední. Adéla Jirkalová se s vámi, milí posluchači, loučí. Děkuji za pozornost a docela zvládneme ještě Helenu Vondráčkovou. Hlavně nezapomeňte na dodržování pitného režimu. Naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Do Venezuely dnes odlétá tým českých specialistů na zachraňování lidí ze sutin. Nová poutní cesta se dnes otevře mezi Vyšším Brodem a Horním Rakouskem. Veteránská rally se jede na Novohradsku. Teploty na jihu Čech dnes vystoupí k 37, ojediněle k 38 stupňům Celsia. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Do Venezuely dnes odletí český tým specialistů na záchranu lidí ze sutin. Bude v něm 69 lidí, hasiči, statici, specialisté dronové služby nebo kynologové sepsy. V jihoamerické zemi budou pomáhat s následky zemětřesení, které v polovině týdne zasáhlo severní pobřeží. Kdy přesně se Češi k záchranným pracím připojí, není zatím podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové jasné.
2: Po příletu do místa nasazení se tým zapojí do mezinárodní koordinace záchranných prací pod hlavičkou OSN a naváže kontakt s místními záchrannými složkami, aby mohl co nejrychleji zahájit činnost v zasažené oblasti.
0: Zemětřesení má podle aktuálních údajů přes 900 obětí a víc než 3300 lidí je zraněno. Na Wilheringskou poutní cestu se dnes vydají první poutníci z Vyššího Brodu na Českokrumlovsku. Výchozím bodem je tamní cisterciácký klášter. Slavnostní otevření přes hraniční trasy do Horního Rakouska představitelé kláštera naplánovali na 10. hodinu. Součástí programu je otevření a komentovaná prohlídka expozice Závišova kříže.
3: Nová trasa o délce 132 kilometrů propojuje 6 etap vedoucích mezi kláštery Wilhering a Vyšší Brod. Na své cestě prochází 10 obcemi a 14 kostely. Součástí slavnostního programu bude požehnání poutníkům, kteří vykročí na novou stezku. Z Vyššího Brodu Eva Dubská Petrová, Český rozhlas.
0: České dráhy ruší kvůli vysokým teplotám a vysokému riziku požárů víkendové jízdy parních vlaků. Týká se to například tratí mezi Veselým nad Lužnicí a Jihlavou nebo Horní Cerekví a Táborem. Dnešní jízda do Nové Bystřice se ale uskuteční podle plánu. Vlak vyjede z Jindřichova Hradce v 9 hodin 45 minut. Podle mluvčí společnosti Gepard Express Markéty Bočkové doprovodí vlak speciální hasící drezína.
4: Její posádka bude hlídat, zda je na trati za vlakem všechno v pořádku. Lokomotiva je vybavená stříkáním vody do popelníku, popel se tak ochlazuje a nemůže se vznítit. Pod komínem lokomotivy máme i speciální síta, která zachytávají jiskry.
0: Dnešní den je na národních mysliveckých slavnostech na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou věnován především mistrovství republiky ve vábení jelenů. To začne ve 14 hodin. Už od 10 hodin budou k vidění také ukázky myslivecké kynologie nebo sokolnictví či vyhledávání srnčat pomocí dronů. Na Novohradsku se dnes uskuteční 12. ročník vysokohorské jízdy. Slavnostní kolona více než 90 veteránů se vydá v 10.30 na trasu z náměstí v Trhových Svinech přes Ločenice, Besednici a Benešov nad Černou do Hojné Vody, Horní Stropnice a Nových Hradů. Odtud pak do Petříkova a Hluboké u Borovan, kde posádky čeká přibližně půlhodinová pauza. Kolem 16. hodiny pak vozidla projedou přes náměstí v Borovanech a vydají se do cíle závodu v Trhových Svinech.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude jasno, odpoledne i skoro jasno. Teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů Celsia, v nejníže položených částech kraje ojediněle k 38 stupňům, na horách maximálně ke 34. Vítr bude slabý, jihovýchodní až východní, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Jindřichohradecku počítejte dnes s uzavírkami a omezeními v souvislosti s radouňskou relí v okolí Číměře, Kunějova nebo Horní Radouně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Na více než 650 let staré části katedrály svatého Víta v Praze pracují restaurátoři a sochaři. Někteří z nich musí mít dobrý sluch. Proč? To zjistíte za chvíli v reportáži. Umět si naplánovat volno a vyrazit do přírody nebo meditovat je podle pomocného biskupa Prokopa Brože důležité pro každého. K mikrofonu ho pozve Karel Sladký. Jeden z patronů Brna se po staletích vrací na Petrov. Ne osobně, ale prostřednictvím více než půl tisíciletí starého pláště svatého Jana Kapistrána, který je součástí nové výstavy o stopách františkánů v Brně. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jiřího Chodury, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Od mikrofonu vám příjemné sobotní dopoledne přeje Daniela Pavlíčková.

0: Miroslav Žbírka zpíval v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Sochaři a restaurátoři opravují části klenby u oken katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Pracují na části staré více než 650 let. Některé kameny musí vysekat a nahradit novými. Ty poškozené poznají po sluchu při poklepání na ně, natáčel Petr Kastner.
1: Kámen z klenby jednoho z oken katedrály svatého Víta osekává těsně pod jejím stropem sochař Martin Gut.
2: Odsekávám vlastně kámen z té původní profilace, ne teda tolik, jenom minimálně, jakoby, aby vznikla kapsa na ten nový kámen, který vlastně vyměňujeme, protože tenhle byl, tady to vlastně bylo poškozený. Ty spoje mezi těma kamenama, vlastně tam se dají kotvy a ještě se to vlastně zalejvá olovem. Pak se to přespáruje a prostě vlastně ta celá ta konstrukce musí být pevná, samonosná.
3: Kolik tak zhruba myslíte, že na té klenbě toho okna, které má možná 10 metrů na šířku a dalších 10 metrů na výšku, odsekáte materiálu?
2: No, vlastně v loňském roce to mohla být klidně i tuna.
3: Při opravě toho jednoho okna nebo více oken?
2: Jednoho okna.
3: S mistrem stavby a taky sochařem Michalem Burešem jsme teď vylezli do vrchního patra lešení. Vy zkoušíte to, jestli ta klenba, která tady před námi je, je ještě dobrá, nebo je potřeba opravit poklepáním, je to tak?
4: Je to jeden ze způsobů. Vlastně klepeme, jo, když ten kámen trošku zvoní, tak vypadá, že je kompaktní. Tady poblíž těch trhlin už celá jasně slyšíte dutej zvuk, tak to už nás motivuje k tomu, že předem, až si budeme dělat šablony a vyrábět náhradní kusy, kopie, kde asi provedeme řez, jakým směrem, aby jsme mohli znovu ten kámen jakoby vložit do klenby, aby byl funkční dál.
1: Statika klenby kolem oken je špatná kvůli požáru katedrály z roku 1757, vysvětluje vedoucí oddělení specializované památkové péče kanceláře prezidenta Petr Měchura.
5: Tehdy oprava proběhla pouze v rozsahu štukových oprav, takže nenapravovala statické chyby. Po vlastně té dlouhé době ty správky dožily a v současné době je třeba již obnovit plnou funkčnost statiky ostění oken.
3: Na druhé straně okna, když se podíváme už na odbouranou část klenby, tak je tady růžová barva. Co to je?
5: To zarůžovění je právě důsledek té destrukce, protože kámen, na něž lehaly plameny, navíc se tady pod klenbou hromadily plyny, které zahořely, samozřejmě došlo k vyražení zasklení oken a plameny šlehaly okny ven.
1: Správa Pražského hradu chce postupně opravit všechny části katedrály, které jsou podobně poškozené, říká ředitel správy Pavel Vyhnánek.
6: Letos se zaměřujeme na jižní stranu té nejstarší části katedrály, ještě z dob Petra Padléře.
1: Součástí letošních prací bude taky restaurování historických maleb štítů se zemskými znaky nebo oprava opěrného pilíře vysokého chóru.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Dny lidí dobré vůle ve Velehradě na Uherskohradišťku letos vyzdvihnou práci lékařů, zdravotních sester i pracovníků ve zdravotnictví. Pod titulem letošního ročníku velehradských slavností bude Srdcem i rukama a ne ve službě životu. Slavnosti se uskuteční 4. a 5. července, patří k nejvýznamnějším církevním svátkům v zemi. Připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Každoročně se jich účastní kolem 30 tisíc lidí. 2 roky po nástupu do čela olomoucké arcidiecéze hodnotí arcibiskup Josef Nuzík jako nejdůležitější změnu otevřenost církve vůči většímu zapojení věřících i širší společnosti. Symbolem tohoto směru se stal víceletý projekt Propojení, který má reagovat na proměnu života farností, úbytek kněží i potřebu větší spoluodpovědnosti laiků za fungování církve. Arcibiskup to řekl v rozhovoru u příležitosti 2. výročí svého působení v čele arcidiecéze a před nadcházejícími 60. narozeninami. Projekt Propojení představuje největší reformní proces, který olomoucká arcidiecéze v posledních letech zahájila. Má pomoci najít podobu církve odpovídající současným podmínkám. Zatímco dosavadní model byl podle něj založen především na aktivitě kněze, nově chce vedení diecéze vtáhnout do rozhodování samotné věřící. Broumovský klášter mění provoz prohlídek, začal je zajišťovat benediktýni, kterým klášter patří. Prohlídkový okruh vede novou trasou. Provozovatelem prohlídek je nyní společnost Benediktinská hospodářská správa Břevnov, uvedli. Společnost klášter Broumov servisní dostala výpověď ze smlouvy, protože podle benediktinů neuhradila platby za provozování prohlídkových okruhů. S výpovědí nesouhlasí agentura pro rozvoj Broumovska, která spojuje místní kulturní aktivity. Klášter je národní kulturní památkou, ročně jej navštíví 10 000 lidí. V roce 1990 dostali budovy v restituci zpět břevnovští benediktýni. V současnosti v klášteře žádný příslušník benediktinského řádu nežije. I to jste se od nás dozvěděli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme klidný poslech Českého rozhlasu.

0: Kapelu Žentour Janka Ledeckého jste slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Přejeme vám dobré dopoledne. Pomalu začínají dovolené a ty se týkají i duchovních. Pomocný biskup Královéhradecký Prokop Brož rád vyráží na hory, do skal a celkově vyhledává místa, kde může meditovat. Dobře je mu v přírodě a rád absolvuje delší procházky s batohem, což pod Krkonoší, odkud pochází, přímo nabízí. Kolegu Karla Sladkého zajímalo, kam se pan biskup vydává nejraději, když má volno a kde čerpá novou energii do náročných dnů.
1: Když bychom teď nasedli do auta a někam společně vyrazili, byl by to ten červený kostelec pod Krkonoší?
2: Zastavili bychom tam určitě a já bych potom rád jel třeba dál jako směrem na Ádr, na Držbařský skály, na Teplický. Mám rád velmi Malé Svatoňovice, poutní místo. Určitě bych nezůstal jenom v červeném kostelci.
1: Takže bychom si vzali batohy společně.
2: A vyrazili bychom. Ano, vyrazili bychom do skál. Krkonoše nádherný, že jo? Krkonoše taky moc hezký. Ale určitě do skál a Držbach, Teplice. Miluju.
1: A máte rád túry?
2: Mám. Moc. Když je to možný, tak i tady v Hradci Králové. Prostě když je chvilku volno, tak jdu se projít. Před 2 lety jsem šel Camino de Santiago do Kompostely, nějakých 11 dní jsem měl jenom, tak jsem to taky využil. Chůzi miluju.
1: Vy sám říkáte, když je volno. Jak se to daří?
2: No, musí se to vlastně plánovat, že jo? Musí se to plánovat, ale daří. Daří, patří to do života, je to nutný.
1: Právě, že si myslím, že na ten duchovní odpočinek i zapomínáme. My lidé často, že se za něčím honíme a vlastně nevíme za čím a jsme pořád v nějakém zápřahu a v nějakém systému.
2: Máte 100% pravdu. Na každém místě, kam já přijdu, teď třeba zrovna do Hradce Králové, tak si člověk musí chvilku hledat tu svoji polohu, aby si to sedlo a právě třeba i volný čas, aby tam byl smysluplně zabudován, to není věc samozřejmá. Taky jsem tady prožíval několik měsíců nějakého urputného klopotění, než jsem si řekl dost. Chce to taky jako nějaký volný čas.
1: Takže umíte plánovat a odpočívat.
2: Naučil jsem se. Je to vlastně nakonec fakt i důvod nějakého přežití. Aby jako srdce dobře tlouklo, aby byl dobrý tlak krevní a to všechno, aby fungovalo, tak musí být i čas jako zastavení a klidu.
1: Kdy jste naposledy načerpal a kde?
2: Zrovna jsme byli jako Česká biskupská konference na duchovních cvičeních v Hejnicích, což je týden takového zastavení. Je tam někdo, kdo má nějaké 2 zamýšlení za den, ale jináč má člověk k dispozici opravdu čas být do přírody, zastavit se, modlit se, meditovat. Bylo to nádherný.
1: Mění se podle vás potřeby lidí v dnešní době, touhy, přání?
2: No, myslím si, že konkrétní způsob života a prožívání se velmi ovlivňuje naše touhy, které ale někde hluboko jsou dost podobné. Ale to konkrétní ošacení těch tužeb je fakt jiný dneska. A i cesta k ním je jiná. Protože máme mnoho možností, tak chceme všechno využít. Takže ta touha opravdu jako přesáhnout se, hodně zažít, je veliká. No a s tím samozřejmě jde ruku v ruce i touha najednou na nějaký pokoj a klid, až to může být v nějakém kontrastu, až jako konfliktu, že chceme stihnout všechno, ale nás to jenom vyčerpává, vytěžuje. Takže pak vzniká nějaká hluboká touha po nějakém tichu, klidu a to zase proměňuje život lidí. Pro mě je třeba veliký otazník a velmi rád sleduju a jsem blízko mladým lidem, protože tam vlastně se rodí nově tužby, akorát, že ten jejich svět je fakt jiný než ten náš. Je hodně podpořen nebo vystavěn na technologiích a tam touhy jsou hluboko ty samé, ale fakticky si hledají cestu jinými cestami než třeba za nás.
1: Asi je to na každém člověku, co je pro něj priorita, nebo myslíte, měli bychom spíš jít právě do sebe a vystoupit z toho vnějšího světa? Dá se to vůbec?
2: Vlastně to není možný. Ten vnější svět, my ho taky potřebujeme. Tu vnějškovost potřebujeme. Já rád mluvím o nějaké jako laskavé vnějškovosti. To nacházíme spíš později než dřív. Jo, opravdu jako laskavo. Možná něco zažijeme v dětství, protože nás jako oplopují jako rodiče a lidi, kteří nás mají rádi. Pak jdeme do nějakého jako docela prudkého světa, takže zažijeme leckdy i nějakou jako nepřátelskou vnějškovost a my se s tím musíme nějak poprat, třeba někdy jako zahořkneme, zakysneme, to se musí jako pročistit. Takže to fakt proces. A to vnější, co je kolem nás a čím žijeme,

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. S osobností svatého Jana Kapistrána je Brno spojeno několik století. Teď se lidé mohou v kryptě katedrály, kde kázal, prohlédnout i více než půl tisíciletí starý plášť tohoto světce. Vzácná relikvie je součástí výstavy připomínající odkaz františkánských řádů ve městě. Podívat se tam byla kolegyně Aneška Hlávková.
1: Když návštěvníci přijdou na Petrov, tak uvidí kazatelnu zvanou Kapistránka, která právě odkazuje na návštěvu svatého Jana Kapistrána v polovině 15. století.
2: Ukazuje před katedrálou svatých Petra a Pavla v Brně kurátorka výstavy Kristýna Kurian. Zatímco kamenná kazatelna je na venkovním plášti katedrály, na výstavu musí jít lidé dolů do krypty. Tam je hlavní exponát výstavy o stopách františkánů v Brně. Více než 570 let starý plášť svatého Jana Kapistrána, jednoho z patronů města.
1: Máme ho hnedka tady vepředu a je umístěn v takové masivní vitrině. Plášť je docela malý, protože i svatý Jan Kapistrán nebyl velké postavy a je takový šedohnědý a je z přírodních materiálů, z hrubého plátna.
2: Já teda vidím, že je docela poškozený. Čím je to způsobený?
1: Zubem času. Hlavně v té dolní části, protože se z něj věřící kousky odstřihávali jako relikvie na památku.
2: Jan Kapistrán byl italský kazatel, který Brno několikrát navštívil, upřesňuje kurátorka Petra Lexová.
3: Během svého pobytu v Brně Jan Kapistrán inicioval vystavení prvního františkánského kláštera v Brně. Už tady tehdy působili minorité, ale první františkánský klášter založil Jan Kapistrán a vlastně tomu přímo daroval území, na kterém ten klášter byl vystavěn.
2: Světec je od roku 1738 oficiálním patronem Brna. Výstava ale nepřipomíná jen jeho. Letos totiž uplynulo 800 let od smrti svatého Františka z Asízy a představuje také historii a současnost františkánských řádů v Brně.
4: Je několik věcí, které myslím, že můžou i v dnešní době člověka oslovit na svatém Františkovi. Taková touha po jednoduchosti. A František ukazuje, že člověk toho nemusí mít hodně, aby byl šťastný.
2: Doplňuje kněz Vladimír Hubálovský, jeden z brněnských minoritů, řádu, který se odkazuje k františkánům. Na výstavě je k vidění také barokní obraz svatého Františka nebo rodokmen františkánského řádu z 19. století. Výstava potrvá do 20. září.

0: Tohle věnování pro nás se měla v magazínu Mezi nebem a zemí teď Lenka Filipová. My se vydáváme do Francie. Ta letos už zažívá druhou vlnu veder. Teploty stoupající až ke 40 stupňům zažívá většina obyvatel. Jak se lidé chrání a jak v tom pomáhá církev? Prozradí naše spolupracovnice v Paříži Marie Sýkorová. Dobrý den.
1: Dobrý den, ano, je to tak. Už druhý týden prakticky celá Francie doslova trpí ohromnými vedry. Na té místní stupnici varování označené oranžovou barvou, což je druhá nejvyšší, pak už následuje jen rudá. Bylo nejprve 60 departmánů Francie, což je většina území, a teploty stoupaly, až se do toho rudého označení dostalo 49 okresů těch departmánů. Vedro je nejen ve městech Paříži, Lyonu, Bordeaux, kde teploty stoupaly ke 40 nebo někdy i přesáhly 40 stupňů Celsia. Vedro je i v oblastech, které jsou mnohdy chladnější, třeba v Bretani nebo Normandii. Je to už druhá letošní vlna, takzvané canicule, což je na začátek léta dost neobvyklé. První totiž byla už na konci května. Lidé se samozřejmě chrání, jak mohou, omezují pohyb, přesuny, nepoužívá se městská hromadná doprava třeba k přesunu z předměstí Paříže. Ve velkém lidé také nakupují klimatizace, což samozřejmě není ekologické, nebo také větráky, ventilátory. A samozřejmě se snaží ukrýt, kam to jde. Tady v Paříži se ve velkém mluví o zvýšené návštěvnosti muzeí a galerií, ale i kin nebo divadel. Prostě všude, kde je snížená teplota a stín. A samozřejmě i místa kultu jsou ukrytem před vedrem.
0: Některé farnosti a diecéze otevřely kostely a místa kultu, aby se lidé před vedrem mohli případně schovat.
1: Ano, to se stalo v departmánu Sart, což je takový středozápad Francie mezi městy Tours a Angers, tedy v místech, kde se skutečně ta teplota velmi drží a nepřichází tolik chladného vzduchu od oceánu. A je to místo, kudy prochází velká vlna veder. Tak právě tam farnost v tom departmánu Sart otevřela 4 ze svých kostelů, které bývají normálně uzavřené, aby se lidi mohli právě osvěžit, odpočinout si a ulevit si od vedra, které je skutečně ve městech nemožné zvládnout. Místa kultu, kostely, kaple sice nemohou zůstat otevřené přes celou noc, jak je tomu třeba ve městech v místních parcích, které zůstávají otevřené i přes noc, tak kostely samozřejmě zavírají. Přes den ale v tomto departmánu otevřeli navíc kostel svatého Tomáše, Saint-Colombe nebo Saint-Germain. Lidé samozřejmě nejsou nuceni vyznávat a modlit se. Je to gesto solidarity a spřízněnosti. Jak čelit těmto výkyvům počasí?
0: Média ve Francii ve velkém také zkoumají, proč je právě v místech kultu příjemně. Odpověď je nejspíš na snadě.
1: Není v tom žádná velká hádanka v katedrálách, kostelích i kaplích, obzvlášť v těch tedy stavěných už od středověku je příjemně proto, že jejich zdi jsou široké nebo spíš tlusté. Ta izolace je velmi propracovaná a perfektní. Je to izolace, kterou naši předci samozřejmě stavěli místa kultu nejen jako obranu proti zničení, proti nájezdům, ale také proti požárům. V tuto chvíli samozřejmě docenujeme i tuto perfektní izolaci proti vedru. Takže když na zdivo zvenku praží, přes tloušťku stěn se nedostane dovnitř a v kostelích tak zůstává příjemně chladno. Chlad se drží i díky sklepením, díky kryptám, které bývají pod svatostánky, nebo také díky malým oknům, zvlášť u třeba románských kostelů. Okna, která nepropouštějí tolik slunečních paprsků a také drží izolaci. Jiné je to samozřejmě s gotickými vitrážemi, například u katedrály Notre Dame v Paříži. Tyto vitráže jsou navíc vyčištěné, takže světla propouští mnohem více. Kostely, baziliky a katedrály tak ale zůstávají dobrým úkrytem před vedry a katoličtí představení tak lákají i k jejich návštěvě.
0: Z Francie se nám k tématu veder přihlásila naše tamní spolupracovnice Marie Sýkorová. Za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.
2: Na dlání jednu z tvých řas.

0: to.
1: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravil Jiří Chodura, pastor Slezské církve evangelické a augsburského vyznání. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
2: Drazí rozhlasoví posluchači, je sobota 27. června. Rodiče už dětem schovali vysvědčení do složek a začali ze skříní vytahovat kufry, tašky a batohy. Začínají přece prázdniny. Nová dobrodružství, poznávání a čas odpočinku pro děti školou povinné. A s tím se pojí i často otravné a nekonečné balení na cesty. Píšeme si seznamy, abychom nezapomněli na kartáčky, opalovací krémy, lékárničku, nabíječku, dobrou knihu. Pečlivě zvažujeme, co je nezbytné a co by jen zbytečně zabíralo místo. Víme totiž, že v letadle se za nadváhu kufrů platí dost velké peníze a na horské túře se každý kilogram navíc také brzy pronese. A co si vlastně balíme na tu pomyslnou cestu naším životem? Co si bereme s sebou do vztahů do nových dní a v neposlední řadě i na tu blížící se dovolenou? Často si totiž do svých životů přibalíme spoustu zbytečně těžkých věcí. Vláčíme s sebou stres, neodpuštěné křivdy, strach z toho, co bude na podzim. A přesně jako u těch skutečných zavazadel, za tuhle nadváhu se v životě platí. Platíme za ní ztrátou radosti, pokoje a často i nezhodami s těmi, kteří nám jsou nejblíž. A to je hrozná škoda. V Bibli v dopise, který napsal apoštol Pavel věřícím v Kolosech, je jeden krásný text. Píše se tam o tom, co bychom si v životě nikdy neměli zapomenout zabalit a pak i obléct. Oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Představte si, jak by vypadala naše dovolená a vlastně i celý náš život, kdybychom si tyhle věci přibalili jako absolutní prioritu. Představte si, kdybychom si na začátek každého našeho seznamu věcí na balení napsali. A nezapomeň na soucit, na dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. A především na prvním místě nezapomeň na lásku. Trpělivost, ta se bude hodit v koloně na dálnici. Dobrota a mírnost zase, když se naše děti začnou na zadní sedačce auta po 15 minutách cesty ptát: tati, mami, a kdy už tam budeme? A láska? Tu potřebujeme úplně všude. A víte, co je na těchto věcech nejlepší? Že nic neváží. Nezabírají žádné místo v batohu, neplatí se za ně žádné poplatky v letadle. Přitom právě tyto věci dokážou zachránit celou cestu a proměnit obyčejný výlet v nezapomenutelný zážitek. Milí posluchači, ať už letos o prázdninách vyrazíte k moři, na chalupu nebo zůstanete doma, přeji vám šťastnou cestu. A nezapomeňte si zbalit pořádnou dávku trpělivosti, dobroty a laskavosti. Uvidíte, že se vám s takovým zavazadlem poletí, pojede i půjde životem mnohem lehčej. Přeji vám požehnané léto a požehnaný život.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Český tým odlétá pomáhat do Venezuely po ničivém zemětřesení. S extrémními teplotami bojují i v útulku pro staré a nemocné koně u Jindřichova Hradce. Včera na českých silnicích zemřelo 5 lidí, jde zatím o nejtragičtější den letošního roku. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 37, ojediněle 38 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. ...69 lidí a 8 psů vyráží z Česka do Venezuely na pomoc po ničivém zemětřesení. Speciální tým složený z hasičů, statiků nebo kinologů tam bude vyhledávat a zachraňovat lidi ze sutin. Česko nabídlo Venezuele pomoc krátce po katastrofě, která jihoamerickou zemi zasáhla tento týden. Pro přepravu potřebné techniky získal tým letoun za pomoci armády od Severoatlantické aliance. Pokračuje generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček.
2: Tak, jak jsme informováni ze strany Evropské unie, bychom měli mít plnou podporu venezuelských úřadů. Na druhé straně je třeba říct, že Venezuela sama o sobě je nebezpečná země a ten hlavní úkol, který je pro ten náš tým, není samozřejmě jenom provádět ty vyprošťovací a záchranné práce, ale taky vrátit se všichni bezpečně a ve zdraví zpátky domů.
0: Extrémní teploty komplikují práci chovatelům zvířat. Útulek pro vysloužilé dostihové koně kvůli počasí zvířata několikrát denně ochlazuje. Bedroom přizpůsobuje také krmení a veterinární péči, vysvětluje provozovatelka útulku Druhá šance Ester Ryšková.
3: Jsme v útulku, takže tady je věkový průměr nějakých 24 let. Je lidi starší, tak se s tím vedrem potýkají hůř. Stejný je to i u těch zvířat. My měli naplánované ošetření zubů a s panem doktorem jsme se domluvili, že ten termín přehodíme, protože samozřejmě to horko v kombinaci se sedací tak by mohlo způsobit zdravotní obtíže.
0: Tisíce růžových květů zdobí historické centrum Blatné na Strakonicku. Hlavním symbolem letošní výstavy růží a art festivalu se stala tmavě růžová pnoucí růže Blatenská královna, kterou vyšlechtil Jan Bém. Na zajímavosti v dnešním programu upozorňuje ředitelka pořádající kulturní plantáže Blatná Jana Ďurčová.
4: Proběhne slavnostní otevření rozária Jana Béma. Těšit se můžete také na kreativní dílny, kde si budete moci vytvořit vlastní květinovou čelenku, růžové koření či květinový elixír. Svou premiéru bude mít dokumentární film Jan Bém, Král růží, a celý sobotní program pak velkolepě zakončí kapela Vesna.
0: Pátek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 5 lidí, vyplývá to z policejních statistik. Podle těch se v poslední den školního roku při dopravních nehodách také 9 lidí těžce zranilo. Loni byl nejtragičtějším dnem 15. červen s 8 mrtvými.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude jasno, odpoledne i skoro jasno, teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů Celsia, v nejníže položených částech kraje ojediněle k 38, na horách maximálně ke 34 stupňům. Vítr bude slabý, jihovýchodní až východní, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují na Prachaticku na silnici 144 mezi Předslavicemi a Vlachovým Březím u odbočky na Tvrzice, také na odbočce ze silnice 145 na Břehov na Českobudějovicku a na silnici 34 u Českých Budějovic blízko nájezdu na dálnici D3, je to ve směru na Jindřichův Hradec. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit. Vypravíme se také mezi myslivecké psy norníky a poradíme, jak pečovat o velké hodiny a malé hodinky. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnovém a červencovém zalévání zahrádky. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: U Tišnova v předklášteří, v zahradách kláštera Porta Celi, jehož název se překládá jako brána nebes, se udržitelným způsobem starají o sad a další pozemky. Tomáš Blaha tady pravidelně vítá i dětské návštěvníky, který jim rád vysvětluje, jak se dá jednoduše vyrobit biouhel a k čemu v historii i dnes slouží. S mikrofonem se tam vypravila naše zvídavá hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Ten klášter, když tady vznikal, tak kolem byly obrovský lesy rozsáhlý a v nich těžili dřevo a z toho dřeva dělali dřevěný uhlí. Oni potom udělali uhlí tady a odvezli ho do Brna, kde na tom kováři třeba kovali nebo na tom prostě dělají další věci. Ale proč se nevozilo to dřevo? Proč se vozí to uhlí? Dřevo je těžší než ten uhel a má menší výhřevnost. Oni tím, že udělali z tohoto uhlí, tak tu energii koncentrovali do menšího objemu. Takže vlastně to nemusí toho vozit tolik, aby dosáhli vyšších teplot.
3: Pedagoškou je Karolína Zelinková, která dohlíží na děti a asi ten nápad celý zrealizovala.
4: Jsme tady v rámci třídního výletu. Celé to je vlastně téma toho, co se učíme v přírodovědě. Učili jsme se o fotosyntéze, o koloběhu uhlíku, o hoření, o přírodě, takže to vlastně pasuje do našeho kurikula. Dneska jsme pomáhali taky s prací v sadu, takže si vyzkoušeli, jaké to je mít sad a zahradu.
3: Tak Zuzanko, já vidím, že máš ještě trošku špinavé ruce od té práce. Bylo to fajn?
5: Jo, bylo, protože jsme mohli stříhat velkýma nůžkama a střídali jsme se s kamarádkama.
2: Staré vaně máme větve, co jsme pozbírali, suché staré větve, prostě opadá takové drobnější, který se nehodí do kamen. A teďka je tady, z nich vyrábíme biouhel, to znamená, jsme rozdělili klasický oheň. A teďka můžeme vidět, že první fáze je ten uhel a v druhé fázi je to ten popel. A teďka se dívejte, když já to takhle hrábnu, když vyhrabu ze spodku, tak je to zase černé, ale vlastně za chvilku to začne bělat. To je tím, že vlastně ten uhel z toho spodku se dostane do kontaktu s kyslíkem a začne se měnit na ten popel. Jo, to je vlastně, když doma grillujete a i tak máte ten uhel nebo to uhlí, které potom se zapálí, okysličí, je na vzduchu a zpopelnatí. A teďka by nám to celé zhořelo na popel, což my nechceme, protože si chceme vyrobit ten biouhel, takže to potřebujeme zalít. Tak, doplníme vodu do konve. Teďka to trochu dýmí, že jo? Doteďka to nedýmilo. My ten uhel neděláme kvůli tomu, aby jsme na něm grilovali, ale děláme ho kvůli tomu, aby jsme ho tady dělali. Když zasazujeme stromy, tak do té vysadbové jamy tomu přidáváme ten uhel. On dokáže držet tu vodu, že jo? To je to, proč ho chceme, aby když dlouho neprší, jako třeba teďka, a pak zaprší hodně vody naraz, tak aby ta půda to stihla pojmout. Že jo, je to pořád ještě, je to uhlí, takže kdybychom to špatně někde zahasili, tak ono to pořád může začít hořet. A proto my to dáváme takhle do toho barelu. A v tom barelu žádný vzduch nebude, protože ho zadeklujeme a ono se schládne a bude to fungovat. Teďka já to přehážu tou lopatou a vy můžete vidět, že v těch spodních částech je to pořád bílé. Nechám to tady pár dní stát a pak to stáhneme dolů do kláštera, kde to třeba dáváme do kompostu, nebo to dáváme do záhonu nebo pod ty stromy. Nebo ti můžeme i kreslit teoreticky. To vám potom dám do školy nějaký vychládlý už. Ten uhel tady bude třeba tisíce let. On se jako bude trochu rozpadat, ale třeba archeolozi, když objeví nějaký pravěký lokality, tak vlastně vždycky tam objeví uhlíky, podle kterých oni to jsou schopní datovat to stáří toho místa. Takže dneska jsme vyrobili něco, co tady bude i po prázdninách.
1: A ještě dodám, že biouhel zlepšuje strukturu půdy, zabraňuje jejímu vysýchání a omezuje vyplavování živin do spodních vod a je ideálním domovem pro zdravé půdní mikroorganismy. No a podle návodu v reportáži si ho jednoduše můžete vyrobit i vy sami na své zahrádce. Co nás čeká za chvíli? Pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Který stromy můžu prostřihávat nebo udělat průklest?
0: Mám pro vás velice dobrou zprávu. Jak nám vysvětlil František Hlubocký, zahradník z Pardubic, tak ten únorový, březnový prostřih je, aby vám strom pěkně rostl. No a ten letní, ten je, aby nerostl.
2: Ovocné stromy, tam jsou dvě možnosti, kdy buď tehle ten pozimní nebo předjarní, jak je kdo zvyklý říkat, je to řez, o kterém se tvrdí, že zmlazuje. Tudíž tím my nabudíme to, co jsme uřízli, že tam vyrostou místo toho dvě nové mladé větvičky, ale dělá se u ovocných stromů další ten letní řez, s kterým jsou lepší zkušenosti, že spíš brzdí v růstu, když potřebujeme, že už je strom tak akorát, a tam se nedá přesně říct doba, ale platí vždy po sklizni, i hned po sklizni. Jestli jsou to třešně, tak se teda kamarád směje, říká, jestli nedošáhneš na nějakou větev, tak si klidně uřízni a otrhej na zemi. Platí to u jabloní, u čehokoliv, že i hned při sklizni anebo po sklizni. Letní řez má právě za důsledek, že strom už nepřirůstá, ale naopak tu sílu dává do pupenu, které si vytváří na příští rok, tudíž naopak příští rok ještě lépe kvete a založí víc květních větviček.
0: A před dvěma týdny jsme tu měli dotaz naší posluchačky, paní Blanky, že má doma potkany a zkoušela všechno možné i nemožné, sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič,

0: misky a pořád se ho nemohli zbavit. Nemohli ho chytit, otrávit. A jednou jeho dcera vzala nějaké staré hadry, staré monterky ze sklepa, šoupla je do pračky, pustila a ejhle, po hodině otevřela pračku a byl tam i ten nepolapitelný potkan. Už to měl za sebou. Pojďme k dalšímu dotazu.
1: Čím to je, že já mám zasazenou lípku víc jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemají plný skořápce, není celý jadírko, je takový malinký.
0: Tak s tím by nám mohla pomoci zahradnice Věra Kastlová ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy.
0: A ještě jednu zajímavost pro zahrádkáře mám, tu jsem vyčetl v jedné knížce. Před 900 miliony lety měl celý den na naší planetě jenom 18 hodin. Bylo to tím, že měsíc obíhal okolo Země v menší vzdálenosti. No a pokud vám současných 24 hodin nestačí na všechnu práci, na zahrádce, tak tu pro vás mám výhledově velice radostnou zprávu. Přibližně za dalších 900 milionů let bude mít den na Zemi 28 hodin. No a přesně to se může aktivnímu zahrádkáři, kutilovi i pěstiteli hodit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď to bude o mysliveckých psech. Během staletí byla vyšlechtěna různá plemena loveckých psů. Ohaři, honiči, barváři, slídiči a retrievři a také norníci. Už název napovídá, jaká je práce norníků. Je to práce pod zemí, v norách. V posledních letech se o tomto způsobu lovu hodně diskutuje a naši hobbyredaktorku Slávku Brádlovou zajímalo, jak se na to dívá jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřících Lada Dolejšová. Sama má dvě feny německého křepeláka pro práci na zemi a fenu Welsh teriéra a ta zvládá práci jak na zemi, tak v podzemí.
2: Tohle je opravdu ožehavé téma, docela složitá otázka. Nicméně určitě ty psy byly vyšlechtěný právě k té práci pod zemí a po dlouhá léta se to tak praktikovalo. Druhá věc je, že ne všichni, kdo tenhle způsob lovu praktikovali, to dělali dobře a opravdu tak, aby zvěř netrpěla přehnaně. Je to určitě způsob lovu, který je hodně jako cílený, je hodně efektivní. A vzhledem k tomu, že přes tuhle tu dravou zvěř, která se skrývá pod zemí, se můžou šířit i různé nemoce, tak se to bralo, že je to opravdu potřeba. I všechno, co je potřeba, tak se dá dělat s nějakým jako citem a hlavně s nějakou humáností. Takže za mě ten tlak na to, aby to bylo úplně zakázáno, není asi úplně dobrý, ale podívala bych se spíš na to, jak je to prováděno a aby to bylo opravdu prováděno tak, aby ta zvěř zbytečně netrpěla.
3: Aby zvěř zbytečně netrpěla, ale taky vlastně, aby trpěl ten pes, protože tam to utrpení může být oboustranné. I když předpokládám, že jsou to plemena psů šlechtěná opravdu po staletí, takže něco je v tom genetickém základu. Nicméně nějaký trénink nebo výcvik ten pes musí absolvovat.
2: Určitě trénink se v Česku aktuálně smí dělat vlastně na takzvaných umělých norách, přičemž ale při tom tréninku nesmí docházet ke kontaktu s tou liškou. Je to vlastně všechno přes zarážku a oni se nedostanou k sobě. Takže trénink pro ten pohyb a vlastně pro nějakou tu koordinaci pod tou zemí tam je, ale není to trénink v tom kontaktu s tou liškou jako takovou. Neměl by být podle zákona.
3: Psi byli částečně nebo z velké části tím důvodem, proč se věnujete myslivosti. Jaké plemeno máte a jakému typu lovu je určeno?
2: Já mám plemena dvě feny německého křepeláka, které jsou určeny k práci na zemi a pak mám plemeno Welsh teriér, který je určený jednak k práci pod zemí, je to norník, je to teriér, ale zároveň i k práci normálně na zemi.
3: Jen by mě zajímalo, jak to máte doma uspořádané, jestli jsou psi kamarádi nebo občas musíte soudcovat zápas.
2: Psi spolu vychází normálně dobře, jsou to teda všechno feny, takže samozřejmě občas dojde k nějakému jako konfliktu, ale ta smečka musí fungovat tak, aby byli schopní se spolu dohodnout v pohodě, aby netekla krev, když to tak řeknu. Takže je to o nějakém jako výcviku a výchově odmala. Musí to být prostě dobře socializováno, aby věděli, že některé věci prostě nejsou úplně přípustné.
3: Když už jsme u těch psů, tak ještě jednu otázku bych měla, protože samozřejmě jsou různé druhy lovu. Může to být lov třeba na vodní ptáky, může to být to norování, může to být dohledávání kořisti, může to být, jak se to říká odborně, vystavení?
2: Určitě, podle toho, jaký vlastně druh psa máme, jaké plemeno máme. Mluvila jste o tom vystavování, tam jsou k tomu určení ohaři, kteří mají vlastně vrozenou tuhletu vlohu a většinou stačí ji podpořit a oni pak takzvaně teda vystaví zvěř, to znamená, že se v momentě, kdy ucítí zvěř, zastaví, strnou a tím ukazují, že vlastně tam nějaká zvěř je. Tohle to umí opravdu jenom ohaři, ostatní plemena k tomu vlastně tu vrozenou dispozici nemají, takže to je taková jejich jako doména. Ale zase ohaři nezastanou práci jinou.
1: Dalo by se říci, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž a majitele psů, norníků musí dodržovat zákon, aby při tréninku ani při lovu zvěř zbytečně netrpěla. Já mám doma norníka Elišku. Je to border teriérka a ta si balónek háže do takového růžového věderka na zalévání a pak se dovnitř snaží vecpat, aby si ten balónek vynorníkovala. My jsme taková netradiční myslivecká dvojka. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do rad a nápadů, jak se starat o hodiny a o hodinky.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Velké hodiny a malé hodinky patří k sofistikovaným strojům už od doby svého vzniku. Dnes máme hodiny jak mechanické, tak i ty, kterým k pohybu pomáhá baterie. Jak tedy o hodiny pečovat a co rozhodně nedělat? A to se budete divit, co jsme se dozvěděli. Náš hobby redaktor Mirek Kobza se na to ptal hodináře Jiřího Valenty, který spravuje hodiny od těch malinkatých náramkových až po obrovské věžní stroje.
2: Podle mě stačí utřít prach, pokud má zaprášený sklad, tak je vyleštit, nepoužívat ani nic agresivního a jinak na to nechytat.
3: To znamená, že třeba, jak se říkalo, vyfoukat aspoň prach ze zadu, vysát strojek nebo tak, tak to raději ne.
2: Vůbec.
3: Hodně se řešilo, jestli třeba mazat hodiny, to vím, že hodináři hrozně neradí.
2: Nejhorší, co se může stát, takže se to namaže olejem na šicí stroje. To v podstatě ty hodiny se zabijou.
3: Je teda lepší hodiny fakt na ně nešahat a takové ty klasické mechanické a třeba donést je jednou za 5 let hodináři, nechat je promazat, vyčistit, vlastně pak už se na ně jenom dívat a kochat?
2: Tak úplně ideální je nechat hodiny jít, dokud jdou. V podstatě mají celoživotní náplň olejů. Jo? To je životnost těch hodin. Jakmile se zastaví, tak tím si řeknou, že chcou být spraveni.
3: Takže do té doby nešahat.
2: Nešahat, úplně nejlepší.
3: V současné době se hodně používají i u klasických ručičkových hodin elektrické strojky. Co tam? Měnit baterii, samozřejmě dávat pozor, aby nevytekla.
2: Ano, přesně tak. Pokud vyteče, ten stroj pak odejde velmi rychle, takže pokud se hodinky nechcou používat, nebo chcete si je nechat jen jako na památku, tak vytáhnout baterii.
3: Používat baterie klasické nebo je lepší ty alkalické? Ono se vždycky říká, že i ta klasická tam vydrží hodně dlouho, ale je tam právě to nebezpečí, to, že vlastně v jednu chvíli může způsobit tuhle katastrofu.
2: V každém případě alkaliku vydrží zaprvé díl, ten cenový rozdíl není zas tak velký a nepoužívat nabíjecí, protože ty mají 1,2 V. A strojky jsou dělané na 1,5.
3: Stejně to třeba s náramkovými hodinkami, které jsou poháněné baterií. Velmi často se ale řeší, že hlavně, jak vás hodinářů je málo, takže nemáme, kdo by nám tu baterku vyměnil, tak máme se do toho pouštět nebo přes co raději odcestovat do většího města a toho hodináře tam najít?
2: Za mě předchází se návštěvu hodináře spoustě problémů. Když si vezmeme, že baterka se tady vyměňuje cca kolem 100-120 Kč. Ano, někde v elektře se dá koupit tady za 20-50, ale máte zajištěný, že není poškozen stroj potom, kde ty opravy jsou pak dražší.
3: Dřív se hodně dělaly hodinky, takové ty zadní strana na to vycvaknutí. Dneska už je přece jenom tam korunkový uzávěr, velmi často jsou ty hodiny i utěsněné kvůli vnikání vlhkosti. Tam už přece jenom to povolení není úplně jednoduché, potřeba speciální nářadí.
2: Na to jsou speciální klíče, spousta značek hodinek mají svoje specifické klíče a i tady to víčko zaklapávací stále funguje, je to ale u těch levnějších hodinek.
3: Jaké hodinky nosí hodina?
2: Mechanicky samonatahovací. Za mě člověk je dá na ruku a jdou.
1: Tak to byl náš hobby redaktor Mirek Kobza z olomoucké redakce, který se dnes vydal za hodinářem Jiřím Valentou zjistit, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam si připomeneme, že právě teď je čas na pravidelné každodenní zalévání, protože plody zrají a bez vody to dobře nedopadne.

0: rybářský kalendář.
1: A mám pro vás, jako obvykle, na tuto sobotu dvě pranostiky. Takže prší-li na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá. A nebo neprší-li na 7 bratří, to je na Ladislava, pak jsou suché žně. A asi je čas dešťů, protože v pondělí má svátek Petr a Pavel a to se říká o Petruli prší, po 30 dní déšť se vrší. Pro nás zahrádkáře je ale důležité, že je tady sezóna jahod a když si tak sednete k plné misce a u televize uďobáváte, tak vás možná ani nenapadne, že obsah cukru v 1 kilogramu sladoučkých jahůdek je menší než v 1 kilogramu citrónu. Já to úplně vidím, jak se teď s prominutím šklebíte. A nezapomeňte, že blížící se červenec je nejcitlivější měsíc na zálivku na zahradách. Pokud se červenec vydaří a je teplo, je nutné zalévat každý den, nejlépe brzy ráno anebo večer. Kdo má zásobu dešťové vody, tak ten má vyhráno. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme také s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu. A máme tady kontaktní informace na závěr. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Opět mnoho radosti z krásné hudby nabídne 23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna, který se uskuteční od 7. do 11. července na různých místech malebné Třeboně. O silné posluchačské zážitky se postarají laureátka soutěže Pražského jara, rakouská violončelistka Alexandra Karrer, slovenská sopranistka Adriana Kučerová, filharmonie Bohuslava Martinů Zlín s dirigentem Robertem Kružíkem, Jánoška Ensemble, kontrabasista Indy Stivín a Collegium Stivinum, virtuózní houslista Milan Al-Ashab a v žánrovém přesahu trio The Brownies. Více informací najdete na webových stránkách festivalu. Mediálním partnerem Třeboňských nocturen je Český rozhlas České Budějovice.
1: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Venezuela po zemětřesení omezila přístup do státu La Guaira. Vláda tam zavedla vojenskou správu. Očkování má cenu doplnit i těsně před dovolenou, radí vakcinologové. Správci Národního parku Šumava se obávají požárů. Návštěvníky vyzývají k dodržování pravidel. Teploty na jihu Čech vystoupí k 37, ojediněle k 38 stupňům Celsia. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Venezuela po ničivých zemětřeseních omezila přístup do nejvíc zasaženého státu La Guaira. Kontrolu nad oblastí převzala armáda, oznámil to předseda parlamentu Jorge Rodriguez. Už dříve úřady vyzvaly obyvatele, aby do oblasti necestovali. Úřady uvedly, že opatření má zajistit veřejný pořádek a usnadnit záchranářům práci. La Guaira leží severně od Caracasu, je tam mezinárodní letiště a hlavní venezuelský přístav. Kvůli dvojitému zemětřesení je ve Venezuele potvrzených zatím 920 obětí, zraněných je přes 3000 a další jsou pohřešovaní. Ještě je čas nechat se očkovat před dovolenou. Kromě základních vakcín, jako je tetanus nebo žloutenka typu A, se může hodit i typ B nebo klíšťová encefalitida. Očkování začíná většinou chránit za 14 dní. Má cenu i jen první dávka, která začne působit až během dovolené, říká předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.
3: Za mě, kdo nebyl očkovaný proti žloutence typu A a každý rok někam jezdí na dovolenou, tak ještě pořád může stihnout teď jednu dávku před odjezdem. Ta už ho bude chránit a druhou dávku může doplnit v horizontu až do konce 5 let. Tam je velký interval.
2: Další očkování závisí na tom, kam člověk odjíždí. Do některých exotických zemí je potřeba například vakcína proti choleře nebo léky na malárii. Velmi vysoké teploty a dlouhodobé sucho zvyšují riziko možných požárů na území Národního parku Šumava. Podle správců parku i v polohách nad 1000 metrů dosahují teploty 30 stupňů Celsia, což je pro tato území netypické. Vyzývají proto návštěvníky k dodržování platných pravidel, a to především s ohledem na manipulaci s otevřeným ohněm. Pokračuje mluvčí parku Jan Dvořák.
4: V této souvislosti připomínám, že v lesích platí zákaz kouření. On totiž i malý nedopalek může způsobit velký požár. Všem, kdo pravidla dodržují, děkujeme. Zároveň k návštěvníkům míří prosba, aby si mimo jiné všímali okolí a pokud uvidí jakýkoliv projev zahoření, nahlásili je na některou z krizových linek 112 nebo 150, případně na dispečink správy Národního parku Šumava.
2: Jihočeští hygienici evidují letos 332 potvrzených případů lymské boreliózy. Je to víc než loni v tomto období. Pacientů s klíšťovou encefalitidou je naopak méně než v loňském roce. Statistické zvýšení počtu evidovaných případů souvisí také s elektronizací systému hlášení. Zpřesnilo data hlášená z terénu.
5: U klíšťové encefalitidy hygienici od začátku sezóny potvrdili 17 případů, nejvíc na Českobudějovicku a Českokrumlovsku. Nejvíc pacientů s lymskou boreliózou evidují na Jindřichohradecku a Českobudějovicku, nejméně na Prachaticku. Eva Rubská Petrová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude slunečno s teplotami mezi 34 a 37 stupni Celsia. V nejníže položených částech kraje mohou ojediněle vystoupit teploty k 38 stupňům. Na horách bude maximálně 34. Vítr bude slabý, jihovýchodní až východní, biozátěž je vysoká.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: U havárie cyklisty zasahují záchranáři na silnici 158 v Jaroměři u Malont na Českokrumlovsku. Bude tam přistávat vrtulník. Na silnici 105 u Veselíčka na Písecku se srazilo auto s motorkou a nehoda se vyšetřuje také na odbočce ze silnice 145 na Břehov, nedaleko Češnovic na Českobudějovicku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Kuchařské čarování Petra Stupky.
6: Dobrý den a dobrou chuť vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. A to je neklamné znamení toho, že se začne čarovat. No, tentokrát to bude čarování grilovací, neb dneškem završíme takový ten malý seriál na téma grilování, rožnění a podobně. A v rámci toho upečeme speciální masový točenec, a to hned v několika variantách. To je taková moje oblíbená specialitka. A také zaudíme rybu, doslova do písmene pstruha, na dřevěném uhlí. Je to takový indiánský způsob, který velice rád používám. A nebude chybět ani několik světoznámých omáček. Připravíme třeba salsu zvanou chimichurri a několik dalších. A na závěr přidám několik receptů na ovocné knedlíky, protože ty k času právě začínajících prázdnin prostě a jednoduše patří. K tomu všemu mějte dobrou chuť a zároveň příjemný nerušený poslech. V úvodu jsem vám slíbil masový točenec, což je plátek masa, který lehce poklepete, potřete nějakou marinádou nebo jenom na sucho okořeníte a osolíte a potom ten kousek masa, ten plátek masa stočíte do takové rolátky. A tu rolátku utáhnete ideálně do takové té smršťovací potravinářské folie a necháte ji ležet v lednici alespoň několik hodin. Já to zpravidla připravím tak, že to nechám do druhého dne v chladu. No a potom před tím samotným opékáním, v našem případě grilováním, a ten váleček krájím na stejnoměrná kolečka, řekněme až centimetr. A pak tady ty kolečka propíchnu dvěma špejlemi, tak aby to pěkně drželo pohromadě při tom samotném pečení. No a pak už šup s tím na grill, stačí buď jenom na ten potřený rošta, nebo malinko potřete olejem a pečete. No a na závěr k tomu je třeba připravit nějakou tu bylinku, nějaké přivonění, nějakou omáčku. Ostatně o tom bude řeč v další části kuchařského čarování. A protože jedna věrná posluchačka tohoto pořadu, se kterou jsem se potkal, myslím, minulý týden při venčení psů, nedaleko Velkého jezu, tak na mě chtěla doslova do písmene, kolik gramů nebo jaké množství toho, kterého masa a co tam všechno, jak to mám přesně udělat prostě. Tak právě pro paní Jitku i pro vás ostatní mám masový točenec, ve kterém mám takový fígl. Totiž použiji vepřové maso, řekněme vepřovou kýtu a kuřecí prsíčka. A když budu mluvit o gramech, tak řekněme, vemu 400 gramů vepřové kýty a 400 gramů kuřecích prsíček. A ukrojím z toho samozřejmě z té kýty plátky, stejně tak rozkrojím ta kuřecí prsíčka, všechno to pěkně naklepu, ne úplně, aby se to rozbilo, to ne, ale prostě lehce poklepat, aby to maso k sobě přilnulo, protože ten plát z té vepřové kýty naklepaný osolíte, okořeníte. Já bych tady v tom případě použil třeba pepř, trošku čerstvé šalvěje nasekané společně s trošku petrželky. Malinko kmínu a potom bych na tenhle ten plát takhle okořeněný položil zase lehce naklepaný a osolený plát toho kuřecího masa. A pěkně to umáčknete k sobě a pak stočíte tu rolátku. Případně uděláte 2-3 plátky, to už záleží na vás. A jak už jsem zmiňoval, stáhnete to potravinářskou folií a necháte to prostě ideálně do druhého dne, nebo ráno to připravíte a večer grillujete. Tady právě na tom, když kombinujete tu vepřovou kýtu a kuřecí prsíčka, je skvělé to, že vlastně ten točenec je taková spirálka těch dvou mas, toho tmavšího a toho světlejšího. Takže to opravdu velice pěkně vypadá a pochopitelně i skvěle chutná. Já jsem to dokonce dělal ještě tak, že jsem na tu vepřovou kýtu nakrájel na tenké nudličky slaninu, kterou jsem do toho zamáčknul a na to jsem dával ty kuřecí prsíčka a dostatek bylinek, takže to opravdu potom vypadalo velice efektně. A pokud tam chcete mít ještě výraznější rozdíl mezi tím světlým a tmavším masem, tak tu vepřovou kýtu můžete potřít lehce tmavou sojovou omáčkou. Malinko to do toho masa jako jí zamasírovat a ona opravdu potom na tom kontrastu s tím světlým kuřecím masem vypadá opravdu moc pěkně. Takže to je fígl, který samozřejmě můžete použít i třeba, když to upečete všechno v troubě a podobně. To není nutné jenom na grilu, ale na grilu to opravdu velice rád takhle připravuji, protože na těch špejličkách se s tím dobře manipuluje, snadno to obrátíte. Jen připomenu jedno důležité pravidlo. Špejle, které použijete, je dobré dopředu namočit do vody. Díky tomu na nich bude to maso lépe držet a také vám neschoří na tom žáru, který samozřejmě ten, který grill vydává. No a rád používám ještě při tom grilování takový ten fígl, že si udělám z bylinek, třeba na zahradě uštípnu rozmarín, kousek tymiánu, šalvěj, udělám si takovou metličku, takovou mašlovačku a při tom pečení to maso jakoby tak jako masíruju, poklepávám tady tou bylinkovou mašlovačkou a opravdu to krásně zavoní a i v tom mase potom zůstanou stopy právě těchto bylinek. A zdůraznit je můžete nějakou omáčkou a právě po písničce si jednu z takových světoznámých připravíme úplně detailně a velmi rychle.

Když půjdete do restaurace, kde nabízejí stejky všeho možného druhu, především pak takové to hovězí nejkvalitnější maso, tak se velice často může se setkat s tím, že to vše je doplněno omáčkou, která se píše chimichurri, ale čte se chimichurri. A je to doslova do písmene ikonická bylinková omáčka, která je původem z Argentiny a Uruguaye. Oni se mezi sebou tyhle dvě země nebo ty národy se dohadují, kdo je jejím autorem, ale není to pro nás asi důležité. Prostě je to omáčka z Jižní Ameriky. A můžete ji pochopitelně koupit i v nějaké sklenici, ale nicméně má být vždycky čerstvá, svěží. Má se připravovat, tak říkajíc, těsně před tím, než budu to maso připravovat, tak jenom, aby se 30-40 minut proleželo to všechno dohromady. A vyniká tím, že má svěží, přitom ostrou a výrazně česnekovou chuť. A to právě je to ideální k tomu grilovanému masu, ale nejenom k tomu hovězímu, hodí se ke kuřecímu stejně jako k rybám, ale já jsem podobnou omáčku připravil k pečené grilované zelenině a také jsem sklidil velkou pochvalu. Tradičně se připravuje varianta zelená anebo červená, to podle toho, jestli do té směsi přidáte trošku rajčatového protlaku nebo drcená rajčata. Když to tam nedáte, tak je samozřejmě zelená, chimichurri verde, a když tam přidáte rajčatový protlak nebo drcená sekaná rajčata, tak je to chimichurri rojo, tedy červená. No a teď, abyste si udělali představu, kdybyste si tuhletu omáčku chtěli udělat doma, není to nic složitého, stačí mít přibližně, když to změřím na hrnky, tak hrnek čerstvé petrželky, ideálně hladkolisté, která se v té Jižní Americe používá častěji. A ta petržel je třeba, aby byla najemno nasekaná. Upozorňuji dopředu. Žádný mixer, takhle mi to jeden můj kamarád, který je Mexičan a který tedy tenhle tu omáčku umí samozřejmě připravovat, tak říkal, žádný mixer, to musí být velmi jemně nasekané. A stejně tak i 3 až 4, možná i 5 stroužků česneku, který zase nemá být ani třený, ale zase velmi jemně nasekaný. Dále se tam tradičně přidává trošku oregana, zpravidla čerstvého, pokud je k dispozici, tak dobrmysl na naší zahrádce třeba roste úplně běžně, takže řekněme 2 lžíce nebo taková malá hrstka toho oregana, 3x méně než té hladkolisté petrželky. A potom tedy 1/2 až 3/4 hrnku kvalitního extra panenského olivového oleje patří do té omáčky. Potom 2-3 lžíce, možná i 4 bych dal červeného vinného octa. Mexičani samozřejmě do toho přidají sušené chili papričky, takové jenom ty vločky nebo prostě drcené, anebo tam nasekají celou jednu chili papričku. To už záleží na vás, jak si to přiostříte, ale každopádně nezapomeňte na sůl a také čerstvě namletý černý pepř. A tohle to všechno se vlastně potom důkladně promíchá. Další varianta ještě existuje, že se do toho přidává najemno nakrájená cibule. Ale to prý není ten originální recept, to už je poevropštěné, alespoň tak mi to říkal ten můj kamarád Pedros. Takže já osobně do toho tu cibulku přidávám, ale jinak tam patří petržel, česnek, oregano, olej, červený vinný ocet, paprička, čili paprička, ať už celá nebo jenom kousek, sůl a pepř.

sestra chimichurri, ale obsahuje také hodně petrželky, případně i další bylinky, olivový olej, česnek, ale vedle toho do té salsy verde z toho Středomoří, především z Itálie, patří nasekané kapary a také ančovičky, které to vlastně osolí. Ta sardelka nasekaná, najemná, promíchaná s tím olejem a s těmi ostatními bylinkami, to celé osolí a okoření, můžete přidat samozřejmě pepř. Takže výrazně slanější chuť, než je ta jihoamerická chimichurri. No a v Itálii dělají velice rádi také jenom takovou jednoduchou směs, říkají gremoláta, a je to petrželka, česnek a citronová kůra. Jemně nasekaný česnek, citronová kůra nastrouhaná se promíchá a na to horké grilované maso v té závěrečné části se tady ta směs nasype a nechá se tam chvilku, aby se právě v tom horku, které sálá z toho pečeného masa, tak aby se tam rozvinula ta její vůně a chuť. No a zaběhneme ještě na Blízký východ nebo do Afriky. Tam je velmi známá peri-peri nebo také piri-piri omáčka. Je to velice ostrá omáčka, základem jsou právě chili papričky typu piri-piri, česnek, ocet, zase citrusová kůra, případně i šťáva. A tohle to je úplně typická omáčka na grilované kuře. No a nedávno se mě někdo ptal, BBQ omáčka, co to má být, je jich spoustu druhů, jak si v tom mám vybrat. No to druhů je opravdu hodně, já se osobně přiznám, že si radši nějakou omáčku připravím, než abych ji kupoval. Nicméně klasická barbecue omáčka americká, taková ta old fashion, jak se říká, tak ta je... To má být hustá omáčka, která je na bázi rajčatového protlaku, třtinový cukr tam bývá, dává se tam ocet a dřív se to dělalo, že se tam dělala uzená cibule, se v tom rozvařila. Dneska do toho dávají tekutý kouř a další koření. Takže to základní na taková ta žebra a vepřovou kotletu a podobně, tahle barbecue omáčka, tedy BBQ omáčka, by měla mít vždycky takový ten kouřový, jak se říká odborně, profil. Jo, přivonění, řeknu já česky, to je zní lépe. Tak a moje nejoblíbenější omáčka z těchto světových je tedy, to se přiznám, japonská teriyaki, která je taková sladkoslaná, zahoustlá a vyrábí se ze sojové omáčky, z rýžového vína, sladkého mirinu, přidává se tam i sake, cukr, já tam dávám i trošku opečeného nebo trochu popálené zeleniny, kterou v tom rozvařím a rozmixuju. A je skvělá skoro na všechno. Já ji používám nejčastěji a nejraději na pečená kachní prsa nebo na připravenou rybu. V Japonsku běžně máte rybu, která je ať už uvařená nebo upečená, grilovaná, přesto tedy jak je omáčka, osmažený sezam a je to lahůdka vždycky, kdykoliv se k tomu dostanete. Tak to byla malá procházka světem omáček na grill a nejenom na grill. A po písničce mám pro vás rybu podle Indiánů a ještě několik malých grilovaných dobrůtek.

0: Posloucháte Kuchařské čarování, ve kterém dnes ne úplně naposledy, ale končíme takový ten seriál na téma grilování, které k létu prostě a jednoduše patří. A teď mám pro vás několik drobností, i když ta první, ryba po indiánsku, není žádná drobnost. Tam člověk potřebuje mít jednoho nebo dva, případně i víc pstroužků a ty potom upravit vlastně takovým zauzením. Já když jsem poprvé se setkal s člověkem, který nějaký čas žil v Kanadě a říká, mě indiáni naučili úplně úžasnou úpravu ryb. Představ si, oni měli takovou starou kapotu auta, pod ní měli veliký rošt, na to naskládali ryby, pod tím nechali žhavé uhlíky, na to naházeli štěpky, začalo to čoudit a tou kapotou toho starého auta to zakryli a nechali to tam prostě půl hodiny nebo já nevím jak dlouho a pak vytáhli úplně úžasný ryby. Lepší jsem nikdy nejet. A tak jsem zkoumal, na konci jsem potom našel i v literatuře tuhle zmínku a pak jsem si to zařídil tak, že jsem to připravoval nejprve na ohništi, kdy jsem vzal starý dvoupekáč, do toho jsem dal drátěnou mřížečku a dolů jsem dal štěpky ze dřeva, které je vhodné k uzení. Ty štěpky je třeba předem namočit. Mohou to být i piliny, takový hrubější. Ale musí to být navlhčené, protože jinak by vám to začalo hořet a to už by nebyl ten čout, který potřebujete, aby to udilo, ale už je to vyloženě dým hořícího dřeva a ten už není dobrý na ta, nejenom na rybě, ale ani nikde jinde. Takže ty namočené štěpky na dno toho pekáče, přidával jsem, na tu mřížku jsem položil třeba kopr nebo nějakou bylinku a na to jsem dával ty pstroužky a ty jsem ještě samozřejmě předem osolil a potom jsem je ještě podél páteře rozříznul až ke hřbetu, tak aby vlastně na té mřížce byly rozložené hřbetem navrch a pěkně tam držely, nepadaly na jednu, na druhou stranu. Případně, když jsem to chtěl dělat na krásu, tak jsem ty ryby ještě malilinko prohnul do takového esíčka. A takhle jednu vedle druhé jsem tam naskládal. No a potom už to přijde na žhavé uhlí, ten pekáč starý a za chvilku už slyšíte, jak tam ty štěpky jakoby šumí v tom pekáči, takže to můžete snadno zkontrolovat, jak se vám to tam čoudí. A zpravidla se tohle připravuje jenom do 100 stupňů, ideálně tak 80 stupňů tepla. A necháte tam ty pstruhy samozřejmě podle velikosti půl hodinu až třeba tři čtvrtě podle toho, jak jsou mocní ty jedinci. Takže takhle postaru v pekáči jsem poprvně dělal ty indiánské ryby. Teď to používám, takže mám takový ten grill velký na dřevěné uhlí, který má poklici, takže tam můžu na ty žhavé uhlíky hodit namočené štěpky. Naposledy jsem měl štěpky z naší staré švestky ze zahrady a ty ryby voněly úplně úžasně. To je způsob úpravy ryb, který vřele doporučuji hlavně pro ty, kdo si na rybičce opravdu pochutnává. A já jsem zmiňoval pstruhy, nechci být nespravedlivý vůči sivenům a jiným rybám, které můžete dělat v celku, ale i takové podkůvky ze štiky candáta, když takto zaudíte, budou určitě výborné. A co ještě říci ke grilování? No, velmi rád připravuji na grilu houby. Takové ty velké krémové žampiony, které se prodávají pod jménem Portobello, tak ty je třeba naříznout ze zhora tu hlavičku, takové síťky to naříznu a potom je zvolna rozpékám a až nakonec je osolím, pokapu olivovým olejem, posypu parmazánem, tak jak jsem to viděl připravovat v Itálii a je to opravdu velká lahůdka. No a stejně tak můžete upravit i plodnice hlívy nebo šitake houby a podobně. A až porostou v našich lesích řípci a další lahůdky, tak to si určitě něco o jejich přípravě nejenom na grilu povíme. Ještě bych zmínil jednu věc, kterou jsem na grilu připravoval už před lety a která měla obrovský úspěch. Dnes už je to běžné v takových těch mexických restauracích, že si dáte quesadilla. To je tortilla, původně to byla klasická plackata tortilla, která se posypala sýrem, přeložila se na půl a potom se na horké plotně nebo v troubě prostě jednoduše rozpekla. A dnes se do těch kesadí dávají prostě různé náplně, ale ten sýr bych tam určitě zachoval, protože když se to z obou stran rozpeče, to těsto, a uvnitř to má tu sýrovou náplň, která se samozřejmě také roztaje, tak je to velká lahůdka, ať už samostatně, anebo jako zajímavá příloha k nějakému masu. Tímto končíme grilovací tématiku, dáme si písničku a hned po ní ovocné knedlíky.
1: Co tě zná?

Ano, kdo by z nás rád nevzpomínal na ovocné knedlíky, na ty prázdninové u babičky. A já jsem potom po letech zjistil, že moje babička dělávala kynuté knedlíky klasické a zároveň potom dělala takové rychlé, jak tomu říkala. A ty byly ze spařeného těsta. A jedna z posluchaček věrných žádala právě, jak se dělá, nebo jaké je správné to spařené, případně odpalované těsto na ovocné knedlíky. A tak právě tyhle dva recepty tady pro vás mám. Spařené těsto, to nejjednodušší, které bych připravil, připravuji z dětské krupičky, 300 gramů dětské krupičky a 300 ml mléka. K tomu ještě asi 5 deka másla, to znamená 50 gramů, sůl a jedno, případně i dvě vajíčka, to už záleží na jejich velikosti. A ten celý figl spočívá v tom, že tu krupičku spaříte tím osoleným horkým mlékem, ve kterém je rozpuštěné i to máslo. Všechno se to promíchá a nechá se to nějakých 20 minut stát. A když ta krupička nabobtná, nabere do sebe všechno tu tekutinu, tak přidáte vajíčka, zapracujete vajíčka a máte připravené těsto, ať už se dělají noky, nebo se dělají menší či větší kuličky a ty se vkládají do horké osolené vody a uvaří se. Může se samozřejmě udělat takovýhle knedlík i plněný, ale zpravidla se tohle spařené těsto vařilo dokonce jako takové placaté knedlíky, které se potom položily na talíř, pokapaly máslem a posypaly tím, kterým ovocem případně přelili nějakou to ovocnou omáčkou. No a tím se vlastně dostáváme k takovým těm známým borůvkovým chlastacím knedlíkům z jihočeských Borovan, kde zase zanedlouho bude borůvkobraní a určitě o těch oblíbených knedlících bude řeč. Ale vraťme se k tomu spařenému těstu, znovu jenom zopáknu, 300 gramů dětské krupičky, 300 ml mléka, 50 gramů másla, trochu soli a řekněme dvě vajíčka. Takže to těsto je poměrně měkké, dá se říct až hebké. A potom existuje odpalované těsto, s tím je víc práce, ale o to snáze se potom zase vaří, kdy se dá 0,5 litru mléka, tedy 500 ml mléka. Zas bych dal 50 gramů másla, ale nemusí to být ani tolik, špetka soli a to se přivede téměř k varu, tohleto mléko. A do toho se přidá nějakých 350 gramů hladké mouky. Já jsem to naposledy, tohle odpalované, dělali z polohrubé mouky, může to být, ale je třeba si vzít metlu, rozmíchat to z prutka a potom spíš vařečkou je třeba to těsto jakoby vařit, odpalovat, až se vlastně ta hmota na sebe naváže krásně a přestane se lepit. No a to je, tím pádem máme základ z toho odpalovaného těsta a když potom schladne, tak do toho pružného těsta zapracujete dvě vejce a řekněme jeden žloutek, nebo můžete přidat i dva žloutky. A toho těsta se potom tvoří knedlíky, zase většinou jako nočky anebo malé kuličky, ale těmi pomocí dvou lžic snadno právě vytvoříte takové pěkné nočky, které vaříte v osolené vodě. Takže 0,5 litru mléka, 30 až 50 gramů másla, špetka soli, na tu sůl nezapomeňte. Přivedete téměř k varu, přidáváte do toho postupně nějakých 350 gramů hladké mouky. Důkladně se to míchá tak dlouho, až se to přestane lepit, až se to odpálí, on se vlastně ta máslo, ten tuk, který v tom je, tak ten potom z toho rendlíku, když se to na začátek na něj chytá, tak potom vlastně se to všechno k sobě naváže. A do toho schlazeného, takhle odpáleného těsta zapracujte dvě vejce, případně dva žloutky, a tvořte knedlíky a vařte je v osolené vodě. No a k tomu nějaká ovocná omáčka, ať už to bude jeho český žahour nebo nějaká starodávná muzika. Ale tohle téma to si nechám na nějaké příští kuchařské čarování. Teď už mám pro vás kuchařský kalendář.

0: Kuchařský kalendář.
1: První ze sedmi nápadů a tipů pro příští dny a stravu v nich zní špecle nebo halušky. Snadno jsou připraveny, dají se koupit i v obchodě a jejich ochucení je, to se doslova nabízí. Stačí třeba jenom opéct cibuli, špek, potom s tím opékat i ty halušky a nakonec něco málo sýra a nebo dvě vajíčka, zavrtíte s tím a šup s tím na talíř a je báječný oběd nebo večeře. K tomu létu a k horkým dnům, které zrovna teď zažijeme, se hodí něco osvěživého. A tak mám velice rád okurkový salát. Můj děda ho kdysi dávno připravoval s kysanou smetanou, ale to byla taková ta kysaná smetana, ze které se pak stloukalo máslo. Já mám rád caciky, trošku česneku, nastrouhané okurky, ať už tam bude hutný jogurt nebo kysaná smetana. Ale aby to bylo vydatnější, tak klidně opečte chléb, úplně dokřupavá, uvařte vajíčko, to vajíčko nasekejte nadrobno, zamíchejte do toho okurkového salátu a pak do něj dejte ten opečený chléb a pěkně vychlazené se to s tím chlebem křupavým zbaští a je to osvěživé a myslím si do horka ideální. Nezapomeňme na rybu, měli jsme zauzené pstroužky, ale klidně můžete udělat, ať už z té či oné ryby, takový závitek, naplnit ho přírodním nějakým krémovým sýrem s bylinkami, všechno to spojí jeden, dva žloutky a uděláte krásné na pekáč vlastně nebo na plech, dáte takhle tyhle ty závitečky a najednou to upečete v troubě a vypadá to potom na talíři úplně úžasně. A když to nebudete v té troubě dlouho mučit, aby vytekla z toho rybího masa všechna šťáva, tak to bude lahůdka. No a nějakou luštěninku, tak já rád dělám čočkový salát, ať už červené nebo klasické běžné čočky, ale já bych to namíchal tu čočku s obilím, s bulgurem. Bulgur stačí opravdu jenom spařit a nechat ho spařený nabobtnat a pak už se dá jíst. Takže i ta čočka tu je třeba pochopitelně uvařit a když k tomu přidáte cibuli, rajčatový protlak a můj fígl do těchto salátů je hrubozrná hořčice a nezapomeňte na nějaké bylinky nebo cibulovou nať, tak takovýhle salát bude také osvěživý. Pokud do něj přidáte ještě citronovou šťávu nebo trochu octa, tak si na něm určitě pochutnáte. No a pátý tip je risotto. A to může být houbové, zeleninové, může být drůbeží, může být takové a la maďarské, kdy tam dáte libovolné maso, třeba jenom to, co zbylo z pečeně vepřové a přidáte do toho papriku a cibuli. A nebo je výborné risotto i s uzenou rybou. Tak už je na vás, jaké zrovna vyberete. No a něco slavnostního, nějaká pečínka, tak co takové krůtí stehno, které peču rád, že dám cibuli, kořenovou zeleninu, klidně tam může být i kousek cukety teď v létě, nebo řapíkatý celer a na tuhletu zeleninu dám to krůtí stehno osolené a podleju to červeným vínem. A šup s tím do trouby. A nakonec, když už je to všechno vypečené a rozpečené, na to dám pár plátků másla a dopeču to a je to lahůdka. No a sluší se samozřejmě vedle knedlíků, které jsme měli před chvilkou, ovocných knedlíků z odpalovaného nebo spařeného těsta, tak se sluší ještě něco takového lehkého, sladkého. Co taková Pavlova? Tenhle ten dezert je dnes už i běžný v našich cukrárnách. Jsou to vlastně z takového toho sněhového pečiva připravené dobroty, které se doplní čerstvým ovocem a šlehačkou. A klidně bych přidali zmrzlinu. No a to je pro dnešek, pro dnešní kuchařská kouzla a čáry úplně všechno. Za týden se s vámi těším zase na slyšenou. A do té doby jen samé dobré a radostí cukrované dny vám přejí ti, kdo tentokrát kuchařsky čarovali. Jako obvykle s rozhlasovými vlnami a zvuky všeho druhu mistrně vládnul Michal Kolář A do mikrofonu, věřím, že dobré letní chutě vám dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.

Dnešní poledne za okamžik ohlásí zvon Anton z kaple svatého Linharta v Chlupaté vsi u Horní Stropnice na Novohradsku. Bronzový zvon má hlavní tón F3, průměr 27 cm a váží přibližně 12 kg. V roce 2002 ho ulil zvonař Jan Šeda v Kostelci nad Orlicí. Jméno dostal po Antonu Pašerovi, jednom z dobrodinců, kteří se zasloužili o jeho pořízení. Dodnes se v kapli rozeznívá tradičním ručním zvoněním. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Čeští záchranáři odlétají do Venezuely pomáhat s následky zemětřesení. Také na Vysočině čekají řidiče o víkendu zesílené policejní kontroly. V Táboře a Sezimově Ústí přibyla mlžítka a pítka. Zítra bude na jihu Čech zpočátku jasno, odpoledne postupně polojasno a teploty vystoupí až k 39 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Čeští záchranáři odlétají z Prahy do Venezuely. 69 lidí z řad hasičů, statiků nebo kynologů pomůže při vyprošťování osob ze sutin po ničivém zemětřesení. Mají sebou i 8 psů. Do Venezuely tým dorazí před 1 hodinou ráno českého času, říká velitel specializované jednotky USAR Petr Vodička.
2: Tam samozřejmě naším prvotním úkolem je navázat spojení s krizovými orgány, jak místními, tak mezinárodními, a dostat přidělené místo na práci, provést jeho průzkum a nasadit své síly.
0: Na víkendový provoz na Vysočině bude dohlížet zvýšené množství policistů. Kvůli začátku prázdnin očekávají hustší provoz, než je obvyklé. Na silnicích po celém kraji se po oba víkendové dny objeví zhruba 40 hlídek, pokračuje policejní mluvčí Dana Čírtková.
3: Budou dohlížet, že řidiče dodržují zejména v obcích nejvyšší povolenou rychlost, zda neusedli za volant pod vlivem alkoholu, případně jiných návykových látek. Policisté se také zaměří na kontrolu, zda převážené děti jsou řádně upevněny v zádržních systémech.
0: Bohatý program nabízí do neděle Lomnická pouť, jejíž součástí je i sraz rodáků. Dnes připravili pro všechny zájemce v Lomnici nad Lužnicí den otevřených dveří, kdy jsou veřejnosti zpřístupněny sportovní hala, základní škola, městský úřad, stará radnice a kostel svatého Václava. Jak informuje město na svém webu, na staré radnici se například prezentují jednotlivé spolky. K vidění jsou také staré kroniky. V kostele zase výstava fotografií Michály Kročáko. Na Farské louce bude po 15. hodině udělena cena města a cena starosty, vystoupí také místní soubory. Obyvatelé Tábora a Sezimova Ústí se v těchto horkých dnech mohou osvěžit pomocí mlžítek z pítky. Vodohospodáři je umístili na táborském Žižkově náměstí a v ulici 9. května před lékárnu. V Sezimově Ústí jsou před základní školou Švehlova a na náměstí Tomáše Bati. Zařízení rozprašuje jemnou vodní mlhu. Dokáže snížit pocitovou teplotu o několik stupňů, pokračuje mluvčí ČEVAKu Jitka Kramářová.
4: Trysky se spínají automaticky na základě nastavené teploty okolního vzduchu. Nyní je na nich navoleno 22 stupňů Celsia. Jakmile vzduch této teploty dosáhne, automaticky se spustí rozstřikování vodní mlhy. Zapnout je ale také lze pomocí tlačítka nezávisle na teplotě. Sport.
0: Týn nad Vltavou je dnes dějištěm 25. ročníku mezinárodního závodu v kvadriatlonu a také v mistrovství České republiky ve sprint kvadriatlonu. Závod spojuje 4 disciplíny – plavání, cyklistiku, kanoistiku a běh. Vedle elitních reprezentantů se na start postavili také hobby sportovci. Startuje se v těchto chvílích.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1018 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 34 a 37 stupni Celsia. V nejníže položených částech kraje ojediněle bude až 38 stupňů, na horách maximálně 34. Vítr bude slabý, jihovýchodní nebo východní. V noci budou teploty mezi 21 a 18 stupni. Zítra očekávejte jasno, během odpoledne postupně polojasno, později odpoledne a večer se jen vzácně vyskytnou přehánky nebo i bouřky, zejména na horách. Teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů Celsia, na horách maximálně k 35. Vítr bude slabý proměnlivý, biozátěž opět vysoká.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují na silnici 158 v Jaroměři u Malont na Českokrumlovsku a na odbočce ze silnice 145 na Břehov nedaleko Češnovic na Českobudějovicku. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: Dobrý den, dobré odpoledne, 12 hodin 6,5 minuty a právě začínají písničky pro radost Českého rozhlasu u České Budějovice. No a ty můžete poslouchat sice taky venku, ale protože je tam vedro, tak s prominutím zalezte si domů, teda pokud to není v paneláku někde, v nějakém domku, nebo kde máte kamenný domek, to je úplně ideální, a poslouchejte nás. No, máme tady opět celou řadu písní, například také Babouci budou hrát a zpívat dvakrát, Krajanka, Veselka, Budvarka, Nektarka, Vacenoviáci, a dáme se do toho. Prosíme o zahrání písničky pro našeho kamaráda pana Jiřího Hospra z Tábora, který tráví většinu svého volného času na chalupě v Černýšovicích. Jirko, k tvým včerejším 49. narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti a spokojenosti. Ať se ještě dlouho scházíme na místě, na našem místě, a to vše ti ze srdce přejí kamarádi z Černýšovic. A protože je Jirka šikovný zedník, prosíme o písničku Zednickou od Babouků. Posíláme

Prosím o písničku Každý je na světě enem jednu od Vacenovjáků pro Vladimíra Pechu z Dolního Dvořiště. Slaví 61. narozeniny. Vlado, všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a šetři se, aby si užil ještě spoustu let. Co nejsrdečněji přeje mamka, oba bratři a celá rodina. A do Malont ještě zamíříme k 70. popřejeme panu Karlu Burdovi. Do dalších let přejí pevné zdraví, štěstí, životní pohodu zastupitelé obce Malonty se starostou Vladimírem Malým. No a teď už tedy Vacenovjáci.

Dnes slaví půlkulaté narozeniny 65. pan Pavel Fara z Kozárovic. Přeje mu pevné zdraví, kopec štěstí a mnoho příjemných dnů v naší obci. Za zastupitelstvo Milan Suchan, pan starosta. A ještě to bude přání do Olešnice paní Aně Wagnerové k 70. Zastupitelstvo obce přeje zejména hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Pro vás od Nektarky Láska nehněvaná.

Bože, 10. června oslavil 65 let pan Jan Kupka ze Zlivy. Šťastný život bez starostí, stále dobrou náladu, na každý den radost malou, po celý rok pohodu. Hodně zdraví přejí Maruna a Eva ze Zlivy. No a ještě tady dovětek, jak na nebi svítí hvězdička, tak za tebou letí pěkná písnička. No a podle výběru jsou to Babouci a Sokolíci.

Srdečně zdravím do našeho milého rozhlasu a chtěl bych požádat o předání hudebního dárku našemu dlouholetému kamarádovi, panu Ladislavu Kropáčkovi z Roudné u Soběslavy. Dnes slaví svátek. Milý Láďo, dneska je tvůj velký den, který patří tobě jen, je to svátek tvého jména, ať je láhev otevřena. Přicházíme na den jmenin se svým skromným pozdravením. S přáním pevného zdraví v dalším žití, bez bouřek a hromobití. Také lásku, štěstí, spoustu radosti z každého nového dne a v neposlední řadě mnoho úspěchů jak v práci, tak v osobním životě. Prostě jen to dobré a nejlepší, co tě v životě potká, to ti přijí kamarádi z Myslkovic, Šárka, Marie a oba Jirkové. A prosím o písničku Krajanky, My pluli dál a dál.

Zahrajte prosím písničku Bílé konvalinky. Pro moji tetu paní Ladislavu Hubáčkovou z Milevska, toho času v domově pro seniory Milevsko. Milá tetičko, tvému dnešnímu svátku přeji pokud možno zdravíčko, klid a naději. To ti z celého srdce přeje Eva. A 70. narozeniny slaví dnes, nebo má dnes, pan František Trs z Vrábče. Prosíme o zahrání písničku a přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších let. Tak i pro vás jsou tady Bílé konvalinky v podání Veselky.

73. narozeniny má dnes pan Pavel Rajnoha ze Soběslavy. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí, lásky přejí Věrka, Zuzka a Míša. A dnes slaví 75. narozeniny pan Pavel Hadač z Lipnice. Hodně zdraví a osobní pohody přejí zastupitelé obce Jílovice spolu se starostkou Lucí Beránkovou, panu Hadačovi a panu Rajnohovi. Posíláme kominíčka od Budvarky.

Když si mě prvně poznal, je píseň, kterou dnes oslaví své 85. narozeniny pan Ladislav Bártík z Nového Dražejova u Strakonic. Se svojí trumpetou rozdával radost a ještě někdy zahraje to s mnoha orchestry. Moc mu přejeme krásné narozeniny a hodně zdraví. To je přání od jeho rodiny, také zpěváků a muzikantů. Konkrétně pan Jiří Šesták napsal tohleto přání. No ale budou to babouci, kteří zahrají, zaspívají písničku, Když si mě prvně poznal, no a jednomu z nich tu písničku také pošleme. Je to Ladislav Pivoňka z Babouků. K svátku tu má přání. Prosím o zahrání písničky pro Ladislava Pivoňku. Po roce se tvůj svátek vrací, tak posílám gratulaci. K svátku ti chci přát, ať máš v životě všeho akorát. Hlavně hodně zdraví, protože je to ten poklad pravý. Hodně spokojenosti a více radosti z každého prožitého dne. Vždy veselou mysl, dobrou náladu, po celý rok pohodu přeje Milena Milková, faninka Babouků. Babouci.

Prosím vás o zahrání písničky Pro tátu od muzikantů z jižních Čech. Pro našeho dědečka, tatínka, kamaráda, manžela pana Ladislava Hřídela z Letů, který má dnes svůj svátek. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, radost z rodiny a my vnoučata posíláme sladké pusiny. To přejí syn Martin s manželkou, dcera Lenka s přítelem, manželka Jana a všichni kamarádi a známí, co tě znají. Takže se dovoluji připojit i já, Láďo. Užij si svátek, no a tady pro tebe písnička Pro tátu od muzikantů z jižních Čech.

Do Čiškrajic míří gratulace od jeho české Podhoranky, kde dnes slaví svůj svátek pan Ladislav Vávra. Milý oslavenče, všechno nejlepší, štěstí, pevné zdraví přejí kamarádi, muzikanti a zpěváci z jeho české Podhoranky. No a Podhoranka bude také poslední kapelou, která dnes se zahraje v písničkách pro radost. Ale nejenom panu Vávrovi, i paní Marii Valentové z újezdu Uvodňan. Paní Valentová slaví 80. narozeniny. Milá maminko, jsme moc rádi, že ti dnes můžeme přát a za tvou lásku, kterou nám dáváš, poděkovat. Přejeme ti hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a božího požehnání. To ti přejí manžel Josef, dcery Renata a Marie s rodinami, vnoučata Vanda a Josef. Přání se připojují Tereska s Michalem, Vašík s Dádou a pravnoučata Magdalenka a Vašík. Jeho česká Podhoranka a Střeboňských lesů.

Tak to bychom měli z dnešních písniček pro radost Českého rozhlasu České Budějovice. Ve 13 hodin zprávy naší rozhlasové stanice, no a pak výlety s Pavlem Kudrnou. A teď ještě plzeňská 12, zamilované klarinety. Martin Hlaváček vám přeje hezké odpoledne.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Vše o pěstování malin, od výběru odrůd přes výsadbu až po jejich následnou péči probereme v dalším vydání Zelených světů. Posvítíme si taky na ořech, který ne a ne zaplodit. A zajedeme za ovocnářem Josefem Tlapou, který nám poví, jak pěstovat sloupovité jabloně. Nezapomeňte poslouchat v neděli po 11. dopolední. Už teď se na vás těší Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
3: Dělním Vltavínu vás čeká procházka podzemím státního hradu a zámku v Českém Krumlově, ale také připomínka, že v Sarajevu nebylo slyšet pověstných 7 kulí, ale výstřely tam zazněly pouze 2. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
4: Je 13 hodin.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Česko zažívá tropický víkend. Meteorologové varují před požáry. Spojené státy v odvetě znovu zaútočily na íránské území. Obě strany se navzájem obvinují z porušení příměří. Extrémní teploty trápí i útulek pro koně u Jindřichova Hradce. Na jihu Čech je jasno nebo skoro jasno s teplotami u 37 stupňů. V noci se ochladí na 18, v neděli opět slunečno a teploty vyšplhají na 39 stupňů Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré sobotní odpoledne. Meteorologové dál varují před extrémním horkem. Dnes a zítra můžou teploty vystoupat až ke 40. Lidi by měli hodně pít, ideálně čistou vodu, vyhnout se velké fyzické zátěži a nebýt dlouho na přímém slunci. Kvůli horku platí výstraha i před požáry na většině území Česka. Nedoporučuje se rozdělávat oheň nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Americká armáda poprvé od podpisu takzvaného memoranda o porozumění udeřila na íránské území. Spojené státy tvrdí, že to byla odveta za íránský útok na komerční loď v Hormuzském průlivu o den dřív. Teherán vzkázal, že v reakci na to jeho síly zaútočily na americké základny v Perském zálivu. Íránská diplomacie tvrdí, že americké útoky zasáhly jižní pobřeží země, mířily na sklady raket, dronů a stanoviště radarů. Teherán to označil za porušení mezinárodního práva i současného příměří. Jihočeští záchranáři v červnu zasahovali u 4 případů, kdy had uštknul člověka. 3x z toho šlo o děti. Ani v jednom případě nebyl stav pacientů závažný. Jde ale o výrazný nárůst počtu případů uštknutí hadem, což souvisí s teplým počasím, informoval mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra. Lidi by v přírodě měli být opatrní. Hady by se neměli snažit chytat ani je odhánět. Po uštknutí je nutné znehybnit postiženou končetinu. Ránu ale nerozřezávat, nevysávat, nezaškrcovat a nepodávat alkohol. Extrémní teploty komplikují práci i chovatelům zvířat. Útulek pro vysloužilé dostihové koně kvůli počasí zvířata několikrát denně ochlazuje. Vedrům přizpůsobuje taky krmení a veterinární péči, vysvětluje provozovatelka útulku Druhá šance pro ex-dostihové koně Ester Ryšková.
6: Jsme v útulku, takže tady je věkový průměr nějakých 24 let. Je lidi starší, tak se s tím vedrem potýkají hůř. Stejný je to i u těch zvířat. My měli naplánované ošetření zubů a s panem doktorem jsme se domluvili, že ten termín přehodíme, protože samozřejmě to horko v kombinaci se sedací tak by mohlo způsobit zdravotní obtíže.
5: Počasí.
4: Je jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 34 a 37 stupně Celsia. Vítr fouká slabý, jihovýchodní nebo východní. V noci se ochladí na 21 až 18 stupňů. V neděli očekávejte jasno až polojasno. Později odpoledne a večer se výjimečně objeví přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž opět vysoká.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Dopravní nehoda, kdy byl sražen cyklista, se stala mezi Květoňovem a Jaroměří na Českokrumlovsku. Na místě zasahují všechny záchranné složky, počítejte se sdružením. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Hezký den, zdravím vás za celý výletnický tým. Je tady poslední červnová sobota a spolu s ní i poslední předprázdninové výlety. Zítra vám nabídneme další záznam z našeho rozhlasového putování nazvaného Rozhlas jede za vámi a pak už vás čeká prázdninové zámecké léto. Ale ještě dnes si spolu ty poslední klasické výlety pořádně užijeme. Vydáme se do obce Štěměchy na Vysočině, kde udělali půvabnou naučnou stezku nazvanou Via Mariana, která je plná herních prvků, poučení a také nádherných ze dřeva vyřezávaných soch. Potom zamíříme do Doubravy v Karlovarském kraji, kde stojí krásná hrázděná stavba, která se díky svému současnému majiteli stala skanzenem přibližujícím život našich předků právě v tomto kraji. Uděláme si také výšlap na Babí horu u Jihočeského Tábora, na jejímž vrcholu nás čeká babina. Kdo nebo co to je, tak to vám prozradíme za chvíli. A nakonec se na Klatovsku v Plzeňském kraji projdeme částí Všerubské poutní cesty, která je součástí svatojakubské trasy vedoucí do španělského Santiago de Compostela.
5: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na jihu Vysočiny v obci Štěměchy vznikla naučná stezka. Dostala jméno podle místní pověsti a představuje historii obce, řemesla a spolky. Stezka je dlouhá 3 kilometry. Místní obyvatelé na ní pravidelně sečou trávu a v zimě na ní udržují běžkařskou trasu. Na stezku nazvanou Via Mariana nás vezme kolegyně Irena Šarůnová.
1: Se starostkou Štěměch Zuzanou Svobodovou stojím u prvního zastavení naučné stezky Via Mariana. A je to nádherně vyřezávaná dřevěná brána s malovanou mapou.
2: Mariana Podivce, která byla podle pověsti zavražděna mezi Dašovem a Štěměchami v 17. století a má tady na památku od svého tatínka zanechaný smírčí kamen.
1: Vy tady máte i rozhlednu, Mařenka. Tady kousek od nás. To je taky ona.
2: Ano.
1: Já se vrátím k té vyřezávané bráně, protože to není jediné, co tady je z řezbářského řemesla na celé té trase.
2: Sochy, to vlastně byl jeden jediný asi řemeslník, který nebyl ze Štěměch, protože jinak se podělili všichni tady místní šikovní chlapi a i ženský, ale na ty sochy jsme oslovili řezbáře z Jeseníku, z Hanušovic.
1: A podívám se na mapu, zastavení je 13, takže vyrazíme. A jsou tady švestky.
2: Ano, to hodně.
1: Může turista poutník trhat?
2: Jsou tam jabka, hrušky, třešně, takže si lidi můžou utrhnout obecní ovoce, jak jsme byli v dětství my zvyklí.
1: Vidím další dřevěnou sochu.
2: Kameník. Tady se dočtou, proč se nechávají v krajině ty smírčí kameny.
1: Jdeme kolem výběhu s ovečkami.
2: Každý zastavení má nějakou vazbu na naši obec nebo okolí.
1: A tady jsou ty sochy hned 3. To budou loupežníci.
2: Ano.
1: Dokonce mají ohniště.
2: No vlastně je asi 5 nebo 6 verzí toho příběhu, kdy přepadli Marianu a zabili. Vybrali jsme jednu z nich.
1: Vyhlídková lavička.
2: Na Facebooku nějaký pár manželé 81-86 to chválili, že jsou po malých kouscích zastavení s posazením, že se to jako dá zvládnout úplně i v tom věku.
1: A my jsme během povídání došli ke krásné dřevěné vyhlídce a ani jeden schod, ono je to spirálový chodníček.
2: Zastavení, který se věnuje svatému Hubertovi, tamhle je socha.
1: A tady je i sklípek? Hubertův špajs, samoobslužný bar.
2: Ano, teď tady máme i QR kód na bankovní platbu.
1: Na dohled od krásné vyhlídky je řada zvoniček. Každá je jiná.
2: To má představovat zvuk a hudbu, což je zastavení věnované Karlu Horkému, rodákovi ze Štěmě, který byl významným skladatelem.
1: Můžu si zazvonit?
2: Ano.
1: Zase jiný zvuk. A tady ta... A před námi další zastavení, to je snad základ nějakého milíře.
2: Protože taky tady v kraji je místo u lesa, kde se říká u milíře, aby děti pochopili, jak dřív se topilo, jak ta doba postupuje.
1: Krásná dřevěná socha u hlíře. A tady to nevím nějak, ale je tam výška, to bude svatý Florián.
2: Zastavení věnované místnímu spolku dobrovolných hasičů.
1: Před námi vypadá to jako kaplička.
2: To je představení zaniklé obce Dašovice, která vlastně byla také pod Mařenkou. Je to napodobenina kapličky, která tam mohla být.
1: Vstoupím do kapličky. I tady je zvonice. Ukončíme krásnou naučnou stezku.
0: Uzavírá procházku naučnou stezkou Via Mariana ve Štěměchách na Vysočině naše kolegyně Irena Šarůnová, kterou na ní zavedla nezávislá starostka obce Zuzana Svobodová. A je možné, že až se na stezku sami vypravíte, najdete na ní další novinky. Místní totiž stále přicházejí s dalšími dobrými nápady.

Společnost vám dělají sobotní výlety. Minule jsme novou soutěžní otázku už nezadávali. Všechno jsem podrobně vysvětloval, prozradil jsem, co a jak bude o prázdninách, a pokud jste to neslyšeli, tak se všechno dovíte dnes po třetí reportáži, kdy pravidelně nové otázky zadáváme. Takže pokud jste v sobotu 13. a v neděli 14. června nebyli u rozhlasových přijímačů, tak vás schválně ještě chvíli nechám v nejistotě. Ale abychom na prázdniny odešli s čistým štítem a bez dluhu, musíme ještě vyhlásit výherce hlavní ceny za červen. Tak hrálo se o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, v něm o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu, lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Takže komu přijde zásilka s tímto batohem? Je to naše posluchačka, tím jsem vyřadil naše pány posluchače. Je z Holubic, nebo Holubice obec, a tím jsem možná už napověděl, hodně napověděl paní Sylvii Kubáčkové, že se stala výherkyní hlavní ceny. Gratulujeme. No a pokud si říkáte, rádi bychom soutěžili, tak jak jsem říkal, počkejte si po třetí reportáži. Soutěžit se bude, až se vám bude točit hlava.

0: Doubrava na Chebsku v Karlovarském kraji je známá souborem dochovaných unikátních hrázděných statků. Jedním z nich je Rustlerův statek. Zcela zdevastovaný ho v roce 1975 koupil Karel Schmid a vdechl mu nový život. Přes 30 let v něm provozuje skanzen a návštěvníkům ukazuje, jak se v typické chebské vesnici žilo před 200 lety. Nás do něj teď zavede naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková.
1: Dobrý den, já vás vítám ve dvoře nejstaršího chebského hrázděného statku. To stáří je skutečně slušné. Nejstarší písemná zmínka o této vesnici a o tomto statku je z roku 1313, což je teda úctyhodné stáří.
2: V doubravském skanzenu mě přivítal jeho majitel Karel Schmid.
1: Ten statek chebského typu, který tady u nás vidíte, je taková typická chebská zemědělská usedlost, tak jak se tady na Chebsku stavělo. Půdorys byl čtvercový zpravidla, byly základní čtyři budovy, obytný dům, otevřený špejchár, ta kolna otevřená, stodola a pak hospodářská budova. Byly plně uzavřené ty dvorce, ty budovy pasovaly na sebe, mezi obytným domem a těmi ostatními objekty byly vždycky vrata.
2: Ten statek se jmenuje Rustlerův.
1: Ano.
2: Odkud ten název?
1: Ten Rustlerův statek, poslední majitel, který tady byl do roku 45. Po panu Rustlerovi jsme nazvali ten statek, protože to byla osobnost, která se tady narodila a byl to člověk, který něco znamenal i v Rakousko-Uhersku a dostal se k takovým metám a postům nejvyšším, jakých člověk v životě může dosáhnout. Je to neuvěřitelné. Obyčejný venkovský synek sedláka to dotáhl skutečně k tomu nejvyššímu, co mohl. Stal se generálmajorem, měl titul generálmajora v rakouské armádě a dokonce byl posledním císařem Karlem I. povýšen do šlechtického stavu za zásluhy o armádu a o školství rakousko-uherské. Takže slavná osobnost.
2: Protože jsme na statku, nechybí tady zemědělské nářadí.
1: Zemědělského nářadí máme teda celou řadu, že od mlátiček přes, já nevím, pluhy a sečky a tak dále.
2: My se teď díváme na jeden z vůbec těch nejstarších exponátů.
1: Tak je to hasičská stříkačka z roku 1890, je funkční, je opravená, není teda opravená ta malba a byla to stříkačka pro 6 mužů. Na každé straně pumpovali 3 muži a my jsme to zkoušeli. Funguje to, je to účinné, je to parádní exponát.
2: Je tu řada kočárů, povozů.
1: Kočár nebyla tak úplně běžná záležitost pro sedláka. Kočáry měly ty bohatší

0: Či sedláci si je mohli pořídit, no, mít takový kočár, to bylo jako dneska mít Mercedesa, že?
1: Tak my se rázem tady ocitneme v Chebské světnici.
0: Je to vlastně zrcadlový obraz toho, jak to vypadá zvenku. Je to nádherná hrázděnka, všechno je to bez jediného hřebíku, bez jediný kramle postavený, všechny ty dřevěné konstrukce. A v téhle té místnosti, kde jsme se původně jako úplně prvopočátek toho bylo, že se v tomhle tom patře i v tom patře nahoře skladoval chmel.
2: Říká Karel Šmíd, který nejstarším dochovaným hrázděným statkem v Doubravě na Chebsku provedl naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou. Medicine man.

0: Když se řekne tábor na jihu Čech, tak ho vesměs spojíme s husitskou historií. Ve skutečnosti je tam toho ale daleko víc. Kromě historických pamětihodností, místní zoologické zahrady anebo sochy Jiřího Hrzána se můžete na město podívat i pěkně z nadhledu a s odstupem. Stačí si udělat výšlap na Babí horu, kde stojí rozhledna se zvláštním jménem, jak zjistil náš jihočeský kolega Zdeněk Zajíček.
1: Průvodkyní města Tábora se mi stala Michaela Kalousková, vedoucí zdejšího informačního centra. A my jsme se teď postupně z toho centra přesunuli směrem k Čelkovicím, protože tady máte prý rozhlednu, která je velice nenápadná a má neuvěřitelně zvláštní jméno – Babina. Kde to tu najdeme? Pojďme tam.
2: Kousek za Čelkovicemi, zhruba 2 kilometry, najdeme na Babí hoře rozhlednu a odtud právě ten netradiční název Babina. Potom musíme vystoupat až do výšky 444 metrů nad mořem.
1: Abych byl pro posluchače trochu názornější, tak na Babí horu se dostanete tak, že přejedete řeku Lužnici a vystoupáte na protější vrch naproti historickému jádru Tábora. Pak už stačí jenom vyšlapat nahoru kolem hřbitova směrem k lesu, no a tady už tu rozhlednu uvidíte sami z dálky. Je to dřevěná bytelná stavba, kde i dnes jsou návštěvníci, je tu i provozní řád, ve kterém se mimo jiné praví, všichni návštěvníci vstupují na rozhlednu a do jejího okolí na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost. Schodiště je poměrně příkré. Když už jsem říkal, že jsou tady návštěvníci, pánové, chodíte sem často?
3: Jednou za čas, třeba tak do půl roka sem dojdu třeba na výhled.
4: No, já jsem tady po 4 letech zaspomínat.
1: A na co nejraději koukáte?
3: Prolížím si, co tady znám, no, tak třeba kde jsem dřív bydlel.
1: A jaký nás teď tedy čeká výhled? Já se v Táboře moc nevyznám, proveďte mě.
2: Čeká nás výhled na město Tábor, na Jistebnickou vrchovinu a na obec Chotoviny.
1: Od kdy tady rozhledna stojí?
2: Prvotní záměr postavit na Babí hoře rozhlednu spadá už do roku 2011, ale rozhledna se návštěvníkům zpřístupnila až v květnu roku 2015.
1: Čili od té doby to tady stojí, je to k dispozici bezplatně návštěvníkům celý rok?
2: Ano, přesně tak.
1: No a když se rozhlednu, tak vidím tady po jedné straně, jednak pod námi Čelkovice, ale hlavně vedle Čelkovic horky. A horky, to je v podstatě zdrobnělina hor. A jakmile se někde v nějakém městě v historii řeklo, že jsou tam hory, tak to znamenalo, že jsou tam doly. Tady se také něco těžilo.
2: Tábor mají lidé spojený především s husitstvím, méně už se však ví, že se v jeho okolí těžilo i stříbro. Zájem o něj měl dokonce i Přemysl Utakar II., ale Bítkovci raději doly pobořili a zasypali, než aby mu je vydali. V 15. století došlo k obnovení těžby a v 16. století byla vybudována odvodňovací šachta svatého Jana Nepomuckého, která patřila ve své době k největším důlním dílům u nás.
1: Čili a na ta místa se mohu tady odtud také podívat? Vede tam nějaká naučná stezka?
2: Ano, vede tam naučná stříbrná stezka, která je dlouhá 3,5 kilometru a má celkem 8 zastavení.
1: To znamená, když se tam budu chtít někam do těch míst podívat, tak budu muset, předpokládám, dolů z Babiny k řece, to znamená k Lužnici, a potom?
2: V obci Čelkovice přímo u lázní se nachází studánka Eleonora, která vyvěrá léčivou mírně radioaktivní vodu a voda údajně obsahuje koloidní stříbro, které hubí až 600 druhů bakterií a virů. Takže od té studánky se můžete po té stezce vydat.
0: Říká Michaela Kalousková z informačního centra v Táboře, která k rozhledně na Babí hoře zavedla našeho jihočeského kolegu Zdeňka Zajíčka. Návštěva tohoto místa vám potvrdí, že pohled na město Tábor z opačného břehu řeky Lužnice je výjimečný a pro většinu návštěvníků města vlastně neznámý. Výlety. Myslím, že žáci už stříhají metr a těší se na prázdniny, tak my v jistém slova smyslu ten pomyslný metr stříháme, ale ze zcela jiného důvodu. My rozhodně odpočívat nebudeme. Klasické výlety sice budou mít prázdninové volno, to ano, ale jejich místo stejně jako v loni zastoupí zámecké léto, kdy se dozvíme spousty zajímavostí o našich zámcích i ze života jejich majitelů. Novou soutěžní otázku vám proto dnes už nedáme, ale už od pondělí 29. června do konce srpna nás čeká velká letní zámecká soutěž, tou vás budu provázet. Každý všední den od pondělí do pátku budeme rovněž navštěvovat naše zámky. Uslyšíte zajímavé rozhovory, reportáže a soutěž o pěkné ceny. Budete potřebovat telefon, pište si naše číslo 731 800 900. To říkám dopředu pro jistotu, ať si ho uložíte tedy. Vždycky položím otázku, nabídnu možné odpovědi, vy zavoláte a budete chceteli třetí, půjdete do vysílání. A pak už je to jen na vás, jak se s otázkou popasujete. Tak nezapomeňte, v pondělí 29. června v 9.45 a už teď vám držím palce. Jednak abyste se dovolali, byli třetí a hlavně znali správnou odpověď.

0: Starobylá cesta vyskládaná z kamenů, výhledy do krajiny a zastavení, která lákají nejenom turisty, ale i poutníky hledající ticho a klid. To je Všerubská poutní cesta, která je součástí svatojakubské trasy vedoucí do španělského Santiago de Compostela. Část Všerubské poutní cesty vede i přes Klatovsko v Plzeňském kraji. A na ní nás teď vezme naše redaktorka Jitka Doubravová spolu s nezávislou starostkou obce Obytce Zdeňkou Vlčkovou.
1: To je stará cesta, která je, říká se, štětovaná, která je z kamenů naskládaných na stojato, takže tady vydržela možná 200 let. Teď se teda jenom tak připravuje.
2: Vydali jsme se po červené turistické značce od vrcholu zvaný Barák s televizním vysílačem v nadmořské výšce 709 metrů nad mořem. Dále pokračujeme kolem hájovny Chuchle směrem na Obytce.
1: Já tady tudy ráda chodím. Jsou tady krásné stezky, kousíček vedle je studánka s údajně léčivou vodou, s kapličkou, klenovka. A teď už se blížíme k naší vyhlídce, kterou jsme sem instalovali v loňském roce na podzim a ta umožní se zastavit, odpočinout, pokochat si krásným výhledem do poměrně dalekého okolí a zároveň je tam informace o tom, že to je součást stezky do San Compostela.
2: Kam potom ta cesta vede dál?
1: Na Kydliny, Klatovy a pak dál na Janovice, Všeruby a přes hranice směrem na Řezno.
2: Přicházíme na vyhlídku. Cesta se jmenuje Všerubská poutní cesta. Ona začíná v Praze na Starém městě přes Zbraslav, Mníšek, Podbrdy, Dobříš, Příbram, Rožmitál, Kasejovice, Nepomuk, Plánice.
1: Myslím si, že to není jenom turistika, ale že to je taky trošku duchovno, že si člověk uvědomí, že jde někde, kde chodili generace, ale že taky trošku musím přemýšlet.
2: Z vyhlídky je úžasný výhled daleko široko až na Klatovy.
1: Vidíme Běleč, vidíme Otín, vidíme Měčín, vidíme kousek Němčic. Když potom popojdeme dál, tak zase se nám to otevře na druhou stranu a jinak samozřejmě pod námi vidíme část obce Obytce.
2: Tamhle je nějaký kostelík.
1: To je kaple svaté Barbory, kterou tam postavili v 17. století. Je tam krásná akustika, je teda v soukromém vlastnictví, ale dělají se tam koncerty. Majitelé nám ji minimálně jednou, dvakrát do roka otevřou. No a tahle ta lípa je chráněná, ta je zhruba 400 let stará, je opravdu obrovská.
2: Poutní cesta dále pokračuje značenou cestou do obce Kydliny. Stojí za to si ale udělat malou odbočku a navštívit Obytce, obec, ve které žije přes 230 obyvatel a pyšní se nově rekonstruovaným zámkem s velikým parkem.
3: Jsou tady nasázené nové stromy, udělané můstky dřevěné přes potok a celkově to působí dojmem meditační zahrady.
1: Zámek je barokní, původně tady stála vodní tvrz ve 13. století. Ves Obytce patřila svatojišskému klášteru a v polovině 13. století přešla do majetku zemanského rodu Obyteckých z Obytců a ty tady byly do poloviny 16. století, pak po meči vymřeli a přešlo to darem na Kotce z Dobršek a pak přišla éra maltéských rytířů, kteří tady byli od roku 1749 až do roku 1926. Maltéský rytíři ho prodali, koupila ho rodina Horáků z Prahy a ty ho potom prodali Bohdanu Pantoflíčkovi, což byl jeden z akcionářů plzeňské Škodovky, vynálezce nějakých děl. Ten zámek potom prodali panu Lorencovi a ten se dal do té rekonstrukce a takhle to dopadlo. Tady děláme letní slavnosti, pouť se tady dělá, dělají se tady dětský dny a různý akce.
0: Pokud si pro svůj výlet vyberete právě tento úsek Všerubské poutní cesty, nejspíš nebudete litovat. Na jeho část nás zavedla starostka obce Obytce Zdeňka Vlčková, která na tamní vyhlídku vyráží téměř každý den. A jak sama říká, pomáhá jí to udržet si zdraví, dobrou mysl i potřebný životní nadhled.

normálně bych mohl říct, že teď už se budeme loučit a že to bude smutné loučení, protože se jedná o poslední výlety, ale jsou to poslední výlety pouze před prázdninami, protože v průběhu prázdnin uslyšíte stejně jako v loni zámecké léto. My se spolu budeme také stýkat stejně jako v loni a to bude každý všední den od 9.45 do 10 hodin. Budeme navštěvovat zámky, představíme vám spousty zajímavostí, jejich majitele a pozor, čeká vás soutěžní otázka o zajímavé ceny. Nabídnu otázku, respektive tři možné odpovědi, vy budete vybírat, no a budete vyhrávat. Máme pro vás krásné prázdninové ceny. Tak co víc dodat, žádná nostalgie, klasické výlety se s vámi loučí, zítra opět rozhlas jede za vámi, uslyšíte záznam zábavného pořadu, no a v pondělí to rozjedeme naplno. Tak se mějte krásně, výlety vám přejí hezké využití a užití a prožití prázdninového času, no a uděláte-li si tu čtvrthodinku vždycky v ten všední den, tak budeme moc rádi. Mějte se hezky za celý výletnický tým a zámecké léto, které se chystá, vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V Paříži zemřela básnířka, spisovatelka a zakladatelka české experimentální prozy Věra Linhartová. Zesílené policejní kontroly čekají o víkendu řidiče na Vysočině. Obyvatelé Tábora a Sezimova Ústí se v těchto horkých dnech můžou osvěžit pomocí mlžítek z pítky. Je jasno nebo skoro jasno a 37 stupňů. V noci naměříme 21 až 18. V neděli očekávejte jasno, během odpoledne postupně polojasno a až 39 stupňů Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová, pohodové odpoledne. V Paříži zemřela česká spisovatelka, překladatelka a zakladatelka české experimentální prozy Věra Linhartová. Bylo jí 88 let. O jejím úmrtí informoval deník N s odvoláním na spisovatele Jaromíra Tiplta. Mezi její nejznámější díla patří Dům daleko, Prostor k rozlišení, Tvor nebo Janu stří tváří. Autorka v Československu patřila do skupiny takzvaných šestatřicátníků. Mezi nimi byl mimo jiné i Václav Havel, Josef Topol nebo Jan Zábrana. Víc policistů bude dohlížet na víkendový provoz na Vysočině. Kvůli začátku prázdnin očekávají hustší provoz, než je obvyklé. Na silnicích po celém kraji se po oba víkendové dny objeví zhruba 40 hlídek, pokračuje policejní mluvčí Dana Čírtková.
4: Budou dohlížet, zda řidiči dodržují zejména v obcích nejvyšší povolenou rychlost, zda neusedli za volant pod vlivem alkoholu, případně jiných návykových látek. Policisté se také zaměří na kontrolu, zda převážené děti jsou řádně upevněny v zádržních systémech.
2: Obyvatelé Tábora a Sezimova Ústí se v těchto horkých dnech můžou osvěžit pomocí mlžítek z pítky. Vodohospodáři je umístili na táborském Žižkově náměstí a v ulici 9. května před lékárnu. V Sezimově Ústí jsou před základní školou Švehlova a na náměstí Tomáše Bati. Zařízení rozprašuje jemnou vodní mlhu. Dokáže snížit pocitovou teplotu o několik stupňů, pokračuje mluvčí ČEVAKu Jitka Kramářová.
5: Trysky se spínají automaticky na základě nastavené teploty okolního vzduchu. Nyní je na nich navoleno 22 stupňů Celsia. Jakmile vzduch této teploty dosáhne, automaticky se spustí rozstřikování vodní mlhy. Zapnout je ale také lze pomocí tlačítka nezávisle na teplotě.
3: Sport.
2: 6 českých tenistů zasáhne v pondělí do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England Clubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená desítka Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. Organizátoři zveřejnili program na webu.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech je jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 34 a 37 stupni, na horách je maximálně 34. Vítr fouká slabý, jihovýchodní nebo východní. V noci budou teploty mezi 21 a 18 stupni. V neděli očekávejte jasno, během odpoledne postupně polojasno, později odpoledne a večer se jen vzácně vyskytnou přehánky nebo i bouřky, hlavně na horách. Teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů Celsia, na horách naměří maximálně 35. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž opět vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: centru Blažejova na Jindřichohradecku se stala dopravní nehoda. Auto se srazilo s vlakem. Na místě zasahuje policie. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hodin a 4 minuty. Písničky, které nestárnou, a sobotní odpoledne, které v tom šíleném letním vedru, co venku panuje, nemá důvod nikam spěchat. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš, začíná Jihočeské odpoledne. V příští hodině přidáme příběhy z našeho kraje, pár nečekaných zastavení i důvody, proč na chvíli zpomalit, dát si nějaký osvěžující drink a zaposlouchat se. Jezdíme rádi na chalupu rodičů mého manžela na Třeboňsku, říká herečka Martina Prajzová. Má také svůj cestovatelský sen. Prozradila ho pro dnešní vydání rubriky Místa v srdci. Na čtyřbob nebo zubařské křeslo můžete právě teď narazit na Vltavě u Vyššího Brodu na Českokrumlovsku. Před několika chvílemi právě odtud odstartoval závod kuriozních plavidel. A už za chvilku se za nimi podíváme s naším reportérem. A chybět nebudou ani pěkné písničky. Těšit se můžete na skupinu Status Quo, Hanu Zagorovou a právě teď na Petra Nováka.

0: Hezké odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Několik velmi specifických disciplín čeká dnes závodníky kuriozních plavidel ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku. Některé posádky se na dnešní klání připravovaly dokonce několik měsíců. Právě teď ale čeká hlavní úkol dostat plavidlo v pořádku po Vltavě až do cíle v Rošenberku nad Vltavou. No a kousek pod Vyšším Brodem máme teď reportéra Michala Bělského, který závod sleduje na vlastní oči. Ahoj Michale, pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Michale, kam zatím posádky kuriozních plavidel dopluly?
1: Tak právě teď jsem u jezu Herbertov, který je odhadem asi 3 kilometry od startu ve Vyšebrodském kempu pod Hrází. No a právě sem za malou chvíli dorazí první z přihlášených posádek. Závodníci se podle tradice vydali na trať přesně ve 13 hodin a 27 minut, ale to se o vítězství utká celkem 6 posádek na opravdu kuriozních lodích. Viděl jsem tu třeba pohádkové 3 veterány, pojízdnou zubařskou ordinaci nebo švestky ve skluzu, které na vodu vyrazily ve stylově vyzdobeném 4bobu. No a přestože je opravdu velké vedro, tak si na letošní ročník závodu našlo cestu několik desítek návštěvníků. Ti všichni své favority na startu ze břehu hlasitě povzbuzovali.
0: No je slyšet i šumění vody, tak to je fajn. Pro nás tady ve městě je to příjemná vzpruha. Jak už jsme zmínili v úvodu, celý závod se skládá z několika disciplín. Můžeš nám je prosím připomenout?
1: Tak jedna z nich je pochopitelně samotná plavba po řece, kdy posádky musí zvládnout přibližně 10 kilometrů dlouhý úsek z Vyšebrodského kempu pod Hrází až do Rožumberku nad Vltavou. Celý závod ale začíná ještě před startem v kempu, protože porota vybraná z odborníků i laiků hodnotí třeba kreativitu při stavbě plavidla. Posádky navíc musí sehrát na cvičenou scénku, která se do hodnocení také počítá, a do výsledku se zahrnuje i výsledek z pivní štafety. Poroci v každé z disciplín posádku obodují a tým s největším součtem bodů se stane vítězem letošního ročníku. Ještě před několika lety se ve Vyšším Brodě konaly doplňující závody v děravém plavidle nebo na chůdách přes řeku Našíř. Nový pořadatelský tým se ale rozhodl vrátit k původní tradici zaměřené čistě jen na kuriozní plavidla.
0: Michale, když už jsme narazili na tu tradici, jak dlouho už kuriozní plavidla na Vltavě závodí?
1: Tak ten první nápad na podobnou plavbu z Vyššího Brodu dostala parta 5 kamarádů v roce 1973. Tehdy si jeden večer u piva řekli, že druhý den doplují do Rožumberka na čemkoliv, co plave a udrží je nad vodou. No a to se jim podařilo a proto se domluvili na další ročník, kdy se zapojilo už přes 10 plavidel. No a těch každoročně přibývalo. Podle vedoucího Vyšebrodského odboru kultury Michala Rolčíka dosáhl závod největší popularity ve druhé polovině 80. let, kdy se do závodu přihlásilo přes 70 plavidel a kolem břehu postávalo podle odhadu až 10 000 lidí. No a právě kvůli tak velké účasti a blízkosti státních hranic byla celá akce pod bedlivým dozorem komunistického režimu. Po sametové revoluci ale zájem postupně začal opadat. Organizátorům se nicméně tradici podařilo zachovat a už teď je podle nich prakticky jistotou, že se plavba kuriozních plavidel budou pořádat i v příštím roce.
0: Tolik z Vyššího Brodu živě náš zpravodaj Michal Bělský. Michale, pěkné odpoledne.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

0: místě zapsaném na seznamu UNESCO. Jeho portrét dnes odvysíláme v pořadu Jihočeši. Za chvíli je tady ukázka.
1: Léto je časem festivalů všeho druhu, ale překvapivě taky časem vzdělávání, kdy především řada mladých talentovaných hudebníků míří na nejrůznější mistrovské kurzy. Obojí v sobě už 18 let spojuje setkání s hudbou v sobě slavy. Za jeho organizací stojí zpěvák, hudební pedagog, muzikant a skladatel Petr Hanzlík. A právě on bude hostem nedělní kavárny, kterou si naladíte krátce po 17. hodině. Těší se na vás Pavla Kuchtová.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Václav Neckář na vlnách jihočeského odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Ivo Janoušek je kurátorem a šéfem Paláce ilustrace v Českém Krumlově. Nejen o tom si s ním povídala Mirka Nezvalová pro náš pravidelný sobotní pořad Jihočeši. Nabízíme vám nyní malou ukázku.
1: No já jsem Jihočech, za chvilku v srpnu to bude 36 let. Krumlovák jak poleno, hrdý Krumlovák, doslova, který od dětství žije na okraji historického centra. A ten můj život v tom centru, u té řeky Vltavy, si myslím, že ovlivnil veškeré moje životní počínání, protože když prostě žijete v takhle krásném historickém městě, tak vždycky musíte mít k umění, k památkám, k historii blízko, protože to prostředí vás na celý život ovlivní.
2: A vás skutečně ovlivnilo?
1: A mě skutečně ovlivnilo, protože já jsem klavírista, studoval jsem nejdříve v Českém Krumlově, samozřejmě základní školu, pak jsem studoval střední umělecko-průmyslovou školu svatý Janešky Český, kde jsem měl obor scénografie, chcete-li. Během toho jsem tam navštěvoval samozřejmě základní uměleckou školu, kde jsem se hlavně učil na piano, pak jsem k tomu přidal ještě kontrabas, ale to piano vždycky pro mě byla ta srdcovka, celý život jsem zpíval ve sboru tady v Českém Krumlově, takže v Lentilkách, v Brumlících, v Medvíďatech, v Krumbrumchoru, díky Medvíďatům, což mě taky strašně jakoby ovlivnilo, mám tam odtud spoustu přátel. Takže ta kombinace hudby, umění a historie pro mě byla důležitá. Hodně jsem zvažoval, jestli půjdu na konzervatoř nebo

0: na tu dráhu směrem k umění. Nakonec jsem šel na Anešku v Českém Krumlově a pak jsem pokračoval do Českých Budějovic na Ústav dějin umění, kde jsem se opravdu už věnoval jenom dějinám umění. Chvilku jsem si k tomu přidával i historii a pak jsem pokračoval v Brně na semináři dějin umění. Takže to umění pro mě vždycky bylo hodně důležitý v kombinaci s hudbou. A pak taky musím říct, že mě vždycky trošku lákala a zajímala jako politika z toho důvodu, že oni ty lidi z té kultury k tomuhle vždycky mají hodně blízko, protože společnost je zajímá a to byl i možná důvod, proč jsem se potom ve 28 letech stal nejmladším místostarostou v Českém Krumlově.
1: Pořad Jihočeši s Ivo Janouškem, kurátorem a šéfem Českokrumlovského paláce ilustrace, uslyšíte dnes krátce po 17. hodině.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Grafik, ilustrátor a malíř Josef Holler patřil ve své době mezi uznávané české výtvarníky. Rodák z Českých Budějovic ilustroval například povídku Jaroslava Haška, Historie tří korun, knihy Zdeňka Jirotky, Jana Nerudy i Heinricha Manna. Pracoval v několika zemích Afriky jako expert UNESCO a byl také profesorem na výtvarné akademii v Alžíru. Přestože byl Holler za života respektovaným výtvarníkem, jeho jméno po smrti postupně upadalo v zapomnění. Teď si v archivních perlách poslechneme jeho hlas. Unikátní nahrávka vznikla 14. dubna 1966 a natočili redaktor Lubomír Soukup.
1: To už je dávno, když jsem odešel z Budějovic. A když jsem se tam vracel, to bylo jen málo kdy a naskok. Abych prošel od nádraží kolem Černé věže, kde se mi vždycky trochu zatajil dech, a pak některými ulicemi a nábřežím, abych zas odjel. Ale na Budějovice jsem vzpomínal často a za nejrůznějších okolností. Třeba jsem seděl jednou v křesle vedle hlavního šejcha při svěcení muslimských kněží. Nižší mulové nám nosili Coca-Colu a měl jsem tenkrát hříšné myšlenky, kdyby se tu objevilo pivo značky Budvar. Ale i to jsem později jednou našel, kde si v hotelu v Tropech. A jak ta malá nálepka člověka přiblíží k domovu. Vyrostl jsem v Budějovicích ve čtvrti, které se říká U Kláštera. A takové pražské či linecké předměstí, to byly pro mne cizí revíry obsazené nepřátelskými kmeny. Jako třeba, když se dostanou Ašanti až do lovišť kmene Dagomba nebo Fanty. Ale dnes už je to všecko setřeno, nikam není daleko. A zdá se mi, že jsem tam žil všude mezi svými. Pouta přátelství trvají. V Africe mě s vlastí spojovali jen čápy. Vždycky, když byla sezona tahu, tak jsem se díval na jejich formace ve vzduchu a říkal jsem si, letí možná někam ke Zlivi. Nebo na Veselská blata. A ještě něco mi připomínalo jižní Čechy. Když jsem v Egyptě jezdil k večeru domů do vesničky Sirs. Je to v deltě, samá rovina, a když se stmívá, člověk nevidí detaily. Jen záblesky vody, skupiny jakýchsi stromů, fíkovníky, které svou rozložitostí připomínají duby, a řady velkých tchůjí, ne nepodobných v tom šeru jehličinám. Vždycky mi to připomínalo, jako kdybych byl někde v kraji rybníků v okolí Budějovic. Jako malý chlapec jsem totiž rád chodil na celý den, daleko do krajiny. To byla moje první romantika. Četl jsem Klostermana a tak nějak podle jeho mlh na blatech jsem chodil se starým rybářem Votavou na ryby. A to byly výpravy podle mé chuti.
0: Slyšeli jste další unikátní nahrávku z cyklu Archivní perly Českého rozhlasu České Budějovice. Vzpomínky českobudějovického rodáka a malíře Josefa Hollera z roku 1966. Tyto nahrávky najdete také na našem webu budějovice.rozhlas.cz v sekci pořadů Archivní perly.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Ivo Janoušek o sobě tvrdí, že je Krumlovák jako poleno a kořeny jeho rodiny sahají nejméně 250 let do minulosti. Vystudoval dějiny umění a dnes je kurátorem a šéfem paláce ilustrace na druhém zámeckém nádvoří. Svůj mimopracovní čas nejraději tráví jako otec dvou malých synů s rodinou, ale stíhá ještě hrát na klavír nebo koncertovat s kapelou. Je sice nadšeným optimistou, ale málo kdo ví, že jeho život omezují i zdravotní problémy. Povídání s Ivo Janouškem si můžete poslechnout v pořadu Jihočeši v sobotu krátce po 17. hodině. Zve vás autorka Mirka Nezvalová.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a na něm pravé a nefalšované americké country v podání dua Bellamy Brothers. A tahle píseň, to byl jejich debutový single z roku 1976. Herečka a také spisovatelka Martina Prajzová má k jižním Čechám svůj zvláštní nostalgický vztah. Mirce Nezvalové pro náš pravidelný sobotní seriál prozradila, že nejen proto, že sem jezdí do Třeboňska nebo na Třeboňsko, samozřejmě na chalupu. Poslechněte si.
1: Místa v srdci.
2: Nemůžu říct úplně naše, je to chalupa rodiny mého muže, o kterou my se velmi rádi staráme a vlastně si tady užíváme volné chvíle, když sem přijedeme. Nejradši tady máme všední dny na Třeboňsku, protože v sezóně je to tady opravdu jako bohaté na turisty a ty všední dny jsou takové volnější, ale hlavně k té chalupě se vlastně pojí takový úsek mého života. Mně se tady narodil syn. Já jsem jela rodit do Jindřichova Hradce a vlastně následný měsíc jeho života jsme strávili tady v jižních Čechách, takže kdykoliv projíždíme tímto krajem a vidí odbočku Jindřichův Hradec, tak křičí i teď v 17,5 letech, tady jsem se narodil a má tady hluboké kořeny, takže to je jedno z mých míst tady v Třeboni.
3: Máte pochopitelně určitě i nějaká další, i když k tomu Třeboňsku se váže tento nádherný příběh.
2: Mám, já pocházím z Moravy, pocházím z malého města na hranicích Znojmo, což už se samozřejmě rozrostlo v neuvěřitelně nádherné a kulturní město. Mám to tam moc ráda a hlavně svou rodnou ves Nový Šaldorf u Znojma, což je meka vinařů. Takže tam se vracím neuvěřitelně ráda, protože tam nějak jako bytostně patřím. Odsud jsem vzešla a prostě ty návraty jsou tam šťastný. A pak mám ještě jedno krásné místo a to mám v srdci taky hodně hluboko a to je náš dům společný, který jsme si koupili s mužem, aby jsme měli kde trávit dny o samotě v klidu a v nějakém takovém tom pomalejším rozpoložení. A to je náš dům v malém městečku, v takovém magickém trojúhelníku mezi Dačicemi a Slavonicemi v Jemnici. Takže tam máme v židovské čtvrti nádherný dům, kde je opravdu ticho, klid a já tam třeba ráda píšu.
3: To mě krásně překvapilo, že vlastně k těm jižním Čechám máte takový nádherný vztah. I když je pravda, že Nový Šaldorf, to známe, my, co jezdíme na kolech, tak jsme se tam mnohokrát stavili na skleničku. Přivykla jste jihočeskému nápoji pivu?
2: Nikdy. Jediné období mého života, kdy mi jakž takž pivo chutnalo a zahánělo žízeň, bylo právě těhotenství a to jsem ho nesměla. Takže já jsem tomuto muku nepodlehla, musím říct, obecně hořké chuti a pivo není a vlastně ani kultura kolem piva mi není úplně blízká. Asi je to tím, že jsem prostě odkojená vínem.
3: Jste cyklistka?
2: Vůbec ne. Já mám kolo tady na chalupě značky Amulet, které je na takové ty pojížďky, když si potřebuju vyčistit hlavu, tak jedu kolem Vítka na takový můj 10-minutový relaxační pobyt na kole a pak ho zase velmi ráda dám do kulny. Já nejsem sportovec, tak proč bych byla cyklistka?
3: Dobře, takže předpokládám, že relaxujete úplně jinak, třeba právě v té Jemnici.
2: Ano, já relaxuju nejlépe a nejvíc relaxuju, když jsem úplně sama. To jsou pro mě nejvzácnější chvíle. Já jsem neustále obklopena lidma, stojím před lidma, jsem mezi lidma a ta samota se sebou samotnou, obdivuju se, že se sebou dokážu vydržet, ale je to neuvěřitelně léčivý. Píšu, když jsem sama.
3: Máte ještě nějaký cestovatelský sen?
2: Mám, severské země. Švédsko, Finsko, Norsko bych chtěla někdy ještě ve svém životě vidět a zažít a ochutnat, ale vlastně nelpím na tom. Já jsem za život už poznala tolik svého osobního lpění, které se nesplnilo a způsobilo velký zklamání, takže když se to náhodou stane, budu ráda.
3: Tak vy jste herečkou Národního divadla, ale také jste vlastně autorkou knih, tak prozraďte, co si třeba můžeme od vás přečíst.
2: Napsala jsem zatím 3 knihy, říkám zatím, protože to pořád ve mně ještě bublá. Další a další témata. Ta první se jmenuje Jak jsem nebyla na lvech, to je knížka plná fejetonů z mého života. Druhá knížka se jmenuje Mají v nebi skleničky a to je kniha, která popisuje mé dětství právě na jižní Moravě. To je kniha, kterou když otevřete, tak ucítíte víno. A ta třetí knížka, která vlastně vyšla loňského roku k mým 50. se jmenuje Tvá M a to je kniha složená z dopisů, které jsem napsala tátovi do nebe, protože už ho 30 let nemám.
3: Já věřím, že pokud si posluchačky nebo posluchači Českého rozhlasu České Budějovice nějakou z vašich knih zalistují, tak s vámi budou mnohem blíž a mě velmi těší, že byť jste ta Moravanka, tak přece jenom k těm jižním Čechám máte úžasný vztah. Takže herečka a také spisovatelka Martina Prajzová.
4: Děkuju vám.
3: Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
1: Hudební pozdravení Jiřího Kasala.
5: Když se protnou dva hudební světy, a to i generačně rozdílné, může být výsledek okouzlující a zároveň přesvědčivý, jako se to stalo v případě zpěvačky a hudebnice Anety Langerové s tvůrčím nadáním, volně procházející hranicemi popu, šansonu a také folkloru, jako v případě nově pojaté písničky Svatá Kordula. Původně tato skladba vyšla na úspěšném albu Anety Langerové Na radosti před 12 roky, písničku s motivy moře, plutí a přílivu pod patronací křesťanské mučednice Svaté Korduly, ochránkyně lodníků, poutníků a cestujících. Natočila v jiném aranžmá letos znovu s opravdu výjimečným souborem Orchestra Folklorika, složeným z vybraných žáků z celorepublikové sítě Základní umělecké školy Folklorika. Na spolupráci s Orchestra Folklorika mě fascinuje bezprostřednost a energie, které děti a mladí hudebníci do hudby vnášejí. Svatá Kordula je pro mě píseň o vnitřní síle, odvaze a naději. To jsou slova dvojnásobné české slavice Anety Langerové, která s malými a mladými muzikanty natočila k této písničce také pěkný vkusný videoklip a vystoupila o minulém víkendu na Folklorika Festu ve Starém Hrozenkově. Zde jsou Aneta Langerová, Orchestra Folklorika a Svatá Kordula.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Už 35 let prázdniny začínají v Třeboni. Od 26. června do 6. července vystoupí na festivalu Okolo Třeboně divadlo Járy Cimrmana, Nezmaři, Asonance, Epidemie, Pavel Šporcl, Luboš Pospíšil, Ivo Jahelka, Bárka, velký narozeninový koncert Bárny a přátelé plný překvapení, nejspíš i pro nás. Festival Okolo Třeboně. okolotřeboně.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas České Budějovice.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čech.
3: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Na 200 milionů Evropanů dnes zažívá teploty nad 35 stupňů. Opakované vlny veder jsou podle expertů jasným ukazatelem klimatických změn. Českobudějovická vodárenská věž spustila letní turistickou sezonu. Plavecká mistryně Evropy Kristýna Horská ukončila v 28 letech kariéru. Jih Čech je jasný nebo skoro jasný s teplotami mezi 34 a 37 stupni. V noci naměříme 21 až 18, zítra opět jasno až polojasno a teploty 39 stupňů Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová, příjemné sobotní odpoledne. Teploty nad 35 stupňů Celsia dnes zažívá nejméně 193 milionů obyvatel Evropy. Vyplývá to z propočtu agentury AFP. Vedrům čelí velká část kontinentu od Francie, Německa, Polska, Česka až po chorvatské pobřeží Jaderského moře. Nejvyšší stupeň varování před horkem platí taky ve Švýcarsku, Rakousku nebo Maďarsku. Opakované vlny veder jsou podle expertů jednoznačným ukazatelem klimatických změn, které způsobuje především spalování fosilních paliv. Českobudějovická vodárenská věž spustila letní turistickou sezonu. Lidi si ji můžou volně prohlédnout každou sobotu a neděli do konce srpna. V areálu pod věží si projdou naučnou stezku o vodárenství nebo část výstavy Umění ve městě. Místo komentovaných prohlídkách věže je lepší dopředu rezervovat, říká mluvčí ČEVAKu Jitka Kramářová.
4: Návštěvníci v doprovodu průvodce vystoupají 105 schodů až pod původní vodní nádrž. Cestuje čekají dvě video expozice. První z nich uvidí stavbu vodárenské věže takřka v přímém přenosu. Druhá je provede převratnými změnami města i vodárenství v 19. a 20. století.
3: Záchranáři zasahovali v úterý u ženy na Jindřichohradecku, která se otrávila houbami. Pravděpodobně si spletla jedlou muchomůrku růžovou s jedovatou tygrovanou. Žena měla poruchy vnímání a její stav se postupně zhoršoval. Novináře o tom dnes informoval mluvčí Jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra. Žena si z hub připravila jídlo. Přibližně hodinu po snědení se u ní začaly objevovat první obtíže. Postupně se její stav zhoršoval až do těžké poruchy vědomí. Záchranáři doporučují lidem sbírat pouze houby, které člověk bezpečně zná. Neidentifikovaný projektil zasáhl v Hormuzském průlivu další plavidlo. Informovala o tom britská agentura pro námořní bezpečnost UKMTO. Podle ní střela poškodila lodní můstek. Posádka tankeru je ale v pořádku a na místě nehrozí žádné ekologické škody. Podobný incident se stal už ve čtvrtek, kdy útok v průlivu zasáhl obchodní plavidlo, z čehož Washington obvinil Teherán. Americká armáda proto včera provedla nové údery na íránské cíle.
0: Sport.
3: Úřadující mistryně Evropy v plavání Kristýna Horská ukončila v 28 letech kariéru. V srpnu ještě mohla obhajovat titul na prsařské dvoustovce. V pátek se ale při republikovém šampionátu v Praze Podolí s vrcholovým sportem rozloučila. Naplno se bude věnovat práci výživové poradkyně. Kariéru jí poznamenala operace srdce a vážné problémy s očima. Chtěla ji uzavřít ziskem medaile a to se jí povedlo předloni v červnu v Bělehradě. Další starty už nepřidá.
0: Počasí.
3: Na jihu Čech je jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 34 a 37 stupni. Na horách je maximálně 34. Vítr fouká slabý jihovýchodní nebo východní. V noci budou teploty mezi 21 a 18 stupni. V neděli očekávejte jasno, během odpoledne postupně polojasno, později odpoledne a večer se výjimečně objeví přehánky nebo i bouřky, hlavně na horách. Teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů Celsia. Na horách maximálně k 35. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž opět vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Osobní auto s motorkářem se srazilo u Radomyšle na Strakonicku. Na místo míří všechny záchranné složky a letí vrtulník. Počítejte s komplikacemi. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je krátce po 15. hodině, pokračuje Jihočeské odpoledne. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš. I v této hodině zůstaneme věrní tomu, co k nám každý den patří, tedy písničkám, které nestárnou. Přidáme k nim samozřejmě i další příběhy z regionu a chvíle, které rozhodně stojí za poslech. Brzy ráno do stáje a odtud ven až se setměním. To je jeden ze způsobů, který pomáhá koním zvládat vedra. Stará a nemocná zvířata v útulku pro ex-dostihové koně u Jindřichova Hradce snášejí vedra daleko hůř. A tak jim ošetřovatelé dopřávají speciální péči. Více v reportáži. Řez hortenzie dubolisté, barevné louky z jednoletých rostlin nebo možný způsob usnadnění údržby zahrady. Na to všechno se nás ptáte a my vám zahrádkáři rádi odpovíme už za malou chvíli. Pěkné sobotní odpoledne.

0: odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. V naší redakční poště se nám opět po čase sešlo několik vašich pěstitelských dotazů. Odpovědi na téma hortenzie nebo bezúdržbové zahrady rozhlasového zahradníka Pavla Chlouby natočila kolegyně Hana Šoberová.
1: První se týká řezu hortenzie dubolisté. Tak já bych se nejdřív zeptala, jaká že to je hortenzie dubolista?
2: Hortenzie dubolista je asi nejméně známá ze všech hortenzií a je to trochu škoda, to je taková krasavice, já mám moc rád. Listy jsou velmi atypické, opravdu připomínají trošku listy dubu, toho amerického dubu, který je takový jakoby více stříhaný. Ty laloky jsou ostré, listy jsou kožovité a květy jsou bílé barvy, když jsou v plném květu, když stárnou, můžou trošku zružovět a když jsou mladé, tak jsou trošku do zelena. Nicméně hortenzie dubolista patří k těm nejskromnějším hortenziím vůbec. Je to jediná hortenzie, která snese i přísušek. Ne extrémně dlouhé sucho, ale můžeme ji pěstovat i v těch teplejších polohách a dobře zvládá i písčité půdy, což se o těch ostatních hortenziích říci nedá. Velmi zajímavou vlastností hortenzie dubolisté je to, že listy drží dlouhou dobu do podzimu a pozdě na podzim se zbarví do vínově červených odstínů. Takže ten list je stejně tak dekorativní jako květ.
1: No a teď k tomu samotnému řezu hortenzie dubolisté.
2: Tak to mám tu nejlepší možnou zprávu, jako můžu podat našim posluchačům, protože to je hortenzie, která se neřeže vůbec. Respektive může se, ale budou se odstraňovat jenom větvičky, které jsou konkurenční, poškozené, nebo ty, které rostou tam, kde se nám to nehodí. Jinak se nechává být bez nějakého většího zásahu, ona roste poměrně pomalu, takže ten řez tam určitě není nutný.
1: Další dotaz. Máme poměrně malou zahradu u chalupy, necelé 2 ary a přemýšlíme, jak ji udělat, abychom si trochu ulehčili údržbu. Ne, že bychom byli líní, ale stává se stále častěji, že tam nějakou dobu nejsme a když se vrátíme, je vysoká tráva. Její sečení nás potom stojí hodně sil. Tak to je možná případ nejenom tohoto posluchače, ale i mnohých dalších.
2: Řekl bych, Hanko, že to je dokonce modelový příklad běžného moderního člověka, který má milion různých aktivit a zahradu potřebuje mít jenom jako prostor, kde tráví nějaký volný čas, ale nechce se, nebo respektive nepotřebuje se kochat novinkami, vidět různé krásné kvetoucí rostliny. Je to jenom místo na život. A to se dá velmi krásně vyřešit takovým jakoby trošku lesním, já bych řekl, takové lesní zákoutí. Na takovou zahradu je možné vysadit vlastně po celé ploše pár stromů a podsadit tuto plochu několika druhy takových běžných trvalek. Hodí se některé druhy tráv, hodí se některé druhy kapradin, můžou tam být podle toho, jaký má charakter ta zahrada, třeba některé rostliny, jako je třeba náprsník, který se sám vysemenuje, putuje tou zahradou. Je to poměrně jednoduché, chce to jenom razantní řešení a odvahu se do toho pustit. Může to být zahrada, která je bez trávníku, ne trávník v tom klasickém smyslu, ale divoké druhy tráv, které není potřeba sekat, jenom se jednou za rok, obvykle v předjaří, všechno se řízne, vyčistí a připraví se prostě pro tu další sezonu. Takže já si myslím, že touto cestou se málo kdo zatím dává, ale doporučuji, aby to třeba někdo zkusil.
1: Však my se to naučíme a z toho zahraničí to okoukáme, protože takovéto typy zahrad tam vídáme na našich cestách docela hodně. No a další dotaz. Viděli jsme poslední dobou hodně obrázků, kde na zahradách kvetly barevné louky z jednoletých rostlin. Kdybychom chtěli něco podobného, je v možnostech laiků něco podobného vytvořit své pomocí a kde se semínka kupují? Děkuji za odpověď.
2: No, tak za toto jsem vděčný, za tento dotaz. V podstatě jsou dvě cesty. Jedna cesta je založit jakoby trvalou květnatou louku a to je poměrně složité, protože vývoj té louky je poměrně dlouhý, to může trvat 2-3 roky, než to začne vypadat pěkně. A když se založí vlastně kvetoucí louka vytrvalá, tak v začátku to vypadá, jako že tam vyrostlo obrovské množství plevele, ale to není plevel, to jsou ty rostliny, které tam mají být. Takže tato cesta je pro amatérský přístup docela složitá, ale možná. Mnohem jednodušší je založit, tak jak je to v tom dotazu napsané, kvetoucí záhon z jednoletých rostlin. To jsou takové ty velmi pestré porosty, které jsou plné včel, motýlu, působí velmi romanticky a jsou vlastně pro tu zahradu velmi ekologické, protože nabízejí obživu a prostor pro mnoho drobných živočichů. Založení takového porostu je poměrně snadné, je důležité vytyčit si ten záhon, ten prostor, na kterém to bude, dobře to zrýt, případně odplevelit a potom přímým výsevem je možné na ploše, jako si sám ten člověk určí tento květovci porozaložit.
1: A ještě možná tu část, kde se podobná semínka kupují, poradíme?
2: Poradíme určitě, nemůžeme říct adresu, kam je potřeba napsat, ale tyto semínka se dají koupit někdy v zahradních centrech, v menších obalech na plochy, které připadají do úvahy pro soukromou zahradu, a také se dají objednat. Máme několik pěstitelů v republice, kteří semenaří a pěstují rostliny různých typů a ta semínka pak míchají do různých směsí, takže stačí si potom do vyhledávače internetu jenom zadat názvy těch kvetoucích směsí a podle těch názvů se vlastně i objeví možnost, kde se ta semínka dají objednat. A jenom lehce napovím, že taková ta velmi populární směs byla použita poprvé ve Strakonicích a také se jmenuje proto Strakonická louka. Další krásná směs se jmenuje Plzeňská květnice nebo Lednická radost. Takže podle názvu těchto směsí myslím, že snaží posluchač se do pátra, kde a jak to koupit.
1: Pravda, pod názvem Lednická radost si každý může vybavit něco jiného. Někdo si rád pro něco sáhne do lednice, Pavle, a někdo pro semínka.
2: Ano, nemyslel jsem tím, že by to byla nějaká směs salámu a piva, ale Lednická radost podle obce Lednice, kde vlastně na vysoké škole funguje skupina nadšenců, kteří vymýšlejí tyto rostliny a ty směsi.

0: víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 16 hodin a 27 minut ladíte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Slyšeli jste o kounovských kamenných řadách? Historickou záhadu poodhalíme právě teď v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda?

0: Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří šestitunový gibbon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

svýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice a písničky, které nestárnou. To byly Případ Paula Younga a songu Every Time You Go Away. Koňský důchod prožívá víc než desítka koní v útulku pro ex-dostihové koně v Drahýšce u Jindřichova Hradce. Aby lépe zvládali vedra, vymýšlejí ošetřovatelé všemožné způsoby, jak je ochladit.
1: To zavlažovač sice na trávník, ale když ho předěláme na zeď, tak by je to tady mohlo chladit a ani by se tady tolik neprášilo.
2: Já myslím, že jo, že to bude fungovat určitě.
1: A uvidíme, jak to přivítají.
3: Mlžítko na trávu poslouží jako zavlažovač pro koně. Takhle kreativně přistupuje k ochlazování koní
1: Ester Rešková. S dobrovolníkem, nadšencem do koní, motorkářem Mirďou.
3: V útulku pro koně Druhá šance je 14 koní.
1: Já jsem se původně specializovala na ex-dostihové koně a neumím říkat ne, takže tady máme i koníky, který nejsou anglický plnokrevníci nebo neběhali dostihy. Jsou to starší koníci, často s nějakýma zdravotníma problémama nebo psychickýma problémama a podobně.
3: V těch parních dnech se koně raději zdržují tady vevnitř v otevřené stáji.
1: Už třeba v 8 hodin ráno si sem zalezou, jsou tady ve stínu, je tady chladnic než venku. Pokud se nejdou napít nebo tak, tak vychází ven ze stáje až třeba kolem 8 hodiny večer.
3: A vedro ovlivňuje i spoustu praktických věcí, jako je třeba příprava krmení.
1: Mám tady koně, který třeba nemá zuby, dostává obědy a večeře a musí se to namáčet. Ve standardních teplotách si takovou věc jako chystám den dopředu. Tak tady stojíme, já jsem Montíkovi chystala teď oběd, zalívala jsem mu jeho kyblík. Kdybych to udělala včera večer, tak dneska bychom stáli nad skvašeným krmením. Krmení, co dostávají i ostatní koníci a standardně se musí zalívat, tak teď nedávám.
3: Nádoby na vodu nesmí zůstat ani chvíli prázdné.
2: Ne, nesmí v tomhle horku vůbec. Ty koně potřebují pít jako lidi.
1: Mají radši, když je čerstvá a chladná.
3: Už mi tady někdo funí za záda, tvoří se za námi fronta na vodu.
1: Na poušti mým. Tady máme třeba Frenka a ten miluje vodu, takže ten nám tady i chvilku postojí a nechá se osprchovat. Při té příležitosti, když už napouštíme vodu, tak je i osprchu, aby se trošičku schladili.
2: Jdeme k vodě, aby se ochladili a trošku si zařádili.
3: Už se těší.
2: No, už ví.
3: Rybník je naštěstí nedaleko. A jdou se koupat jenom dva koně z celého toho stáda.
2: No, bohužel, je jich tady víc. Každý by se chtěl v tomhle horku vykoupat, každý z těch koní.
3: Takže ruce dobrovolníků by se tady ještě uživily.
2: No, určitě by se tu uživily. To má zájem poznat na blízko koně.
3: A vyzkoušet třeba i jak se plaví.
2: A vyzkoušet jak se plaví koně. Je to úžasný. Úžasný pocit dneska.
3: Útulek pro ex-dostihové koně Druhá šance působí od roku 2019. Původně u České Lípy a teď již čtvrtým rokem v Jihočeském kraji. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: hraje Český rozhlas České Budějovice. Psát prý původně začal z hecu, dvakrát získal cenu Jiřího Marka za nejlepší českou detektivku a jen za posledních 10 let vydal celkem 8 knih. Jiří Březina své texty často zasazuje do jihočeského prostředí, což je třeba případ jeho zatím poslední loni vydané detektivky nazvané V kopřivách. Právě tento román si budete moci už od příštího pondělí poslechnout vždy každý všední den v čase od 18 do 18.30 a to v rámci naší nové rozhlasové série Letní čtení. O románu V kopřivách mluvil Jiří Březina tento týden v našem vysílání při rozhovoru s Matějem Vodičkou.
1: Co je zajímavé, že ten detektivní případ v knize V kopřivách nevyšetřuje Tomáš Wolf, ale zasloužilý českobudějovický kriminalista Stanislav Medek. Co vás vedlo k téhle změně hlavních hrdinů?
2: No, já jsem vlastně rok předtím jsem vydal 6. díl detektivky s Tomášem Wolfem a vlastně bylo to takové završení jako několika let, kdy jsem opravdu se mi dařilo jakoby rok po roce vydávat knížku a už jsem byl trošku unavený a měl jsem takový pocit, ač to teda asi zní divně, takže i ten Tomáš Wolf je trošku unavený. On vlastně i v tom posledním díle zažil docela jako nepříjemné osobní věci a říkal jsem si, že ho nechám prostě trošku odpočinout. Zároveň si nechám někde v hlavě rozkvétat nějaký jeho další příběh, aby to stálo za to. A chtěl jsem si prostě dát chvilku volno a pustil jsem se do něčeho úplně trošku jiného. Ono to původně vlastně ani ten vyšetřovatel Medek, o kterém mluvíte, tam vlastně ani mít neměl původně. Původní plán byl to napsat kriminální příběh, vyšetřování vraždy prakticky bez vyšetřovatele, takže vlastně ty ženské postavy, které tam vlastně popisuji nebo se jim dívám do hlavy, tak vlastně by měly toho čtenáře dovést k výsledku. Ale zároveň, protože chci zachovávat logiku příběhu, tak jsem si stejně jakoby vedl takové vyšetřování. No a pak jsem si říkal, když už to mám takhle rozpracované, tak to do té knížky dám a prostě ten Medek bude takovej trošku průvodce, takový zrcadlo pro ty čtenáře, aby věděli, jak je na tom ta policie, jak je na tom vlastně ta reálná vyšetřovací linie.
1: Mě docela zaujal ten termín zasloužilý českobudějovický kriminalista Stanislav Medek. Jak byste Medka charakterizoval posluchačům?
2: Je to člověk, který asi má hodně za sebou. Má možná i trošku, byl takový jako divočejší, ale teď se ho můžeme představit jako člověka, který už by mohl být klidně v důchodu, ale nebo aspoň ve výslužbě, ale pořád má nějakou touhu, nebo se možná jenom nudí, takže zůstává na pozici běžného takového vyšetřovatele.
1: Má roupy, lidově řečeno.
2: Má roupy trošku. A jinak je to prostě spokojený chlap a je velmi zkušený a velmi takový chytrý, takže ty jeho metody jsou velice jako klidné a jednoduché. On vlastně nechá lidi mluvit a pak si pospojuje ty tečky, ty drobečky, které oni v tom svém vyprávění zanechávají.
0: Celý rozhovor s Jiřím Březinou je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz.
3: V nedělním Vltavínu vás čeká procházka podzemím státního hradu a zámku v Českém Krumlově, ale také připomínka, že v Sarajevu nebylo slyšet pověstných 7 kulí, ale výstřely tam zazněly pouze 2. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
4: Ivo Janoušek o sobě tvrdí, že je Krumlovák jako poleno a kořeny jeho rodiny sahají nejméně 250 let do minulosti. Vystudoval dějiny umění a dnes je kurátorem a šéfem paláce ilustrace na 2. zámeckém nádvoří. Svůj mimopracovní čas nejraději tráví jako otec 2 malých synů s rodinou, ale stíhá ještě hrát na klavír nebo koncertovat s kapelou. Je sice nadšeným optimistou, ale málo kdo ví, že jeho život omezují i zdravotní problémy. Povídání s Ivo Janouškem si můžete poslechnout v pořadu Jihočeši v sobotu krátce po 17. hodině. Zve vás autorka Mirka Nezvalová.
5: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Počasí.
0: Počasí dnes vypadá opět báječně, ovšem teploty jsou spalující, bude tak tomu i po zbytek víkendu, to už je otázka pro meteorologa Tadeáše Gregora. Pěkné odpoledne.
6: Pěkné odpoledne.
0: Jak bude v noci a zítra?
6: Noc bude jasná, zpočátku i skoro jasná a teploty nám klesnou na 21 až 18 stupňů, v údolích ojediněle až na 16 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. No a zítra bude jasno, během odpoledne postupně až polojasno a později odpoledne a večer se jen vzácně může objevit přeháňka nebo i bouřka, a to zejména na horách. Zítřejší maximální teploty budou ještě výše než dnes, mezi 36 a 39 stupni, na horách bude 32 až 35 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu a brzo letiště bude na trojce, vysoká zátěž.
0: To úmorné vedro nás čeká i v pondělí?
6: V pondělí se přece jenom trochu ochladí, ale teploty zůstanou tropické. Ráno bude polojasno, během dne bude přibývat oblačnosti až na odpolední a večerní oblačno až zataženo. Zpočátku ojediněle, později odpoledne a večer pak na většině území se vyskytnou přeháňky nebo bouřky a ty bouřky mohou být i velmi silné. Pondělní minima mezi 22 a 18 stupni Celsia a maxima mezi 30 a 34 stupni Celsia. Bude vát mírný severozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí.
0: Mnohé z nás čeká příští týden dovolená. Jaké bude počasí ve středu a v úterý?
6: Bude se postupně ochlazovat a bude hodně přeháněk a bouřek. V úterý bude oblačno až zataženo, místy odpoledne a večer pak na většině území s přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými. Teploty v úterý ráno klesnou na 20 až 17 stupňů a vystoupají odpoledne na 26 až 30 stupňů Celsia a bude vát slabý vítr ze severních směrů 1 až 4 metry za sekundu, který v bouřkách zesílí. No a ve středu bude zatažená až oblačnost s přeháňkami nebo občasným deštěm, místy se objeví i bouřky. Večer bude srážek ubývat. Středeční minima 19 až 16, maxima 19 až 23 stupňů a bude vát slabý, během nepřechodně mírný severozápadní nebo západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Tolik Tadeáš Gregor, kterému děkujeme, přejeme příjemný zbytek služby a těšíme se na slyšenou.
6: Hezké odpoledne, na slyšenou.
5: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně Celsia z roku 2012 padl. Přesáhli ho v Doksanech na Litoměřicku. Zemřel František Víndl, který bojoval proti nacismu i komunismu. Bylo mu 102. Vedra trápí i koně z útulku u Jindřichova Hradce. S péčí o ně pomáhají dobrovolníci. V noci se ochladí na 21 až 18 stupňů. Neděle bude opět jasná, postupně až polojasná. Naměříme 36 až 39 stupňů Celsia. Dobré odpoledne. Zpráv vás vítá Gabriela Bláhová. Absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012 padl. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne meteorologové naměřili 40,6, uvedl to Český hydrometeorologický úřad. Ten zároveň varuje, že teploty během dne ještě dál porostou. Výstraha před extrémním horkem platí ve většině území Česka ještě zítra a na Moravě i v pondělí. Meteorologové varují i před rizikem požárů.
2: Pomohlo v období komunismu uprchnout za hranice stovkám lidí a kvůli tomu strávil v různých vězeních, včetně Jáchymovských dolů, více než 10 let. Z osobních setkáních víme, že pan František byl čestný muž a měl své principy, za kterými se vždy stál.
0: Zemřel čestný předseda Konfederace politických vězňů František Víndl. Bylo mu 102 let. Informoval o tom projekt Paměť národa. Víndl se během svého života zapojil do protinacistického a protikomunistického odboje. Po únoru 1948 například pomáhal politicky pronásledovaným lidem opustit Československo. Říká mluvčí Paměti národa Alžběta Chrobáková. Ošetřovatelé kvůli vedru několikrát denně sprchují stárnoucí a nemocné koně z útulku Druhá šance pro vysloužilé dostihové koně u Jindřichova Hradce. Extrémnímu počasí musí přizpůsobit taky krmení a zdravotní péči. Majitelce s péčí o zvířata pomáhají i dobrovolníci. Jak tam koně v parných dnech ochlazují, popsala provozovatelka útulku Ester Ryšková.
3: Když se napouští voda, tak se koně sprchou. Někdo to sprchování úplně nemá rád. Jsou tady koně, u kterých úplně třeba nezná minulost a vyloženě se jako vody bojí. Řešíme nějaký bazének, do toho se můžou tady vzít do rybníka, někdo to má rád, někdo tam jde s takovou rozvahou, není z toho úplně nadšený, na druhou stranu co těm koním dělá dobře.
0: 12. ročník vysokohorské jízdy dnes probíhá na Novohradsku. Slavnostní kolona víc než 90 veteránů projela z náměstí v Trhových Svinech přes Ločenice, Besednici a Benešov nad Černou do Hojné vody, Horní Stropnice a Nových Hradů. Odtud do Petříkova u Hluboké u Borovan. Aktuálně vozidla projíždí přes náměstí v Borovanech a vydávají se do cíle samotného závodu do Trhových Svinů.
1: Počasí.
0: V noci očekáváme teploty mezi 21 a 18 stupni. Neděle bude opět jasná, postupně až polojasná. Později odpoledne a večer se výjimečně objeví přehánky nebo i bouřky, hlavně na horách. Teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů Celsia. Na horách naměří 35 stupňů. Vítr bude vád slabý, proměnlivý a biozátěž bude na nejvyšším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Strážka osobního auta s vlakem stále komplikuje provoz v Blažejově na Jindřichohradecku. Na místě stále probíhá vyšetřování nehody. Projíždějte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Často říkáme s Píchou, že jsme jako Češi národem humoristů. Oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. Ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už stovkami odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
5: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skalní.
4: Proč myslíte?
5: Televize je totiž fotbal.
4: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
5: Teplo, žár.
4: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
5: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému roušek, vlastníkovi čistý list papíru a neukojenému žena.
4: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
6: To jsem viděl v televizi.
4: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jsem rád, že František Ringo Čech už k nám dorazil, tedy díky písni.
1: Mimochodem, tento muž má tolik přívlastků jako snad nikdo jiný, kdo v našem pořadu už byl.
0: Nazvat ho můžeme scénáristou, zpěvákem, hercem, spisovatelem, malířem, fotbalistou, muzikantem, principálem, kapelníkem, ilustrátorem, komikem a třeba i bubeníkem. Ale v téhle chvíli je i naším hostem, protože usedá k mikrofonu pořadu
2: Hvězdné návraty.
0: Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchači a zvu je k poslechu našeho vynikajícího programu.
0: Už víme, že jste se narodil 9. července roku 1943 v Praze, ale co ještě nevíme, čím byli vaši rodiče?
3: Můj tatínek byl profesionální hudebník, absolvent Vídeňské konzervatoře na housle a moje maminka byla švadlena.
0: Šila i na vás doma?
3: Já jsem maminku jako švadlenu nikdy nezažil, protože ona byla vlastně v domácnosti. Od okamžiku, kdy se provdala, tak nevytáhla paty z baráku a starala se o mě a o bráchu.
0: No a tatínek byl ten, který vás ovlivnil. Právě od něj můžeme odvinout ty vaše hudební touhy?
3: Tak samozřejmě rodina, ve které vyrůstáte, vás strašně ovlivní. Jo. To znamená, když vyrůstáte v herecké rodině, když vyrůstáte v hudební rodině, když vyrůstáte v lékařské rodině, už je to tak jako částečně předurčeno. Není to, nevíde to vždycky, ale tak já jsem vyrůstal v muzikantském prostředí a protože jsem já i brácha měli hudební sluch, můj brácha dokonce absolutní, tak bylo jasné, že se budeme věnovat hudbě.
0: Co tedy rozhodlo, že jste začal studovat toho radiomechanika a televizního opraváře?
3: Protože můj tatínek měl tatínka v té Vídni, to byl umělecký truhlář, který zastával názor, že teda člověk by měl dělat něco pořádného, než se věnuje umění, tak tatínkovi řekl, že ho bude podporovat na konzervatoři, když se vyučí truhlářem. Tak tatínek se u svýho tatínka vyučil truhlářem a když dostal výuční list, tak šel na konzervatoř a vystudoval jí. No a samozřejmě nechalo ho, inspirovalo ho to, přestože já jsem v mládí slyšel na dědečka výtky a zlobení, co to vlastně, jak ho připravil o 4 léta učení, tak mě pak udělal úplně to též. Se to opakovalo, akorát mi chtěl polepšit, tak mě nechal vyučit televizním mechanikem a radiomechanikem.
0: No a my se teď do televize, nebo raději do filmu, také podíváme. Na začátku 80. let ho totiž do své úspěšné komedie obsadil i Dušan Klein. Ano, jak svět přichází o básníky. František Ringo Čech se tu představil jako muzikant, zpěvák, ale pozor, také jako vedoucí sauny, kam přichází i Štěpán a Candy.
4: Co to je?
5: Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát! Musí se vám prohřát v plicích krev a kosti!
4: On nás zavřel! Otevři, Paganini, nebo co vyrazím.
5: Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci.
4: Hajzl, ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmej.
6: Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák.
5: Ještě minutu, chlapci!
6: Takový morbidní nápady může mít ten vygumovaný, vykastrovaný eunuch Bouchal.
4: Stejně neumíš hrát na housle. Ty srabe.
5: 4, 3, 2, 1!
7: To vidíte, chlapci, zbavení bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký lidé postavili.
0: A zpátky do života Františka Ringo Čecha. Po vyučení odešel studovat na státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval bicí nástroje u profesora Vlasáka
1: a folklor u profesora Pecky.
0: Františku, kde ale bylo to první profesionální setkání s hudbou?
3: No, nezapomeňte, že my jsme všichni začínali už ve škole, jo. To nám komplikovalo taky ty studia, protože už jsme začali vydělávat peníze. Já jsem velmi brzo začal hrát tradiční jazz. Hrál jsem u Smetáčkovců ve studijní skupině tradičního jazzu. Hrál jsem v Dixielandu Herberta Warda, amerického basisty. To mi dalo strašně moc. Takže vlastně hrál jsem při škole až do třetího ročníku. Pak mě komunisti zavřeli do vězení, dostal jsem 3 roky za hanobení republiky, urážení představitelů strany a vlády a členů socialistické soustavy. To bývaly ty majáles na Petříně a já jsem je organizoval a taky jsem za to byl potrestán.
0: To je pravda. V roce 1965 ho během majálesu kdosi udal a František Čech strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl odsouzen za podvracení republiky na 3 roky vězení. Nicméně ještě týž rok dostal dispens a odjel do Spojených států. K tomu se také dostaneme, ale teď nás čeká ukázka ze zábavného pořadu Mr. GS, kde byl František Ringo Čech také hostem.
8: Dámy a pánové, František Ringo Čech. Já!

0: Hezky.
1: František Ringo Čech. Vlastně ty se pohybuješ už dlouho, že jo? V muzice, v umění.
0: No, když jsem maturoval s Hermanovou. Skoro.
1: Kdo tě objevil? Vím asi sám, jasně.
0: Geniové se objevují sami. Prostě přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Přijdeš a vidíš, že jsi lepší než ty druhý. Ale zase, když jsi opravdu dobrý, neopovrhuješ těma druhejma. Prostě říkáš si, měli smůlu, jsou mým talentovaný, jsou trošku hloupější, blbečkové jsou to, ale mají právo na život stejně jako ty. A ty jsi tady proto, abys je potěšil, aby si přinesl radost a za to dostal nějaký peníze od nich.
1: Ty jsi psal texty, že? Hodně textů pro písničky, to bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
0: No víš, kolik jsem jich udělal, Geňo?
1: Typni Nevím.
0: Si. Kolik jsem, pod čím jsem podepsaný, typní číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
1: Textů?
0: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu? 1300 krát 4.
1: Co jde?
0: Dobrý počtáš.
1: No dobře, no, když vezmeme ty tvoje nejslavnější texty, že jo, nebo pro nás, jo.
2: Že jsi dělal různý texty, že jo, že jsi dělal pro Gota.
1: Nápoj lásky číslo 2.
0: Pro božskýho Karlušu jsem jich udělal 14. A pro něj je těžký dělat. To je samá dlouhá A, E, I, O. Jiný písmena, ne? Když děláš 14. text a furt jenom A, E, I, O.
2: No, pojedeme dál, jo? Máš třeba víc zážistů?
0: No, asi ne.
1: Na co? Ne, vypadá to jako, že jsi změnil jako image, že jsi jako dlouhý vrasy za růz, jo?
0: Ne, to je...
1: Je živej ten vizážista?
0: Vizážista. Vizážista je... Je zbytková profese změkčilý civilizace. Prostě, kdo se neumí učesat, je kretén.
3: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
4: První skupina byla právě, byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme tak jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byly moje začátky, no.
5: Mám po tobě v srdci jizvu, čas od času rozbolí, když ti zavolám na výzvu, bolest možná bolí. Halo, tady ten malej tlustej, co ti plakal u nohou. Jedna, dvě, tři slůvka,

0: František Ringo Čech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
2: Já jsem vyvíjel se muzika, vyvíjel jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák z konzervatoře, mě přivedl do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympik právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přivedl, takže jsem, a to se mi líbilo, rock and roll byl živá muzika, takže jsem ji začal hrát a taky jsem na to měl techniku, já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedený kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propadl. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles. To je největší kulturní událost minulého století.
0: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
2: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem Hard Day's Night a taky jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten

Já jsem myslel, že se mi to zdá. Já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silný emotivní zážitky. Jo. Právě jeden z nich je teda to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slávie vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to taky svatbu a tak dále.

0: To byla krátká ukázka z pořadu Mistr GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lausanne, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
1: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Andrlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí i jako naivistu. No. Tak malování vlastně ze všech činností, které vykonávám, mě nejvíc živí, ale nejvíc miluju literaturu, psaní knížek, to je, já miluju prostě knížky, no, přestože umírají jako takový, tak a já mám rád věci, které odcházejí, nakonec já už jsem taky na odchodu, tak prostě, tak já miluju knížku, já se cítím být literátem, víc než hudebníkem.
0: Dobrá, tak odteď je tedy František Ringo Čech pro nás literát, ale také malíř, protože, jak řekl, ho to dobře živí. To i Karla Gotta. Oba se kdysi setkali v pořadu horoskopičiny Karla Šípa.
2: Františku, já jsem tě tady představil jako malíře, tady visí tvůj obraz, vlastně visíš vedle Karla Gotta. Já bych ale nic se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl bys se k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš, té technice nebo...
3: Můžeš ale to je Peter Bruegel.
2: Cože to je?
3: To je Bruegel.
2: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. Takovej, nevyzná se v tom člověk.
3: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Bruegel.
2: Ano, ale to snad není špatně,
3: Franta. To je ten tanec sedláků známý, kde jsou asi zakódovan ta přísloví.
2: Ano.
3: Myslím, že tady je to hlavou zeď neprorazíš, kdo jinému jámu kopá, je to tak. Ano, a pak je tady ten...
2: Chromý vede slepého,
3: holub na střeše, lepší bravec v hrsti a tak dále. Je tady ještě něco?
2: Ne, no,
3: a ty takový filozof, proč jsi vzal vlastně předlohu Bruegla?
2: Já to má zvláštní osud, zvláštní historii. Já jsem původně chtěl malovat Karlův most. A ten se tam nevešel. Ale ten Bruegel se tam vejde, tak jsem namaloval toho Bruegla. A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku? Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat, že ani Bruegel, ani Picasso, ani Rembrandt nebyli tak veliký, abychom my Češi to... To je dokonalá kopie, Karle. Ano. A levnější než ten Bruegel. A barevnější. Ano, ano. A kolik můžeš prozradit, za kolik tak by si prodal takovýhle obraz? 10 deka jako kilo svíčkový, to je moje cena. Ty nevíš, kolik stojí ty svíčkovány. Já taky ne. Ne. Františku, tady visí obraz Karla Gotta.
3: No.
2: Tebe pochválil, tak. Vyjádři se k jeho malířské technice. A řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
3: Řekni upřímně,
2: to je nádhera.
3: Co z toho neumíš.
2: Teda, Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct? Ano.
3: No prosím.
2: Karle, ty nejseš jenom Goldene Stimme Ausprag. Ty seš Goldene Štětec Ausprag.
0: K majitelům obrazů Františka Ringo Čecha patří třeba režisér Roberto Enrico nebo herec Jean-François Balmer, tenistka Martina Navrátilová, prezident Václav Havel, herečka a ambasadorka Shirley Temple Blacková, profesor Texaské univerzity dr. Rones Vostrovsky, bývala to i herečka Annie Girardotová anebo vnučka generalisima Franka. Nevím, jestli to byl záměr, ale jako milovník umění se František Ringo Čech představil i v hudební komedii pro mladé Mezi námi kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
4: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním.

0: A teď už budeme pokračovat další písní Františka Ringo Čecha.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: František Čech. Tak se jmenuje komik, herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
2: Když jsem přijel z Ameriky, tak jsem měl jsem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. A tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křídil Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít jenom dvě jména, když mám jsem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
1: Tak jste si ho vybral sám nebo někdo ho určil?
2: Já jsem Ringa napodoboval. Česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on. A prostě takže přidal mi doména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
3: To je zajímavý. Ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatleská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl s Černým divadlem, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Sence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladýmu člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašly, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No, já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil. I když vlastně já jsem zpět i s češtinou, jo, já si neumím. No, ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se, Forman, jak prostě uspěl. To je naprostý totální úspěch. Hodně Čechů v zahraničí. No tak, ale chybu jsem udělal, že jsem místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já to byl s manželkou, šli bydlet každý jinam, tak jsme celý ten svobod bydleli pohromadě, takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky, takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky, no.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po třech letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise Zápor Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam pět, Češi, ani jeden neuměl francouzsky. A já ti říkal, kucí, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
3: Takže nejenom, že jste neuměli francouzsky, ale ještě to bylo o letectví a astronautice. Takže
4: no to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
3: ty k tomu máš
4: jsme,
3: nějaký vztah?
4: Co si říkaj?
3: Ty k tomu máš vztah nějaký?
4: Ne, to se losovalo. Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, že ta astronautika mě přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Já jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím. Tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
0: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě Sešlost, Luďka Nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím Ringem uprostřed. Je to tak?
1: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech. Tak všichni věděli, co je to R. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
0: Jak vzpomínáte na Luďka Nekudu?
1: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milý. Byl to můj kamarád, on miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice malých. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
5: František R. Čech. Že by snad muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogan. František Čech.
6: Děkuji Luďkovi za takové hezké uvítání. Já akorát jsem chtěl vyjádřit takovou malinkou nelibost nad tím, že při tolika titulech, kterými mě poctil, zapomněl na ten, který já mám vlastně nejradši a který si nejvíc vážím, a to je, že já jsem vlastně taky fotbalista, že já jsem hlavně fotbalista. Já se velice rád čistě a pečlivě oblékám na fotbal a jak vidíte, budím respekt. Když přijdu na hřiště, tak soupeř ten je z toho vedle. Hned mě taky hlídají tři, protože já jsem pravý křídlo klasický, tak mě hlídá levej back, levej half, i levý křídlo stojí u mě, nehnou se ode mě, říkají si, to je řízek. To bude jízda. Ale nic, přátelé, já tam stojím, podepisuju památníky, bavím se s lidma na tribuně, hledám čtyřlístky a tak pomalinku ode mě odcházejí a nakonec tam zůstanu sám. Na tu šanci čekám, v ten moment mi záložník posílá míč, bývá to zpravidla někdo z rychlejch záložníků, Jarda Satoranský nebo Roman Skamene. Ten míč mi jde přes hlavu, já ho chytnu takhle, ňaf, o, to se nepovedlo, ale prostě takhle ho chytím v letu, pošlu si ho k rohovýmu praporku, tam ho doženu, tam zpravidla mě, přátelé, teprve taky dobíhá zmatený obránce. Já ale vím, že lidi přišli, zaplatili si, chtějí svoji zábavu, tak já se s ním vrátím, s tím obráncem před tribunu, tam ho zesměšním, dám mu dvakrát, třikrát jesle, utíkám zpátky k rohovýmu práporku, odtamtať centruju. Přátelé, centr je náhodně kopnutý míč. To je ten naservín, to je přinesený balón. Já totiž, jistě jste slyšeli, říká se tomu Didyho padající list. Já mám podobnou specialitu, málo kdo to umí kopnout. Těch 25 metrů z toho rohu do toho velkého vápna, říká se tomu Čechův kravinec. Já vím, možná, že vám to přijde trochu vulgární, ale je to podle typického zvuku dopadnutí míče, páč on letí a udělá... Zůstane stát, neodrazí se. Je to těžký to tak kopnout. A z toho moji spoluhráči velice, velice snadno dávají branku. Když se stane, já i taková je to, že nejsou disponováni fotbalově, tak já se tam vracím pomalinku z toho křídla a ze země, přátelé, dám hlavou takovou pecku, že to se nedá chytat.
2: Mimochodem, poté, co se František Ringo Čech vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak... Co si teď dát zase nějakou muziku?

0: zahraniční písni od skupiny Queen of Hearts. Napsal český text František Ringo Čech a zpívala Barbora Lišková. A my se těm zahraničním písním budeme ještě věnovat i teď s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Když jste mluvil o tom, že jste si písně vybíral z těch cizích, to prostě šlo, že jste si řekl, tuhle udělám, vyrazil jste do vydavatelství a řekl, já chci dělat tohle.
3: No tak já jsem šel, doba byla taková, přišel jsem do Suprafonu, řekl jsem, chtěl bych točit ten a ten titul a natočili jsme ho. Ten text musel projít schvalovacím řízením. Většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě. Já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou, jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak se vždycky to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, mě byl nějaký malér se Schlingrem, tak jsem dělal text, jak bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku snad taky zabije a oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom Suprafonu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej amíku, poč mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale tohle byl, to byly jen ojedinělý pokusy, já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Minaříka jsem nikdy nevkročil.
2: František Ringo Čech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metronom. Tak mě napadá, Františku, ukradl vám někdo někdy námět na nějakou skladbu, píseň?
3: Ne, já naopak, já jsem kradl.
2: Komu?
3: Myslím, že chudák Karel Šíp, ten to odnes jednak se Schlingrem, čmajznul jsem mu Schlingra a myslím, že dělal nějakou písničku Moudrý strýček Véna se to jmenovalo. Bylo to o jídle, tak já jsem hned šel domů, udělal jsem písničku, jak co všechno jí. Takový blábol, prostě všechny jídla, které mě napadly, jsem seřadil. A to byla taková lidé, že my jsme se na sebe nezlobili.
2: Když už jste narazil na toho Karla Šípa, kdy jste se potkali poprvé?
3: Já jsem zjistil, že existuje Karel Šíp a Uhlíř, až když Pavel Chrastina za mnou přišel, říkal, hele, ty chceš se rozejít se Sodomou, chceš dělat rockovou, tvrdou muziku a já znám nějakýho Schlingra, ten je stejně nespokojený ve skupině Faraon, která sice je dobrá, ale on nechce zpívat dráty pletací a René a Rudolf, chtěl by taky dělat rockovou muziku, tak se nás seznámil v Dynakordu na Vinohradech. A hned jsme si s Jirkou Schlingrem padli do voka a řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
2: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ringo Čech. Dokonce i tehdy, když se mluvilo o počítači. Za režijním pultem byl tehdy Viktor Polesný.
4: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozeových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
5: No.
4: Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáčím.
5: On tomu rozumí. Počítač myslíš,
4: no
5: ne Novotný.
4: Ne Novotný může, ale ten počítač furt mi podtrhává. A já napíšu třeba, Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
5: On neví, co je dum-dum.
4: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co je, a já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo, napíšu, smrdíš čipovej hnuse, a on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad, jak se v něm ty koncový elektronky, jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
6: Ano.
4: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
6: Tak na té klávesnici.
4: Ano, ano. Ať vidí.
6: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
4: To je obžaloba, to je tady...
6: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
4: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
6: Ano.
4: A já ho teda musím psát na něm.
6: Na počítači.
4: Na počítači, no a...
6: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
4: No,
6: ani, jako...
4: no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. Všechno. Pořád mě obtěžuje na nově nebublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
2: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringo Čecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjest za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
3: Tak on nezapomeňte, že komik... jaksi není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma tak jako ušklívaj. Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent pro informace, jestli bych náhodou se nestal informátorem, já jsem na to měl poměrně slušnou obranu. Já jsem řekl soudruhu, já bych velmi rád, to prostě to dokonce považuji za svoji povinnost jako socialistického mladého socialistického člověka, abych střežil prostě společně s vámi ten socialismus, ale já se vám musím přiznat, já šíleně chlastám a já se vožeru všechno vykecám, já vyzradím vaše jméno a styčný důstojníky. Já prostě, když se vopiju, já vůbec nevím, co dělám, no tak to oni nade mnou vždycky mávli do koup, že ožralu do svých řad nechtěli.
4: Teď to spustíme a já vám přeju příjemnou zábavu. Díky.
2: Čeká nás tedy poslední ukázka a ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
4: A už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná.
7: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo.
4: Mně taky, Šárko, mně taky. Pojď, půjdem spolu běhat do Březového háje.
7: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctirade, dej mi hubičku.
4: Fuj! Hubičku. Vždyť ještě nejsme svoji. A potom... mohla bys mít miminko.
7: Cože? Po hubičce, jo? Ty blbečku.
4: Jen nech bejt. Víš, co říká moudrý Lumír? Když Perun dopustí, i sukovi se spustí. Počárko, půjdeme běhat do Březového háje a když tě chytím...
7: No když tě chytíš, tak co?
8: Ale já ti stejně nedohoníš.
7: No tak ctěrade, co když třeba náhodou upadnu? Co když zakopnu a upadnu, co potom? No?
8: Když tě chytím, nemůžu říct, to je hrozně zprostý.
7: Tak ctěrade, já se teda otočím,
8: tak
7: jo?
8: Tak se otoč.
7: Tak.
8: Ale je to síla, Šárko.
7: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
8: Když tě chytím, taková čuňárna. Musíš mi dát květinu.
7: Víš co, do toho háje si tě sám.
8: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
7: Nikam. Budu dnes sama doma. Naši jeli na říp. Jestli chceš, můžeš přijít k nám.
8: Zbláznila jsi se, když vaši nejsou doma? Když jsou na řípě?
7: Na řípu jako na hradu.
8: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
7: Myslíš Germáni?
8: Ne, myslím sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko. Půjdeme k vám do srubu a vememe sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
7: Moudrosti toho domýšlivého starého papriky? Nerozumím mu ani slovo, říká samý blbosti.
8: Hrložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
7: Medovina z něho mluví a ne slovanští bohové, zvokla jste jednoho.
2: František Ringo Čech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
3: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
2: Tak já vám za ten humor, který máme my díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
3: Děkuju a hodně štěstí všem.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Hasiči dostali pod kontrolu požár v pražském Suchdole. Vyhlášený byl třetí stupeň požárního poplachu ze 4. Londýnská letiště kvůli bouřkám ruší a spožďují stovky letů. Správci vodárenské věže v Českých Budějovicích připravili komentované prohlídky, divadlo i umění pod širým nebem. V noci teploty klesnou na 21 až 18 stupňů. Neděle bude opět jasná až polojasná, teploty 36 až 39 stupňů Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová, pohodové odpoledne. Hasiči dohašují požár truhlárny a skladu v pražském Suchdole. Oheň už mají pod kontrolou na místě, ale zůstávají i kvůli rozebrání poškozené konstrukce. Informovali o tom na síti X. Kvůli přehřátí museli záchranáři ošetřit 7 zasahujících hasičů. Vyhlášený byl třetí stupeň požárního poplachu ze 4. 2 lidi se ještě před příjezdem jednotek sami evakuovali. Londýnská letiště Heathrow a Gatwick hlásí zpoždění stovek letů. Další desítky spojů úplně zrušila, a to včetně spojení s Prahou. Důvodem jsou bouřkové mraky, které se po vlně veder vytvořily nad severozápadní Evropou. Podle stanice BBC je zpožděných letů přes 800. V některých případech zpoždění dosahují až 11 hodin. Českobudějovická vodárenská věž spustila letní turistickou sezonu. Lidi si ji můžou volně prohlédnout každou sobotu a neděli do konce srpna. V areálu pod věží si projdou naučnou stezku o vodárenství nebo část výstavy Umění ve městě. Místo na komentovaných prohlídkách věže je lepší dopředu rezervovat, říká mluvčí ČEVAKu Jitka Kramářová.
2: Návštěvníci v doprovodu průvodce vystoupají 105 schodů až pod původní vodní nádrž. Cestuje čekají dvě videoexpozice. První z nich uvidí stavbu vodárenské věže takřka v přímém přenosu. Druhá je provede převratnými změnami města i vodárenství v 19. a 20. století.
1: Magickou noc budete moci dnes večer zažít v Táboře. Ponese se v duchu keltských mýtů a legend. Program začne ve 20 hodin na Tržním náměstí, kde vstoupí na pódium bájné postavy propojující minulost se současností. Následně se otevřou brány Velkého šance, kde se návštěvníci budou moci setkat se strážci živlů, bohy vládnoucími vodě, vzduchu, ohni a zemi. Na Velkém šanci zazní tóny Niněry, na Tržním náměstí zase keltský trash folk. Vrcholem večera bude podle mluvčího města Luboše Dvořáka představení Flét na mrtvých od 10:45. Vstup je zdarma.
0: Počasí.
1: Noc bude jasná, teploty klesnou na 21 až 18 stupňů. Zítra očekáváme jasno, postupně polojasno, později odpoledne a večer se výjimečně objeví přehánky nebo i bouřky, a to hlavně na horách. Teploty 36 až 39 stupňů Celsia, na horách naměří 35. Vítr bude vát slabý, proměnlivý a biozátěž bude opět vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod. Silničáři opravují stoupací pruhy u Strakonic ve směru na Vodňany. Na semaforech se řidiči zdrží do 8. července. Počítejte tam přes den stále s kolonami. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: U poslechu pořadu Jihočeši vás vítá Mirka Nezvalová. Dnes jsem v Paláci ilustrace v Českém Krumlově a povídám si s Jihočechem jako Poleno, kurátorem Ivo Janouškem.
1: No já jsem Jihočech, za chvilku v srpnu to bude 36 let. Krumlovák jak Poleno, hrdý Krumlovák, doslova, který od dětství žije na okraji historického centra. A ten můj život v tom centru, u té řeky Vltavy, si myslím, že ovlivnil veškeré moje životní počínání, protože když prostě žijete v takhle krásném historickém městě, tak vždycky musíte mít k umění, k památkám, k historii blízko, protože to prostředí vás na celý život ovlivní.
0: A vás skutečně ovlivnilo?
1: A mě skutečně ovlivnilo, protože já jsem klavírista, studoval jsem nejdříve v Českém Krumlově, samozřejmě základní školu, pak jsem studoval střední uměleckoprůmyslovou školu svatý Anežky Český, kde jsem měl obor scénografie. Během toho jsem tam navštěvoval samozřejmě základní uměleckou školu, kde jsem se hlavně učil na piano, pak jsem k tomu přidal ještě kontrabas, ale to piano vždycky pro mě byla ta srdcovka. Celý život jsem zpíval ve sboru tady v Českém Krumlově, takže v Lentilkách, v Brumlících, v Medvíďatech, v Krumbrumchoru. Takže ta kombinace hudby, umění a historie pro mě byla důležitá. Hodně jsem zvažoval, jestli půjdu na konzervatoř nebo na tu dráhu směrem k umění. Nakonec jsem šel na Anežku v Českém Krumlově a pak jsem pokračoval do Českých Budějovic na Ústav dějin umění, kde jsem se opravdu už věnoval jenom dějinám umění. Chvilku jsem si k tomu přidával i historii a pak jsem pokračoval v Brně na semináři dějin umění. Takže to umění pro mě vždycky bylo hodně důležité v kombinaci s hudbou. A pak taky musím říct, že mě vždycky trošku lákala a zajímala jako politika z toho důvodu, že oni ty lidi z té kultury k tomuhle vždycky mají hodně blízko, protože společnost je zajímá a to byl i možná důvod, proč jsem se potom ve 28 letech stal nejmladším místostarostou v Českém Krumlově.
0: Teď šéfujete Paláci ilustrace na druhém nádvoří Českokrumlovského zámku. Vy sice říkáte, že jste Krumlovák, ale já vím, že saháte až do Hořic na Šumavě, tak prozrazujte.
1: No, je to daný tím, že my máme rodinnou chalupu v Hořicích na Šumavě, kterou už měla moje prababička, protože já mám to štěstí, že jsem z rodiny v Českém Krumlově, která byla z toho smíšeného manželství, takže naše rodina je v Českém Krumlově určitě přes 250 let, takže ten Krumlov mám hodně pod kůží, Šumavu mám hodně pod kůží, Vltavu, takže to je důvod, proč už moji předci si pořídili chalupu v Hořicích na Šumavě, kam jsem jezdil za mojí babičkou, prožil jsem tam dětství, mám to tam hrozně rád, znám tam hodně lidí. Když mluvím o Hořicích a o všem svém počínání, tak nikdy nesmím zapomenout na svého nejlepšího kamaráda Honzu Palkoviče, dnešního učitele na gymnáziu v Českém Krumlově, se kterým jsme se stali i skrz Medvíďata, skrz klavír, strašně blízcí přátelé. No a jednou jsme vyrazili spolu na výlet do Hořic za mojí babičkou, kde jsme se prostě zamilovali, když to řeknu úplně zjednodušeně, mě vždycky lákají výjimečné věci. Když někdo přichází s nějakou vizí a přináší něco, co je neobvyklý pro to dané prostředí. A to se odehrálo v Hořicích na Šumavě, kde ty dnes již vysídlení Němci prostě postavili obrovské pašové divadlo pro tisíce diváků, kde účinkovalo 300 herců se zvířaty. Dokonce tam americká společnost natočila jeden z prvních filmů v Evropě, nebo můžeme říct i na světě, určitě ve střední Evropě, to je nejstarší film. Když tam dneska na to místo přijde, tam není nic. Tam je prostě jenom louka, prakticky nic to nepřipomíná. A začnete se ptát, proč. Takže my jsme skutečně přes 10 let se zajímali a bádali kolem hořických pašiových her. Vždycky to tam budu mít pod kůží. Napsali jsme o tom knížky, udělali jsme velkou výstavu tady v Českém Krumlově. Můj kamarád Honza Palkovič, díky tomu, že na rozdíl ode mě nemá děti, tak měl čas a před nedávnem pokřtil knihu Příběh jeho české Golgoty Hořice na Šumavě, dotáhl tu naší společnou práci do knihy, která dneska už se i prodává, tak ji tady můžu udělat aspoň malou reklamu. Takže Hořice pro mě jsou srdeční záležitost, kde mám nejenom rodinu, obrovský ten zájem jako historický a hlavně spoustu krásných zážitků se svým nejlepším přítelem. No.
0: Říká Ivo Janoušek, který je kurátorem Paláce ilustrace v Českém Krumlově. pořadu Jeho Češi si povídáme s Ivo Janouškem. Povídáme si v paláci ilustrace v Českém Krumlově. A mě by zajímalo, co všechno vás v životě ovlivnilo, protože si myslím, že každý člověk má v průběhu života mnoho křižovatek, kde se musí rozhodnout, kterým směrem se vydá.
1: Je to pravda. Vždycky, jak se říká, jedny dveře se zavřou a druhé se otevřou. Vlastně já jsem na těch studiích si jel jako hrozně krásnou jakoby vlnu, kdy se všechno dařilo. Měl jsem ohromnou radost, protože ve škole se mi dařilo, jak v Českých Budějovicích, tak potom v tom navazujícím magisterském studiu v Brně. Zároveň s tím mým kamarádem Honzou Palkovičem jsme hráli čtyřručně na piano, takže jsme tady hráli po hospodách v Českém Krumlově. Pak se nám otevřela spousta krásných příležitostí, takže jsme v 15. hráli pro Miloše Formana, Václava Havla tady v Českém Krumlově. Pak jsme byli v roce 2018 jako dva mladí kluci pozváni na státní recepci České republiky do Indie, kde jsme hráli v Bombaji a v Dílí. A najednou jsem měl takový pocit, že tou hudbou a tím svým studiem vlastně je ten život krásný a všechno se daří. No akorát v Brně se mi stala taková věc, že najednou máte pocit, že všechno se vám daří a všechno je zalitý sluncem, ale mě najednou v tom mém počínání zastavila nemoc. Z ničeho nic jsem vlastně těsně před dokončením magisterského studia najednou zhubnul 20 kilo a nevěděl jsem, co se děje. Začal jsem se potom bádat, zjistil jsem, že jsem onemocněl a že mi našli takzvanou koronovou chorobu. Najednou jsem začal řešit biologickou léčbu, najednou jsem začal řešit spoustu věcí, které mě doslova jako zastavily v životě. Mnoho lidí to ani o mě neví, protože by to třeba ani na mě neřeklo, jsem se furt usmívá, všechno je dobrý. Ale já najednou v ten moment jsem stál před rozhodnutím, jestli mám dokončit ty magisterské studia a nebo se začít zajímat o svoje zdraví. A já jsem vlastně studia tady z toho důvodu nedokončil, protože já jsem si říkal, já teď jsem se z toho jakž takž vyhrabal, mám biologickou léčbu a já přece teď nemůžu se dostat do totálního stresu zkoušek a té státní zkoušky. Vrátil jsem se zpátky do Krumlova, vlastně jsem si tu studium jako odložil, do dneška jsem ho teda nedokončil a dostal jsem nabídku, jestli se nechci přihlásit do výběrového řízení na šéfa programu nově zrekonstruovaného areálu klášteru v Českém Krumlově. Výběrové řízení jsem vyhrál. A najednou jsem se stal v 25 letech šéfem programu nově zrekonstruovaného areálu klášteru, který byl z evropských peněz opraven za více než 300 milionů korun, ale bylo tam taky spoustu ale, takže najednou jsem začal řešit expozice a já najednou dostal do života jako mladý historik umění, který ho zajímá historie, miluje Krumlov, příležitost podílet se na tom, jak bude vypadat ta nová instituce. A tak jsem vlastně skoro 9 let pracoval primárně na tom programu a na té náplni toho areálu, takže dneska tam jsou krásné expozice, klášterní, muzeum, interaktivní expozice, výstavní prostory a to jsou všechno projekty, na kterých jsem měl tu čest se podílet, v případě klášterního muzea i autorsky, formou textů a toho interiéru. Jsou to věci, které budu mít jako vždycky radost. No a když ve stejné době s tím mým kamarádem Honzou Palkovičem jsme zároveň tady moderovali na náměstí všechny slavnosti, advent, svatováclavské slavnosti, kouzelný Krumlov, tak najednou člověk zjistil, že ho zná hrozně moc lidí a tak samozřejmě netrvalo dlouho a bývalý starosta Dalibor Carda společně s bývalou místostarostkou Jitkou Zikmundovou za mnou přišli, jestli bych je nechtěl podpořit na kandidátce s podporou starostů. V té době mě vůbec ani nenapadlo, že bych se mohl někdy dostat jako do politiky, vlastně jsem je chtěl jenom podpořit. V roce 2018 jako tehdejší šéf programu klášterů, člověk, který v té době už měl společně s tím s mým nejlepším kamarádem úspěšnou kapelu Chlapi v sobě, tak najednou jsem se stal místostarostou v Českém Krumlově. A bylo to pro mě teda něco, co mě úplně změnilo život, protože najednou jsem ve 28 letech nastoupil do prostředí, které jsem vůbec neznal. A zcela upřímně, já jsem se o politiku vždycky zajímal. Já jsem třeba vůbec nevěděl, kolik má město zastupitelů. A vlastně mým cílem v té době bylo opravdu jenom podpořit lidi, který mám rád. Ale najednou jsem stál před tím, že jsem v té politice a řekl jsem si, máš rád kulturu, máš rád to město, tak pojď pro to město něco dělat. Bohužel jsem si vybral tu nešťastnou kartu, že jsem měl volební období, kdy přišel covid. Takže já jsem pak ty 4 roky neřešil skoro nic jiného, než jak zachránit všechny kulturní instituce a festivaly. Ale vlastně, jestli mám z něčeho po těch 4 letech skutečně dobrý pocit, takže po těch 4 covidových letech všechny kulturní instituce a všechny festivaly v Českém Krumlově zůstali a o žádný jsme vlastně nepřišli. Skutečně v tom období covidu škrtání a nedostatku finančních prostředků a proměny Krumlova v město duchů skutečně jako hrozilo. No. Do života mi přišla jedna věc, když jsem jako tehdejší místostarosta hledal náplň pro areál klášteru. Já, když jsem se stal místostarostou, tak jsem si uvědomil, že nemůžu zastávat dvě funkce zároveň, nemůžu být zároveň v manažerské pozici v klášterech a zároveň být neuvolněný místostarosta pro kulturu, tedy spíše radní pro kulturu než místostarosta. A řekl jsem si, já musím z té role ustoupit a vlastně jsem si ten úvazek zmenšil jenom na takovej půl úvazek kurátora, abych pořád jednou nohou v klášterech byl, ale nezastával tam žádnou jako vedoucí pozici a mohl se věnovat plně tomu místostarostování. V momentě, kdy jste místostarosta a chcete najít náplň, která nebude konkurencí pro ostatní instituce, já jsem vlastně nechtěl přinést projekt, který bude přímou konkurencí zámku, Seidlovi, Egon Schiele Art Centrum. Skrze přátelé jsem se dozvěděl, že existuje nějaká sbírka ilustrací pro děti, kterou dal dohromady český emigrant Otakar Božejovský, který emigroval v roce 1968. Dneska to natáčíme v den stávky Českého rozhlasu, tak o něm můžu říct jednu věc, že on v roce 1968 byl zaměstnancem Československého rozhlasu a aktivně se podílel kolem bojů kolem Československého rozhlasu. Dokonce měli přenosový vůz, kde hlásili, kde jsou ruské tanky. Když je STB začala pronásledovat, tak věděli, že během 24 hodin musí opustit Československo a on neměl jinou možnost, než utéct z Československa a pak prožil doslova americký sen. No, když jsem se o tady tom příběhu, který je v mnohem podobný s těmi pašovými hrami, vlastně mě fascinoval příběh člověka, který z ničeho vybudoval něco, co dobilo svět. On prožil americký sen, vybudoval nakladatelství společně s ilustrátorem, dalším emigrantem Štěpánem Zavřelem. Doslova dobilo svět. Oni vydávali v milionových nákladech dětské knížky snad do celého světa. Získali ceny od boloňského veletrhu přes cenu Zlatého benátského lva za kulturní zásluhy. Člověk, který popíjel víno se španělským králem, měl audienci u japonské císařovny, znal se s Eric Clapton, potkal se s Jacqueline Kennedyovou, mohl bych pokračovat dál a dál. A tenhle ten člověk, který, když to nakladatelství, které se jmenovalo Bohem Press, prodal a vrátil se zpátky, tak přivezl trofej toho svého životního příběhu a to je sbírka stovek originálů od nejlepších ilustrátorů, kteří ilustrovali dětské knížky z celé Evropy, je to 33 ilustrátorů. A nejenom my jsme stáli před tím, že měli jsme tady člověka, který se vrátil ze západu, prožil tenhle ten sen a on se vrátil zpátky do Čech a hledal v České republice místo, kde by mohlo vzniknout takovéhle muzeum, které je věnované ilustraci. No a my jsme měli areál klášterů a hledali jsme náplň, která bude zároveň pro děti, protože už jsme tam měli úspěšnou interaktivní expozici, takže by to na to hezky navazovalo. A zároveň se nám to zdálo, že tohle by Krumlovu jako slušelo. A on přijel do Krumlova, byl z toho celý nadšen, z toho areálu klášteru, z toho města. On říkal, to je pohádkové město, tady je pohádková sbírka, to se dohromady hodí. A začali jsme vlastně ten celý projekt připravovat. Zastupitelstvo to schválilo a projekt se zrealizoval.
0: Myslím si, že v životě vás ovlivnila nejen vaše nemoc, měl jste štěstí, že jste se na té křižovatce dobře rozhlédl a vydal se správným směrem, ale také vás ovlivnili lidé. Jací? Pan Božejovský?
1: Otakar Božejovský mě určitě ovlivnil tím, že, teď to možná řeknu hrozně jako negativně, ale my maloměšťáci máme ten pohled trošku jiný, než když přijede někdo, kdo proletěl celý svět a potkal se s lidmi, o kterých se třeba na tom malém městě nám ani nesní. A to samozřejmě Český Krumlov není jen takhle, jako je maloměsto, protože se tady střídají prezidenti, státní návštěvy, přijíždí sem lidé z celého světa, ale pořád jsme maloměšťáci, musíme si to prostě přiznat, i my jeho Češi. Pro mě najednou tenhle ten člověk, který něco takového jako zažil, tak mě samozřejmě nesmírně inspiroval, protože mnohdy se mi stává, že mám nějaký pohled na nějaké věci a on řekne něco, co mě třeba i urazí, nebo se řeknu, že proč mi to říká. A nejhorší na tom je, že vždycky, když se nad tím potom v pozdější době zamyslím, tak si vždycky musím odpovědět stejnou větou, že on měl zase pravdu. Takže Otakar Božejovský mě určitě jako inspiroval i v tom, jakým způsobem jsme potom postavili Palác ilustrace jako nadační fond, který dneska už je oceněný cenou Czech Grand Design, nominací na Elle Decoration a dneska už to galerie, kterou navštívují lidi z celého světa. Já z toho mám samozřejmě radost. Tak to je určitě člověk, který mě v mém životě ovlivnil. Velmi mě ovlivnil můj dědeček od dětství, protože můj dědeček byl nesmírně úspěšný člověk, který vybudoval Artipu v Hlubově, takže byl jako velmi úspěšný podnikatel. Ovlivnil mě i negativně, protože on tak moc pracoval, až velmi onemocněl, zemřel na rakovinu. Já jsem si pak uvědomil u té smrtelné postele, když jsem ho jako 16-letý kluk viděl, že může mít peníze a může mít všechno, ale na tom posledním ležení je mu to vlastně úplně na nic. A to je moment, který mě vždycky do života hrozně ovlivnil, protože jsem si najednou řekl, vydělat peníze je důležitý, být úspěšný je taky jako důležitý, ale vlastně to vůbec není všechno. A já vlastně jsem si došel k tomu, že důležitý je mít v životě štěstí, který člověk vždycky musí mít sebou, protože můžete být nemocný a nemusíte mít peníze, ale když máte štěstí, tak to vždycky dobře dopadne. A toho já se celoživotně držím. To je první věc. A druhá věc je, že jsem si řekl, že vždycky chci dělat práci nebo mít jakýkoliv počínání, který mě jako naplňuje. A to všechny ty moje činnosti vždycky splňovaly. Jestli jsem hrál s kapelou, hráli jsme na pódiích pro lidi, moderovali jsme akce, psali jsme knížky, dělali jsme výstavy, dělali jsme expozice, teď třeba v Paláci ilustrace, anebo na možná dalších aktivitách, které mě v budoucnu čekají. Takže jestli můžu každému člověku něco doporučit, tak je, aby vždycky se držel toho, co ho baví a snažil se, aby ho nikdy neopustilo štěstí.
0: Tak to jsou slova Ivo Janouška, kurátora, vlastně šéfa Paláce ilustrace v Českém Krumlově.

0: Renesanční člověk, tak to je přesně to, co mě napadne ve chvíli, kdy si povídám s Ivo Janouškem pro náš pořad Jihočeši. Vy i vzhledem připomínáte takového bohéma a renesančního celým tím zaměřením všechno, co děláte. Stíháte ještě něco, třeba rodinu?
1: Musím stíhat rodinu, protože mám úžasnou ženu, se kterou jsme už chvilku 12 let. Máme dva krásné chlapečky, 6letýho Jendu a 8měsíčního Ivoška. Máme doma bláznivýho 9letýho Australáka, který se jmenuje Bowie, se kterým musím každý ráno oběhnout město. A vlastně si uvědomuju, že člověk vždycky musí jako prožívat ten okamžik a užívat si to, co v ten moment má, protože já teď naštěstí mám hrozně hezký životní období, protože každý ráno vstanu, vemu psa, oběhnu Český Krumlov, dám si kafe u Itala v centru Českého Krumlova, odvedu Jendu do školky, pohraju si s Ivoškem, posnídáme s mojí milovanou ženou, postaráme se o naše podnikání, protože tady máme i apartmány v Českém Krumlově a vyrazím do práce na zámek, kde slunce proniká do nádherné barokní budovy, kde se můžu z oken dívat na město. Čas od času si jdu zahrát s kapelou a večer vždycky můžu strávit s ženou a jsem tam jít na dovolenou nebo užít si s nima ten čas. Takže já jako doufám, že mě to neopustí, že mě bude pořád to moje zdraví jako držet. Ale musím říct, že teďkon, kdy mám ty dva malý kluky, tak se člověk opravdu jako uvědomí. Možná to vyzní jako hrozně sentimentálně, ale já mám třeba v současné době jako pocit, že všechny věci, které dělám, jsou jako důležitý, ale jako jestli je něco skutečně důležitý, tak jsou to ty dva kluci, kterým se chci vlastně jako hlavně věnovat. Vidím to i v tom, že všechny ty moje činnosti, které já dělám, tak to ty kluci sledujou. Hlavně teda samozřejmě ten starší 6letej, který se mnou tady instaloval výstavy v paláci, dělal se mnou výstavy jako malý dítě, ještě v klášterech, chodil za mnou do kláštera, trávil se mnou ten čas a vnímám to i na něm, že to, když já jdu hrát někam s kapelou na piano, on mě pozoruje, takže ho to třeba bude i v budoucnu vést k něčemu, že i pro něj bude potom důležitý najít si tu činnost, která jeho bude naplňovat, aby ten jeho život byl skutečně naplněn, tak jako je teďkon ten můj.
0: Dovedete si představit, že byste opustil Krumlov, jižní Čechy, žil někde jinde?
1: Dovedu si to představit, ale vždycky bych tady musel jednou nohou zůstat. I o tom někdy jako mluvíme, milujeme Itálii, hodně cestujeme, jsme se zrovna vrátili z Francie před chvílí. Každý kout Evropy

0: A to se mi vždycky hrozně líbilo. Dneska je to o to důležitější v těch současných politicko-společenských událostech. Takže já si dokážu představit žít v Itálii nebo ve Francii nebo i v jiné zemi, než je Česká republika, ale vždycky bych musel jednu nohu mít v Českém Krumlově, protože ten kořen tady mám tak strašně hluboko, že nikdy si nedokážu představit, že bych Krumlov jako opustil, jako natrvalo. To si představit nedokážu.
1: Takže když máte ten hluboký kořen v tom Českém Krumlově, tak máte určitě nějaká místa, která vás fascinují a milujete je?
0: Je jich hrozně moc v Českém Krumlově. To je i důvod, proč lidi z celého světa do Českého Krumlova jezdí. My máme dům vlastně na okraji centra přímo u řeky, takže mám tu výhodu, že si můžu jít třeba ráno zaplavat do Vltavy v době, než přihrnou davy vodáků a můžu si projít do lesa. To je vlastně něco, co ten Krumlov má. A celkově to mají jižní Čechy, že jo. Já jsem ze svého domu za 5 minut na náměstí a můžu v obleku, jako v Itálii, popíjet italskou kávu a stejně tak za 10 minut jsem v hlubokém krásném lese, kde můžu se svým australákem chodit na procházky. To je přidaná hodnota, kterou my jeho Češi máme a myslím si, že bychom si toho měli jako nesmírně vážit. Z těch míst, který mám nesmírně rád, tak jsou to určitě kapličky u zámecké zahrady, kde opravdu jako vyběhnu a najednou se nadechnu z toho kotlíku, ve kterém je někdy dusno v tom Českém Krumlově, když sem přijede taky tolik lidí z celého světa. Druhý je samozřejmě ta naše ulička k té řece, kde si ráno sedu na kameny a jenom se tak koukám na slunce, na vodu, to je úžasný. No a pak samozřejmě ten monumentální zámek, který má tu ohromnou výhodu, já doufám, že jí ještě dlouho výhodu bude mít, že to je vlastně jediný hradozámecký areál, který si můžete 24 hodin projít bez poplatku kdykoliv. Co znamená, že v Českém Krumlově si prostě můžete sednout v noci na Plášťův most a jenom se dívat na to město. Procházet si třeba v zimě Krumlovský zámek jen tak, když se tam pohupují ve větru ty lampy, tak to je najednou něco, kdy vy máte pocit, že jste do života dostal dar, že můžete ten svůj čas, který na té zemi máte v tom svém životě, trávit v takhle úžasném místě. Samozřejmě Český Krumlov má spoustu negativ. Jo. Řešíme je dnes a denně, ať jsou to mraky vodáků nechávající odpadky pod tím domem, takže čas od času musím uklidit, ať jsou to davy turistů z celého světa, nájezdy autobusů, to všechno jsou věci, které samozřejmě jsou nějaký negativa. Na druhou stranu, ale díky tomu, že tohle všechno máme, tak přesně tak pak tady nejsme jako v každém jiném 13-tisícovém městě, protože najednou já si můžu vybrat, do jaké restaurace chci jít, můžu si vybrat, do jakých chci jít kavárny, můžu si vybrat, jestli půjdu večer na koncert, na otáčivý hlediště, jestli si pojedu na lodi. Ta obrovská nabídka, která tady je, tak není jenom pro turisty, ale i pro nás Krumlováky. Takže já potom v tom mým ročním kalendáři mám najednou zahajovák festivalu otáčivý hlediště, barokní noc. To je přidaná hodnota, že když člověk v tom Krumlově žije a neumí si najít ty svoje zákoutí, tak si dokáže Krumlov užít bez lidí. A když na ty lidi má náladu, tak je to v Krumlově hodně jednoduchý.
1: Co ještě chce Ivo Janoušek dokázat?
0: No tak hlavně bych chtěl být samozřejmě dobrý táta a dobrý manžel, to je asi jako na prvním místě, ale je pravdou, že to zámecký prostředí mě samozřejmě láká, takže uvidím, jestli se možná nepřihlásím do výběrového řízení, to ještě nevím, to jsem ještě takové na vážkách. Láká mě možná se v budoucnu vrátit do politiky na chvíli, nevím, jestli ještě teď nebo možná v budoucnu, ale myslím si, že když někdo žije ve městě, který má rád, tak by si neměl z toho města jenom brát, ale měl by taky pro to město něco dělat. Ale to asi nejzásadnější, co bych chtěl, tak je mít štěstí, dělat všechny činnosti, které mě naplňují a dělají mi radost a dělají zároveň potom radost i dalším lidem. A jedno z toho je kapela, palác a spoustu dalších jako aktivit, tak abych měl i v budoucnu tolik příležitostí dělat činnosti, které dělají radost mně, ale i těm jiným lidem. To je asi to nejzásadnější.
1: Věřím, že dnešní pořad Jihočeši se vám příjemně poslouchal s mým hostem Ivo Janouškem, kurátorem paláce ilustrace a také renesančním člověkem, který je doslova rozprosto vlasatěný v nejrůznějších činnostech. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli loučí Mirka Nezvalová.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Koncertní ozvěny od tří lvů.
1: Jsem potěšen, přátelé, že vás mohu opět pozdravit v úvodu dalších koncertních ozvěn od tří lvů, dnes zcela v nostalgické náladě a rytmu swingu. Moje jméno je Jiří Kasal. Přední české vokální kvarteto The Swings vzniklo pod vedením Karla Majera už před 35 roky, byť ve zcela jiném složení. Z původní sestavy zůstal pouze Petr Hanzlík, který vede The Swings i v současnosti. V prvních letech si tato vokální skupina, jejíž repertoár od počátku těžil zejména z předválečného swingu, užila vystupování po různých klubech i na Karlově mostě. V roce 1994 The Swings dostali lano od Ondřeje Havelky do posléze velmi úspěšného karlínského muzikálu Má Férová Josefína. Tato spolupráce pak dalšího roku dala vzniknout albu Ondřej Havelka uvádí The Swings. Postupem času, ale v rámci Melody Makers, tomuto vokálnímu kvartetu příliš ubýval prostor pro vlastní realizaci. A na konci 90. let se The Swings vydali i se svou novou doprovodnou kapelou na solovou cestu a také vydali album Java Jive. Na nějž pak v jistých časových intervalech navázali další desky. The Swings v českobudějovickém studiu Českého rozhlasu koncertovali během dvou desetiletí vícekrát, a to také s atraktivními hosty, se zpěvačkami Evou Pilarovou a Jitkou Zelenkovou. A také dvakrát se propojili na pódiu s naším českobudějovickým rozhlasovým swingovým orchestrem, v tom druhém případě při rozhlasové tančírně před 10 roky. Dnes však upřeme pozornost na vůbec první budějovické rozhlasové vystoupení The Swings, tedy jmenovitě Petra Hanzlíka, Petra Jindry, Pavla Švestky a Jiřího Hrušky z 26. dubna roku 2007. V našem studiovém sále The Swings doplnila pětice skvělých jazzových muzikantů pod vedením kontrabasisty Víta Fialy, to byli pianista Jiří Růžička, kytarista Jaroslav Friedl, legendární saxofonista Svatobor Macák a bubeník Jan Linhart. Bohužel dva na posledních místech zmínění pánové, Macák a Linhart, už odešli do muzikantského nebe. Ale tehdy před 19 roky s chutí doprovodili The Swings u tří lvů, a to už na začátku při swingovém standardu Mr. Sandman.

0: Hezký dobrý večer, dámy a pánové, vám zde ve studiu i vám u přijímačů od vokálního kvarteta The Swings, stejně jako od naší kapely. A představím ty výtečné hudebníky, kteří nás doprovází nejen dnes, ale téměř vždy. Saxofon, Sváťa Macák. Kytara, Jarda Svídl. Za bicími nástroji Honza Linhart. S kontrabasou Vítek Fiala. Klavír Jirka Ružička. No a vokální kvarteto The Swings, jak tamhle postávají hoši u stěny, tak jako skromně postávají u stěny. Zleva, prosím pěkně, Jirka Hruška. Zpěv a housle Pavel Švestka. To není vtip, to je pravda. Kazí nám to Petr Jindra. Mé jméno je Petr Hanzlík. Dobrý večer. První píseň se jmenovala Mr. Sandman. To je píseň z dílny slavného amerického skladatele Pata Ballarda. Mr. Sandman je pro americké děti někdo, kdo nosí sny. Doufejme, že vám dnes přinesl pohodu. A my v zápětí, které jsme navázali nebem na zemi, to není potřeba představovat. Upozorňuji, že co se Ježkovek týče, kdo nespívá s námi, zpívá proti nám. Tak se snažte. Děkujeme. A teď přichází na řadu píseň, která je nám obzvláště milá, protože jejím autorem je letitý klavírista orchestru Karla Vlacha, pan Jiří Baur, a text napsal jiný výtečný pianista, skladatel žijící v Edmontonu, Jiří Draxler. Dámy a pánové, Sen bez konce.
1: Hezký sen.

Děkujeme. Nezbývá než dodat, že píseň Sen bez konce uvozuje naše druhé album Já bych si rád najal dům. Teď ovšem sen neukončený bude pokračovat v podstatě, protože přichází kousek z pera Kamila Běhounka, který se zvědavě ptá, kdy, kde.

0: 3/4 na 10 pod Černou věží.
1: My se nyní odebereme zpět za oceán, a to tak, že do kolébky jazzu, do New Orleans. Dokonce si vás dovolíme zavést do nevábných, ale evidentně inspirativních končin St. Louisského močálu, St. Louis Blues.

St. Louis Blues, kdy kde, sen bez konce, nebe na zemi a Mr. Sandman. Tak to byla soupiska písniček amerického i českého swingu z koncertu vokální skupiny The Swings, kteří měli za zády tehdy 26. dubna roku 2007 pět excelentních jazzových muzikantů, kontrabasistů Víta Fialu, kytaristů Jaroslava Frýdla, pianistů Jiřího Růžičku, saxofonistů Sváťu Macáka a bubeníka Jana Linharta. K tomuto úspěšnému koncertu se ještě v koncertních ozvěnách o tří lvů brzy vrátíme, ale pro dnešek se z The Swings a spolu s vámi rozloučíme swingovým standardem, který nejvíce spopularizoval zpěvák a pianista Nat King Cole. Písnička Skáněte ma opic, Straighten up and fly right, srovnej se a leď správně. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za poslech a přeje také za mistra zvuku Romana Kambu mnoho radosti.

0: vše o pěstování malin. Od výběru odrůd přes výsadbu až po jejich následnou péči probereme v dalším vydání Zelených světů. Posvítíme si taky na ořech, který ne a ne zaplodit. A zajedeme za ovocnářem Josefem Tlapou, který nám poví, jak pěstovat sloupovité jabloně. Nezapomeňte poslouchat v neděli po 11. dopolední. Už teď se na vás těší Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
1: V loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvod se zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Nejúspěšnější životní i tvůrčí roky slavného hitmakera. Dokumentární film Karel Svoboda, Šťastná léta. ČT2. V boji proti Hitlerovi zůstali odkázáni jen sami na sebe. Filmová rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších událostí druhé světové války. Bitva o Británii. A ČT Art. Z hvězdných výšin k tragickému konci. Životní příběh legendární zpěvačky v dokumentu Whitney, úžasný hlas, smutný příběh. Sobotní večer s Českou televizí.
5: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Ukrajina vlastními raketami zaútočila na ruský Volgograd. Zesílené policejní kontroly čekají o víkendu řidiče na Vysočině. Vedra trápí koně z útulku u Jindřichova Hradce. S péčí o ně pomáhají i dobrovolníci. V noci se ochladí na 21 až 18 stupňů. Zítra očekáváme jasno, postupně polojasno. Teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová. Dobrý sobotní podvečer. Ukrajinci zasáhli významný vojenský podnik v ruském Volgogradu. Použili k tomu rakety vlastní výroby Flamingo. Ruské úřady informovaly o 10 zraněných.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích zveřejnil sestřih letu raket s plochou dráhou letu Flamingo od jejich vystřelení až po přílet do Volgogradu. Jeho obyvatelé zaznamenali 4 velké exploze a požáry v továrně Titan Barikády, která vyrábí odpalovací zařízení pro ruské rakety.
7: Nejbližší čas počneme odlétat.
6: Denis Stillerman, šéf firmy Firepoint, která střely Flamingo vyrábí, v rozhovoru pro kanál Pressing oznámil, že zbrojovka už testuje balistické rakety FP-9, schopné zasáhnout Moskvu a Petrohrad. A nové střely brzy na Moskvě vyzkouší.
7: Probujte už raketu na Moskvě.
6: Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: Zvýšené množství policistů bude dohlížet na víkendový provoz na Vysočině. Kvůli začátku prázdnin očekávají hustší provoz, než je obvyklé. Na silnicích po celém kraji se podle policejní mluvčí Dany Čírtkové po oba víkendové dny objeví zhruba 40 hlídek. Hlídat budou především nejvyšší povolenou rychlost v obcích, alkohol nebo jiné omamné látky za volantem a zda jsou děti správně zajištěné v zádržných systémech. Ošetřovatelé kvůli vedru několikrát denně sprchují stárnoucí a nemocné koně z útulku Druhá šance pro vysloužilé dostihové koně u Jindřichova Hradce. Extrémnímu počasí musí přizpůsobit taky krmení a zdravotní péči. Majitelce s péčí o zvířata pomáhají i dobrovolníci. Jak tam koně v parných dnech ochlazují, popsala provozovatelka útulku Ester Ryšková.
8: Když se napouští voda, tak se koně sprchou. Někdo to sprchování úplně nemá rád. Jsou tady koně, u kterých úplně třeba nezná minulost a vyloženě se jako vody bojí. Řešíme nějaký bazének, do toho se můžou tady vzít do rybníka, někdo to má rád. Někdo tam jde s takovou rozvahou, není z toho úplně nadšený, na druhou stranu to těm koním dělá dobře. Sport.
5: Kvalifikaci na velkou cenu Rakouska Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Britský jezdec předčil na okruhu ve Špilbergu o 236 tisícin sekundy Charlesa Leclerca z Ferrari. Třetí skončil další jezdec Ferrari Lewis Hamilton. Nedělní závod začne v 15 hodin. Čeští hokejbalisti vyhráli v semifinále domácího mistrovství světa v Ostravě nad Finskem 8-1. Postoupili po třetí za sebou do boje o zlato a budou útočit na první triumf od roku 2011 z Bratislavy. V nedělním finále se svěřenci trenéra Davida Kuny utkají od 16:15 se Spojenými státy, které zvítězily nad Kanadou 4-3. Ženský národní tým čeká duel o zlato s USA už dnes od 7:30.
1: Počasí.
5: Noc bude jasná, teploty klesnou na 21 až 18 stupňů. Zítra očekáváme jasno, postupně polojasno, později odpoledne a večer se výjimečně objeví přehánky nebo i bouřky, a to hlavně na horách. Teploty 36 až 39 stupňů Celsia, na horách naměří 35. Vítr bude vát slabý, proměnlivý a biozátěž bude opět vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Nepojízdné osobní auto komplikuje provoz u nádražní ulice v Nové Včelnici na Jindřichohradecku. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a 5 minut posloucháte sobotní vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A právě teď startují vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím milého vzkazu a pěkné písničky. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

sobotní Melodie podvečera a Český rozhlas České Budějovice. Zdravím vás do studia i všechny posluchače a moc prosím o písničku od Marcela a Petry z Moškových V krajinách snů pro pana Honzu Drápala k narozeninám. Co bych ti tak mohla popřát? Asi to bude hromada přátel, opravdová láska, pevné zdraví, kopa dárků, věčný smích, nekonečné štěstí, litry piva a kopí jídla. Tak vše nejlepší k narozeninám přeje Anička z Kunic, Praha Východ. Moc děkuji za zahrání a přeji hezký zbytek dne.

Rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Dobrý den, prosíme o narozeninovou písničku pro paní Marii Šerpánovou z Tábora. Milá Majko, ke včerejším narozeninám ti dodatečně chceme popřát dny plné pohody, zdraví a lásky. Majka a Zdena. Prosíme o písničku Krása od Karla Gotta a Lucie Bílé. Děkujeme.

0: křivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 11 03.
3: V nedělním Vltavínu vás čeká připomínka toho, že v Sarajevu nebylo slyšet pověstných 7 kulí, ale výstřely tam zazněly pouze 2. A uslyšíte, jaké byly další osudy vojáků 75.

0: dnešnímu pátému nádvoří, a teď se na ní podívejte, má vlastně okenní otvor se špaletou dovnitř do sklepa, což naprosto nemá logiku. Logiku to má ve chvíli, kdy si odmyslíte tyto sklepní prostory a vidíte volně stojící obranou věž, ano, s okenní špaletou do vnitřního dvora. Takže skutečně toto byl otevřený volný prostor z obou stran, severní a jižní, vyhrazený hradební zdí, který končil na západní straně obranou věží.
1: Čili tudy se vyjíždělo do zámku nebo do hradu tehdy?
0: Ano, tady byl původní vstup a vjezd do hradu. Spíš vstup, protože vjezd byl z prvního a druhého nádvoří do toho konce 15. století. Poté, co postavili budovy a čtvrté nádvoří, tak byl dokončen plášťový most, ano, který vlastně potom byl vjezdem z té západní strany.
1: Čili dnes je za tou zazděnou bránou tady, v těch místech.
0: Ano, ano. Dnes je, ano, zazděnou bránou, ale o patro výš.
2: Slyšeli jste.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

10 minut posloucháte sobotní melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice. Dobrý večer, prosíme zahrát pro Elinku Mikšovou k jejím 19. narozeninám. Přejeme jí hodně zdravíčka, pohody, dobré nálady a energie a sil a pevné vůle do dalšího roku. Úplně nejvíc lásky.

a radosti ze života s jejím milovaným. Ještě jednou gratulujeme k super vydařené maturitě a přijímačkám na vysokou školu. Máme tě rádi, jsme tu vždy pro tebe a je radost tě vidět, dospívat v tak krásnou a šikovnou mladou ženu. Tvoje parta, taťka, Romana, Soňa a Viktor, prosíme o písničku Být stále mlád od Karla Gotta. A stejná píseň poputuje též panu Ondřeji Otakarovi. K jeho významnému životnímu jubileu mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přeje jménem obce Chroboly starosta Oldřich Valouch.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Je podvečer. Známé písničky v dobré společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Prosíme o zahrání pěkné písničky pro pana Petra Drstíka z Nihošovic k 60. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti vám přeje obecní úřad a kulturní komise v Nihošovicích. A samozřejmě i Český rozhlas České Budějovice a tady je pěkná písnička.

Posloucháte sobotní melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice. Hezkou, horkou sobotu plnou i kulturních akcí. Dnes se v Hradci Králové koná festival Bloodfest mladého britského rockera Youngblooda. Pro mě je nejschudnější smou generační vrstevnictví kanadskou zpěvačkou Avril Lavigne, která už v Hradci Králové na festivalu Rock for People také vystupovala. Takže dnes to bude Avril Lavigne featuring Youngblood a I'm a Mess. Ladislavům a Ladislavám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavenstvům vám do rádia a všem posluchačům přeje Sylvie z Prahy.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

Tolik dnešní melodie podvečera, od mikrofonu se loučí a příjemný podvečer při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V Česku dnes padaly teplotní rekordy, ten absolutní padl na Litoměřicku. Na jihu Čech nejvíc naměřili ve Strakonicích. Záchranáři zasahovali na Jindřichohradecku, žena se tady otrávila houbami. Zemřel František Víndl, bojovník proti nacismu i komunismu, bylo mu 102 let. Noc bude jasná až skoro jasná s teplotami mezi 21 a 18 stupni. Zítřek bude opět horký, během dne se objeví oblačnost, teploty až 39 stupňů Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová, krásný sobotní večer. V Česku dnes padaly teplotní rekordy, a to i ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřila podle webu Českého hydrometeorologického ústavu 40,8 stupně Celsia. To je o 4 desetiny víc, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Nejvyšší teplotu na jihu Čech naměřili ve Strakonicích, kde bylo 37,2 stupně. Kvůli horku často vyjížděli záchranáři. V neděli by mělo být ještě tepleji. Rekordy navíc můžou padat i v noci. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. Záchranáři zasahovali v úterý u ženy na Jindřichohradecku, která se otrávila houbami. Pravděpodobně si spletla jedlou muchomůrku růžovou s jedovatou tygrovanou. Žena měla poruchy vnímání a její stav se postupně zhoršoval. Novináře o tom dnes informoval mluvčí Jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra. Žena si z hub připravila jídlo. Přibližně hodinu po snědení se u ní začaly objevovat první obtíže. Postupně se její stav zhoršoval až do těžké poruchy vědomí. Záchranáři doporučují lidem sbírat jen houby, které člověk bezpečně zná. Čestný předseda Konfederace politických vězňů František Víndl zemřel v noci na dnešek, bylo mu 102 let. Za druhé světové války se účastnil protinacistického a po roce 1948 i protikomunistického odboje. Pomohl uprchnout za hranice několika desítkám lidí, které režim pronásledoval. Desítku let kvůli tomu strávil v komunistických vězeních, včetně Jáchymovských uranových dolů. O Víndlově úmrtí informovala Paměť národa. Magickou noc budete moci dnes zažít v Táboře. Ponese se v duchu keltských mýtů a legend. Program začne ve 20 hodin na Tržním náměstí. Následně se otevřou brány Velkého šance. Vrcholem večera bude podle mluvčího města Luboše Dvořáka představení Flét na mrtvých od 10:45. Vstup je zdarma.
3: Počasí.
2: Noc bude jasná až skoro jasná, nejnižší teploty 21 až 18 stupňů. Zítřek bude opět horký, jasný, během odpoledne postupně polojasný až oblačný s kupovitou oblačností. Později odpoledne a večer se jen ojediněle vyskytnou přehánky nebo i bouřky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů. Vád bude slabý proměnlivý vítr a bio zůstává na vysoké zátěži.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda osobního auta komplikuje provoz v Bezdědovicích na Strakonicku a pozor taky u ulice Nádražní v Nové Včelnici na Jindřichohradecku. I tady brání provozu dopravní nehoda. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, případně den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme pátrat po utajených pokladech regionů na Moravě. A zajímavé je, že se spolu vydáme po stopách tance, navíc čistě mužského tance. Onen tanec skočného charakteru se jmenuje verbuňk a v roce 2005 se postaral o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je to zvláštní, protože verbuňk je tancem silně improvizovaným, který nemá přesná choreografická pravidla. Zásadní je fyzická kondice tanečníka a jeho cit pro rytmus, jeho schopnost krásně zpívat a tančit zároveň a především zanechat hluboký umělecký dojem. Pak se verbuňk stává tancem mistrů, při němž ženy jihnou a muži ho obdivují.

0: Už víme, že verbuňk je tancem jihovýchodní Moravy a tam má takovou tradici, že si první verbířské krůčky zkoušejí malí chlapci od nejútlejšího dětství. Verbířským figurám se říká cifry a každý tanečník z každého moravského regionu je za sebe řadí trochu jinak. Kde se ale verbuňk původně vzal a proč vlastně vznikl? Naše pátrání po něm zahájíme ve Strážnici, protože na tamním zámku sídlí Národní ústav lidové kultury, který pečuje o naše poklady na seznamu UNESCO, a nejen o ně. A je zajímavé, že mužský tanec tam má v gesci žena, etnografka Jarmila Teturová.
1: Vy jste, paní Jarmilo, ta, která nám vnese trošku jasno do těch všech historických konotací. Existují nějaké relevantní písemné zmínky o tom, jak ten tanec vypadal? Máme nějaké první písemné zmínky?
2: Etnomuzikologové dokládají tento tanec z poloviny 18. století a z této doby už máme písemné zmínky o tom, že se tento tanec tančil. A doloženou píseň zapsanou k tomuto tanci máme až z roku 1819.
1: Tak pojďme k těm úplně nejzazším kořenům. Mně jde totiž o to, abychom si vysvětlili, co ten tanec byl vlastně zač. Byl víc iniciační nebo skutečně souvisel s těmi odvody na vojnu, anebo to je až pozdní reinterpretace. Co je vlastně základ prapůvodní?
2: Ten základ skutečně vidíme v těch tancích u toho odvodu na vojnu. Je to dané tím, že vlastně do roku 1781 bylo na našem území běžnou praxí to, že se během odvodu chlapců na vojnu najímali tanečníci. A to byli profesionální tanečníci a ti tančili tady tento tanec. A měli vlastně tím tancem nalákat ty potenciální vojáky na vojnu.
1: A měli je nalákat na co? Že se tam bude stále tančit a bude tam veselo?
2: Tak ono to bylo spojené i s konzumací alkoholu, bylo to spojené i s finanční odměnou, takže to byl jeden z takovýchto momentů, co měl ty kluky nalákat.

0: Zkusme teď, paní Jermilo, popsat, proč je vlastně ten tanec zapsán na seznamu UNESCO. Každý tanečník tančí jinak. Jsou tam určité série kroků, kterým se říká cifry, ale jak je možné, že tanec, který není popsatelný v jedné lineární šíři, se na ten seznam dostal? Je to právě díky té míře té improvizace, nebo díky čemu to vlastně je?
1: Já myslím, že jste to pojmenovala úplně přesně, že to tak je. Ono sice v tom tanci můžeme vysledovat společné znaky. Každý ten tanečník začíná zpěvem, potom následuje pomalá taneční část, pak se vlastně do toho dostává čím dál víc, až končí tou rychlou částí. Takže to jsou ty společné znaky. Ale tím, jak se vlastně vyvíjí ten tanec, jak se vyvíjí celá společnost, také je to ve vazbě na to, odkud pochází a tím pádem, jaký má na sobě ten lidový oděv. To hodně vlastně podmiňuje ten jeho taneční projev, ten jeho výsledek taneční.
0: Co vlastně určuje ten verbuňk? Je to kroj, který je v některých momentech limitující, ale v některých zase tomu verbíři nesmírně pomáhá, protože je velmi okrasný, ale zase se jako asi složitě točí v tom množství těch mašlí a pentlí. Nebo je to skutečně nějaká krajová zvyklost, která určuje, jak se tam ty kroky dělají? Když se na to podívám laicky, verbíři z podluží obsadí celé pódium a mají to více tak jako doširoka. Verbíři třeba z Horňácka jsou zase velmi úsporní, ale zase jsou tam jako o to preciznější ty krokové variace, ale říkám, to je můj laický názor, tak jak to vlastně?
1: Oba tyto aspekty, co jste zmínila, souvisí spolu. Jednak ten lidový oděv, podlužák má malované bohaté mašle. Kluci z dalších oblastí je nemají, tak je vlastně nemůžou využít, ale ten podlužák je využít může. Používá je k tomu zvýšení efektu toho tance. Potom jsou to podkované boty, ty taky vlastně udělají úplně jiný typ toho kroku, než když má ten tanečník bez podpatku obuv. Takže to všechno souvisí spolu a taky to souvisí s tím, že v každé oblasti ti kluci mají jakoby jiný temperament.
0: A kde jsou nejtemperamentnější?
1: Tak z mého pohledu je to Horňácko. Tam jsou i takové pokleky, potlesky, údery na zem, takže tam vlastně v tom tanci to můžeme velice snadno sledovat. A potom, když bych třeba zmínila Hanácké Slovácko naopak, tak ten tanec je takový velice jemný, decentní, elegantní. Takže na těchto dvou úplných jakoby opačných polech to můžeme snadno vysledovat.
0: Co máte vy osobně na verbuňku jako odbornice na verbuňk nejraději?
1: Tak co já mám asi úplně na tom nejraději, je ten emoční náboj. Ta hlavní podstata toho tance jsou vlastně emoce každého tanečníka. A pokud se povede tomu tanečníkovi zatančit tak, že jsou ty emoce čitelné, tak je to vlastně ten nejhezčí zážitek potom z toho tance.

0: Tanek je tanec, ve kterém se pořádá i mistrovství republiky. A to vrcholí pravidelně na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici každoročně na konci června. Výkony těch nejlepších verbířů tam posuzují hned dvě poroty. A ty se rekrutují z tanečníků a lektorů verbuňku, kteří sami bývali excelentní verbíři.
1: Tak milí posluchači, a mně se povedlo tady uchvátit nejdůležitějšího muže, předsedu poroty Štěpána Hubačku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Štěpáne, musíme vysvětlit našim posluchačům, na základě jakých kritérií se dá posuzovat tak subjektivní tanec, jako je verbuňk.
2: Tak je to samozřejmě velmi komplexní rozhodování, má objektivní a subjektivní část. Z hlediska té objektivní se dá posuzovat samozřejmě pestrost cifer, návaznosti cifer. Potom z té subjektivní části samozřejmě celkový projev. Patří tam, jak jsem ještě neřekl na začátku, je zpěv, takže i zpěv je vlastně součástí a hodnotí se. Takže tam je to hodně o subjektivní hodnocení. Objektivně samozřejmě se dá zhodnotit nějaké třeba intonace, další věci. A v tom tanci potom samozřejmě k regionální příslušnosti cifer, protože máme na to, aby ty jednotlivé regiony si uchovaly svůj svéraz a měly by se právě držet, řekněme, v nějakých takových hranicích nebo specificích toho daného regionu. Samozřejmě nechceme brzdit vývoj, takže i ten vývoj akceptujeme, když přijdou nějak kluci s novýma ciframa, které zapadnou do toho charakteru tance, tak samozřejmě to někdy přijmeme, někdy ne, když je to třeba hraničí moc nějakou akrobací a podobně. Potom si klást tu základní otázku a to je, zda to už neubližuje takové kráse tance.
1: Ty cifry, to jsou samozřejmě ty figury jednotlivé, to už jsme v našem pořadu vysvětlovali, ale kdyby přišel nějaký tanečník, který bude mít krásný projev, bude umět zpívat a zároveň by tam ale přidal prvky, které už by souvisely třeba s parkourem nebo opravdu s akrobací, tak to by prošlo nebo neprošlo?
2: Bych, že téměř jistě ne, že by to neprošlo. No, opravdu ten tanec není gymnastika, není to prostě akrobacie, je to tanec v první řadě. Ty figury musí být taneční. Protože co je důležité, ta soutěž tady není sama pro sebe. Ta soutěž je proto, aby ten verbuňk nějakým způsobem prezentoval a povytáhla nahoru, ale všem těm klukům vždycky říkám, to, co tady předvádíte, to máte roznést a předávat dál, pomáhat těm mladším, kteří se teprve učí třeba. No? Takže je to o tom, aby ten verbuňk byl podpořený té širokosti na celém tom Slovácku i za hranicemi Slovácka.
1: To vlastně za hranicemi světa, když je to statek zapsaný na seznamu UNESCO.
2: Viděli jsme tady dneska i dva pány z Japonska, kteří verbuň tančí, umí tančit a velice je to zaujalo. Takže dá se říct, že už svým způsobem se z toho stává takový světový tanec.

0: Zvedá se podle vás úroveň těch jednotlivých tanečníků, protože mě by zajímalo, jestli ten tanec má vlastně šanci přežít třeba dalších 100 nebo 200 let na základě toho, jak vy je vlastně nabádáte i ty vítěze, i ty soutěžíci, aby to předávali dál, tak jak to s Verbuňkem bude vypadat? Kdybychom se tady sešli třeba za 100 let, tak myslíte, že bude ještě soutěž ve Verbuňku?
1: Já věřím, že ano. Nevím, jestli soutěž, ale Verbuňk doufám a věřím, že tady bude, protože svým způsobem je to prostě tanec, který těm chlapcům, mužům, chlapům dává obrovskou možnost takové seberealizace. Prostě opravdu to, co nosíme vevnitř, dát ven. Prostě dát to do světa, ze sebe, tu radost nebo někdy žal, cokoliv. Jo? Prostě ty emoce, které prostě nosíme. A to si myslím, že tu potřebu se projevovat umělecky, to, co vevnitř, bude každý nosit sobě.
0: No a vy sám jste tanečník Verbuňku a dobrý, jinak byste nemohl dělat předsedu poroty. Čím je ten tanec pro vás?
1: Řekl bych to slovy Karla Pavlištíka, který to soutěž zakládal, že Verbuňk je nejkrásnější chlapský tanec na světě.
0: Já moc děkuju, pane Štěpáne. Doufám, že do roka a do dne se tady opět potkáme.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: A teď se pomyslně přeneseme ze Strážnice do Starého Města u Uherského Hradiště. Právě z něj totiž pochází jeden z našich nejproslulejších lektorů verbuňku, sám několikanásobný vítěz verbířských soutěží Erik Feldwábel.
1: Jak se mění ti verbíři? Je to o tom, že se zdokonalují fyzicky nebo víc pěvecky? My všichni víme, že verbíř musí umět dobře zpívat, musí umět samozřejmě ty figury jednotlivé. Musí být dostatečně lehký, dostatečně ladný, dostatečně dobře vypadající. Tak ti noví verbíři, na čem se dávají nejvíc záležet? Co je pro ně nejzásadnější?
2: Snaží se, aby ten celkový dojem byl dobrý. Já jsem jim vždycky říkal, musí to být komplexně, prostě tak dobré, že ten porodce nemá důvod nad ničím přemýšlet nebo psát si poznámky a jenom si tak niterně vybere toho nejlepšího. Takže aby nedělali technické chyby, aby nedělali pěvecké chyby, aby v kondičce se zdokonalili, a to se všechno stalo. Všechny naše rady oni poslouchají, ale bohužel si tak podřezáváme větev sami pod sebou, protože těch lepších je čím dál víc a mají dneska možnost YouTube, mají možnost více mět rozšířené obzory, více komunikace s těma porodcama, jo, mě spadli za chyby nebo řekli prostě, co je špatně, a do dalšího roku jsme se neviděli. Kluci jsou čím dál lepší, technicky oni tam už, ti finalisti, těch 18 finalistů, když si vezmeme, že se to propere přes 7 regionálních kol, takže se bavíme o 18 nejlepších tanečnících z celé Moravy, takže tam v podstatě chyby už člověk nevidí.

0: Na závěr, myslíte, Eriku, že by se někdy mohl verbuňk stát jakoby sportovní disciplínou? Čímž narážím na to, jestli mohou verbuňk tancovat i muži, kteří vlastně nejsou z Moravy, ani k tomu nepoutá žádný kořen. Je to tanec, který se dokáže naučit i ten, kdo tady v tom regionu nevyrostl?
1: To je otázka na pořad hodinový, kde bychom si sedli do křesla a hovořili o tom. V tomto se v žádném případě jednoznačně neshodneme, jako nejenom poroci, ale ústav lidové kultury, prostě organizátoři soutěže a tak různě. Prvotně jsem s tím měl trošku problém, protože to byli moji kamarádi, kteří tancovali v Ondráši, nebyli to rodáci z Moravy. Zprvu jsem to odsuzoval, ale pak jsem si uvědomil to, že se může stát, co se stalo, i jako kamarádovi, že prostě zahledí se do babi z Moravy, nastěhuje se sem a zamiluje se do toho prostě verbuňku, jo, a chce to zkusit. Já pořád tu myšlenku nemám úplně jako uzavřenou. Stále s tím bojuju, ale úplně s tím nemám problém. Pokud ten verbíř si dá kroj tak, jak má být, zacifruje to tak, jak to má být a cítím z toho, že to není jenom nějaká show, jenom proto, aby byl zviditelněný, ale že cítí, že ten verbuň má váhu a tančí ho tak, že ho respektuje ten verbuň, tak s tím problém nemám.

0: A teď bychom si měli konečně představit nějakého skutečného mladého verbíře. Je to shodou okolností zároveň vrcholový sportovec, reprezentant ve florbale, z níž si poté odskočil k motokrosu a hokeji. Profesí je letecký mechanik, ale chtěl by se stát hasičem záchranářem. Je mu 20, jmenuje se František Tvrdoň a vydáváme se za ním do Bánova u Uherského Brodu. Ahoj Františku, dobrý den.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Jak vlastně se zrodil František Verbíř?
1: František Verbíř se zrodil doma potají, by to nikdo nevěděl, a poté se to prohloubilo až v souboru Kohoutek.
0: Proč to bylo potají? Ty nejsi úplně z rodiny folklorem nepolíbené.
1: Folklorníci byla babička s dědečkem u nás, ale mě vždycky rodiče vedli k tomu sportu a já jsem do souboru nechtěl chodit, protože jsem se za folklor, dá se říct, styděl, ale zase hrozně mě bavilo chodit v kroji.

0: Já to trénuju, takže si prostě sám doma zpívám kdykoliv, když se mě zachce. A potom už je jenom si tu písničku naposlouchat a zkoušet si to na ní tancovat.
1: Co je, Františku, na Verbuňku nejtěžší? Co je vlastně pro toho kluka horší? Jestli to takzvaně udýchat, když si tam dáš nějaké těžké cifry, těžké figury, nebo jestli se víc soustředí na to, aby neskazil ty kroky, aby se mu nezamotaly nohy, aby nespadl třeba?
0: Já nevím, jak u ostatních kluků, ale u mě určitě je ten zpěv jako důležitý. Jak si to dobře natrénovat, zaspívat to dobře, tak i to právě udýchat. Kroky, jelikož jsem sportovec, tak nemám problém žádný. A když si to člověk dobře naváže, aby nebyl udýchaný, tak uspívá cokoliv.

0: Čím pro tebe ten Verbuňk vlastně je? Co ti to přináší? Dá se to nějak říct, když to třeba srovnáš s těmi sporty, ve kterých ty jsi velmi úspěšný, tak v čem je ten rozdíl? O čem ten Verbuňk pro tebe je?
1: Pro mě je to asi to ukázání se před ostatníma, před muzikou, a je to takové vnitřní utěšení. Uklidním se, přemýšlím jenom nad tím tancem, nad ničím jiným. A i když jsem z toho vyčerpaný, tak vlastně mě to dodá tu psychickou energii.
0: No a abychom se rozloučili stylově, tak bychom si mohli nějakou zanotovat, nebo ty bys nám mohl nějakou zanotovat samozřejmě, verbířskou.
1: Můžeme.
2: Koní!

0: rady.
1: Nepochybuji o tom, že by ses rady věděl. Děkujeme verbířovi Františku Tvrdoňovi a hodně verbířského štěstí, Františku.
2: Děkuji, a naslyšenou.
1: A pokud jste, milí posluchači, nabyli dojmu, že verbuňk žije pouze na Moravě, není tomu tak. Naše dnešní pátrání po tomto mužském specifickém tanci totiž zakončíme v Praze. My se teď nacházíme na Žižkově v Kubelíkově ulici, jsme v restaurantu Království a pokud přemýšlíte nad tím, proč právě tady, tak proto, že je to jedno z míst, které ač je v našem hlavním městě, tak v něm verbuňk a folklor stále žijí. A může za to muž, který vlastní tady tuto restauraci a jmenuje se Jiří Král. Dobrý den.
3: Dobrý den a tě zdravím, Markéto. Mě už jsme tady 23 let a vlastně od začátku, protože jsem z Moravy a vyrůstal jsem v souboru, který vedla tvoje maminka. Je úžasná to, že na to strašně rád vzpomínám a která byla jedním z hlavních lidí, který tu lásku k tomu folkloru i ve mně pěstoval a probudil spolu s mýma rodičema. No a vlastně od začátku, co tu hospodu mám, jsem začal dělat slovácké večery u cymbálu. Pro mě to je taková ta krev do žil, jakože si člověk zase trošku připadá jako doma. Kluci jsou výborní muzikanti a tak si tady zase zaspomínáme na naši domovinu.
1: Pamatuješ si, kdy jsi poprvé tančil a zpíval nějaký verbuňk? Na Moravě asi všichni kluci dřív nebo později začnou tancovat verbuňk, nebo ne?
3: Určitě, já si myslím, že právě zvlášť v tom našem kraji, tam je to tradice. Bylo to na té základní škole právě v Kohoutku, který maminka vedla, a verbuňkové písničky to nás provázelo. Je to strašně krásná věc. Já vlastně, když to potom spojím, že jsem vystudoval DAMU, když jsem na předváčkách ze zpěvu zpíval moravské písničky, tak bylo strašně hezký, že moji spolužáci, jeden z Ostravy, druhý z Plzně, za mnou přišli a říkali mi: prosím tě, ty, když zpíváš ty moravské písničky, nám se rvou slzy do očí. A já jsem říkal: víte co, chlapi, to je kvůli tomu, že ten člověk, který to skládal a pak zpíval, se snažil vyspívat ze svých emocí, ze své bolesti, ze své radosti. Ten kluk, když odcházel a zpíval, že jde na vojnu, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. A ta holka, která mu slibovala, že na něho počká, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. To jsou věci, které dneska už zní jako pohádka, ale to byla realita. A proto do dneška ty písničky v sobě nesou

0: bolest, ten smutek, tu radost, tu touhu vlastně těch lidí, aby na něho počkala, aby se jí vrátil zdraví, aby prostě to všechno přežil, a to je něco, co oslovuje stejně teď jako před 100 nebo 200 lety.
1: Na závěr si nějaký kousek slavného Verbuňku musíme dát, Jirko, tak nějaký oblíbený?
0: A nevím, Jerešova z Vídně? Je...

0: stříbra. Na něm retázečky, ej ze samého stříbra. To je bože.
1: Herec a restauratér Jiří Král naše dnešní pátrání po pokladu jménem Verbuňk pomalu uzavírá. Na úplný konec mám jednu radu pro muže i ženy. Dámy, chcete-li silného a muzického muže v kondici, hledejte mezi verbíři. A pánové, chcete-li, aby vás všechny ženy obdivovaly, naučte se tančit verbuňk, protože mužtější a mužnější tanec neexistuje. Krásný týden plný překvapivých objevů i krásy vám přeje Markéta Ševčíková.

Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu přeje příjemný poslech Goranka Oljača. Oslava 20. výročí interkulturního festivalu Refufest, který propojuje lidi různých kultur, národností a životních příběhů, se letos tváří nejen slavnostně a veselé, ale i tak trochu zamysleně. Vzpomínkový úhel pohledu znamená zároveň ohlédnutí za tím, proč a jak Refufest vůbec vznikl a co tuto tradici drží živou dodnes. O tom budou mluvit ti, kteří festival vymysleli nebo ho potom vedli i rozvíjeli. Spoluzakladatelky Jana Hradilková a Věra Kostlánová-Roubalová, Anna Verba, produkční minulých ročníků Refufestu, a Alexander Spěvák, ředitel Inbáze, jsou našimi hosty. Potkala jsem je v Kopce 17 na Smíchovské náplavce v Praze, kde se konala debata o roce, kdy všechno začalo. Na co myslela například psychoterapeutka a spoluzakladatelka Refufestu Věra Kostlánová-Roubalová, když se rozhodovalo o prvním interkulturním setkání?
2: Všichni, co slyšíme.
3: Já jsem asi myslela na uprchlíky jako vždycky. To byl, myslím, nápad Jany Hradilkový, že jo, ten Refufest. Tak to se mně moc líbilo. A vzpomínám na to první, to bylo takový jako berkatí, spontánní prostě mezi lidma. Ono jich bylo 20, takže už se mi to trošku plete. Ale myslím si, že to bylo tam, kde bylo pódium, na kterým spali lidi přes noc. František Kostlán, můj muž, tam spal, protože jsme se báli, aby to někdo v noci neukrát nebo něco tam neudělal. Takže na tohle si vzpomínám.
1: Vzpomínáš na Václavák.
3: Ano, a mně to přišlo jako obrovská novinka, že prostě slavíme jejich svátek. Uprchlíci s tím se nestraší, ty se oslabujou a vítají. Tak to mi přišlo pěkný.
1: Pěkně to zní i po 20 letech, stejně jako kamarádská atmosféra, kdy se vtipkuje a vyměňují si vzpomínky.
4: Dobře, já začneme, přátelé. Já vás
5: tady
4: vítám.
5: Věro, neruši.
3: Omlouvám. Ještě jednou to ve mene.
6: Jestli si vybavujete...
1: Uvědomovali si jedinečnost setkání přistěhovalců s místními obyvateli? Divadelní, hudební nebo taneční tvorba příchozích, tehdy ve skromném objemu, měla být zpestřená opravdovými pochoutkami ze zemí jejich původu. Jana Hradilková, básnířka a spoluzakladatelka Refufestu.
7: Já úplně spontánně to mám spojený s maršem. Pro vás, který to asi nevíte. Maršo byla taneční skupina čečenských dětí ve věku od 7 do 15 let tenkrát z uprchlického tábora Sputnik.
1: Bylo to v roce 2001, kdy spolek Berkat začal pracovat.
7: V momentě, kdy jsme začali dávat dohromady peníze, abychom je posílali do Čečny, tenkrát ještě na první dětský siročinec stejného jména Berkat, který tam rozjížděla Petra Procházková v Grozném. A Člověk v tísni tam byl na misi v uprchlických táborech na hranicích převážně Ingušsku. Bára Černá Smetánková tam objevila neuvěřitelného chlapíka, Váchu, tanečníka, bývalého člena nejznámější čečenský folklorní skupiny Vajnach, který začal tam s těma dětma tancovat, učit je tradiční čečenský tance. Tenkrát vzniklo takový heslo, když my nemůžeme do Čečenska, přivezem Čečensko k nám, a vznikl nápad, že ty děti přivezeme do Čech. Pamatuju, že ten první rozpočet byl 1 000 000. Prostě se to uskutečnilo. Ta zkušenost, když jsme viděli co dělá setkání těch našinců, protože všechno jsme to dělali na koleně, to znamená, že ty děcka bydleli v rodinách. Jsme je dávali dohromady s místníma školama, muzeama, divadlama. Všecko to bylo na co nejnízkoprahovější komunik. A i ty koncerty byly velmi živelný, že jsme do těch koncertů zvali další český umělce. Vím, že třeba Navarová byla jednou z prvních koncertů. Takže ta zkušenost, to je pro mě to podstatné. Ta zkušenost, co dělá s člověkem opravdu to osobní setkání s někým, kdo přichází z války.
1: Opravdu to zastíní stereotypy panující v našich životech?
7: Stačí opravdu zprostředkovat to osobní setkání, že to má velký smysl. Z tohohle z toho pak vznikla ta myšlenka otevřených happeningů na ulici. Věrka je zase autorkou výrazu příchozí, jo? A to je hrozně důležitý. A taky první název Refufest byl ještě doprovozen tím přídomkem aneb přišel svátek. No.
1: Tak to bylo duchovní zázemí Refufestu. A na to si vzpomíná i Alexander Spěvák, současný ředitel spolku Inbáze, který celou dobu interkulturní svátek organizuje.
5: Zůstal nějakou dobu to zase, a nepřišel svátek. A pro mě je to furt jako takhle, protože pamatuju od nějakého druhého ročníku, tak...
8: Od míráku.
5: V roce 2006. Co se mi nejvíc dotklo? No, že se to povedlo, jo. To fakt nebylo jako jednoduchý prostě sehnat na to peníze a skoordinovat to všechno, jo. Protože ta koordinace je vždycky strašně těžká. Něco vám nevyjde, musíte to celý předělat třeba. Vidí, kolik je zatím práce, jo, což navenek až tak vidět není. Třeba.
1: Každá akce nová v sobě nese ty nějaké organizační problémy a také novinky. Vy jste žádnou zkušenost tohoto druhu neměli. Co v tom kontextu bylo pro tebe jakoby těžké? Neobvykle.
3: Já myslím, že moc ne. Já jsem velký improvizátor celoživotně. Možná s organizací toho, kdo tam bude zpívat, kdo tam bude tancovat. A myslím si, že vůbec Berkat, jako Jana Hradilková, jako Petra Procházková, tyhle lidičky, které tam jsou, tak improvizují. To, co je teď potřeba, tak to dělají. A myslím si, že i tam to bylo takový jako pokus. Uděláme jejich svátek, vlastně na ně upozorníme, uvidíme, kdo se chytí.
1: Říká Věra Kostlánová-Roubalová.

0: Festival se se svými účastníky dosud hezky prošel Prahou a ukázal nejen její krásu, ale také lidi, kteří tu žijí a mají zájem o nové spoluobčany. Jeho adresy se střídaly. Ovocný trh, náměstí republiky, náměstí míru, Kampa, Strelecký ostrov, kampus Štvanice nebo nákladové nádraží Žižkov. Nesmírně důležité a nezapomenutelné je, že se svátkem do Prahy přicházeli uprchlíci z uprchlíckých zařízení.
1: Já už jsem říkala Gorance, byla si u toho, když jsme vozili lidi z uprchlíckých táborů, oni vždycky přijeli ráno, měli něco uvařeno, prodávali a tak dále a večer autobusem zpátky. Tak jsme vymysleli s Martinou, že tu přespějí v českých rodinách. To bylo super, na to nezapomenu, jak jsme u Míráku, myslím, že jsme stáli a teď jsme vyvolávali ty české rodiny a oni se hlásili a předávali se jim ty uprchlické rodiny. Jo? A oni prostě spolu měli nějakou večeři a druhý den spolu prostě bydleli a žili. Aspoň jeden den, tak to mě bylo vždycky líto potom, ale pár let jsme to takhle dělali.
0: V současné době je to trochu jinak. Alexandr Zpěvák vysvětluje.
2: Teďka je, protože je spolupráce nějaká ze správou uprchlických zařízení, takže oni je dovezou a pak je zase večer odvezou. Furt to na tom Refufestu je, i když nelíbil se jako donorům líp. Jo, že to jsme dělali vždycky většinou jakoby bokem toho festivalu, ale nikde jsme to až tak nezdůrazňovali, bych řekl.
1: Ale to je tak strašně důležitý pro ně, jo. Nejenom, že prostě vypadnou ven, změna celého toho stereotypu, který se tam odehrává, no a pak se taky něco vydělají, uvařej, vydělají. Prostě super, to je moc dobrý. No, takže díky, že pokračujete, holky.
2: Možná by bylo dobrý zmínit, že nebyly Refufesty jenom v Praze. Mm-hmm. Měli jsme i Refufesty v Statku, v Rakovicích a taky jsme měli Refufest na Točníku třeba. Jeden čas taky probíhal Refufest pro školy, ale pro mě je Refufest vždycky taková oslava prostě oslavatý imbáze. Málo kdo si spojuje zase Refufest s imbází, což mě mrzí teda, protože pro mě je to taky oslava těch lidí, že si taky můžou jako říct, to spolu organizuju já. Ta historie už je dlouhá, takže se snažíme jednak samozřejmě v široké veřejnosti představit tu problematiku migrace jako takovou, ale zároveň se vždycky snažíme aspoň trochu tam vsunout, že je to imbáze a co dělá. Děláme fakt dobré věci. V současné době taky to není jednoduché, ale není to jednoduché v žádné době. Nikdy to nebylo jednoduché.
0: Zdůraznil pravdivý fakt ze života neziskovek Alexandr Zpěvák. Anna Verba, dnes projektová manažérka, bývala produkční několika ročníků Refufestu, se s tou prací seznamovala postupně. Nejdříve jako návštěvnice měla malé děti a nemohla se festivalu aktivně věnovat. Důležitý pro vzpomínkový pohled na Refufest a Annu Verbu je rok 2021, když jí ředitel Inbáze nabídl, aby festival organizovala.
3: A já jsem volala samozřejmě Věrže, jestli já na to mám, jestli vůbec. Prostě pro mě to byla nějaká taková čest, aby jsem prostě dělala to správně, jako, protože nenarodila jsem se tady. Měla jsem požehnání. Ano, Aničko, dělej. A to mě stačilo. Vzory mám v těchto dvou ženách. Pamatuju, všechno bylo fajn. Na konci večera přišla bouře, malom se nám odletěl stan, ale... Já vím, že je to strašně, strašně drahé. To v paměti mám, že máš zodpovědnost za lidi, za atmosféru, potom za počasí a samozřejmě za všechno, za techniku.
0: A tak se dostáváme k motu letošního festivalu. Odvaha, odolnost, odpovědnost. Potřebujeme je více než v minulých letech? Jak ředitel Inbáze vnímá rozdíly?
2: Každý ročník je trochu jiný, každý prostory prostě měli svoje. Pamatuju Míra, když nám odletěly stany na IP Pavlova, no, když jsme je prvně drželi a pak nám řekli pusťte to, jo, protože to bychom odletěli i s nima. Jo, pamatuju prostě Střelák po dešti, úplně rozbahněný, ale vždycky se to nějak uskutečnilo, i když třeba ten Střelák byl strašný. Trošku mě mrzí, ale to nesouvisí úplně s Refufestem, že se ta společnost jako taková hodně polarizuje, čím dál víc mě připadá. To je rozdíl podle mě od roku toho, já vím, 2006, co pamatuju. Pak byla v roce 2015 ta uprchlická krize, kdy se taky společnost přece jenom polarizovala. Pak to nějak ustoupilo a pak zase teď prostě po tom covidu nová vláda, všechno, že jo. Že hodně ta společnost polarizovaná, no. To mě třeba vadí.
0: I letos nezbývá, než popřát, ať se jim jejich představy o dialogu, solidaritě, sounáležitosti a interkulturalitě podaří. Na příští sobotu a setkání v oblasti vymezené slůvky My a oni se těší Goranka Oljača.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Doksanech na Litoměřicku padl dnes absolutní teplotní rekord. Železničáři opraví trať, zastávku a přejezdy v kamenném přívozu. Práce plánuje po roce 2028. Čeká nás tropická noc. V neděli se během dne budou teploty pohybovat kolem 40. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. V Česku dnes padaly teplotní rekordy, a to i ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřila podle webu Českého hydrometeorologického ústavu 40,8 stupně Celsia. To je o 4 desetiny víc, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Kvůli horku často vyjížděli záchranáři.
2: Nejčastějším pacientem je člověk v seniorním věku, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními.
3: Říká mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Zdravotníci taky ošetřovali několik hasičů zasahující u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové jezdí tramvaje kvůli prověšeným trolejím pomaleji a nabírají zpoždění.
4: Podnik musel plošně snížit rychlost tramvají na 40 km v hodině.
3: V neděli by mělo být ještě tepleji. Rekordy navíc můžou padat i v noci. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
0: Správa železnic plánuje rekonstrukci zastávky v kamenném přívozu nedaleko Prahy. Zároveň chce opravit tuto část trati a zvýšit bezpečnost na dvou přilehlých železničních přejezdech. Místo výstražných křížů na nich mají být závory. Pokračuje mluvčí správy železnic David Kabele.
5: Akce je zatím v přípravě a stavební práce přicházejí v úvahu teprve v roce 2028 nebo později, podle toho, kolik financí bude v rozpočtu pro nadcházející roky.
0: V Jablonci nad Nisou začne v blízké době úprava lesoparku v části Kokonín. Podle mluvčí Jany Fričové už vedení města vybralo firmu, která park opraví. Práce budou stát zhruba 7,5 milionu korun. Jde o první etapu úprav. Navazuje na loňskou rekonstrukci památníku obětem první světové války.
6: V první etapě bude firma pracovat na terénních, zahradnických i sadových úpravách. Obnoví například cesty a chodníky. Přibude i nový mobiliář, jako jsou lavičky, naučné a informativní cedule, odpadkové koše nebo zásobníky se sáčky na psí exkrementy. Nově bude v lesoparku taky přírodní plastika z akátových kmenů. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Srbský prezident Aleksandr Vučić oznámil, že během několika týdnů rezignuje na svou funkci. Ohlásil taky předčasné prezidentské i parlamentní volby. Druhý mandát by měl Vučićovi oficiálně skončit až v polovině roku 2027. Prezident rezignaci oznámil na shromáždění vládních příznivců v Bělehradě. Přesné datum, kdy z funkce odejde, neuvedl.
1: Počasí.
0: Zítra nás čeká tropické počasí v noci, ale jasno a na mnoha místech bude také tropicky. Teploty klesnou na 23 až 18 stupňů. V neděli tedy bude jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí na 35 až 40 stupňů, výjimečně až k 41. Na západě Čech se večer mohou ojediněle objevit přehánky nebo bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 134. kilometru ve směru na Prahu leží předmět na vozovce, řidiči mají jet opatrně. Na dálnici D8 kolem 57. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchaný nákladní vůz, pravý pruh je uzavřený a řidiči se tedy zdrží. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už nás čeká pořad Rozhlas jede za vámi.
1: Rozhlas jede za vámi.
7: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
8: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
7: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí, u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
8: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
7: Povídejte.
8: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci, budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
7: Tam se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti, rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, tím se rádi chlubíte?
8: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
7: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
8: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapení, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovici. Myslím, že jsme ještě neříkali. Můžeme. Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
7: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
8: Děkuji
7: úvod.
8: Děkuji za pozvání.
7: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24. přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
9: Dobrý večer.
7: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
9: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
7: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už...
9: Dělám osobnosti.
7: Může být
9: taky jsem tam měla pana hraběte.
7: To je nádhera.
10: Tak já jsem se k tomu dostal.
7: Pane hrabě, co vy a Český rozhlas?
10: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé, to zní hezky, každé léto loni poprvé, možná letos podruhé.
7: Je to taková hezká dlouholetá tradice.
10: Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedem všechny hrady a zámky.
7: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu, kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
11: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas Plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
7: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
11: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
7: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on! Tomáš Klus se zdraví! Těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází Tomáš Klus. Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme, hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
12: Já
7: nebo
12: se zouvám až vždycky při výkonu.
13: A máme se taky.
12: Jo. No tak jako, je to příjemné.
7: No ne, chcete se zout?
13: Všichni se zujeme, všichni, tady všichni.
7: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu Hraběti, jako to se pán nebo Libor.
12: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
7: Ano. Tak. A občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude dělat zpívat.
12: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
7: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
12: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
7: To je pravda. No. Ne. Čím začneš?
12: Já začnu písní Pocity na přání.
7: Velmi děkujeme. Publikum zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, Rozhlas vyjel za vámi po 24. Světlana Vitovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuju.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
2: Děkuju. Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Jsou tady teď už 4 rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
4: Já jsem poslouchala každou neděli v 1 hodinu pohádku a ve 2 hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, žehlil jsi někdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Já se budu muset zamyslet.
2: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte Dvojku nad sebou, ale...
4: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
2: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
4: Jo.
0: To jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
4: Jako kam?
0: A už jako...
4: No, v nákupáku?
0: V nákupáku.
2: Jako jestli
0: na
2: tebe poznám?
0: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako 2 fakt mladý holky a já jsem si říkal, tak dobré, to má, jestli to funguje, protože šli ke mně, tak, tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase,
2: no.
0: Nic marné, ale došli až ke mně a říkají, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
2: Pane Hrabe, pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, byste asi na to zvykli, je?
5: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
2: Jo, ale teď to jste celoživotně.
5: Jo, vlastně jo.
2: No.
5: I když nějaký čas mi to neplatilo.
2: No to je... Ale zase, my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho, ale jako pane Hrabě, to běžně člověk vůbec jako neužívá.
5: No,
2: že
5: tak
2: ne?
5: To zkuste.
2: A
5: víte co?
2: No.
5: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já?
2: Já se doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
5: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno. Ne.
2: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
5: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás 5. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 8 hodinu večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
2: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety 1, 2x.
5: Ne, ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jule Verna, 15-letý kapitán.
2: Ano,
5: takový.
2: Ano.
5: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
2: Ne, určitě, no jistě.
5: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
2: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
5: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám.
2: Mm-hmm.
5: A poslouchám ho jedině v autě. A tam jsem neklidný. To znamená, pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle to se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odejdu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
2: No.
5: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá. A pak to zase něco hraje a no. To řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia být.
2: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
5: Jak mi vás slyším.
2: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
5: No, že jo.
0: Jakmile vás
5: slyším, ta dikce vaše tak no. Je jako taková jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně ze mě takhle tam v tom rozdobu.
2: Že vylezu.
5: V tom autě najednou sedíte vedle mě.
0: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přeladit, že ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt tam seš.
2: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu, možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
5: To je mi líto.
2: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio, třeba jako kluka malýho.
6: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vginsla, Honzu Petránka, který byl potom jaksi už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mně ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo blížší tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro rádio žurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo.

0: Moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 21 lety. Takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
1: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu zuje, tak to už jako...
0: Když už se zula, možná přestanu být nula.
1: Dámy a pánové, je tady další píseň.
0: Je tady další píseň.
1: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
0: Mě ani neříkej.
1: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu, jako pan Hrabě, je to zbytečné, všude klus.
0: Omlouvám se.

na malý postel, u kojen kojtem, po nočním vesilíště pořád vidím dvojité, ale v tvým raním útěku, střízlavým bolestně, posledním doteku zůstal jsem uvězněn, ospalý šešek, já dítě na věčnost, nákupní tašek, tahla z upřímnost a zbylý city, ukrytý po kapsách,

0: Děkuju. Děkuju. Děkuju. Seďte, seďte. Děkuju.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus.

0: Na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas, jede za vámi Světlana Vitopská, František Inský, Libor Dvořák, Tomáš Klus. Vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice? Kolikrát jsi byl princátko?
1: Třikrát.
0: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
1: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
0: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
1: Já jsem byl král, no. Ale pro mě hrabě taky dobrý.
0: No. Co, pane hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
2: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
0: Ale tak to...
2: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
0: No.
2: To je něco jiného, král. To je.
1: Teď mi to konečně došlo, teda no. Musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
0: Takový v našich pořadech zpívají. To je...
2: Ano, Rozhlas dělá zázraky.
0: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer. Takhle Reného Zavoral, no to je... To jsem ještě nezažil. Na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tady v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
3: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohle to zažívá asi pravidelně, že jo?
1: Ne, ale v Čelákovicích prostě ne, je ředitel víc než hrabě a král.
0: No, tak...
3: Ne, děkuju.
0: Ale tak...
3: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
0: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo x, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
3: Já jsem na Čelákovice narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
0: To je propagace destinace.
3: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
1: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte, si odpočil.
3: Děkuju.
0: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
3: je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýšil o 10 korun vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasu a televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. Jsem o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz. No.
0: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář. Připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
3: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit s menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořad na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slaví jste výročí. Je to jeden ze 3 špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme Český rozhlas Žurnál Sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším, anebo že vyhrožuji propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na 2 pilířích. Na lidech, to je absolutní to hlavní, a pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy Český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
0: Děkujem. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
1: Bude to zase písnička na přání. Já jsem slíbil, že zahraju píseň Marie.
0: Jo, je! Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
4: Jeden

0: život vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu. Je posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitopská, Tomáši.
4: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, že já nemám rytmus. Takže já jsem se vás chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že byste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
4: To je paní Jitka.
3: Ano.
4: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už takhle
4: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Je. Vy jste se takhle odlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl 100%, nám to stačilo.
4: To nikdo neřekl, že to nebylo 100%, Aleši.
3: Ne, tady paní říkala, že přesto,
4: Ne, neříkala, že to bylo...
5: To bylo vynikající.
4: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to tak je pravda, Aleš.
3: Ne, no je... Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu? Ty
4: no.
3: Jsi? No.
4: To bude zábavička. No,
3: bavilo by tě to?
4: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně, že?
5: Vy
4: jste monitorován, každý hovor je monitorován.
5: Ano. No, tam už... Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prostě nás trošku otřebujete.
4: Dobře, ne, to jasně. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas i nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
5: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
6: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a udělali jsme takový živý řetěz kolem budovy České rozhlasu.
5: Objímali jsme se
6: tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufáme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufáme, že to tak nebude, uvidíme.
3: Libore, poprosím
7: vás. Já bych
3: tomu
7: dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
3: Pane Hrabě, poprosím vás.
8: Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, stávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě, pak se rozrazily ty dveře a oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. Takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě a byl jsem unesen tou euforií té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo a vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
3: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahle ta DAP rádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek Vipet Tobiáš a přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer, další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer. Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
0: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
3: Odkud, z Brandejsa?
0: Z Horoušan.
3: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
9: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
3: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
9: Pouhých 196 cm.
3: Co to tady dneska s tím zouváním za mány? To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
10: Přesně tak.
3: No. A paní má ještě rovnou...
10: Klučina už je taky bosej.
3: Už se zouvá i Klučina.
9: Klučina Viktor už se také zouvá.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
3: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat s ledasčím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B. Miluje pohled na posilující muže? Touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C. Miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
9: A.
3: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
9: No jasně.
3: Proč?
9: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
10: V životě jsem to nepila.
3: Viktore, je to špatně. Ludsko, zkusíte to?
0: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
3: Vy si myslíte, že C, jo? Hmm. Tak schválně, Světlano, jak to je?
10: Je to tak, koukám se na seriály. A pak taky ještě teda mám novýho trenéra.
3: Takže trošku u B, jako ano.
10: Ne, jenom trenér.
3: Každopádně je to za C. Ludsko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A. Pan hrabě je Valentín. Za B. Silvestr. A nebo za C. Pankrác. Lucie se hlásí?
0: Já si tipnu, já bych si tipla Valentína.
3: Myslíte, že A. Je to špatně, Viktore?
9: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B. Silvestr.
3: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
8: B. Silvestr.
11: Vy se jmenujete, pane Hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
8: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
11: A vy si je pamatujete takhle všechny?
8: Samozřejmě.
11: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
8: Já si každý ráno s ním probouzím.
11: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste, za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, anebo za C Otcové a děti? A Viktor se hlásí?
9: Já bych dal B.
11: Tedy Mistr a Markétka? Proč si to myslíte, Viktore?
9: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
11: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
7: Je to tak.
11: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Tak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A byl nejstarší ze tří sourozenců, za B vyrůstal jako jedináček, anebo za C měl 5 sester. A Lucie se hlásí?
0: Myslím si, že je jedináček.
11: Takže B, že by to mohlo být? Tomáši, jak to je?
4: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
11: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, pátá. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal, má podpis. A já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
9: Mě ten James Bond zní jako reálně.
11: Proč myslíte, Viktore?
9: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
11: Počkejte, váš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
0: Typnu si, že je to Angelika.
11: Pane řediteli.
6: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinetua v podání Pierre Briseho, kterýho ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě to Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jednou z vás.
11: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál to velké DAP rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
0: Já typu 1965.
11: Viktore?
9: A já bych dal 1970.
11: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
6: Dismančata v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
11: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAP rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAP rádio, opět s rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá, pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí. Dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roučou pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí. Děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská.
10: Naschledanou.
11: Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Vlna veder by podle distributorů neměla ohrozit elektrickou síť. Záchranáři pátrají v Hracholužské přehradě po člověku, který zmizel pod hladinou. Čeká nás tropická noc i celá neděle. Teploty se budou pohybovat kolem 40. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Elektrická síť v Česku je podle distributorů na stávající vlnu veder připravená. Podle ČES distribuce spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím stoupá asi o 2%. Pořád je ale nižší než v zimě, kdy domácnosti běžně vytápějí. Problémy teď neočekává ani EGD nebo predistribuce. Podle jejího mluvčího Jana Bílka se spotřeba elektřiny tento víkend nejspíš nezvýší.
3: Neočekáváme ani to, že by maximální zatížení o víkendu ve srovnání s pracovními dny nějak zásadně rostlo, spíše naopak. Je to dáno tím, že Praha se koncem školního roku každoročně tradičně vylidní a také tím, že o víkendech obecně spotřeba elektřiny Prahy vždy o něco klesne. Platí také to, že nejvyššího zatížení dosahuje elektrická síť Prahy v zimních měsících, kdy se maximální denní odběr dostává pravidelně i přes 1000 MW.
2: Záchranáři pátrají v Hracholužské přehradě na Plzeňsku po člověku, který zmizel pod hladinou. Svědci to nahlásili po 5:00 odpoledne poblíž hráze. Na místě jsou hasiči, policisté, vodní záchranáři i policejní potápěči. Do pátrání se zapojil také vrtulník. Záchranáři prohledávají vodu i pomocí podvodních dronů. Přímý svědek po doplavání na břeh zavolal pomoc a ukázal přibližné místo. U hráze je hloubka až 20 metrů. Policie upozorňuje, že pátrání mohou komplikovat spodní proudy. Elektronické jízdní řády dopravního podniku Ostrava jsou uspůsobené i pro nevidomé a slabozraké cestující. Kromě odjezdů a dalších informací v písemné podobě umějí komunikovat i zvukem. Do konce roku jich ostravský dopravní podnik nainstaluje 200. Podle ředitele městské firmy Daniela Morise najdou nevidomý ovladač zvuku vpravo dole pod displejem.
4: Tlačítko, které je označeno i brailovým písmem a žlutou barvou, a ta je vlastně pro nevidomé cestující, kteří taky chtějí vědět, kdy co jede, a zmáčknutím jako toho tlačítka začne tady tenhle e-paper mluvit.
2: Kvůli tropickým teplotám zavádí speciální opatření také Pražská zoologická zahrada. V provozu je téměř 30 mlžítek. Zařízení jsou rozmístěná například u dětských hřišť, ale také ve výbězích kapibar, slonů nebo tučňáků. V červenci pak chovatelé do výběhu zvířat dovezou několik tun ledu, říká mluvčí zoo Filip Mašek.
5: Všechna zvířata samozřejmě mají přístup do často klimatizovaného zázemí, do stínu, nikdo je nenutí být někde na sluníčku v expozici. Současně připravujeme také další turnus té ledové zoo, která se osvědčila zejména u ledních medvědů, kdy dovezeme několik tun ledových kostek.
2: Počet obětí středečního zemětřesení ve Venezuele stoupl na 1430. Pohřešovaných jsou dál desítky tisíc. Záchranáři i místní se už desítky hodin snaží vyprostit přeživší ze sutin. Do země dorazily stovky členů záchranných týmů ze zahraničí. Další budou ještě přijíždět. V zasažené zemi nebo na cestě do ní je podle OSN taky 140 záchranářských psů. Týmy vyslali například Spojené státy, Kolumbie, Francie, Německo nebo také Česko.
1: Počasí.
2: V neděli bude jasno nebo skoro jasno a teploty se vyhoupnou na 35 až 40 stupňů, výjimečně až k 41.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 kolem 288. kilometru ve směru na Brno komplikuje provoz porouchané vozidlo. Řidiči projedou se zvýšenou opatrností a musí počítat se zdržením. Na D5 na 100. kilometru ve směru na Plzeň stojí porouchané osobní auto. V levém pruhu levý pruh je uzavřený. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už váš oblíbený hobby magazín.
1: Hobby magazín.
0: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit. Vypravíme se také mezi myslivecké psy norníky a poradíme, jak pečovat o velké hodiny a malé hodinky. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnovém a červencovém zalévání zahrádky. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Utišnova v Předklášteří, v zahradách kláštera Porta Celi, jehož název se překládá jako Brána nebes, se udržitelným způsobem starají o sad a další pozemky. Tomáš Blaha tady pravidelně vítá i dětské návštěvníky, který jim rád vysvětluje, jak se dá jednoduše vyrobit biouhel a k čemu v historii i dnes slouží. S mikrofonem se tam vypravila naše zvídavá hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Ten klášter, když tady vznikal, tak kolem byly obrovský lesy rozsáhlý a v nich těžili dřevo a z toho dřeva dělali dřevěný uhlí. Oni potom udělali uhlí tady a odvezli ho do Brna, kde na tom kováři třeba kovali nebo na tom prostě dělají další věci. Ale proč se nevozilo to dřevo? Proč se vozí to uhlí? Dřevo je těžší než ten uhel a má menší výhřevnost. Oni tím, že udělali z tohoto uhlí, tak tu energii koncentrovali do menšího objemu. Takže vlastně to nemusí toho vozit tolik, aby dosáhli vyšších teplot.
3: Pedagoškou je Karolína Zelinková, která dohlíží na děti a asi ten nápad celý zrealizovala.
4: Jsme tady v rámci třídního výletu. Celé to je vlastně téma toho, co se učíme v přírodovědě. Učili jsme se o fotosyntéze, o koloběhu uhlíku, o hoření, o přírodě, takže to vlastně pasuje do našeho kurikula. Dneska jsme pomáhali taky s prací v sadu, takže si vyzkoušeli, jaké to je mít sad a zahradu.
3: Tak Zuzanko, já vidím, že máš ještě trošku špinavé ruce od té práce. Bylo to fajn?
5: Jo, bylo, protože jsme mohli stříhat velkýma nůžkama a střídali jsme se s kamarádkama.
2: Staré vaně máme větve, co jsme pozbírali, suché staré větve, prostě opadá takové drobnější, který se nehodí do kamen. A teďka je tady, z nich vyrábíme biouhel, to znamená, jsme rozdělili klasický oheň. A teďka můžeme vidět, že první fáze je ten uhel a v druhé fázi je to ten popel. A teďka se dívejte, že já to takhle hrábnu, když vyhrabu ze spodku, tak je to zase černé, ale vlastně za chvilku to začne bělat. To je tím, že vlastně ten uhel z toho spodku se dostane do kontaktu s kyslíkem a začne se měnit na ten popel. Jo, to je vlastně, když doma grillujete a i tak máte ten uhel nebo to uhlí, které potom se zapálí, okysličí, je na vzduchu a spopelnatí. A teďka by nám to celé zhořelo na popel, což my nechceme, protože si chceme vyrobit ten biouhel, takže to potřebujeme zalít. Tak, doplníme vodu do konve. Teďka to trochu dýmí, že jo? Doteďka to nedýmilo. My ten uhel neděláme kvůli tomu, aby jsme na něm grilovali, ale děláme ho kvůli tomu, aby jsme ho tady dělali. Když zasazujeme stromy, tak do té výsadbové jamy tomu přidáváme ten uhel. On dokáže držet tu vodu, že jo? To je to, proč ho chceme. Aby když dlouho neprší, jako třeba teďka, a pak zaprší hodně vody naraz, tak aby ta půda to stihla pojmout. Že jo, je to pořád ještě, je to uhlí, takže kdybychom to špatně někde zahasili, tak ono to pořád může začít hořet. A proto my to dáváme takhle do toho barelu. A v tom barelu žádný vzduch nebude, protože ho zadeklujeme a ono se schládne a bude to fungovat. Teďka já to přehážu tou lopatou a vy můžete vidět, že v těch spodních částech je to pořád bílé. Nechám to tady pár dní stát a pak to stáhneme dolů do kláštera, kde to třeba dáváme do kompostu, nebo to dáváme do záhonu nebo pod ty stromy. Nebo ti můžeme i kreslit teoreticky. To vám potom dám do školy nějaký vychládlý už. Ten uhel tady bude třeba tisíce let. On se jako bude trochu rozpadat, ale třeba archeolozi, když objeví nějaký pravěký lokality, tak vlastně vždycky tam objeví uhlíky, podle kterých oni to jsou schopní datovat to stáří toho místa. Takže dneska jsme vyrobili něco, co tady bude i po prázdninách.
1: A ještě dodám, že biouhel zlepšuje strukturu půdy, zabraňuje jejímu vysýchání a omezuje vyplavování živin do spodních vod a je ideálním domovem pro zdravé půdní mikroorganismy. No a podle návodu v reportáži si ho jednoduše můžete vyrobit i vy sami na své zahrádce. Co nás čeká za chvíli? Pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Který stromy můžu prostřihávat nebo udělat průklest?
0: Mám pro vás velice dobrou zprávu. Jak nám vysvětlil František Hlubocký, zahradník z Pardubic, tak ten únorový, březnový prostřih je, aby vám strom pěkně rostl. No a ten letní, ten je, aby nerostl.
2: Ovocné stromy, tam jsou dvě možnosti, kdy buď tehle ten pozimní nebo předjarní, jak je kdo zvyklý říkat, je to řez, o kterém se tvrdí, že zmlazuje. Tudíž tím my nabudíme to, co jsme uřízli, že tam vyrostou místo toho dvě nové mladé větvičky, ale dělá se u ovocných stromů další ten letní řez, s kterým jsou lepší zkušenosti, že spíš brzdí v růstu, když potřebujeme, že už je strom tak akorát, a tam se nedá přesně říct doba, ale platí vždy po sklizni, i hned po sklizni. Jestli jsou to třešně, tak se teda kamarád směje, říká, jestli nedošáhneš na nějakou větev, tak si klidně uřízně a otrhej na zemi. Platí to u jabloní, u čehokoliv, že i hned při sklizni anebo po sklizni. Letní řez má právě za důsledek, že strom už nepřirůstá, ale naopak tu sílu dává do pupenu, které si vytváří na příští rok, tudíž naopak příští rok ještě lépe kvete a založí víc květních větviček.
0: A před dvěma týdny jsme tu měli dotaz naší posluchačky, paní Blanky, že má doma potkany a zkoušela všechno možné i nemožné, sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, skleněné střepy do děr a nic nepomáhá, a stále jí potkani ničí rostliny, hlavně ve skleníku. No a my jsme vás vyzvali, že rádi zveřejníme vaše zkušenosti. A ozval se nám posluchač z Hradce Králové a ten píše, že strčil do potkani díry sáček se psím hovínkem a bylo vystaráno. A tak to později udělal ve všech okolních děrách, no a potkani jsou pryč. Pravděpodobně ucítili něco nepěkného. A ještě mi zrovna tento týden povídal jeden kamarád, saxofonista v Dechovce, kam chodím hrát na trumpetu, že měli doma potkana, dokonce žral i psům z misky a pořád se ho nemohli zbavit. Nemohli ho chytit, otrávit. A jednou jeho dcera vzala nějaké staré hadry, staré monterky ze sklepa, šoupla je do pračky, pustila a ejhle, po hodině otevřela pračku a byl tam i ten nepolapitelný potkan. Už to měl za sebou. Pojďme k dalšímu dotazu.
3: Čím to je, že já mám zasazenou lípku více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemají plný skořápce, není celý jadírko, je takový malinký.
0: Tak s tím by nám mohla pomoci zahradnice Věra Kastlová ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: U lisky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy.
0: A ještě jednu zajímavost pro zahrádkáře mám, tu jsem vyčetl v jedné knížce. Před 900 miliony lety měl celý den na naší planetě jenom 18 hodin. Bylo to tím, že měsíc obíhal okolo Země v menší vzdálenosti. No a pokud vám současných 24 hodin nestačí na všechnu práci na zahrádce, tak tu pro vás mám výhledově velice radostnou zprávu. Přibližně za dalších 900 milionů let bude mít den na Zemi 28 hodin. No a přesně to se může aktivnímu zahrádkáři, kutilovi i pěstiteli hodit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď to bude o mysliveckých psech. Během staletí byla vyšlechtěna různá plemena loveckých psů. Ohaři, honiči, barváři, slídiči a retrievři a také norníci. Už název napovídá, jaká je práce norníků. Je to práce pod zemí, v norách. V posledních letech se o tomto způsobu lovu hodně diskutuje a naši hobbyredaktorku Slávku Brádlovou zajímalo, jak se na to dívá jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřících Lada Dolejšová. Sama má dvě feny německého křepeláka pro práci na zemi a fenu Welsh teriéra a ta zvládá práci jak na zemi, tak v podzemí.
2: Tohle je opravdu ožehavé téma, docela složitá otázka. Nicméně určitě ty psy byly vyšlechtěný právě k té práci pod zemí a po dlouhá léta se to tak praktikovalo. Druhá věc je, že ne všichni, kdo tenhle způsob lovu praktikovali, to dělali dobře a opravdu tak, aby zvěř netrpěla přehnaně. Je to určitě způsob lovu, který je hodně jako cílený, je hodně efektivní. A vzhledem k tomu, že přes tuhle tu dravou zvěř, která se skrývá pod zemí, se můžou šířit i různé nemoce, tak se to bralo, že je to opravdu potřeba. I všechno, co je potřeba, tak se dá dělat s nějakým jako citem a hlavně s nějakou humáností. Takže za mě ten tlak na to, aby to bylo úplně zakázáno, není asi úplně dobrý, ale podívala bych se spíš na to, jak je to prováděno a aby to bylo opravdu prováděno tak, aby ta zvěř zbytečně netrpěla.
3: Aby zvěř zbytečně netrpěla, ale taky vlastně, aby trpěl ten pes, protože tam to utrpení může být oboustranné. I když předpokládám, že jsou to plemena psů šlechtěná opravdu po staletí, takže něco je v tom genetickém základu. Nicméně nějaký trénink nebo výcvik ten pes musí absolvovat.
2: Určitě trénink se v Česku aktuálně smí dělat vlastně na takzvaných umělých norách, přičemž ale při tom tréninku nesmí docházet ke kontaktu s tou liškou. Je to vlastně všechno přes zarážku a oni se nedostanou k sobě. Takže trénink pro ten pohyb a vlastně pro nějakou tu koordinaci pod tou zemí tam je, ale není to trénink v tom kontaktu s tou liškou jako takovou. Neměl by být podle zákona.
3: Psi byli částečně nebo z velké části tím důvodem, proč se věnujete myslivosti. Jaké plemeno máte a jakému typu lovu je určeno?
2: Já mám plemena dvě feny německého křepeláka, které jsou určeny práci na zemi a pak mám plemeno Welsh teriér, který je určený jednak k práci pod zemí, je to norník, je to teriér, ale zároveň i k práci normálně na zemi.
3: Jen by mě zajímalo, jak to máte doma uspořádané, jestli jsou psi kamarádi nebo občas musíte soudcovat zápas.
2: Psi spolu vychází normálně dobře, jsou to teda všechno feny, takže samozřejmě občas dojde k nějakému jako konfliktu, ale ta smečka musí fungovat tak, aby byli schopní se spolu dohodnout

0: pohodě, aby netekla krev, když to tak řeknu. Takže je to o nějakém jako výcviku a výchově odmala. Musí to být prostě dobře socializováno, aby věděli, že některé věci prostě nejsou úplně přípustné.
1: Když už jsme u těch psů, tak ještě jednu otázku bych měla, protože samozřejmě jsou různé druhy lovu. Může to být lov třeba na vodní ptáky, může to být to norování, může to být dohledávání kořisti, může to být, jak se to říká odborně, vystavení?
0: Určitě, podle toho, jaký vlastně druh psa máme, jaké plemeno máme. Mluvila jste o tom vystavování, tam jsou k tomu určení ohaři, kteří mají vlastně vrozenou tuhle tu vlohu a většinou stačí ji podpořit a oni pak takzvaně teda vystaví zvěř, to znamená, že se v momentě, kdy ucítí zvěř, zastaví, strnou a tím ukazují, že vlastně tam nějaká zvěř je. Tohle to umí opravdu jenom ohaři, ostatní plemena k tomu vlastně tu vrozenou dispozici nemají, takže to je taková jejich jako doména. Ale zase ohaři nezastanou práci jinou.
2: Dalo by se říci, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž a majitele psů, norníků musí dodržovat zákon, aby při tréninku ani při lovu zvěř zbytečně netrpěla. Já mám doma norníka Elišku, je to border terriérka, a ta si balónek háže do takového růžového věderka na zalévání a pak se dovnitř snaží vecpat, aby si ten balónek vynorníkovala. My jsme taková netradiční myslivecká dvojka. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do rad a nápadů, jak se starat o hodiny a o hodinky.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Velké hodiny a malé hodinky patří k sofistikovaným strojům už od doby svého vzniku. Dnes máme hodiny jak mechanické, tak i ty, kterým k pohybu pomáhá baterie. Jak tedy o hodiny pečovat a co rozhodně nedělat? A to se budete divit, co jsme se dozvěděli. Náš hobby redaktor Mirek Kobza se na to ptal hodináře Jiřího Valenty, který spravuje hodiny od těch malinkatých náramkových až po obrovské věžní stroje.
2: Podle mě stačí utřít prach, pokud má zaprášený sklad, tak je vyleštit, nepoužívat ani nic agresivního a jinak na to nechytat.
3: To znamená, že třeba, jak se říkalo, vyfoukat aspoň prach ze zadu, vysát strojek nebo tak, tak to raději ne.
2: Vůbec.
3: Hodně se řešilo, jestli třeba mazat hodiny, to vím, že hodináři hrozně neradí.
2: Nejhorší, co se může stát, takže se to namaže olejem na šicí stroje. To v podstatě ty hodiny se zabijou.
3: Je teda lepší hodiny fakt na ně nešahat a takové ty klasické mechanické a třeba donést je jednou za 5 let hodináři, nechat je promazat, vyčistit, vlastně pak už se na ně jenom dívat a kochat?
2: Tak úplně ideální je nechat hodiny jít, dokud jdou. V podstatě mají celoživotní náplň olejů. Jo? To je životnost těch hodin. Jakmile se zastaví, tak tím si řeknou, že chcou být spravený.
3: Takže do té doby nešahat.
2: Nešahat, úplně nejlepší.
3: V současné době se hodně používají i u klasických ručičkových hodin elektrické strojky. Co tam? Měnit baterii, samozřejmě dávat pozor, aby nevytekla.
2: Ano, přesně tak. Pokud vyteče, ten stroj pak odejde velmi rychle, takže pokud se hodinky nechcou používat, nebo chcete si je nechat jen na památku, tak vytáhnout baterii.
3: Používat baterie klasické nebo je lepší ty alkalické? Ono se vždycky říká, že i ta klasická tam vydrží hodně dlouho, ale je tam právě to nebezpečí, to, že vlastně v jednu chvíli může způsobit tuhle katastrofu.
2: V každém případě alkaliku vydrží za prvé díl, ten cenový rozdíl není zas tak velký a nepoužívat nabíjecí, protože ty mají 1,2 V a strojky jsou dělaný na 1,5.
3: Stejně to třeba s náramkovými hodinkami, které jsou poháněné baterií. Velmi často se ale řeší, že hlavně jak vás hodinářů je málo, takže nemáme, kdo by nám tu baterku vyměnil, tak máme se do toho pouštět nebo přes co raději odcestovat do většího města a toho hodináře tam najít?
2: Za mě předchází se návštěvu hodináře spoustě problémů. Když si vezmeme, že baterka se tady vyměňuje cca kolem 100-120 Kč. Ano, někde v elektře se dá koupit tady za 20-50, ale máte zajištěný, že není poškozen stroj potom, kde ty opravy jsou pak dražší.
3: Dřív se hodně dělaly hodinky, takové ty zadní strana na to vycvaknutí. Dneska už je přece jenom tam korunkový uzávěr, velmi často jsou ty hodiny i utěsněné kvůli vnikání vlhkosti. Tam už přece jenom to povolení není úplně jednoduché, je potřeba speciální nářadí.
2: Na to jsou speciální klíče, spousta značek hodinek mají svoje specifické klíče a i tady to víčko zaklapávací stále funguje, je to ale u těch levnějších hodinek.
3: Jaké hodinky nosí hodina?
2: Mechanicky samonatahovací. Za mě člověk je dá na ruku a jdou.
1: Tak to byl náš hobby redaktor Mirek Kobza z olomoucké redakce, který se dnes vydal za hodinářem Jiřím Valentou zjistit, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam si připomeneme, že právě teď je čas na pravidelné každodenní zalévání, protože plody zrají a bez vody to dobře nedopadne.
4: Už nejsem

0: pranostikářský kalendář.
1: A mám pro vás, jako obvykle, na tuto sobotu dvě pranostiky. Takže prší-li na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá. A nebo neprší-li na 7 bratří, to je na Ladislava, pak jsou suché žně. A asi je čas dešťů, protože v pondělí má svátek Petr a Pavel a to se říká o Petruli prší, po 30 dní déšť se vrší. Pro nás zahrádkáře je ale důležité, že je tady sezóna jahod a když si tak sednete k plné misce a u televize udobáváte, tak vás možná ani nenapadne, že obsah cukru v 1 kilogramu sladoučkých jahůdek je menší než v 1 kilogramu citrónu. Já to úplně vidím, jak se teď s prominutím šklebíte. A nezapomeňte, že blížící se červenec je nejcitlivější měsíc na zálivku na zahradách. Pokud se červenec vydaří a je teplo, je nutné zalévat každý den, nejlépe brzy ráno anebo večer. Kdo má zásobu dešťové vody, tak ten má vyhráno. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme také s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu. A máme tady kontaktní informace na závěr. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: 4 evropské země, včetně Česka, mají nový absolutní teplotní rekord. Čeští hokejbalisté si zahrají v finále mistrovství světa. Ženy berou stříbro. Čeká nás tropická noc a tropická bude i celá neděle. Teploty kolem 40. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Česko má zřejmě nový teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku naměřili meteorologové 40,9 stupně. Pokud údaj potvrdí, překoná dosavadní maximum z Dobřichovic o půl stupně. Vedro zvyšuje počet kolapsů a v Praze zpomalil tramvaje. Nový absolutní teplotní rekord má kromě Česka i Německo, Švýcarsko a Dánsko. Podle propočtu meteorologové očekávají, že by další teplotní rekordy mohly padat i v neděli.
3: V Německu je nová historicky nejvyšší teplota 41,5 stupně Celsia. Rekord přitom padl druhý den v řadě. Ten páteční se v sobotu ještě o 0,2 zvýšil. Horko v Německu komplikuje železniční i silniční dopravu. Na 11 dálnicích v zemi popraskal beton. Vlna veder dopadá taky na švýcarské ledovce. Odborníci očekávají, že sníh a led nahromaděný během zimy zcela roztaje už v pondělí, což by byl druhý nejdřívější termín v historii. Například v Itálii pak rekordním tempem vysychá řeka Pád a prosakuje do ní mořská voda, což ohrožuje úrodu. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
2: A se začátkem prázdnin přidám ještě jednu statistiku. Pražští policisté při dvoudenní akci přistihli 45 lidí mladších 18 let pod vlivem alkoholu. Zkontrolovali asi 1000 mladých v restauracích, barech i parcích. Nejmladší byla 13-letá dívka s 0,5 promile. Nejvyšší hodnota přesáhla 3 promile. Policie odhalila také 4 prodejce, kteří podle ní prodali alkohol mladistvým. V prostorách kompresní stanice zemního plynu v Břeclavi až do neděle cvičí vojáci aktivní zálohy armády. Zaměřují se na schopnost eliminovat bezpilotní prostředky, které by mohly ohrozit bezpečí těchto objektů kritické infrastruktury. I přesto, že by v případě nebezpečí museli vojáci zasahovat za každého počasí, snaží se jim vedení výcvik v aktuálních vysokých teplotách alespoň trochu zpříjemnit. Pokračuje mluvčí krajského vojenského velitelství Brno Emil Kamenský.
4: Přizpůsobujeme třeba četnost střídání těch jednotlivých hlídek, samozřejmě je zvýšený závoz nějakých nápojů, tekutin, takže v tomto smyslu se tomu přizpůsobujeme tak, aby samozřejmě jsme ty podmínky pro ty nasazené vojáky udělali co nejkomfortnější. Sport.
2: Čeští hokejbalisté jsou ve finále domácího mistrovství světa v Ostravě. Finsko porazili 8-1 a v neděli od 15 hodin a 15 minut nastoupí proti Spojeným státům. Český ženský tým bere stříbro. Ve finále prohrál s Američankami 0-1.
1: Počasí.
2: V neděli bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 35 až 40 stupňů, výjimečně až k 41. Na západě Čech se večer mohou ojediněle objevit přehánky nebo bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu se budou přes noc krátce zavírat chalupické tunely, vždy zhruba na 15 minut. Na silnici 610 u Benátek nad Jizerou havaroval motocyklista do stromu. V Nádražní ulici v Ostravě pak havaroval cyklista a zasahují tam záchranáři. Tak jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Tak je to tu zase. Úkol splašit další várku scének, anekdot, ukázek a všechno to má mít na starosti legrace. Řeknu vám, někdy to dá pěknou fušku, práci, taky starosti a občas nastanou i problémy. K tomu se přiznává Patrik Rozehnal. Já si prostě někdy připadám, že jsem se s tou legrací oženil. A ona mi teď řídí čas, práci, nedá pokoj. V podstatě pořád nutí týden co týden přicházet s něčím novým.
6: Moment!
5: Jakoby nás někdo kdysi oddal.
6: Moment! Máte k tomu ještě něco podstatného?
5: Podívejte se, pane soudče. Já už prostě nemůžu. Shledávám na našem manželství mezi mnou a legrací, že už si nemáme co říct, že by nás měl někdo rozvést.
0: Tak dost! Řekne mi někdo konečně důvod?
5: No, všichni se smějou legraci a mě nikdo nedocení. Já se přitom pachtím, abych každý týden dodal slova, informace, fakta, no a smetanu, tu slízne legrace. To je ten důvod.
0: Dobře, v tom případě vám ale musím říci,
5: ano,
0: že na základě těchto důvodů vás nikdo nerozvede.
5: Ne.
0: V podstatě jste harmonické manželství.
5: Patrik Rozehnal, legrace.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
5: A stejně nás dnes čekají rozvody. Ve scénkách, písničkách i anekdotách. Zase výsledek mého hledání.

0: bavit nás, i když to zní trochu zvláštně, budou dnes rozvody. Tak, jak je natočili komici, herci, natočili se o nich anekdoty, scénky i povídání. Tak tady jsou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, nejčastějším důvodem pro rozvod tady u nás v Česku je prý jednoznačně rozdíl povah, názorů a zájmů. Pak následuje nevěra muže, kterou soud určí jako příčinu rozvodu. No a pomyslnou bronzovou příčku obsadil alkoholismus, který dělá opět o něco častěji problémy mužům než ženám. Četným důvodem byl ale i nezájem o rodinu.
2: Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil? A před 70 lety. Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? A kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
0: Tolik tedy Jiří Krampol v krátké ukázce. A ještě jedna zajímavost. Podle výzkumu provedeného zas v Americe u skupiny mužů a žen ve věku mezi 15 a 44 lety mají páry, které spolu žijí dlouho před svatbou, prý větší riziko rozvodu. A lidé, kteří vstoupí do svazku manželského podruhé, se nerozvádějí tak často jako ti, kteří se žení nebo vdávají poprvé. Za to asi mohou zkušenosti, které naberou v tom předchozím manželství. K rozvodovému stání se teď dostaneme i v ukázce rozhlasové, kde si zahraje Lubomír Lipský, Jan Skopeček a Luba Skořepová.
3: Dobrý den, dobrý den. Tak vy račte být manželé Lapáčkovi, že ano, posaďte se a vy usedíte.
4: Ano.
3: Těší mě. Tak co byste potřebovali? Nějakou právní poradu?
5: Jde o velice vážnou věc, pane doktore.
3: No, to rád slyším. Nějaké dědictví nebo,
5: ne.
3: Nebo snad sousedé něco ne, namítají?
5: Ne, jde o naše manželství, pane doktore. Tedy o manželství moje a tadyhle mého muže.
3: Aha, ano, ano, ano.
5: Naše manželství je v troskách, pane doktore. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že jsme v troskách.
4: No, ono, jak se to veme?
5: Jen měj odvahu se přiznat.
3: No tak počkejte, prosím vás, snad to nebude tak zlé. Víte, ono někdy něco vypadá tak a potom ve skutečnosti to vypadá jinak, že ano? Tak v čem je konkrétně příčina o něch trosek?
5: On je nekulturní, zatímco já se v umění přímo koupám. Já prostě musím vidět každou premiéru. Na tomhle Hamletovi já byla třikrát. No, to jedno místo, jak on takhle pohodí hlavou, jo, a řekne to... No, jak on pohodí tou hlavou a řekne to... Tak to já vždycky úplně prožiju.
4: No.
5: Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že ty takové věci vůbec neprožíváš.
4: Ale jo, já už toho prožil s tebou.
3: No, tak prosím, v čem je tedy příčina uvedeného manželského rozvratu?
5: V tom, co žádná žena nemůže snést, pane doktore.
3: No prosím.
5: Můj život se mi proměnil v peklo. On vůbec neplní svou manželskou povinnost, pane doktore.
3: Prosím vás, mám tomu rozumět, že ano. Jak si vůbec...
5: Jak to říkám? Nejdřív jsem ho prosila, ano. Potom žádala. Nakonec, pane doktore, přiznám se, i malilinko nutila. Ale on nic. Já už to nemůžu snášet.
3: No, a poslyšte, jak dlouho už trvá tento stav, kdy jak si...
5: No, skoro 2 roky, pane doktore.
3: No, to je na pováženou. Co tomu říkáte, pane Lapáčku?
4: No, pane doktore, ono je to těžká věc.
3: No, ano, já vím, já
4: velmi
3: vím, ale...
4: Těžká.
3: Ano, ale přece jenom, jak si...
5: Já mu říkám, to už máš v tom slově, jo? Manželská povinnost. Ty máš vůči mně povinnost, rozumíš? Ale on ne a ne. Přiznej, Ludvíku, že ne a ne.
4: Já ne a ne. No.
3: Pane Lapáčku, prosím vás, plyne váš postoj snad z toho, že jaksi nemůžete a... I kdybyste chtěl?
4: No, proč bych nemohl? Já zkrátka nechci.
5: Paličák!
3: Ale a proč nechcete, pane Lapáčku? A máte proto nějaké vysvětlení?
4: Mně se to nelíbí. Já to nedělám rád.
5: A co já? Na mě nemyslíš, sobče? Pane doktore, řekněte mu, že sobec.
3: Pane sobče, pane Lapáčku, prosím vás, a cítíte se zdrav? Neměl byste jít třeba k lékaři?
4: O ne, já jsem zdravý jako...
3: Jako dub.
4: Jako dub.
3: Jako dub.
5: No, no to je právě jako to, dub. Že je zdravý jako dub a přitom tohleto, jo? Lenost to je. Pane doktore, kdyby on byl nějak nemocný, já bych mu odpustila. No jo, co všecko, já už jsem se mu v životě neodpouštěla. I to, že si každý knoflík ukroutí, sotva mu ho přišiju. No vidíte, to už si to zas kroutí, necháš to. Ale tohle já mu odpustit nemůžu. Pane doktore, já už jsem se dokonce rozhodla, že si na to někoho zjednám.
3: Ne.
5: I když to bude stát třeba peníze. Ani to s ním nehne.
3: Ale, drahá paní, to snad ne.
5: No co by ne, já už bych za ty roky měla na to právo.
3: No, ne, to by opravdu nebylo pěkné. Víte, my musíme najít jiné řešení.
5: Rozvod. Já žádám rozvod. Pane doktore, řekněte mu, ať se dovtípí.
4: No, prosím, rozvod. Ale z její viny. Pořád mě nutí a přitom křičí. Já už mám hlavu jako...
3: Škopek.
4: Jo, škopek.
5: Co já? Já už jsem z toho skoro nemocná. A duševně hýl. Což je pro mě zvlášť trpké, protože duševní život je můj rajzonde. Pane doktore, řekněte mu, co je to rajzonde.
3: No tak počkejte, přistupme k věci s rozvahou, že ano. Snad se to dá ještě napravit. Podívejte se, pane Lapáčku, podívejte se na svoji paní. Jaká je to ještě, abych tak řekl, půvabná dáma.
5: Slyšíš to?
3: No, a vy sám, pane Lapáčku, vy jste taky muž, tedy muž v nejlepších letech, že ano. Zdravý jako škopeček, že?
4: Jako dub jsme říkali.
3: Správně, jako dub. Jako dub. Energie z vás přímo sálá, čiší, vyzařuje.
4: Slyšíš to? No, prosím, já jsem na ty její půvaby neřekl. Ona si udělá co? A tak je to ze vším.
3: No tak počkejte, já bych vám doporučoval, abyste ještě jednou přehodnotil svůj negativní postoj k tomu, co na vás vaše manželka vyžaduje a pokusil se jí vyhovět. Tak, pane Lapáčku, přehodnotíme si to, ano?
4: Pane, já nemůžu, mně to je protivný. No.
3: Poslyšte, tak neměl byste jít třeba k psychiatrovi.
4: Proč? Co pak jsem blázen?
5: No to je právě to, že není blázen, ten je mazanej.
3: No ale v tom případě stojí právo zcela na straně vaší paní. Vaše manželství bude rozvedeno z vaší viny, pane Lapáčku, z vaší viny.
5: Takhle na ně. Pane doktore, on mě nevěřil, až vy jste mu to musel říct.
4: No prosím, on je někdy vinej i nevinej. Já už to břímě hold na svědomí unesu.
3: Ale pozor, nejen na svědomí, pane. Musel byste taky zaplatit všechny soudní výlohy. Ano, a potom manželce výživné, a to víte, to dneska není žádný špás.
4: Co? Všechno z mý kapsy, když jsem oběť?
3: Ovšem.
4: Tak to teda ne, to se radši čestně podvolím nátlaku.
5: Takhle na něj, pane doktore, děkuji vám strašně moc, ale myslíte si, že já mu věřím, kolikrát on už sliboval a pak zas nic? Ne, ať to tady dá písemně, co slíbil, a jak nesplní, tak ho oba poženeme před soudnou stolici.
3: No, na to má vaše paní právo, pane Lapáčku, já vám radím, abyste tu podmínku přijal, ano?
4: Dělejte si se mnou, co chcete, ale platit jí nic nebudu, i kdyby na to měli prasknout všechny peníze.
5: Tak pište, pane doktore.
3: Prosím.
5: Já, Ludvík Lapáček, slibuji své ženě i vám, pane doktore, že už nikdy neodmítnu plnit svou manželskou povinnost.
3: Povinnost?
5: A vždycky, kdykoliv mě o to manželka požádá, bez odmlouvání budu soustavně klepat koberce.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dnešní téma našeho pořadu jsou rozvody. A tohle byla tak trochu píseň laděná Stezkem po lásce. U jednoho soudního přelíčení dokonce muž uvedl, že se chce rozvést, protože mu žena opakovaně vaří dušeného tuňáka se zeleninou, což je jídlo, které má rád ze všech nejméně. Podle jiné advokátky si zase muž stěžoval na to, že jeho žena bez příčiny neomluvitelně flirtuje s každým dělníkem nebo obchodníkem a nevhodně se jich dotýká a tvrdí, že si nemůže pomoct. Jiný muž zase trval na tom, aby jeho domácí mazlíček, tarantule, spala ve sklenici vedle manželské postele, i když ho manželka prosila, aby dával tarantuly spát někam jinam. A pak se divte, že se lidé rozvádí. Česko patří k zemím s vyšší rozvodovostí. Zdaleka naše země není rekordmanem. Nejvyšších hodnot dosahují severské a některé západoevropské státy. Třeba v Belgii končívají rozvodem 3/5 manželství. Víc než polovina v Lotyšsku, Švédsku a Lucembursku. Jeden z průzkumů přišel dokonce na to, že pokud je žena starší o 2 a více let než muž, tak má takový manželský pár o 53% vyšší pravděpodobnost rozvodu než dvojice, kde je manžel o 3 a více let starší než žena, nebo naopak o rok mladší než manželka.
1: Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
2: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal oddací listy.
2: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
2: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
1: Podle mého soudu?
2: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
2: Ne, tak víte, jak jsem to myslel. Podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do 3 skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů

0: pozor, pokud je jeden z partnerů kuřák a druhý nekuřák, zvyšuje se pravděpodobnost rozvodu o víc než 75%. Ale teď už je připraven Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Je tady prosím pěkně advokátní poradna?
2: Ano, ano.
1: A vy jste?
2: Doktor Šustková.
1: Doktor Šustková.
2: Ano, ano, ano.
1: Na první zaklepání, právě vás potřebuju. Mohla byste se mnou laskavě se smolit takovou žádost o rozvod, paní doktorko?
2: No tak, napřed bych se snad představila, že...
1: Ale to už jste řekla, Šustková.
2: Ale já ne, vy abyste se představila, představil.
1: Tak. Já se vám představím, já ano. Jsem Forst z Brd.
2: Ano.
1: A potřeba, prosím...
2: Josef nebo František Forst, já
1: ne,
2: si všepíšu.
1: Forst, to je zaměstnání.
2: Jo,
1: já jsem, ano, já se jmenuji Juchelka.
2: Juchelka, ano. Tak píšu si Juchelka.
1: A paní teda potřeba nějak rychle se rozvízt. Rozvízt. Byste takhle skala se smolil, tak říkám se mnou tu žádost.
2: No to nejde, o žádost. V případě rozvodu
1: ano.
2: Jde o, bych řekla, o to vypracovat žalobu.
1: Žalobu. No velice
2: no,
1: rád.
2: No. Tak nejdřív bych prostala vaše křestní jméno, ano. Juchelka.
1: Ne, prosím, to je křestní jméno. Křestní jméno je Karel, prosím.
2: Karel, věk, stáří a délku, prosím.
1: Čeho délku, prosím?
2: Tedy délku, trvání samozřejmě vašeho manželství a hlavně s kým se chcete rozvést, že?
1: No s bratrem asi, že ano. Jsme se tak zvykli, že se nemůžeme odtrhnout od sebe. No s manželkou, pochopitelně. Podívejte se, jmenuji se Karel,
2: vlastně,
1: samozřejmě.
2: Ano, ano.
1: Star jsem 62 roku.
2: 62?
1: To znamená, že už a jsem v důchodu, jak víte, a délka manželství je 40 let.
2: 40.
1: Téměř 40 let.
2: A důvod k rozvodu, prosím?
1: Kozel.
2: Prosím?
1: Kozel.
2: Já chápu. Vaše žena pije.
1: Ne, proč by pila? To vypiju já všecko doma.
2: Jste říkal kozel.
1: Ano, kozel.
2: Jako, já chápu, velkopopovický kozel, paní.
1: Ale paní doktor, ale vůbec ne.
2: Ne?
1: To bych ji neměl za zlý, to je dobrý pivínko, ochuste jednou. Obyčejnej no. Kozel, jako domácí zvíře. Smrďo, kozel, no.
2: Jo,
1: manžel od kozy,
2: vy myslíte
1: no.
2: Manžela no, od kozy, no. Ano, ano, tak
1: podívejte
2: to
1: podívejte se, no.
2: Ano.
1: Má.
2: Ano, ano, ano, mám, mám.
1: No.
2: No. Ale počkejte, já tomu nerozumím. A kozel je tedy důvodem k rozvodu, nebo v jakém smyslu k tomu manželství?
1: Kdybyste
2: byste byl tak laskav, ano, abych mohla vypracovat
1: 60 žalobu. 60 let jsem odešel
2: 60 let. Ano, to je tak normálně.
1: Můj nástupce s bytem v Praze jednopokojovým samozřejmě ano? Šel na postovnu, já do jeho bytu.
2: Vy jste do jeho bytu, do
1: Praze. Mám provdanou dceru, která měla do té doby jeden místnost, spíš takový kamrdlík bez příslušenství.
2: Jo?
1: A přišel takový výborný nápad, že bych se tam přestěhoval. Já s manželkou mi dostali ten náš jednopokojový byt.
2: Ano.
1: Byl to výborný nápad, ovšem pro mě nervový odsaz. Z forstovní rovnou do kamrlíku.
2: No jo, to jo. Je ten důvod k rozvodu?
1: Ne, no vůbec ne.
2: Ne.
1: No tak my tam žili ne nějak, že jo, nějak pohodlně, ale najednou si představte, moje paní si koupila kozla nebo kýho čerta,
2: jo.
1: Přivedla ho, přivázala k posteli, protože prej, kde je kozel, tam se tomu domu nemoci vyhýbají, víte?
2: To je pravda?
1: No to je pravda, no s těma nemocena nevím, s tím kozlem to je pravda.
2: No s tím kozlem je to pravda.
1: Je tam furt přivázaný a teď paní doktor,
2: ano.
1: Promiňte, že to jak řeknu,
2: ano.
1: Ale víte, jak páchne kozel.
2: No to ne.
1: Já bych řekl, že já skoro úplně smrdí. Mně to je protivný, já nemůžu
2: ano.
1: Dejchat. A paní, když jsem řekl, tak pojď sem, mrlinko. Buď kozel, nebo já neřekla nic, co znamená kozel. No jistě, že ano, prosím, měj si kozla, já jdu pryč, no to jich prosím ten rozvod.
2: Pane Forst, pane Juchelko, po 40 letech.
1: No.
2: Doufám, že šťastného manželství.
1: Myslím,
2: že jste
1: to,
2: překonali
1: no.
2: Různé bouře,
1: no.
2: Že? No tak přece zapáchající kozel, to se překoná, že? Ty taková jednoduchá věc,
1: no.
2: Maličkost. Otevřete okno. Vy vyjetráte několikrát denně
1: no.
2: A máte zachráněno manželství.
1: No, paní doktor, no. Byste se zbláznila. Já otevřu okno a ono mě ulítne mých 40 holubů, že jo?
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Písňový rozchod v podání Františka Nedvěda. To proto, že důvodem našeho setkání jsou dnes rozchody. Ale my to bereme s humorem a grácí.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Rozvody jsou také často námětem nejrůznějších anekdot. Znáte třeba tuhle? Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? Ptá se kamarád kamaráda. To je jednoduché. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy. A víte, že kromě Vatikánu je rozvod nelegální pouze v jediné zemi světa, na Filipínách? A i tam už uvažují o tom, že by se to změnilo. Rozvodová stání si ve své advokátní praxi užil dozajista i Ivo Jahelka. A o tom, jak to může probíhat, vyprávěl i Halině Pavlovské v ukázce z banánových rybiček, které byly vysílány na obrazovce České televize.
2: Je to tak, že ženy, když se rozhodnou, že se rozvedou, tak chtějí hned, teď, okamžitě, hned prostě. Ať už je k tomu vede cokoliv. Nedávno jsem zažil klientku, která podala návrh na rozvod a když došlo k tomu jednání a soudce se jí ptal, co o jak, tak ona se zvedla a říká, chci být rozvedená, ale rychle, protože na takový blbosti nemám čas a musím jít vařit. Takže jako myslím, že když žena se rozhodne, tak chce, aby to prostě odsýpalo a odsýpalo, aby to bylo co nejdříve hotové.
3: A já vím, že takovým strašně právě tím traumatizujícím momentem v rozvodech jsou děti. Stalo se vám něco kuriozního? Já vím, že vy jste sběratel kuriozit. Takže...
2: Ano, já jsem se taky vybavil, protože výroky, autentické výroky účastníků soudních řízení jsou velmi zajímavé, je v nich opravdu ten život obsažen. Tak jsem si tady zapátral ve své soukromé sbírce a otázka s těmi dětmi, tak někdy se to podává tak, jako udržet to manželství kvůli dětem.
3: Ano, to se strašně často, tak, zejména milenky to slyší často. Ano,
2: a teď má to smysl, nemá to smysl, že jo? Tady třeba mám výrok jednoho manžela, který charakterizoval své manželství slovy: připadám si v manželství jako skvrna, která si časem vypařila a zůstalo jen to dítě jako usazenina. Takže při této filozofii asi není vhodné, aby se lpělo na tom, že tedy se udrží nějaký vztah, který už dávno není, jenom kvůli dětem, protože lidé bohužel nedokáží jaksi své soukromé problémy dospělých nepřenášet do života dětí.
3: S tím máte určitě taky zkušenosti s majetkem, dělením?
2: Určitě. To jsou mnohdy naprosto šílené spory. Léta trvající, nervy drásající. A zajímavé je to, že někdy ti lidé se nedokážou oprostit od nějakých úplných maličkostí. Jako mají dům, dobře, tak o tom se nějak dohodnou. Ale jsou věci prostě, ke kterým patrně mají nějaký citový vztah a nedokážou se od nich oprostit. A pak se to řeší v tom soudním sporu. No a třeba pak uvádí manželka, rozvedená tedy u jednání je protokolováno. Tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami. Tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dota soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka. Jsou to takové caplíky jako takové čudlíky.
3: Je fakt, že my se pohybujeme v takových našich těch lokálních majetkových poměrech, jinak existují dámy velkého světa, pro které rozvod je vysloveně taková výnosná záležitost, Trumpová, a myslím teď ta Jerry Hallová taky nedopadla špatně, jsem jí pozorovala, jak šla o to, jsem úplně zářila, že jo, konečně měla něco svého vlastního, mi tak přišlo. A ta mě hrozně natkla nějaká jihoameričanka, myslím Perezová, tak ta zažalovala ex-manžela, protože on jí přidělil rentu 50 milionů dolarů ročně, ale ona prohlásila, že by si musela snížit svůj životní standard. Přišlo z dobrý. Fakt je, že mý kamarádi se hádali o psí boudu, protože manželka tvrdila, že když jí zůstal pes, tak má nároky na boudu a manžel zase řval, že tu boudu udělal on sám a že ji dokonce omaloval a tak. A největší spor, který já jsem zažila ze svého okolí, byl, že se hádali o svázané ročníky časopisu 100+1. A pak mám ještě nějaký přátelé a ti se jako nerozvedli, ti se jenom stále rozcházejí, oni už to mají jako koníčka takovýho, ale už to dělají, jo, oni už jsou takový, že už ten majetek si dělají při těch rozchodech. A tuhle ten manžel říkal, tak já teda ale fakt jdu, tak si teda balím těch svých 5 švestek, dávám to do kufru a pryč. A ona říkala, tak jo, tak si bál těch svých 5 čvestek, ale ty kufry jsou moje.
0: Obecně se má za to, že dosáhnout rozvodu bylo na území českých zemí možné až po zavedení sňatku, co by civilní instituce, tedy v roce 1868. Pravda ale je, že rozvod jako legální akt umožňoval už průlomový patent Josefa II. Z roku 1783. I když v tomhle případě rozluka manželů od stolu a lože stále představovala až poslední východisko z nouze. A rozloučené manželství mohlo být obnoveno. Důvodů, kvůli kterým mohlo být podle katolické morálky manželství rozvedeno, nebylo mnoho. Patřila mezi ně hlavně neschopnost konzumovat manželství, lidově řečeno neschopnost splodit potomka. Pro srovnání, evangeličtí manželé měli manévrovací prostor neporovnatelně větší. Vedle uvedených pádných důvodů týkajících se sexuální oblasti pro podání žádosti o rozvod jim stačila třeba i epilepsie, trudomyslnost, inkontinence, nymfomanie, náměsíčnost nebo šílenství. A není bez zajímavosti, že žádost o rozvod většinou podávaly ženy. Jejich nespokojenost s manželským svazkem nejčastěji pramenila z manželovy impotence. Vyšetřovací protokoly obsahují překvapivě otevřené výpovědi, takže se můžete potkat i s tvrzením, že manžel jest sešlej a v loži nepotřebnej. Nebo že si o svatební noci ani nestáhl kalhoty. O rozvodu teď bude mluvit František Budín s Felixem Holzmanem.
4: Dovolte pozdravím, pane Jouda. Co tady děláte?
5: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
4: Je tak, ale náhodou já už vás dneska jednou viděl.
5: Neříkejte.
4: No jo, ale vy jste to nebyl.
5: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
4: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
5: No jo, já vám taky necítím nohy.
4: Jo, co říkáte?
5: Ale říkám, že necítím nohy, víte. A
4: máte nějakou rýmu, nebo co?
5: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
4: Jakože bolej, aha, takhle, jo, no jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance,
5: Jo, v poradní kance.
4: Poradní kance a na kopci, no.
5: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
4: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
5: No a co bych měl vědět?
4: No jo, jsem přece to v rozvodovodu,
5: Vy jste v rozvodu?
4: V rozvodovodovým,
5: no tak to já ani nevím.
4: No jo.
5: No jo.
4: A víte s kým? S mojí manželkou.
5: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
4: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanape.
5: Myslíte, jako od stolu a od lože?
4: Od jaký od lože?
5: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, je jako od postele.
4: Je to od lože, no tak jo. My máme doma jen kanape, víte.
5: No jo, no tak samozřejmě. No a s čí vlastně vinný je ten rozvod?
4: No s manželčiny, to víte z mý, ne. No. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
5: No jo, no jo, no jo.
4: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
5: Jo.
4: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
5: No jo, no jo. A co to jako znamená?
4: Co?
5: Co jako znamená to čínský přísloví?
4: Jo, tak to je, no to jo, nevím, to víte, a čínský. Já čínsky neumím, že jo?
5: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
4: No něco takového to bude asi, že jo?
5: No,
4: co jiného by to mělo být, že
5: jo? No, tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
4: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíjet,
5: no,
4: že
5: jo?
4: Ale to už se nedalo vydržet.
5: Prosím, no ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
4: Mně, jo.
5: Mezi váma nehraje.
4: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí,
5: no, jo,
4: taky.
5: No jo, já nevím, ale...
4: Když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
5: Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
4: Já, že jsem si vzal proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
5: Ale aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
4: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste se například ženskou, která žárlí?
5: Vaše manželka žárlí?
4: Žárlí, no představte si žárlí.
5: Děte, no, a to žárlí jako bezdůvodně.
4: Co?
5: Jestli žárlí bezdůvodně.
4: Bezdůvodně?
5: Jo.
4: No prosím vás, bezúvodně to by tak ještě scházelo.
5: No, tak podívejte se, pane Sadbo, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možný.
6: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mu chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
5: Jo,
6: vášnivě jsem políbil. No.
4: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
5: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
4: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
5: Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
4: No jo, prosím vás, ještě si ji zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
5: A na co si stěžuje?
4: Furt si na něco stěžuje.
5: Děte.
4: Pořád, no. Pořád.
5: A na co například?
4: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
5: Děte.
4: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
5: Pane Carboch, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: No Jery, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vypadat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alkoronu 10 Hennessy.
5: Prosím vás, 10 Hennessy?
6: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy. No tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
5: No a co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
6: No, ale chce na mě pořád jen peníze.
5: Peníze?
6: Peníze, peníze, nic než peníze.
5: Děte.
6: Může peněz na mě chce pořád.
5: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
4: No to já přece nevím. Já jsem ji taky ještě žádný nedal, že
5: jo. Dějte se, pane Carbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: Taky no není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
5: Vaše paní... Po hospodách?
6: Po celý noc z jedné hospody do druhý.
5: Děte.
4: No jo.
5: No kdo by to... A ona tolik pije, nebo co?
4: Ale ne, ona mě hledá.
5: Dívejte se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
6: U mě, jo?
5: Já?
6: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatý, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takového nevyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
5: Ale no tak,
6: já vám to
5: pane
6: vůbec
5: Carbo,
6: vyprávím.
5: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet. Ne?
6: No, tak co má já, udělal jsem já, má je, tak co, no?
5: No dobře, no a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
6: No jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
5: No.
6: Já za to nechci vůbec nic.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty.
1: Dnes na téma rozvody. Kdo si také řekl, že správný okamžik pro rozvod je před zasnoubením? A nebo jediné, co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod. A Alfred Hitchcock kdysi prohlásil, že sňatek je jediný trest na doživotí, při kterém může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Před námi je teď ještě jedna rozhlasová scénka, jednoduše nazvaná rozvod, nerozvod.
2: Františku, ty znáš pana Nováka, že?
3: Jo, to znám.
2: No vidíš, pan Novák zná zase tebe a mě. Františku, víš, možná, že tě to překvapí, ale já ti musím říct, že víc zná mě. No tebe zná prakticky jenom z toho, co jsem mu o tobě řekla, že? Tak tedy, milý Františku, pan Novák a já jsme se rozhodli, že se vezmeme. No, víš, je mi to velice líto, že ti to říkám právě dnes, kdy máš narozeniny, že? Ale pochop, láska je někdy slepá, krutá a ty si to musíš uvědomit.
4: Paní Hana zmlkla a zadívala se na svého muže. Špičkou jazyka si olízla namalované rty. Jelikož manžel mlčel, pokračovala dál.
2: Františku, já neříkám, že jsem se s tebou měla špatně, víš? Ale pan Novák je člověk, který mi vyhovuje lépe a radostněji. Víš, moje srdce vedle tebe až příliš často bloudilo v podzimních mlhách. S tebou jsem byla citově pořád v blátivých polích. No zkrátka nebyla to zrovna radostná krajina, že? No, chceš k tomu něco říct?
3: No tak to, co jsi mi tady říkala, to...
2: No?
3: To ti musím říct, to mě žádnou radost neudělalo.
2: No?
3: To ne, to ani ne, to...
2: No.
3: To bych lhal, kdybych říkal, jako, že mám radost, to ne. Když to tak uvažuju, tak... Mě ti to vlastně velice bolí.
2: S tím já jsem počítala, víš?
3: Jo.
2: Ale Františku, já miluju.
3: Dobrý,
2: víš, a láska je přece víc než zákon, morálka či slib. Podívej, zítra sem pan Novák přijde, pomůže mi s mými věcmi, ano? Já se totiž stěhuju k němu, víš?
3: Jo?
2: No.
3: No tak tady v tom případě, abych tady neseděl sám u kávy a když ty se jako stěhuješ k panu Novákovi,
2: ano.
3: Jo? Tak tedy já bych zde mohl mít taky ženu.
2: No. Jakou ženskou bys tady chtěl mít?
3: No jakou? No samozřejmě paní Novákovou, to je logické, ne? Když ty se stěhuješ k panu Novákovi, tak paní Nováková přece musí někde přebývat. To.
2: Milý Františku, paní Nováková už před týdnem utekla panu Novákovi s panem Šulcem.
3: Jo, takhle je.
2: Ano.
3: No, no takže vlastně přebývá paní Šulcová, ne?
2: Paní Šulcová už má 5 let milence a to ví v tomhle městě každý. Samozřejmě až na tebe, že?
3: Prosím tě, a koho?
2: Koho? Doudu?
3: Ale to není, Doudu, to není možné. Prosím tě, ženatý, Douda.
2: Tedy, Františku, jsou chvíle, kdy se sama sobě divím, že se s tebou rozcházím, víš? Protože při tvém platu, že jo, a chápání života mě vlastně s tebou vůbec nic nescházelo, no. Proč by pan Douda nemohl mít milenku?
3: No, tak dobře, tak má milenku,
2: no.
3: To je jeho věc, že jo? To...
2: No.
3: No ale počkej, tak v tom případě je volná paní Doudová, ne?
2: Paní Doudová podala před 14 dny žádost o rozvod, no. Jednak proto, že zjistila, že pan Douda má milenku a jednak proto, že si vytvořila silné citové pouto s panem Jouzou.
3: No tak výborně, tak nám z toho kolotoče vypadla paní Jouzová, no. A když tak o tom ti uvažuju, to... To vůbec není špatná alternativa.
2: Co jsi to řekl?
3: To není.
2: Jaká alternativa? No dovol. Snad si nemyslíš, že ta hubená koza by mohla nahradit mě.
3: No tak to v žádným případě.
2: No.
3: Ne, to ne. Ale je to nakonec milá žena. Oh. A měli bychom stejný osud, rozuměli bychom si...
2: Co na ní vidíš, prosím tě? A vůbec, paní Jouzová se už přes rok stýká s panem Kučerou, že jo?
3: No tak výborně, v tom případě je tu volná paní Kučerová, ne? Co? Když tedy přebývám já a paní Kučerová, tak no. se naskytá možnost takového určitého řešení, že bych tu kávu nakonec přece jen sám pít nemusel.
2: No,
3: prosím tě, jenom mi neříkej, že ta paní Kučerová zase má nějaké náhradní citové pouto.
2: Nemá.
3: No tak v tom případě vzato z morálního hlediska by eventuální nabídka k seznámení byla bez závad, ne?
2: Totiž paní Kučerová nemůže.
3: A já taky ne, prosím.
2: Ale ona nemůže z jiného důvodu,
3: tak
2: víš?
3: Proč nemůže?
2: Proč nemůže? Protože to nejde.
3: Ale no proč by to nešlo, prosím?
2: No protože já to nechci.
3: Jo tak.
2: No prostě nechci, víš? No tak, ale je vůbec tohle to možný? Já ještě nevytáhnu paty z domu a ty ze mě začneš páčit informace o všech vdaných ženských tady z našeho města.
3: Ale
2: je Hani, to možné?
3: Hani, nerozčiluj se, já jen abych nakonec nezůstal sám. Podívej se, 50 na krku, podzim života klepe na dveře, tak se
2: Klepe, snad buší, ne?
3: No,
2: no, a podívej se, mě vůbec ta tvoje 50 nezajímá. A s tím podzimem života, nebo jak jsi to řekl, s tím už vůbec na mě nechoď. Jo, a co se týče ženských, tak to si se najednou stal náramně čilejš,
3: jo? Počkej, Hani, co se ti nelíbí?
2: No, co se mi nelíbí? Tvůj cynismus. Já jsem zamilovaná, já odcházím. A ty máš zoufat.
3: No, proč bych zoufal?
2: Proč? Protože mě by to jinak nebavilo.
3: Jo, tak.
2: Přece nemůžeš chtít, abych odcházela, když tobě je to úplně putna, ne?
3: Úplně.
2: No, ty se snad dokonce na to těšíš.
3: Ale no tak těším.
2: No tak to já teda nepůjdu nikam. Takovou radost ti zase neudělám.
1: Dnešním rozvodům. A prosím, nezapomeňte, že hlavní příčinou rozvodů je manželství. Jinými slovy, podle Eddieho Cantora, dvě nejběžnější příčiny rozvodů jsou muži a ženy. Mějte se hezky a ať vám vaše svazky vydrží.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda z historické, nádherné, ale dost teplotně, vysoce nacucané, krásné jinak budovy. Vás zdraví osamocený Honza Macoun. Kde pak tě mám, Péťo Kubolo? Doma? Chladíš se? Já taky. Kolega mi tady nechal větrák. Je, řeknu vám to, horko je, ale co si budu stěžovat, však vy to víte sami nejlépe. Kdo nemá klimatizaci, pak to dopadá asi jako...
2: Ten spocená jako vrata u chlíva, to je hnus, já už bych se nejradši na to vyprdla.
0: Noční linka, čas pro vaše příběhy.
1: No jo, a o tom to taky bude, jak se ochladit, jak přežít horko. To je to zásadní pro nadcházející 2 hodiny. Původně jsme měli řešit něco úplně jiného, ale na poslední chvíli jsem si to rozmyslel. V průběhu dopoledne rychlá změna tématu. Mě opravdu z celého svého stučněného srdce zajímá, jak trávíte dnešní noc, kde nás posloucháte, jak se případně ochlazujete a vůbec, jak je to nápor třeba na vaši psychiku. Budu moc rád, když se ozvete, případně doporučíte, jak ochladit sebe, své okolí, svůj dům, svůj hrad. Honza Macoun s vámi, taky i mý hosté zpívající pro dnešní noční linku, která startuje právě teď, i Václav Neckář.

0: Hvězdy a měsíc sklání se k nám. 23.04 Český rozhlas, Honza Macou na právě startující noční linka s tématem Jak přežít horko. A že to je tropická noc, tak o tom ví své meteorologické stanice, ať už ty měřitelné osobou, anebo automatické. Dívám na výsledky aktuálně, tak třeba vidím Horní Bečva 21,4, 22,5 hlásí Libice nad Doubravou, skoro 28 Nadějkov Větrov, a třeba taky něco před 28, třeba z Temelína. Zkuste mi případně i vy napsat, kolik je tam u vás, kde nás posloucháte, a případně jak se chladíte a jestli to má vůbec nějaký efekt a jestli vás to nějakým způsobem zdravotně ještě navíc omezuje, takže bojíte se ještě navíc sami o sobě, protože třeba to vaše zdraví úplně není OK. Taky jsem myslel dnes na svoji babi v třeboňském pečovatelském domě, jestli je tam všechno v pořádku, a vlastně vůbec si nedokážu vzpomenout, uvědomit, jestli tam mají klimatizaci. Přes zimu tam mají přetopeno, ale nevím, jak teď přes léto. Zjistím, abych měl klid nejenom na duši, protože to je to zásadní. Ti vyzrálejší si na sebe musí dávat pozor. No a co teprv, když přijdou horka přes den, ale taková noc, tropická noc. Josef Hanzlík řekne k počasí a nocím následující informace.
1: Není vyloučeno, že i zde může padat mnoho teplotních rekordů a v ohrožení bude samozřejmě i ten nejteplejší Bystřice pod Hostýnem, a tehdy teplota neklesla pod 27 stupňů Celsia. Přispívat tomu totiž může vítr, ten povane od jihu, bude svěžnější a neumožní takové prochlazování teplot. Díky tomu se setkáme pravděpodobně s mnoha místy, kde teplota neklesne pod 25 stupňů.
0: Tak si držme palce, abychom to zvládli. Jinak, abych byl úplně nejpřesnější, co jsem našel za údaj, Česko má nový absolutní rekord, teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku dnes meteorologové naměřili 40,9, tedy o půl stupně více než dosavadní maximum z roku 2012. Rekordy padaly po celé republice, historicky nejtepleji bylo také v pražském Klementinu, kde se teplota měří už 251 rok.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak zvládáte vedra? Máte doma klimatizaci? Spíte v noci vůbec? Větráte nebo všechno zavíráte? Lezete do sprchy pětkrát denně? Sedíte u větráku jako u oltáře? Ostatně u některých oltářů bylo i v průběhu dnešního dne otevřeno právě pro možnosti schlazení. Stejně tak jsem zaznamenal v Praze 10 radnici, která má klimatizované prostory, a také bylo možno se tam schovat. Ale zase na druhou stranu jen přes den. Pak jsem zaznamenal názory, že u vody to bylo stejně nejlepší. Mě ale zajímá váš pocit, váš názor, jak jste trávili dnešní den, kde ho trávíte na svém konci, jaká bude noc. A pokud komáři štípou, co čekáte zítra v průběhu dne? Bude to ještě horší? I předpověď počasí pro vás mám. Volejte právě teď 731 800 900. Nebojte se, Praha nekouše. Psát můžete linka@rozhlas.cz anebo do příspěvku, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. I ty písničky jsou takové sluníčkem prohřáté, tak zkusíme, a já to udělám bez nějakého zásadního výběru, třeba prstem, a ono se to samo spustí.

0: Jak přežít horko? To je téma sobotní noční linky z Prahy. Píše Marie Střebíče. Bydlím v podkrovním bytě a když přijdou vedra, tak to je u mě jako v peci. Klimatizaci nemám, tak už léta používám takový ten starý trik po mamince. Před spaním lehce namočím prostěradlo studenou vodou, otevřu okna do kořán a až pozdě večer a přes den všechno pečlivě zavírám. Není to žádný zázrak, ale aspoň trochu se vyspím. Nejhorší jsou tropické noci, kdy člověk otevře oči každou hodinu a ráno vstává unavenější, než když si šel lehnout. Jak já vám naprosto rozumím, tohle já nedávám na pražském sídlišti v Letňanech, takže pro mě vždy letní adresa Vysočany. Ne proto, že bych byl tak velkým člověkem, majitelem nemovitostí, ale ve Vysočanech je klimatizace. A čím dál víc, každým rokem se víc a víc přesvědčuji o tom, že investování do klasické nástěnné klimatizace byla ta nejlepší investice, kterou jsem mohl udělat. Už jenom proto, že když člověk si jde lehnout třeba v 5 hodin odpoledne nebo v 6 a potřebuje fakt zabrat, no tak to jinak nejde. A ty děti taky řvou někdy a ty tramvaje a šaliny různé tak nějak jezdí cik-cak tam, zvonek sem, zvonek tam. Neustále prození, buzení, no to bych se na to... Je ale fakt, že když jsem dnes odcházel sem do budovy Českého rozhlasu, tak rána to teda byla velká. Stačilo mezi dveře otevřít. To víte, klimatizaci si člověk nepořizuje proto, aby mu snížila teplotu o nějakých 7-10 stupňů oproti venku. Dneska to bylo o 20. Kdo otevře dnešní vysílání noční linky po telefonu, těším se na vás. 731 800 900, čekám na prvního z vás, koho si připojím, vyspovídám. A doufám, že se u toho moc nenapotíme, ale zároveň třeba mi řeknete, jak se snažíte strávit tu noc, protože není to příjemné úplně pro každého, když se vezme v úvahu, že třeba i lidé, kteří mají tu zkušenost s vysokými teplotami ze své domoviny, jako třeba tady v jedné večerce, jeden majitel, kterého jsem dnes viděl po hodně dlouhé době, tak říkal, že byl doma ve Vietnamu. Ale že tam ta horka se nedají vůbec přežít, protože to jsou taková ta horka ještě navíc s vlhkem, což znamená, pocit dusna je nepřekonatelný. U nás alespoň sucho. Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu, kde je na druhé straně, kdo se potí?
1: Halo?
0: Ano, slyším vás krásně, jenom prosím pěkně vypnout rádio. No určitě ven s tím.
1: Já tady ležím na posteli, jak mě Bůh stvořil. Horko. Potím nemůžu usnout. V oknu otevřený. Už jsem tak z toho nešťastná. Já už bych byla ráda, aby zapršelo. Byla bych ráda, aby vypršelo. To bych, na co jsou horka, když stejně člověk nemůže ven, nemůže usnout, to radši až prší. Já už nevím, co mám dělat, abych usnula. Mě je takový horko. Já už jsem se dvakrát sprchovala. Já jsem dva... 2 litry vody, nemůžu zabrat, už je mi z toho úplně špatně.
0: Jak,
1: už si horka vadějí.
0: Jak já vás naprosto chápu. A dokonce i bych taky, tak jak mě pán Bůh stvořil, pokud by se mě nelekl, tak bych si lehnul hned vedle vás a čekal na každou deštěvou kapku.
1: No,
0: tak jediné, co vám můžu udělat, je buď nějaké mé chladné slovo, takže to se asi úplně nehodí. Větrák, ten k vám asi nedofoukne. A svatý Petr nám zatím nic neposílá, takže budeme to muset ještě vydržet všichni.
1: No, jestli to každý znáší tak jako já, tak ti lidi lituju.
0: Lék na to, abyste měla doma trochu svěžeji? Je vůbec něco takového?
1: Já nevím. Já už jsem si dala na rukavu, odpřeměkila. Teď tady ležím.
0: Nožky má nahoře, bojím, že horkem umře.
1: No, asi tak. Už jsem úplně vyřízená.
0: Držte se, možný, aspoň trochu své síly, které tady ještě ve svém skoro 50-letém věku mám, posílám, ať se vám daří, ať nás to moc nezmůže a hlavně, ať to ještě zvládneme, vydržíme. Jo?
1: No, to by byla ráda, tak děkuju vám.
0: Není zač.
1: A nashledanou.
0: Nashledanou, pěknou noc, tropickou noc. Tam u vás, no. Vlastně odkud jste volala? No to už teď se nedozvím. Každopádně třeba od někoho z vás dalšího ano.

0: Jižní kříž a Franta Nedvěd.
1: Já už jsem to vlastně nakousl, měřící stanice v pražském Klementinu dneska zaznamenala svůj absolutní rekord teplotní, bylo tam 39 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Klementinum je nejdéle fungující meteorologická stanice u nás, počasí sleduje nepřetržitě od roku 1775. Ten dosavadní rekord tam byl z července roku 1983, kdy naměřili necelých 38 stupňů, nejvýš se dnes podle meteorologů dostala teplota v Doksanech na Litoměřicku, a to na 40,9, což je nový absolutní rekord pro celé Česko. V rámci dnešního vysílání Noční linky z Prahy na téma jak přežít horko, těší se na vaše hlasy a písmenka Honza Macoun.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Haló, haló, kdo nám volá jako další?
3: Dobrý večer, pane Macou.
1: Ano.
3: Tady Marie od Blatenska.
1: Zdravím, Maruško, upocená, ufuněná, s horkem zmámená.
3: Překvapím vás, moc ne, protože mám starou 200 let chaloupku, která má metrové kamenné zdi a mám tady příjemných 18-19 stupňů.
1: No, já bych to neříkal moc dvakrát na hlas, protože jinak hned si tu vaši kamennou chaloupku najdou i tací, kteří se k vám nasáčkují a najednou tam bude nedýchatelno.
3: Je to možné, já vám určitě věřím. Ale ohledně toho horka, jak paní si stěžovala na to teplo, všichni tím trpíme, nejenom ona. Ale doporučovala bych vám pouštět si smrzlé filmy, jako například Den poté, nebo Sněžnici, nebo Veselí v horách, nebo takové, pouštím si takové filmy prostě, kde je sníh a led. Ale řeknu vám, moc to nepomáhá.
1: Já si právě říkám, jestli spíš mě něco podobného nezahřeje nejen na srdci, ale i v krevním oběhu.
4: Dva čaje, čtyři domy, prosím. Tichá voda, břehy milé. Nebo mi chceš namluvit, že mi tady pomáháš?
5: Co pořád máte?
4: Nic, Mariko.
6: Ale jenom pan Mácha si myslí, že prohrát je to samý jako vyhrát, ne?
7: Fakt nic, jenom tady pan Cabadaj si myslí, že když mu padne karta, že všecko jeho.
8: Cabadaj převrátil Mácha a samozřejmě Kardová. Dovolíš?
7: Prosím.
5: Tak tady to máte, pánové.
4: Paní vedoucí, to je nějaký omyl, to není pro nás.
8: Tak jedna. Jasně, jo? Pojď.
5: Ale tati, teď já...
8: Řekl jsem, pojď.
1: No tak vidíte, dva čaje a čtyři rumy. To by spíš zahřálo, ne?
3: Ano, ano.
1: A co teprve siest na běžkách? Co ten siest?
4: Ale zmákla si to skvěle.
1: Sníženky a machři, vydrž prťka,
3: ano,
1: vydrž.
3: Vládali to dobře.
1: Já si to myslím taky, teda jestli jsme se nezapomněli bezinfekčnost, ale... Já vám děkuju. Děkuju za vaše schlazení vaší chaloupkou. Řeknu vám něco podobného, máme v Jižních Čechách na naší chalupě. Jako přes léto fajn, ale v zimě, to víte, než to vytopíte, tak máte neděli a jedete domů.
3: No, poslouchejte asi takhle. Ta stará 200-letá chaloupka má svou vlastní pec. Starou, ještě starou bylo, jak to ti naši předkové stavěli. A můžu vám říct, že když te peci zatopím, tak vytopí celou chaloupku a otevřu normálně dveře do chodby a do dalších pokojů a mám vytopený celý byt.
1: No tak to je ale tak, zázračné.
3: A mám
1: potom
3: tady přes zimu, tu mám 24-25 stupňů. Ráno, když vstávám, oblíkám se, tak mám 24-25 stupňů. Takže nádherná pohoda.
1: To je fakt, takže to vlastně může ve vašem případě, a nechci urazit...
7: Stávej, dětku! Marfušku, drahouška, štípají komáři. Nemůže spát a odpočívat.
9: Tak jást.
1: A to jsem zvolil tu jemnější ukázku, už jenom z toho důvodu, že jinak by to bylo, pěkně se mu to zavařilo. chaloupko čelem k lesu, no, ke mně zády.
3: Chaloupko, tak je
1: výhod. Jo, přesně tak. Pojďme se schladit písničkou další, třeba to pomůže, ano. Vidíme, ale těžko říct, romantické písničky, myslím, fungují úplně na jiném principu. Tady je Marie Rotrová a Pavel Bobek. Dobrou
3: Děkuji
1: noc.
3: Děkuji vám pěkně a mějte se hezky.
1: Taky, naschledanou.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, tady je Honza Macoun z Prahy, vyhřáté Prahy. Já se úplně obávám podívat na ten teploměr, který tady u studia máme. No, myslím si, že tropická noc je jak vyšitá, protože klimatizace mi tady jede na plné obrátky, to je fakt. I s vědomím toho, že přijde člověk o hlas, přesto to se jinak nedá. Už normálně si někteří z vás myslí, že mám zavařenou hlavu a se one man show Macoun z Prahy. Není to tak jako úplně pravda. Čekám na vaše zavolání, napsání, aby to bylo pestřejší. No a taky samozřejmě děkuji, hudební dramaturg se také činil, protože těch zimních písní je poměrně

0: Honza u telefonu, kdo nám volá jako další, odkud?
1: Dobrý den, já vám volám z Kunitic, pod Kunitickou horou.
0: Ano, a jak je pod Kuňkou, kdo nás tam poslouchá?
1: Jmenuji se Naďa, mám tady chatu, kterou hrozně miluju. A chtěla bych zahrát všem našim prostě tady okolo, nám tady kolem Kunitické hory, všem chatařům, všem prostě lidem, kteří tady jsou prostě okolo.
0: No jistě rádi zahrajeme. A teď, když byste měla tu možnost, odkryla tu tmu, tak co byste viděla? Chodí všichni nazí a ještě navíc se sprchou v ruce?
1: Nazí, jakože tady chodíme nazí, nebo jak?
0: To já právě nevím, já jenom chci přiblížit, jak to vypadá v průběhu dnešní noci tam u vás, jestli je vám takové horko, že jsou fakt všichni nazí ještě v tento čas.
1: Ano, je tady horko, je tady velké horko, já jdu dál, teď... To mám tady vířivku, tady, že tady teda...
0: Ať už máte vířivku nebo cokoliv, kde se dá vykoupat nebo schladit, věřím, že tam je teploměr. Kolik ukazuje?
1: Tak počkejte, tak to teda jdu.
0: No tak já si počkám, protože...
1: Tak to teda jdu. A je tady.
0: Ano.
1: Počkejte.
0: Vidím, že nic nevidím.
1: 29,5 stupně tady.
0: Gratuluju vám, 29,5 stupně, tak je to přece jenom o něco méně, než mi zasílala máma z chalupy, ano.
1: Jo, ale je to tady perfektní a všem teda posílám jako krásný pozdrav, jako...
0: Já vám taky posílám a děkuju za zavolání a travte dnešní noc, tropickou noc s námi dál. Díky za to, pěkný večer.
1: Ano, děkuji, nashledanou.
0: A co vy další poslouchající 731 800 900, volejte právě. Teď ještě máme chvilku času, klidně, rád si vás připojím do vysílání. Tady máme pod Kuňkou někoho z vás. A kdo nás poslouchá, kde a další? Halo, halo, Honza.
2: Dobrý den, já vás srdečně zdravím. Z Podkrkonoší, tady Hana ze Semilska.
0: Ano, Hano, povězte, váš teploměr ukazuje co?
2: Já na teploměr nekoukám, protože to je zbytečný.
0: Ano.
2: Potíme se všichni.
0: Ano.
2: Bazén, který by měl ochladit, má 32 stupňů, takže je jenom mokrý a nikoli chladný.
0: Osvěžující.
2: Ale mám vynikající recept na to, jak se ochladit a jít spát.
0: Povězte.
2: No, praktikuju to roky vždycky, když se udělá teda na pár dnů léto. Pardon. Vezmu si obyčejnou plínu, slíknu se tak do naha, jak říkala paní v prvním příspěvku. Lehnu si a obkládám se tou studenou plínou. Třeba, anebo sedím na posteli. A pořád si obkládám studenou. A když už ji prohřeju, tak s ní zaklepu.
0: Aha.
2: A ona se stejně ochladí. A když je už opravdu teplá, tak ji ještě jednou namočím. A studenou, mokrou plínou se pořád obkládám.
0: A obkládáte kde? Na prsou, na rukou, na loktech?
2: Na zádech, na rukou, na zadku, nohy si obkládám. A tak důkladně, že jsem úplně vychladlá, to tak osvěží a usnu.
0: No.
2: A nemám problém.
0: Takže nemusíte ani počítat ovečky, to je divné.
2: Ne, nepočítám.
0: Zázračná žena,
2: Ne, skutečně to funguje, kdo nemůže usnout, ať vychlazuju normálně větrákem, ale na noc větrák vypínám, protože to dělá hluk. Ale jako můžu říct, prostě radlo, ne, to je moc veliký, s tom se člověk zamotá, ale ta plína obyčejná,
0: jo,
2: to vám je zázrak.
0: Dobrá.
2: Ať to lidi zkusej.
0: Zkusíme.
2: Když se budou poctivě obkládat, fakt usnou.
0: K tomu já zkusím ještě vyzkoušet tu radu s těmi filmy a zimními písničkami. Tady jedna od Hany Zagorové je připravena a je to Zima, zima. Tak jedna horská
2: super
0: pro vás. Dobrou noc.
2: Děkuju. Dobrou.

0: jsem se meteoroložky České televize z redakce o počasí Táni Míkové, co se tak meteorologovi odehrává v hlavě, když hlásí pro veřejnost, že bude tolik, kolik ještě nikdy v životě nehlásila pro místo určení své domoviny.
1: No, já jsem zaslechla, že při teplotě 39 stupňů Celsia už má náš mozek problémy. Něco jako, že by se nám mohl začít zavařovat. Tak já raději na to nebudu myslet, aby se mi to nestalo ještě předtím, než ty teploty opravdu nastanou. No tak varuji před tou nedělí, protože opravdu neděle bude nejteplejší. A máš pravdu, Honzo, takhle vysoké teploty jsme ještě nikdy v historii nepředpovídali.
0: A Pavel Karas prozradí, jak vypadá před pověď pro dnešní noc a vlastně i zítřejší den. Zatím to, co říkal o sobotě, to padlo, to bylo, ale ta neděle a vůbec dál je předpoklad, že se teploty sníží.
2: Tak samozřejmě ty noci budou velmi teplé, tropické, no a vypadá to, že ta noc na neděli přinese teploty mezi 20 a 23 stupních, jenom v údolích bude nepatrně chladněji, tam se teplota bude držet kolem 18 stupňů Celsia, takže na většině území se samozřejmě dočkáme té tropické noci, no a nejteplejší den v historii České republiky přijde v neděli, kdy se odpolední teploty budou pohybovat mezi 38 a 41 stupně Celsia. Vypadá to, že den začne podobně jako dnes slunečným počasím, ale během odpoledne se na západě kraje už můžou objevit první přehánky nebo bouřky, které můžou být výjimečně i silné, to znamená doprovázené přívalovými srážkami, krupobytím, případně silnými nárazy větru.
0: Doplňuje Pavel Kára Karas.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sobotní noční linka z Prahy, téma jak přežít horko, v celku aktuální, tak jak jste na tom, zavolejte, napište linka@rozhlas.cz, budu moc rád, když se připojíte a nejen tak pasivně posloucháte, ale hezky se aktivně zapojujete. To se dá pořídit až do 1 hodiny ráno, kde jsem tady pro vás v pražském studiu. Sice osamocen, ale jsem. Tak čekám. Třeba vy. Haló, Honza, kdo je tam?
4: Dobrý večer, tady Lída.
0: Ano, Lído, zdravím vás.
4: Jižní
0: odkud?
4: Morava.
0: Ano, od Moravy, Jižní Moravy. Co váš teploměr nevybouchl pod tíhou náporu slunečních paprsků?
4: No a nevybouchl, teď je tady 28 stupňů, ale jenom jsem vám chtěla říct, že jsem, jaký jsem si to dneska udělala hezky.
0: No tak ven s tím.
4: Zbudila jsem se ráno před 5. hodinou, tak jsem se zebrala, šla jsem ven, protože já jsem prostě chtěla trochu toho chladu. Bylo to úžasné, o 5 hodinách nikde nikdo, krásně jsem se prošla. Přišla jsem domů před 6 hodinou, no slunko už bylo na vrchu, ale bylo to moc prima. Prostě musíme si to zkusit udělat nějaký hezký.
0: To je fakt. To je fakt, teď nevím, proč mě napadá, že třeba by se dala navštívit i podhledna, jestli ještě je funkční cimrmanovská podhledna. Jako máte rozhledny, tak je jedna podhledna.
4: Jo, vím,
0: a mohlo by tam být chladno teda. Taky mám zprávy od rodiny, že na jedné chatě v naší rodině, že se spí ve sklepě, protože se to zkrátka přes den pod tou střechou, která je z plechu, pod tou rozpálenou střechou vlastně vůbec nedá spát. Vy máte nějaké tipy, jak se třeba chladit na večer nebo na noc?
4: No, nějaký zvláštní. Teďka mám tady puštěný ventilátor a právě jsem ho pozorovala před chvílou, nějak v něm divně cvaká, tak držme si pěstí, aby to taky vydržel.
0: Ježiš, zrovna se musí rozfláknout jako v noci, která je nejdůležitější.
4: No,
0: jako.
4: To si zítra nepůjdu kupovat nové. Nevím,
0: jo, a to si vážně tak naivně myslíte, že v těch obchodech budou? Já myslím, že taky ne. Jednou jsem se to pokoušela takhle při jednom vrcholu léta a pak říkám, no taky co chceš, Honzo, lezeš do krámu krásně klimatizovaného, ale větráky v elektru nemají. A když tam jeden měli, tak ten stál asi 2500. Říkám, to radši si dám hodně vinných střiků, než koupit tohle. Jo, vůbec, co alkohol a takové to letní, jak se říká, popíjení, takové to ochutnávání stříček, schladí.
4: No, to ani ne, ne, ne. Měla jsem dneska nealkoholický pivo. Ještě, aby se mě hlava motala, no to by bylo asi zlý.
0: No tak, dobře. No, v tom případě já dávám ruce od toho pryč a slibuji, že pro dnešní noc ani srk. Dobrou noc.
4: Dobře, dobrou noc. Mějte se krásně a vydržte to všichni.
0: Ano, děkujeme moc. Zdravíme směr Jižní Morava. A co vy, kde nás posloucháte? Zavolejte, napište, těším se.

0: Sobotní noční linka na téma, jak přežít horko, napsala mi Dana z Blatné. Srdečně zdravím Honzíku a všechny posluchače, nohy ve škopku, zvládat, schladit se třeba ve sklepě. Studená voda, sprcha, nesnáším, pekelná vedra, no, mokré šaty, takové to, ty trpící úmornými vedry. Přeji brzké ochlazení, přeji všem, že v bytě s ventilátory a chladit se chodím. Vodou pomáhá se obléct i právě s těmi mokrými šaty, ne propocenými, mokrými. A voda studená od kolen a loktů dolů. No jo, Dano, nedá se nic dělat. Ale ten sklep není špatný, nejste v tom sama, kdo by ho chtěl vidět.
1: Dobrý den.
2: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
1: No jistě.
2: A mohla by ho vidět.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900, kdo nám volá teď? Koho zdravím a kam? Tady Honza.
4: Tady Magdaléna.
0: Ano, zdravím. Odkud?
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Dobrý den, teďka jsme v kempu v Záříčí u Tovačova.
0: Ano.
4: Je tady krásně, máme tady 25 stupňů.
0: Fakt jo, že si to tam dojdu přeměřit, 25, nevěřím.
4: No, přijďte, no je to moc pěkný, pijem tady víno u auta, je to moc hezký. A dneska byl teda krásný den, bylo teda vedro všude, to bylo, to je jako jo, ale tak zase...
0: Kolik tam u vás se stojí pivečko?
4: Tak kolem 40 korun asi, no.
0: A toho vínečka zvládnete kolik?
4: No, vínečko máme svoje, takže tady zvládneme.
0: Já se neptám se, že máte svoje, já se ptám kolik?
4: Kolik? No tak...
0: Kolik ho padne?
4: Jednu lahvinku třeba.
0: Že jestli lžete, já si to...
4: Tak možná dvě.
0: Jestli jste jak moje máma, tak to je úplně zbytečné vám sahat na nos, jako. Já to ředím vodou a já říkám, no to se ví, že to ředíš vodou, teď je to napsaný v návodu, to musíš ředit vodou, protože jinak kyselý. Každopádně, kolik vás tam je?
4: No jsme tady sami s manželem jenom.
0: Jo, romantika sama, děti jste dali někam.
4: Ano, děti jsme dali a jinak jsou tady další nějaký, co tady jsou v kempu, teda další auta, tady jsou taky, ale jich nás tady málo, je tady pěkně.
0: No takže si užíváte zdravou polovičku.
4: Ano, a kdybyste někdy chtěli teda typ na výlet, tak přijete sem, je tady voda, je tady pěkně, je tady
0: a
4: hezký,
0: víno.
4: Kuňkají tady žáby.
0: Ano, a víno.
4: A víno tady máme taky, a to si musíte dovíct.
0: No to je to jasně. To nás nepohostíte ani vínem, jako no, to je
4: no. No tady, když přijedete, tak vás pohostíme, no. Ještě tak to byste muselo lepší teď, dokud ještě je.
0: A já pak dostanu od vašeho drahého na budku, už to vidím úplně.
4: No, jo.
0: A já jsem si jenom přijel přeměřit teplotu, jak to tam vypadá. Co voda, jaká je? Je to jako kafe, nebo?
4: Teplá, no.
0: Takže je žádné teplý, osvěžení?
4: Ale taky jako když zase někdo nemá rád studenou, že? Jako já třeba, mě to vyhovuje takhle, takhle jako teplejší. No.
0: Takže jste byli víc ve vodě než venku.
4: Ano, no, byli
0: no, tak skvěle, tady. Užívejte, udělejte no, si nádhernou romantickou noc, když už jste děti dali do klokánku nebo kam.
4: Děkuji.
0: A užijte si to.
4: Děti jsme odložili, ano. No, tak jo, tak si taky to užívejte tam.
0: Děkujeme.
4: A teda... je nám teda líto těch, kterým je teda teplo v těch panelákách asi a tak, kde jsou, teda nemůžou jít ven. Ale tak dá se to ještě, dá se to jako regulovat ta teplota možná v těch bytech.
0: Helejte, já myslím, to, že jako... cokoliv já řeknu do vysílání, tak je spousta lidí říká, že jsem nepříjemný člověk, tak já myslím, že můžu odeslat trochu chladu ze svého hrdla právě jim a třeba to pomůže, že?
4: Odešlete, no, ať se rozvěšejí studený, mokrý hadry namočený ve studený vodě a to krásně to ochladí ten byt. Tak to doporučujem.
0: A teď nás poslouchá nějaká Jiřina v paneláku králíkárně rozpáleným na 70 stupňů, no jo, to
4: tak
0: jsou mi rady.
4: Tak si rozvěšit ty prostě radla mokrý, teda,
0: dobře.
4: Jiřina.
0: Dobře, no, dobrou noc, děkuju, vzkazuju. Zdravím vás, do kempu, můžete si to tam.
4: Ano, mějte se, děkujeme.
0: Ano, nashledanou, taky děkuju moc. Co vy další, kde nás posloucháte, jak trávíte dnešní noc, jak se chladíte, jestli to vůbec jde, jak se staráte o své zdraví. Biozátěž na Trojice, taky sluníčko pálí. Myslím, že jsem viděl ten index opalování na osmičce ze stupnice do desítky, takže to je hodně. Takže namazat krémem zvenčí a pravidelně, aby se člověk hned nespálil. Jak to máte třeba vy? Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam?
1: No, dobrý večer, tady Jana z Kutné Hory.
0: Zdravím vás, Janičko. Zníte tak jako svěže, až chladně bych řekl.
1: Jo, ježiš, mámko, já mám tady 31 stupňů.
0: Aha, takže to klamete hezky v tom případě.
1: No, z jedné strany vějíš, z druhé strany mokrej hadr, no a co se dá dělat? Takže je horko, je horko.
0: Ve výsledku jste nemocná gejša, vějíš.
1: Ne, víte co, lidi se stěžují, je horko. Pak když je zima, tak se zase stěžují, že je zima. Když prší, tak se zase stěžují, že prší a že není hezky. Tak teď to máme. No, teď máme hezky horko a no, jak osvěžit. Mám tady francovku, tak se vařu francovkou, do toho si dám vějířek, jo. No a ono to jde otevřený v okno, pak si vezmu lahev s tím a rozprašovač, rozprašuju záclony, potom rozpráším taky sebe.
0: To je pravda, taky jsme to používali.
1: No, postříkám i sebe rozprašovačem a jde to.
0: A teď už můžete, ještě jste neřekla, že můžete si zaskřípat zubama, aby vám přeběhl mráz po zádech třeba taky.
1: No, to skřípat ne, já už jich mám málo.
0: Takže v tom případě nedá se nic dělat, zůstává vám horko.
1: Ne, nedá se horko, ale víte co, teď jsem si vzala prášek na spaní a za chvíli budu v limbu a zbudím se až ráno, až tak. Mě tady budou řvát ptáci, jo, soused má papoušky, tak ty už v půl pátý začnou řvát, tak budu muset okna zavřít, no.
0: Tak to jsou teda nezbedové, protože jako to vlastně si ani neumím představit, jaké to je být buzený papouškem teda.
1: No, a ono jich je víc. No,
0: protože soused nebude úplně normální v tom případě.
1: No, on má voliéry, on je pěstuje, no, tak to, no, co se dá dělat, no. Každý jsme nějakej. No.
0: Ale jo, víte co, jako jsem rád, že nemám úplně v životě všechno, jo, takže to se tam taky můžete nechat, je to vyřešeno.
1: Hlavně
0: se držte, co tlak, všechno v pořádku zdravotně u vás?
1: No, tak, co víte, už jsem stará bába, a takže to taky, no tak já si lehnu a hotovo, ležím, obývám se vějířem, za chvíli usnu, teda odpoledne, že jo, no a teď, no tak co se dá dělat, no tak ta francovka pomáhá a prášek na spaní taky, tak, když je tady 31.
0: Jestli tu francovku používáte tak, jak jste říkala, a ne jinak.
1: Mažu se s ní, ale ne, neopijím se s ní.
0: Dobře, děkuju, to jsem potřeboval vědět. Tak vám přeju dobrou noc, zvládněte to, než to zaberete.
1: I vám taky krásný zbytek šichty.
0: Děkuji, ať se daří. No. Žako Růža. No tohle mě budit. Je pravda, že... Takže výsměch ještě ke všemu. No, papoušku, půjdeš do papouščího klokánku a bude.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No nic, popojedem.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klekl.

Horko je zvláštní věc, v zimě se na léto těšíme, ale jakmile teploty přelezou 30, najednou člověk řeší hlavně stín, vodu a to, jestli se vůbec dá normálně fungovat. Někdo zatáhne žaluzie, udělá průvan a jiný přežívá. Jiný zaleze do nákupního centra, sklepa, bazénu nebo k lednici. V bytech pod střechou bývá večer horší než přes den. V MHD se lidé tváří jako v sauně a v práci se někdy vede tichá válka o klimatizaci. Možná ne někdy, ale prý je to vlastně ne-li jedna z nejčastějších, neřeknu-li nejčastější vlastně oblast hádek mezi kolegy, právě teplota klimatizace. Jeden by ji pustil naplno, druhý sedí v mikině a tvrdí, že na něj táhne a do toho děti, seniori, domácí mazlíčci a všichni, kdo prostě nemají kam před horkem utéct. Letos nejde jenom o běžné letní teplo. Český hydrometeorologický ústav upozornil, že během posledního červnového víkendu čeká Česko vlna extrémně vysokých teplot. No a bohužel daří se naplňovat předpověď počasí. Dneska padl rekord z roku 2012, Doksany 40,9. Pravda, řekne si člověk, půl stupeň, to je skoro nic, víc přece globální oteplování. No jo, ale když si člověk uvědomí, že v roce 2012 ten rekord padl v srpnu, kdy je o 2 hodiny méně toho slunečního svitu, tak to je co říct. A ano, v létě bývává teplo, v zimě bývává zima, ale když použiju formulaci, kterou teda k smrti nesnáším, jo, za našeho mládí, a moje máma za, a co za našeho mládí, to bývaly zimy a to bývalo léto. To léto bylo takové vlastně takové uplakanější a ta zima studenější. Oh.

0: Mimochodem v tomto týdnu jsme taky mohli oslavit, i když asi jste to nevěděli, ale já to razantně a zdárně pořádně oslavil, 26. června, Světový den chlazení.
1: Noční linka.
0: Sobotní noční linka pokračuje v neděli. Vítáme tedy nový den 28. června 2026. Svátek mají pánové se jménem Lubomír. Je jich něco přes 24 tisíc. Jeden Lubomír připadá přibližně na 430 obyvatel a typický věk, nebo průměrný věk Lubomíra je 55. A nejčastěji žije na Moravě a je jedno, jestli to je jižní, severní nebo ve Slezsku. Úplně nejvíc Lubomíru je v Moravské Třebové a ještě koukám do jednoho místa, ano, už to vidím, Olomouc. A podle příjmenáře slaví Maškovi, vás je něco přes 5200, jméno a příjmení Lubomír Mašek by bylo unikátní, ale o žádném takovém spojení nevím, třeba se někdo najde. Mimochodem nejvíc těch, kdo mají příjmení Mašek, Mašková, tak myslím, že něco by o tom měli vědět v Nepomuku a nejbližším okolí. Všem oslavencům jenom to nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost a hodně nás, Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Honza Macon z Prahy zdraví, příjemnou dobrou noc. Zavolejte, jak trávíte dnešní tropickou noc tam, kde nás posloucháte. Sobotní noční linka pokračuje druhou částí. Téma zůstává stejné, jak přežít horko. Vidíte, a teď si uvědomuju, teď by to chtělo Halinu Pavlovskou, banánové rybičky, jak přežít horko. Třeba by měla nějakou omeletku pro nás.

0: Noční linka dnes otevírá téma, jak přežít horko, co vám v parných dnech opravdu pomáhá. Máte doma osvědčený fígl od rodičů nebo prarodičů a vůbec zažili jste někdy horko, na které dodnes nezapomenete? Budu rád, když nás společně s posluchači noční linky ochladíte ne svým slovem, svým příběhem, ale třeba i nějakým tím tipem, jak bezproblémově v tropických nocích usnout. Že by tady byla jistá rada, jistá možnost z takového toho večerního koupání, jo? Že bych si to překlopil do nočního času.
1: Vem si plavky, pojedem se vykoupat, teď tam nikdo nebude.
2: Já se koupat nemůžu.
1: Tak se budeš dívat, jak se koupu já.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, tady Praha, chladná Praha, Honza.
4: Dobrý den, tady ještě chladnější severní Morava.
0: Zdravím vás.
4: Já vás zdravím. Volám od Krnova.
0: Ano.
4: A chtěla bych k tomu tématu. Já teda už 3 dny přes den hodím plnou petku vody do mrazáku.
0: Ano.
4: A potom, než jdu spát, hodím ji pod peřinu. A víte, jak je to pak parádní chladné.
0: A to se...
4: Přiložím,
0: ano.
4: Přiložím chodidla jenom a za chvíli jsem ochlazená.
0: Takže něco na obrácený způsob, jak se dává ta horká voda do té gumové, ano, ale obráceně, no to by mě nenapadlo, do postele let.
4: Termofon nemám, tak jsem dala petku, jež mě tady štěká pes.
0: Naprosto v pořádku, evidentně mě nemá rád, to je v pořádku, nic se neděje, hlídá si vás.
4: No, on slyší, že mluvím, tak tohle. No a psíka ochlazuju, že mám takový ten funkční ručník.
0: Ano.
4: Namočím do vody, pěkně mu to dám na hřbet. No a psík sice ze začátku brblal, ale teď už je to dobré.
0: Takže není to takovou tou násilnou formou, že ho drapnete, hodíte do sudu, ochladíte, protože to je obrovský šok pro ty psy.
4: Je to pro ně šok a já to vím. Já jsem včera si nachystala na zahradu malou vanku dětskou, napustila vodu s tím, že se mi ohřeje do zítřka a zítra ho vykoupu venku na trávničku.
0: A co vy? Koupete se v rámci letního času někde v rybníku na pískovně nebo?
4: No, tento rok, jak si ještě nebyl čas, ale my máme bazén, ale děláme fasádu na baráku a zateplování, tady všude vinec.
0: Zateplování.
4: No a ještě vám řeknu, že mě před 14 dnama tady klimatizaci našroubovali to, je to. Jenom, že ona ještě nemá tu venkovní, ještě není dodělána ta venkovní jednotka.
0: Ježišmarja, tak to teda...
4: Takže možná, že se do Vánoc toho dočkal.
0: Jo, to... Tak to zatím teda máte opravdu moc dobré. Takže koupat se nemůžete, protože zateplujete, což jistě váš dům v tomto období ocení. A klimatizaci máte na prd... Pardon, na nic.
4: Dobře jste to řekl, to, mám ju zaznamenat, ale snad se toho dožiju, že bude tohle. Už měla být minulý týden, no ale nevím, co se zase brzdilo, že není venkovní jednotka ještě. Hadice jsou tam, všechno tam je, ale...
0: Není čas, no, někdo tak... zaplatil víc, nebo prostě není čas. Tak víte co?
4: To dělá můj syn.
0: Ježiš, to je skvělý člověk. To je skvělý, hodný člověk. Určitě si najde čas.
4: No, čas asi těžko s tím, že teď lítá kolem baraku lešení a bínec od tého a to, pak do práce. No a já tady. Ale fakt s tou petkou je to opravdu dobrý nápad. Přiložit fakt chodidla na tu petku a za chvíli jste ochlazený, takže já se tak ochlazuju, když není bazén, není klimatizace, aspoň to stačí.
0: Děkuju. Dobrou tak noc.
4: Děkuji ho taky, dobrou noc, dobrou.
0: Ať se daří noc, takže dáme do lednice, do mrazáku, petku, no proč ne? Máte i vy nějaké zaručené tipy, jak na to? Píšete třeba Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, nemám rád takové horko. Byl jsem schovaný pod pergolou, to vůbec nepomáhá, ale máme bazén a zítra má být i 2.40. Kdo chodí do práce, do fabriky, tam je podle mě snad 75. No řeknu vám, že já opravdu nemít tady ve studiu puštěnou klimatizaci, tak si vůbec neumím pocitově představit, jak by to dopadlo, protože ty stroje hřejí natolik, že to úplně cítím, jak to sálá. Jako v zimě ani nechci topit ve studiu, protože zkrátka teplo od strojů je. I s rizikem toho, že člověk si pustí klimatizaci, i s rizikem toho, že přijde ohlas, ale nedá se nic dělat, člověku hlava fungovat musí. Půjdeme dál, František píše třeba dobrý večer. Vedra snáším celkem dobře, v Řecku, když jsem pracoval, tak tam byly taková vedra normální, takže já mám celkem natrénováno. Je pravda, že jako stavba je stavba, večer musí být hotovo, nejhůř se pracovalo s člověkem, kterému jednou vadí teplo, po druhé za zima, no o tom jsme tady před chvílí mluvili. Kuba napsal, přeji dobrý večer, jsem u vody, ale i tady je vedro, ale vůbec mi to nevadí, ta Praha musí být strašná, na Petříně nikdo nebude a když je člověk starší, tak musíte zalívat a upřímně, v Praze je to těžký. Já vám řeknu, co je v Praze těžký. Jet s neklimatizovanou tramvají, autobusem. No většina autobusů už klimatizovaných je, ale ta neklimatizovaná tramvaj, to je... A ještě, kdyby ty lidi uměli používat aspoň někdy deodoranty, od času se stává, že spíš častěji, že ne. Iveta, zdravím, pane Jene a nespavci, sedím pod pergolou, nohy ve škopku vody a na hlavě, na srdci mokrý hadr a raduji se, že teplota trošičku klesla. Teď ještě vylepším podle rady paní posluchačky a vemu na pomoc ještě mokrý ručník k otvírání nebo otírání zbytku těla. Dobrou noc. Je těch možností tady je. Teď čeho se chytit? No, já si radši dám jedno chlazené, ne ze 7. schodu, ale jestli teda vydrží ta nejedna sněhová vločka u Ivety Simonové z roku 68, pak mě schladí právě toto.

0: rekordně horké sobotě čeká Česko podle meteorologů ještě náročnější den. Včera v Doksanech padl nový absolutní teplotní rekord 40,9 stupně Celsia, ale dnešní odpoledne může být na některých místech ještě teplejší. Nejvyšší teploty mají znovu atakovat 40, hlavně ve středních Čechách, Polabí a na severozápadě Čech. Odpoledne a večer ale začne od západu postupovat studená fronta, která přinese silné bouřky. Ty mohou doprovázet přívalové srážky, kroupy i velmi silný vítr. Zatímco v Čechách se začne postupně ochlazovat už během dneška, na Moravě a ve Slezsku budou tropické teploty přetrvávat ještě i v pondělí. Meteorologové proto doporučují nepodceňovat pitný režim, omezit pobyt na přímém slunci a věnovat zvýšenou pozornost hlavně seniorům, malým dětem a lidem s chronickými onemocněními. Výhled předpovědi počasí potvrzuje i z Kavčích hor Pavel Karas.
1: Ale je pravda, že na začátku toho příštího týdne už ty teploty půjdou dolů, bude se postupně ochlazovat. V pondělí už čekáme maxima mezi 28 a 33 stupně Celsia. V úterý už se zřejmě ta teplota dostane maximálně na tu tropickou 30, takže nejvyšší teploty budou mezi 26 a 30 stupni. No a po tom horkém víkendu to bude částečná úleva, ale máte pravdu, Honzo, že samozřejmě ten pocit dusna tam zprvu bude docela výrazný, protože samozřejmě ta vyšší vlhkost vzduchu a ty teploty přesahující tropickou 30, samozřejmě to nebude nic příjemného.
0: Sobotní noční linka, jak přežít horko, kde nás posloucháte, jak zvládáte vedra, nějaký tip na schlazení byl by?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Halo, halo, teplotně, co se stalo, kdo je tam, tady Honza.
3: Tady Marie z západních Čech.
0: Zdravím vás, Maruško, kolik máte na teploměru vy?
3: No, nevím, teď se tam podívat nepůjdu, no, nebudu rozsvítat.
0: Jasně.
3: A venku je teplo pořád, ale už se tam měla chládek. Mám otevřený okna v celém domě, všechny dveře, jenom v hlavním vchod mám zamčený, tak mám všechno otevřené, by tu byl průval, ale není. Takže ještě ventilátor běží, aby se tam trochu ochladilo. Před chvíli jsem přišla z bazénu. Bazén je tak teplý, že prostě venku je lepší chládek. Ochladilo mě, až když jsem z bazénu vylezla.
0: Stačí do bazénu, říkáte, nasypat mletou kávu a můžete si udělat rovnou výluch.
3: No. 1,30 mám v bazénu vodu.
0: Pane jo, tak to se za chvíli začne zelenat, kazit, nebo já vlastně nevím, ale myslím, že při tak vysokých teplotách to jak musí být další chemie snad.
3: Ne, je to dobrý, mám křišťálově čistou a jako, no jasný.
0: Dobře, dobře.
3: Ale drží to. Mějte sluníčko do bazénu až 11 hodin, já jsem tak mezi stromama, takže tam mám chládek a přesto se takhle ohřála, tak si nedojdu představit ty lidi, kteří mají celý den na sluníčku ten bazén, ty to asi mají teda daleko horší.
0: To je fakt, no. To je fakt, dokonce známý, co mám na Moravě, tak oni můžou přitopit, ale i chladit, což jsem netušil, že vůbec je možné.
3: Tam taky netušila.
0: No, já bych tam naházel led, možná ty petky, jak mluvila paní posluchačka před chvílí. Mimochodem, přes den děláte co? Snažíte se nehýbat, jenom tak být v utemovaném domě, no. Nebo jste u toho bazénu?
3: No, ráno už tak nějak 8:30, 9:00, to už si jdu zaplavat do bazénu a potom jsem doma, no. Nebo ještě něco na zahrádce, proplej nebo okopat, ale jenom rychlovka, nebo vyštípat rajský, nebo tak něco, na rychle.
0: No tak a to potom nemyslíte vážně, já zrovna jsem dneska při vysílání ve stanici Český rozhlas Střední Čechy zahlásil nejednou a opovažte se mi říct, že potřebuje zahrádka vaši péči v tomto počasí.
3: No, potřebuje to jako blázen, ty rajsky, když nevyštípete, tak z toho máte prales.
0: Ježiš, to já vám rozumím, ale když se musíte spotit ještě dřív, než tam dojdete k tomu keříku.
3: No to jo, ale já tady mám ty stromy, mám stran za balákem, takže tady mám dopoledne trošku chládek, jo, ne moc, ne na celý zahrádce, ale tak to prostě se dá vydržet, ale říkám jenom ráno a pak už ne.
0: Dobře.
3: Dobře,
0: já budu věřit, že to nebudete přehánět. Co tekutiny dostatečně?
3: Jo, mám v lednici lahve, s vodou, aby byly chladný, dávám si do toho citron nebo tu himalajskou sůl trochu a to osvěžuje, to osvěžuje.
0: Tak děkuju, gratuluju a držte se, moc se mi neuvazte.
3: No, budu se snažit a přeju hezkou dobrou noc.
0: Děkujeme a u bazénu žádné gymnastické kousky. Zkusím někoho dalšího z vás, třeba vás. Pěknou noc přeji, kdo to je?
4: Tady Alena z Podještědí.
0: Zdravím
4: tak my
0: vás.
4: Máme u nás tady 26 stupňů.
0: Ano.
4: A sedím pod pergolou a pozoruju měsíc. Okolo měsíce se udělal takový jako kruh,
0: ano.
4: Že mě připadá, že se ten počasí asi bude kazit, protože před chvílí byl ten měsíc takový jasný a teď je okolo jako pomalu duha, mně to připadá dokola. To moc hezký, no, ale už se bych řekla, ten vzduch ochlazuje.
0: No, já vám řeknu, že moje zlomenina na třikrát ruky a šrouby v ní, jako mi napovídají taky, i bez pohledu do předpovědi počasí, že se něco jako dít bude a docela dost výrazně. A teď tady očkem koukám, že dokonce teploty můžou poklesnout i o 20 stupňů, no.
4: No, my máme 26 a v domě teda asi 25, což teda v zimě jsem ani pomalu nevytopila. Je to příjemná teďko ta noc, opravdu je příjemná. No. Sedím tady v hlavátku a pozoruju měsíc.
0: Jel jsem vám minulý týden v neděli vlakem z Holešova přes Hulín, tam vždycky rád zastávka, zapálím cigaretu, takový spokojený tam jsem. Ale proč to říkám, sednu do vláčku a co myslíte? Přijel vláček a těžko říct, jestli ten vůz klimatizoval, ale mám pocit, že vzhledem k počtu vypocených litrů za cestu do Prahy, tak si myslím, že nebyl. A nebo to nezvládala.
4: Asi ne, asi to bylo moc zatížený.
0: A tady jako ten větráček, který mi tady nechal kolega, tak oduševněle, že kdybych ho potřeboval, tak mám takový pocit, že asi to by se mi všichni smáli, ale zase vzhledem k těm teplotám, už je mi to asi úplně srdečně jedno a použiju ho, i když je to takový dětský Hello Kitty větrák.
4: Jo, teď jsem zrovna na něj viděla někde reklamu. Je to na USBčko a má
0: ano,
4: to
0: všichni. Ano, přesně tak, přesně tak. No děkuju vám pěkně, že nás posloucháte, posílám pozdravení.
4: Já a dobrou noc.
0: Ano, i dobrou noc i vám.
4: Dobrá, no už mám půl prášku v sobě a nepocituju žádný spánek, že by přicházel, tak jsem si sedla pod pergolu.
0: Teda, prášky na spaní, takhle na dobrou noc, to je další z vás, teda.
4: Nic se nedá dělat, když to nejde.
0: No, tak to si taky říkám, kolikrát, ale ne s práškem, ale v místnosti jiné. Dobrou noc, ať se vám daří.
2: Noční linka.
5: Šedesátý léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve,

0: Petr Spálený, 60. léta, ne, tak ten teplotní rekord, který byl překonán, ten je z roku 2012 v Doksany na Litoměřicku, překročen o půl stupně Celsia, takže 40,9. A prý dnešek, neděle 28. června, by měla být, nebo měl by to být den ještě horší. Ohledně teplot mělo by to být i opravdu těm 1,40. Co je doporučováno dělat pro naše zdraví? No hlavně se nepřetěžovat. Paní doktorko Kateřino Cajdhamlová, vy víte.
1: K soli vedra, tak doporučujeme být ve stínu, zatáhnout žaluzie přes den, aby jste nepřišli do šíleně horkého bytu, nosit klobouk, zejména pokud se pohybujete někde, kde je opravdu prázdno a žádné stromy. Hodně pijte, ideálně minerálky, které obsahují trošku soli, protože náš pot je taková minerálka slaná. A přeju vám, ať ta vedra přežijeme, studenou sprchu si dejme a buďme veselí a zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám volá další? Už si tady zvedám jedno z těch šesti blikajících okének. Tentokrát všechno můžete svést na mě, že jste se nedovolali, ale tady se to někomu podařilo. Kdo to je? Honza u telefonu.
3: Večer, tady Eva Vodhořovic.
0: Zdravím.
3: Zdravím.
0: Ano, Evo, tak v Praze. Ano.
3: Když říkala takhle venku, tak my ještě jako děti jsme

0: kurty na čelo.
1: Jo, to je fakt, jo, to jsem vyzkoušel, to chladí.
0: No, to taky nádherně vytáhne to horko z té hlavy a ještě na takhle na pole, a to protože já dělala v zemědělství taky celý život, tak ještě s maminkou a to, tak jsme vždycky nosili hořkou meltu.
1: Hořká melta.
0: Mírně sladký čaj, anebo hořkou meltu na pití.
1: Tak meltu tu jsem měl naposledy u prababičky v Třeboni. A to už je ale pár let dozadu.
0: No, to je zapomenutý pití, ale tady v těch horkách je to výborný.
1: Uh-huh.
0: Jo, takže my teď, když je horko, tak já tady mám udělaný hrnec s čajem, mám tady udělanou meltu a buď máme lávkový salát nebo okurkový salát.
1: Jo.
0: A prostě takhle tyhle ty tekutiny do toho. Mm. Jinak teda máme venku taky bazén, ten máme dneska 34 stupňů teplej.
1: No.
0: Jo. No, tak jsem k tomu přivázala slunečník, takže když se koupete, tak doplavete vždycky do stínu, což je velice teda příjemný, to můžu říct, když hezky máte, protože my tam... No, soused má strom jasan, takže ten mi tam akorát napadá svinstvo. Ale nic mi tam neudělá.
1: Co se na druhou stranu, ještě já mám jako v hlavě teďka přemýšlení, lopuch. Víte, jako já mám asociaci s lopuchem?
0: To nevím.
1: Byla na něm beruška.
0: Jo, no, nebo taky do dlouhých vlasů se dávaly ty...
1: Ne, tohle bylo s tebou, mě baví svět, no jo, ale kde já teď v zimě vemu lopuch? To byla ta scéna přece, jak měli botičky a tak dále. No nevadí. Každopádně já děkuju, tady tohle to musím vyzkoušet, protože to je fakt mě taky zaujalo, myslím, že třetí věc, kterou si tady znamenám.
0: Ale to opravdu pomůže, jinak teda takhle v noci, když na to, tak si namočím ručníky a zabalím si do toho chvíli nohy a pak spát.
1: Dobře, zkusíme. Jo, děkuju moc.
0: Jako bych se bála studený kvůli mý páteři, ale na ty nohy je to výborný.
1: Fajn, jo. Tak když můžeme ohřívat elektrikou, proč je nemůžeme schlazovat ledem? Všechno jde?
0: No, normálně studenou vodu hodně vyždímat, že jo, a zabalit ty nohy do toho a ono vám to schladí vlastně celé tělo, tak nějak.
1: Vyzkoušíme, snad to obsáhne celé mé prostorově výrazné tělo. Děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc, si všem, a shledanou.
2: Tady orel, Dášenka jde celou dobu v bačkůrkách, přepínám. Dobá smůlu, v čem bude lyžovat, přepínám.
1: Haló, Český rozhlas, mrazivé dnešní noční vysílání skoro tady máme. Kdo pak je tam, kdo volá?
3: Dobrý den, tady Marie od Uherskobrodska.
1: Zdravím vás, Maruško, další Maruška v našem vysílání.
3: Taky zdravím vás i posluchače. No, vzala jsem si prášek na spaní, že usnu. Ale máte takové dobré, vy jste asi dneska jedl... Vtipnou kaši.
1: Ne, jenom
3: takové
1: mám...
3: Takové dobré vtipky nás povzbuzujete, takže...
1: Takže ten prášek na spaní je úplně na nic, že jo?
3: Na spaní ani pomyšlení, ale nějaké dobré rady jsem se dozvěděla.
1: Já, ale taky.
3: Lahví z té ledničky, to musím zkusit na nohy zítra.
1: Ano.
3: Když nás čeká ta hrůza, aspoň se toho bojím, že... Já mám trochu jako vysoký tlak, no tak...
1: No a taky by, co tlak, člověk se nemá přetěžovat a nemá dělat mistra světa, rozhodně nepotřebuje jít na nákup, jenom protože je otevřeno nebo začíná nějaké akční zboží. Prostě to...
3: Já akorát do 10 dělám a představte si, že tento týden v tom horku jsem sekala srpen.
1: No jo.
3: Srpen. Ale travičku.
1: Počkejte, to stále lezla po kolenou, potila jste se a sekala. To,
3: normálně jsem se, hola, dřív se tím sekalo i obilí a já mám trávu v takovém místě, kde se nemůže sec.
1: Jo tak.
3: Elektrickým sekačem, sekačkou, tak jsem to musela, ale to jsem dělala jenom tak půl hodiny a ráno od 9 do 10 a dalej už bych tam nebyla.
1: No, je pravda, že já jsem naposledy, srpem stouše taky. No víte, ono, srp pro nás leváky úplně jako není.

0: Tak já levák nejsu.
1: No já vím, to je jenom, že jsem to tupil.
0: Já nakuju, vezmu si rukavicu na levou ruku, abych se nahodou nesekla do ruky, tak mám takovou pevnější rukavicu a prostě, kde to nejde sekačku, tam se to musí odstranit srpem.
1: Mm-hmm.
0: Sice se mě jeden soused ptal, že to mám jak ze středověku, oni včel všetci sekají takovýma týma to vrčí škaredě tu kosu. To je taková, to se drží v ruce, to tak zapáchá, má náku aj masku na obličeji. Celý den seče, je dřív chlapíci, můj otec, ten byl tak výborný, jak uměl sec kosou. Ten posekl celé, třeba půme, hektaru do rána. Šel ve tři, nebo jak začalo se rozednívat a posekl do rána takový velký kus pola. A tady tuto sekačku, to smrdí na z toho, no, ten benzín z toho. A ti mladí neumí už teď nic takového.
1: Hmm.
0: Ale přicházíme k tomu. Budou blackouty, anebo poroste tráva 10-metrová.
1: Děkuji za váš telefon. Ať vám prášek zabere, ale až za včasu. A nezapomeňte ještě ten zítra ten let, mrazák, petka, nohy.
0: No právě.
1: Tak fajn.
0: Zítra cest nebudu.
1: No to doufám.
0: Oberu bylinky. Roste mě krásně, než to uschne, roste mě krásně měsíček. Dneska jsou netra tak krásně oranžový a ještě rybíz.
1: Hmm.
0: Rybíz už strašně rychle dozrává, tak zase.
1: No nechcete to trhat, nebudete otrhávat.
0: Dopoledne do těch desíti, sekla tím srpem bylo 21 stupňů, tak to ještě. Ale ve 30 už, nebo dneska jak bylo u nás tady 37, to už jsem nevylezala.
1: No Maruško, hlavně bezpečně, pomalu, opatrně, radši se vší pohodou, klidem a chladem. Děkuji vám za zavolání, ať se vám daří a hlavně to nepřehnat.
0: No, hlavně to
1: nepřehnat. Jo, dobrou noc. Mimochodem, kosa, zdraví váš srp.
2: Co to děláte?
3: Seču troubu.
2: A jo, sečete. Prosím vás, nevíte, kde tady byli pán Wasserman a... A Vojtěčkovi...
4: Noční linka.

0: Noční vysílání Noční linky, společné vysílání regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda je spíš takové zvídavé. Řekl jsem si na poslední chvíli dneska po ránu, uděláme změnu původně plánované téma, to by nás zapotilo ještě víc, tak ho přenechávám do dalšího týdne našeho společného vysílání, kdy se také uslyšíme. A bude to ve čtvrtek. Co to bude za téma, vám prozradím až v samotném závěru dnešního vysílání. Tak měl jsem tady do vysílání tři posluchačky, poslední tři posluchačky, které mi stačily i prozradit nechtíc, anebo úmyslem, že si vzali prášek na spaní a že to ne a ne přijít. Takže počítání oveček, počítání minut, ještě 19 minut a pak můžete zařezávat úplně v pohodě. Já se tak s dovolením budu opatrně ptát i dál, jak zvládáte vedra. Máte doma klimatizaci, spíte v noci vůbec, nebo jak to děláte, jestli to zvládáte, případně jestli máte nožky nahoře. Dneska jsem zaznamenal, že i kostel v Čakovicích, části Prahy, Čakovice, že je otevřen pro ochlazení kolem jdoucích. Také úřad městské části Praha 10 nabízel společné prostory s možností návštěvy, kde se člověk mohl pěkně schladit mezi 10. a 20. hodinou a platí to i pro zítřek, potažmo tedy, pardon, pro dnešek, neděli. Klidně přidejte i možnosti, kde se můžou hromadně obyvatele ochladit, je-li takové místo. Snad se vám to podaří ještě zmínit do vysílání, nebo mi to alespoň napsat na linka@rozhlas.cz nebo do internetového formuláře na stránkách rozhlas.cz/linka, protože i tam je možnost napsat vše podstatné, co dojde nám, moderátorům. A nebo mě osobně, jan.macon@rozhlas.cz. Tak kdo bude jako další, kdo se pokouší provolat sem k nám, třeba bude mít nějaký ten tip, nějakou tu radu, jak na ochlazení těla. Tady je Honza, kdo je na druhé straně?
1: No, dobré ráno, tady je Dagmar Skrnová.
0: Ano.
1: Takže první bych vám teda chtěla říct, že Knovské koupaliště dneska prodloužilo hodiny až do 9 večer, normálně je to do 7, to je jedna věc.
0: Ano.
1: Takže taky tip, kde se může někdo schladit déle. Ale chtěla jsem vám říct, že dnešní den jsem teda měla takový zajímavý, protože odjíždím na 2 měsíce za prací do ciziny a tak kamarád mi chtěl udělat překvapení, tak mě vzal na takové místo, které bylo úplně zvláštní, romantické. Je to za Krnovem říčka a jsou tam vlastně takové skály. On mi říkal, že jako mladí tam dosti skákali dolů. A bylo to takové fakt na nějaký záběr do nějakého letního filmu. A voda tam byla prostě neúplně studená, dalo se tam plavat, jo, úplně krásné, krásné místečko. A ještě k tomu jsme minulý týden objevili, to je zase další vesnička u Krnova, a tam v loni udělali nový rybník, takže úplně taky krásné místo na plavání, že to tam ještě není prostě špinavé, není tam moc lidí a tak, takže jsem to měla teda ještě s výletem na rybu do Polska, jo, takže to bylo takové krásné odpoledne, které se dalo přežít. Že vlastně jsme si to horko vlastně schladili dvakrát v plavání cestou tam vlastně v tom v té říčce Opavě a zpátky teda jsme se stavili na tom rybníčku, který jsme objevili minulý týden, jo? Takže i tak se dá schladit. A ještě jsem teda chtěla říct k tomu chlazení večer, že jsou takové psí podložky chladící a já jsem si to koupila někde ve výkupu v zimě a prostě taky to funguje, jo, že to dáte do ledničky, je to zase na nějakém principu toho gelu. A ještě takové ty kostky, co se dávají do těch termotašek, aby to tam vydrželo, tak mám takové dvě velké a ty jsou taky funkční.
0: Teda, já doufám jenom, že nemáte čtyřnohého mazlíčka, aby na vás smutně koukal a štěkal, že si ležíte na jeho podložce.
1: Ne, já jsem větroplak, takže já doma jsem minimálně, ale prostě toto všechno funguje, no a jinak teda asi 5x za den sprcha studená a to člověku taky pomůže, no.
0: Já jsem teď ještě narazil na jeden tip, ale vlastně ve své podstatě dává to smysl, ale kvůli tomu předělávat domácnost nebudu. Barvy, které ošálí vaše podvědomí, to, jak barvy působí na lidské podvědomí, je až magické. Červená barva podporuje kreativitu, zelená zase uklidňuje a jestliže se toužíte schladit, vsaďte na studené barvy. Patří mezi ně barvy, které se nachází v modré části spektra, takže předpokládám, že bych si musel svůj byt nebo svoji postel.
1: Do modra.
0: Do modra, ano, přesně tak. Ale to no. Si jako úplně nejsem jistý, navíc proto nemám ani smysl, abych ještě do toho ladil závěsy, povlečení, prostěradla, obrazy, aby to tak jako ladilo. Znáte modré kytky, já ne teda.
1: Ale mi to dává smysl. No víte, jo. To, protože já jsem žila dlouho v cizině u moře, asi 14 roku jako na takovém ostrově. Mm-hmm. A já prostě furt to mám tak jako, že do modra. Vždycky, když maluju, nebo jsem se stěhovala, nebo jsem prostě opravovala byt, vždycky tam je prostě to modré, protože to mám úplně jakože tak zažité, no.
0: Ještě tady je...
1: Vlasta modrá, ano. Jo, a tak.
0: Jo, jo, ještě se tady, my tady toušeme sympatičtější teda, nebo něco pro rozhádané manželské páry, nebo druhá družku. Spěte sami a co nejblíže zemi. Před horkem v ložnici se můžete bránit tak, že budete spát co nejblíže zemi. Pokud vám to situace dovoluje, podle odborníku je nejlepší spát v přízemí. Chlad se drží u země, zatímco teplo stoupá vzhůru. Takže kdo bydlíte v patře bytového domu, spěte na zemi, ideálně na karimatce. A jestli je to v patrovém domě, tak není nic jednoduššího. Ve své podstatě v paneláku, tak tam jsou všichni odsouzení k tomu, že umřou. Jinými slovy. Mám pocit. Ale spát sami a co nejblíže zemi. Je fakt, že mě, drahé polovičky, vždycky říkali, že topím jak radiátor v zimě. Takže to já nebudu úplně ideální partner do postele, teda v tom případě. No nic. Děkuju.
1: Jo, takže jenom to jsem tak chtěla skoro na závěr, že jsem se teda dovolila. Jo?
0: Děkuju,
1: takže
0: děkuju, tak. Děkuju. Posílám schlazení dešťovými kapkami. Jiří Korn o tom taky něco ví. Dobrou noc.
1: Ano, dobrou noc.
2: Noční linka.

0: Posluchač Honza napsal: dobrý večer, jak pravila ta paní, co si dává do postele lahev zmrzlé vody, tak to věřím, že opravdu funguje. Od nohou i od rukou se totiž ochlazuje celé tělo. Pokud ponoříte ruce až po lokty do vody, stačí do umyvadla s vodou, tak působením studené vody se tak celé tělo ochladí a samozřejmě funguje to i naopak s teplou vodou. Já mám právě ten problém, že mi je zima od nohou. Pokud sedím v práci s klimatizací, mám večer nohy úplně zmrzlé a je mi zima. Proto v teplých dnech si co nejvíc beru home office a nebo dovolenou a dnes jsem například byl celý den v akvaparku. Ochlazovat se nepotřebuji, ale pobyt v bazénu je velice příjemný a asi nejlépe strávený čas v těchto dnech. No a tady mi píše ještě Jana Zírková. Dobrý večer, zdravím Honzo z rozpáleného paneláku. My se tu v létě můžeme upéct a v zimě zmrznout. Já mám takový zajímavý větráček se zabudovaným rozprašovačem, takže takové dva v jednom a je to super, když se koupu. Tak používám hodně vlažnou vodu a své dlouhé vlasy si musím vyčesat a včera jsem si udělala osvěžující limonádu s okurkou, tak ať to všichni přežijeme. To je pravda, přežít musíme. Nesmíme se přetěžovat, ano, a taky musíme vybírat ty dopravní prostředky, kterými pojede, když už musíme. Víte, co napadá mě? Třeba nevím, jak je to v jiných městech, ale vím, že Pražská integrovaná doprava nabízí online polohu spojů. To znamená, ať už je to autobus, tramvaj, metro, cokoliv, co jezdí podle jízdního řádu v rámci Pražské integrované dopravy. A tam, když si to jako rozkliknete, tak dokonce podle té sněhové vločky u některých těch spojů, u některých konkrétních linek spojů, tak se dozvíte, že je vlastně klimatizovaný ten daný spoj, takže to jde. No ale dřív to bylo takové, víte co, co si pamatujeme asi úplně my všichni, takový ten maďarský zázrak jménem Ikarus. Vzpomínáte? Tak ten přes zimu jedině chladil a přes léto topil, tak tam jste si hold nevybrali. Kdo je pravděpodobně poslední v rámci dnešního nočního vysílání linky? Tady Honza.
1: Zdravím. Matěj, Praha.
0: Ano, Matěj, posloucháme všichni. Jak se schlazujete vy?
1: No, víte co, já se schlazuji radši potoce, já musím vypnout rádio.
0: Ano, počkejte, jste potoce? Z Prahy, doufám, že no. To není Botič, úplně tam bych si to neuměl ani představit, nebo Rokytka.
1: No, víte co, Botič je na Jižním městě, že jo, tam jsme dřív bydleli, ale já jsem teď v Krči.
0: Ano.
1: A tady je takový krásný potuček, já jsem se říkal teď, jak jsou ty horka, že kdyby tam magistrát postavil přehradu, jo, že by to bylo úžasný, jako takový nouzový řešení vlastně, celý ten les, víte co, že by bylo takový koupaliště, no.
0: Jako myslíte, jako Kunratický potok?
1: No, ale ne, to, já jsem myslel teda konkrétně potok v Krkonoších, jakoby, čím máme chalupu, no.
0: Jo, to si umím představit, ale no. V pražských říčkách úplně ne, to je fakt, i když je pravda, že Vltava je teda čistší, než bývávalo v uvozovkách, a tam je chladno.
1: No, víte co, ono hlavně, my jsme jezdívali dřív třeba do Švýcarska za strýčkem, a tam je zajímavý, že lidi z práce, jak se ta řeka jmenuje, v Bernu, jo, ale ona vlastně to je jako Vltava taková, ale menší, jo, ale je průzračná na rozdíl od té naší Vltavy, ale oni vlastně, když jdou z práce, tak ty, co bydli na to druhé straně toho Bernu, no, tak si normálně vlezou do té vody, mají takový igalitový tašky, kam si dej ty věci, jo. A vlastně splývají a prostě ty 3-4 kilometry se dostanou po té vodě.
0: No, teď jsem zjistil, teď koukám do internetu, nevěděl jsem, ale je to řeka Ara.
1: Jo, no, asi jo. No, ale já ještě teda, jestli, víte co, já jsem bývalý, jako, nebo prostě dělal jsem sanitářský kurz ve zdravotnictví, jo. U vojáku, no. A jenom jsem chtěl, bych chtěl ještě takový, jenom vsuvku, prostě jontový nápoje, jo, teďka. To teda nemám tam odsaď, ale já vždycky nám tam říkal, že co nevíte, najděte si, no. A nebo se zeptejte lékaře, že jo, což se týká taky i všech, že jo, jakoby kdo potřebuje třeba poradit s něčím, tak můžou zavolat i nějakou, já nevím, spíš jako ty pohotovosti u nemocnic, jo, vlastně to je normální číslo 7 místní, ale poradit se, jo, kdyby bylo něco, že jo, to nám říkali v tom kurzu, jako neřešte to sami moc, jo.
0: To je fakt.
1: Ale chtěl jsem říct ještě teda, ty jontový nápoje vlastně doplňují té v lékárně, jo. Prostě poradit se třeba s lékárníkem, zvlášť seniori, že jo, když můžou, nebo i když člověk, jo, ještě jsem chtěl přeskakuju jenom, když člověk pracuje, když má nějakou těžší práci, jo, tak vlastně mlíko, jo, nepít vodu, ale mlíko, třeba ideální acidofilní mlíko, do kterého si nasypete trochu hroznového cukru. Stačí třeba 20 gramů, jakoby zamíchat, že jo, protřepat. James Bond takový, no.
0: Jo, chápu, no, ale říkali, mlíko, no. Teda nevím.
1: No, ne střešně má.
0: To mě zrovna úplně nenapadlo, ale je fakt, jo. Že jakmile se řekne mlíko, vzpomenu si na škralup a končím.
1: Ne, tak víte co, jako voda vlastně hydratuje taky, že jo? Samozřejmě voda je jako základ, ty 3 litry denně pro dospělýho, ale to mlíko je lepší, jako by líp vlastně doplní tu vodu o něco víc procentně. A zároveň jsou tam ty látky, které člověk potí, vypotí, takže by ten litr mlíka denně je možný kyselýho, jo? Acidofilní mlíko nebo něco takového. Pokud člověk nemá nějaký dietní problémy, že jo, samozřejmě.
0: Nebo pokud má potrápená střeva, no. Ale děkujeme za tipy, děkujeme. Musíme se rozloučit. Končíme. Naschledanou. Děkuju za zavolání a za napsání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No končíme. Horko, jak se patří, bude nás provázet ještě nedělí, někde i pondělkem. Je pravda, že to horko netrápí jen nás, protože vlastně ve své podstatě nové absolutní rekordy hlásí nejen Česko, ale i Německo, Švýcarsko, Dánsko. 200 milionů lidí má s horkem problémy, tak prosím, nepřetěžujte se opatrně. Žádné kaskadérské kousky, žádné šipky do bazénu, to už vůbec ne. A pokud můžete, buďte s někým. A měl bych jistý tip, kdyby to bylo s námi, s Českým rozhlasem, pak je to fajn. Honza Macon přeje příjemnou, dobrou, tropickou noc. Společně se uslyšíme buď ráno ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy mezi 5. a 9. hodinou, ano, mimořádně i v neděli, anebo v noční lince ve čtvrtek 2. a tam si odvysíláme nebo zkusíme si popovídat na téma, které bylo původně plánované pro dnešní den nebo pro dnešní noční vysílání linky. A to, když člověk nemůže říct pravdu, tak budeme trochu uhání. Ale i to nás docela provází životem. No, jak se mi slyšíte, jazyk se mi láme. Doufám, že se lámat nebude Jarce ve Zlíně. Snad se nám holka neuvařila. No a téma, které si pro vás ona připravila, už se na to dívám. Jarka bude probírat setkání. No jo, setkání na cestách, tak se dá i pokračovat. Ať se vám daří, pěkné sny, dobrou noc. Ať vás blechy štípou celou noc, já se jdu projít po karlínských ulicích, protože tady ve studiu jako peklo tady je. A to ještě nevím, co v té Praze. Ke Klementínu rozhodně nedojdu. A za minutu 1 hodina.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Někteří hledají samotu a klid, jiní rozruch a řadu lidí, co je inspirují. Ale pro všechny je vtip, veselost a smích kořením jejich práce a životů. K takovým lidem určitě patříte i vy, proto si rádi poslechnete pořad, který pro vás připravil Patrik Rozehnal.
2: Jsem přesvědčený, že to je člověk s hlubokým, vážným myšlením. Jináč se sranda nedá udělat. Plytký člověk neudělá legraci.
1: Děkuju. To promluvil ten, který humor miloval a uměl ho vytvářet.
2: Humor jako kategorie je to nejvyšší, co je.
1: Byl to jinak malíř, grafik, trochu i sochař, nadaný spisovatel, trefný glosátor a vtipálek.
2: Opakuju už tisíckrát, že rozbrečet může i vrátný na amu, ale udělat legraci, to je genialita.
1: Tak si o něm něco povíme. Přidáme pár osobních vzpomínek a té obyčejné člověčiny.
2: Všimněte si, to má vždycky lidský šmrnc.
1: Vladimír Komárek nám řekne, o čem je život a co je humor.
2: To je strašně vážná věc.
1: Tak se s námi pobavte.
2: A tvrdím jednu věc, že český humor je ten nejkvalitnější, co u těch bělochů existuje. Ty barevný neznám.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Návraty.
1: Dnes nás čeká vyprávění o slavném malíři Vladimíru Komárkovi. Říkáte si, tohle je pořad o hercích a komicích. Jenže tenhle člověk měl dar vyprávět a bavit lidi. Proto byl také často hostem zábavných pořadů a všichni moderátoři i kolegové ho milovali. Narodil se 10. srpna roku 1928 v Hořensku u Semil.
2: První průšvih můj byl, když jsem se narodil a když mě vezli ke křtu. Já totiž měl tu rodinu tak trošku náchylnou na ten špiritus a to vám je zajímavé, jak ty strejčkové, jak měli strach, abych nezahynul jako pohan a hnedka 3 dny po narození už mě táhli pokřtit do Semil. A já se narodil na Hořensku a to jsou 3 kilometry do Semil a cestou 9 hospod bývalo. A teď ty strejčky, teda máma ležela, že jo, tak prostě strejčkové mě dělali do nákupní tašky a hýbají mě pokřtit. A to i ty jak asi vypadali, než přišli do kostela. No, velikou radost, že je kluk. Teď samozřejmě v zákristí už zapomněli, co chtěla máma za jméno, že jo. A ten jeden strejček furt řval, že to začínalo na R. Tak se tam v zákristí hádali, tak se rozhodli, že to bude Vladimír. A teď ještě v té opici se přiznali, že jsou bez vyznání, takže vůbec do kostela nesměli, tak mě vlastně křtil kostelník, který se jmenoval pan Bým, že jo. Ale to by ještě šlo, ale když mě nesli zpátky, to víte, zas těch 9 hospod, tak mě na lavici v té jedné hospodě zapomněli. A teď ten starý vydrmal vylít s tou taškou ven, a ježičmarja, zapomněli jste tady dítě, že jo. Tak to byl ten můj slavný křest, takže k těm křtům mám takový dost jako teda divnej vztah.
1: Jeho tatínek František byl legionářem, který po návratu z první světové války vstoupil k četnictvu. Krátce po narození syna Vladimíra ale byl převelen na Slovensko. Tak se tam přestěhovali i s rodinou. V roce 1939 ale na Slovensku začaly pod vlivem fašismu židovské pogromy a nacionalistické nepokoje. A tak se rodina musela stěhovat zpátky do Čech. Na Semilsko, do Nedvězí. Vše, co měli, prý vezli na voze strýčka Vinska. Jenom tatínek jel vlakem, kterým převážel včely a starou ložnici. Přestěhováním Vladimír přišel o své kamarády na Slovensku a v Čechách tehdy ještě žádné neměl. Stal se z něj samotář, ale prý mu to vyhovovalo. Jeho vzpomínky z dětství, kdy si namluvil i jeho velký kamarád, herec Josef Vinklář.
3: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zaved k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.
1: Cestu k umělecké dráze Vladimíru Komárkovi otevřela sklářská škola v Železném Brodě, kterou opustil velmi brzy, protože byl v roce 1946 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Na ta léta se ho ptal kdysi i v tobogánu Tomáš Sláma.
0: Zkuste mě připomenout, když jste třeba poprvé malovali modelky. Vy jste na akademii přece museli mít modelky.
2: Ano, ano, ano. A to vám je strašně zajímavé, když tam 8 hodin čumíte na nějakou tu holku mladou a tak otrávně špekulujete, jak se dostat domů, aby už toho člověk toho nechal. No a třeba na chodníku před školou vidíte, že se bába nakloní nad kočárkem a všichni jsou vykulený. To vám je zajímavé, jakmile už tam někdo vám sedí ten třetí den, ono to není vana. Nebo si představte, to vždycky u rektorátu byly ty modely v pondělí ráno. No a tam kluci chodili vybírat. No a to taky, ty nejhezčí holky tam zůstaly. Nejdřív se vybrali starý dětkové, pak přišli starý báby a když už tam nebyl nikdo, tak přišli na řadu mladý holky. No podívejte se, takový starý dědek, ten má ty klouby vidět, že jo, ty klíční kosti a tohle to všecko. A když ho malujete, tak to jsou záchytné body a podle toho těch záchytných bodů můžete malovat. Ale taková mladá holka, když to je jako lízátko, takhle kulatý, nejde se ničeho chytnout. No a to vám každou chvíli řekne profesor a pane, proč ten model tady stojí, že jo, když si to vymýšlíte, to je održku. Nejhorší, co bylo vždycky, byly malování mladých, a oni ty holky se taky mrskají na té šajbě, víte? A teď se do ní trefí, to ona si je vědomá, že jo? No to je održku, takže nebylo nad starý dětky, ty jsme dělali nejradši.
0: Dobře, no ale teď už se to mohlo změnit za ta léta, to je postřeh, kde se vracíte k názorům, kdy jste začínali na akademii, no a co teďka? No. Teďka používáte modelky ještě?
2: Vůbec ne. Víte, ono to je tak jako održku. Když já maluju, to mám dykl před sebou a teďka vím, kde ta holka bude mít makovici, kde bude mít ruce, kde bude mít nohy a podle toho to na ten dykl kreslím. No. A když to dodělám, pak z toho třeba vznikne višňovej sad a ta holka tam vůbec není. Takže podle modelu se, já podle modelu malovat nemůžu.
1: Asi po 2 letech pak nastoupil Vladimír Komárek na Umprum do ateliéru profesora Štipla, který doufal, že z Komárka přece jenom skláře vychová. Vladimírovou absolventskou prací byl v roce 1954 tavený skleněný reliéf, ale sklářem se stejně nechtěl stát. Láska k malování ho totiž nikdy neopustila. Během studia se proto výtvarně vzdělával potají a maloval za školou. Jak o sobě říkal, byl nejdéle študovaným samoukem. Nakonec se z něj tedy malíř stal a dokonce pak později i na škole učil, čemuž se opět divil Tomáš Sláma.
4: Prosím tě, Vladimíre, jenom jednu věc. Jak ty jsi vůbec mohl někdy někoho učit? Třeba je otázka, na výtvarné škole ty jsi učil.
2: Ano, tam dokonce děti speciál, hráli kudáci. Ano, já měl speciální výchovu a to měl ty profesor z gymnázie měli na mě vsteka, protože já měl speciální jednostupňové hodnocení. A sice jsem říkal, když se na mě zlobili, jako že to tak nejde, že snižují úroveň gymnázie a tak, mám podělejte se, volové, když to někdo umí, tak mu dám 1, páč to umí. Když to neumí, to od přírody neumí. Co bych mu měl dávat 2? On za to nemůže. Tak jsem mu dal 1 taky. A to, jak měli vsteka, když byla jako konference, tak já diktoval do telefonu. Oni přeci jenom ředitelka chtěla, tak jsem vždycky oni jméno, já říkal 1. Když jsem to řekl 30x1, už se na mě vyprdli a dopsali ty 1. Matematiku, to jsem nikdy neuměl. Ale zase nikdo nemůže říct, že jsem vypočítal, protože já si nespočítám ani vejplatu. No a teďka, co jsou ty vejplaty míň, až půjdu do toho důchodu, no tak se už těším na ten výzkaz. Protože to jedině... Pač, to je jediná možnost, jak budu mít krásnou srst.
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tuhle písničku od Pavla Bobka jsme nevybrali náhodou. Byl to oblíbený zpěvák Vladimíra Komárka.
1: Především ještě bych složil ten kompliment tomu Bobkovi. Prostě má to obrovskou inteligenci, je na tom vidět, že to je pan inženýr a ještě inteligentnější než pan inženýr. A ten hlas, já má to takové jako barvu, prostě nevím, je to geniální. Uh-huh. Miluju ho.
2: A koho ještě milujete další?
1: No, potom by po Bobkovi samozřejmě šel pravoslavný chorový zpěv. Ten miluju, protože podívejte se, v katolickém kostele je všecko vedený na varhany. Ten člověk je tam pasivní, když to v tom pravoslavném ty lidi zpívají. V těch stěnách jsou ty hrnce zadělané, to jsou ty rezonanční takový prostory. No a to je nejvyšší umělecká úroveň. Potom samozřejmě miluju Suchýho a vůbec každýho, kdo umí udělat legraci do písničky dá.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ve vzpomínkách na Vladimíra Komárka se ale ještě vraťme do 50. let. V roce 1954 mu skončila škola a on šel domů. V Praze se, jak se říká, necítil. Přitom odstěhovat se z Prahy znamenalo pro umělce sebevraždu. Dělal promítače, šoféra i ředitele domu osvěty. Jak říkával, čím byl, tím byl nerad. Na volnou nohu se dostal až jako 60-letý. Po škole v letech 1955 až 57 musel nastoupit na vojnu. A během ní se oženil se svou ženou Růženou, se kterou měl později dva syny. Prahy se sice odstěhoval, ale čas od času do Prahy zamířil. I když nerad, protože cestování pro něj nebylo. Ale táhlo ho tam to umělecké prostředí. Potkávání se i s ostatními kolegy, hlavně z herecké branže, kterou si tolik zamiloval a ve které navázal spoustu přátelství. Vzpomínat na to může třeba i Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a taky skvělý novinář.
4: Vladimír Komárek, to byla živoucí legenda. Byl to člověk nesmírně inspirativní, nabitý obrovskou energií, obrovským vtipem, obrovským espritem. Strávit čas v jeho přítomnosti byl zážitek, na který se prostě nezapomíná. My všichni máme v paměti nejrůznější setkání s ním, ale je to neopakovatelné, protože to byla ta chvíle, ten okamžik, který jsme s ním prožívali a který jsme si užívali, vzpomínáme na něj všichni s velkou láskou. My jsme se vlastně poznali s Vladimírem Komárkem, s mojí manželkou Evou, protože máme chalupu v Českém ráji a kousek od Sobotky a tam se každoročně pořádá Šrámková sobotka. Takové setkání literární a na ně vystupují různé osobnosti a jednou za mnou přišli organizátoři Šrámkovy sobotky, jestli by mohli uspořádat to setkání u nás na zahradě. My na té chalupě máme velikou zahradu, veliký třešňový sad, je tam spousta místa a tak jsme si řekli, že jo, že to uděláme. Nakoupili jsme takové bílé plastové židle, asi 30 nebo 40 jsme jich nakoupili, rozprostřeli jsme je po té zahradě a v tom programu bylo i setkání s Vladimírem Komárkem. A Vladimír opravdu teda přišel k nám na tu zahradu, což při jeho tělesné konstituci byl opravdu úctyhodný výkon. A tak jsme seděli na těch židlích, vyprávili jsme si a najednou v nějaké takové, to jsme se viděli poprvé, on byl u nás poprvé, a v nějaké takové napjaté chvíli, kdy jsem jaksi dramaticky gradoval nějaké vyprávění, tak se ozvala strašlivá rána a Vladimír seděl na zemi. Teďka všichni vyskočili v hrůze, protože to byla opravdu šupa. To Vladimír, když spadl na zem, tak to se otřáslo celé okolí a pod ním ta židle praskla. On se strašně styděl. On se tak jako rozpačitě sbíral z té země, vstával a teď se strašně omlouval, že nám zlomil židli. Tak o tu židli vůbec nešlo. Tady šlo o to, aby si on neublížil především. Ta židle stála, já nevím, 300 korun nebo kolik. A tak jsme to všechno zamluvili, všechno bylo v pořádku. Rozloučili jsme se, on pořád byl z toho trošku rozpačitý, ale přijeli jsme za týden na chalupu a ta židle Fungelnová stála na zápraží. On ji opravdu koupil, přivezl, postavil ji tam jako omluvu. No a od té doby jsme se stali velkými kamarády, jezdili jsme k němu, on jezdil k nám a prožívali jsme krásné chvíle společné.
0: Vladimír Komárek byl oblíbený nejenom kvůli své tvorbě, ale i pro svou přátelskou povahu, životní optimismus a humor, který uměl rozdávat. Především vypravěčské umění mnohokrát prokázal i v rozhlasových nebo televizních pořadech. A taky jen tak mezi svými kolegy, herci, se kterými se tolikrát potkával, i když měl trochu trému.
5: Počkej, já jsem tady není kvůli tomu, že se budu vytahovat, že jsem tady seděl s hercem, ale jinak teda trému až to bude až průjem, ale co se dá dělat v tom?
6: Ty máš trému?
5: Vždycky, od narození.
7: Podívej se, nemůžeš udělat omyl, když budeš říkat, jak vždycky, když jsi jel do Prahy, budeš vzdávat obrázky, prostě jak jsi jel cekrou cestou, jak jsi šel z té Florence, do Bíla, buď tě do Koruny, na všecko žrádlo, všecko, pak šel zpátky a stejnou cestou zase na to žrádlo, pač furt měl strach, že umře, jo. Že umře, hlady.
5: To je krutý, to já tohle mám celý život. A to už je třeba na vojně, pan velitel tenkrát říkal, Komárek, kde má být správný voják? No já teď nevěděl, že jo, jaká zbraň držet a tak. A on pál, o kuchyně, aby se nažral. A mě nám to tak jako vlezlo teda do mě, že skutečně jak se kuchyně hnula, tak jsem byl za ní. Já se mám stlou 115 kilo, já jsem málem oženil, teda nevoženil. Jo? A to ty kybly s tím jogurtem za mnou táhali vždycky, protože to vojáci nežrali, že jo? Tak ty kybly s jogurtem vždycky říkali ty kuchaři, nažer se, Komáre, to jsme ti přinesli jogurt. Spál jsem se tam strašně, už jsem figuru nešit. No a jinak se vymlouvám teda na manželku, že mě skrmila, by mě holky nechtěli, že jo? Protože já teda furt mám holky rád, ale zažijí prase si nemůžu vzpomenout kvůli čemu. Ale mám to někde napsaný, ale to zase žena zkovala ten otest, takže tak jako nevím, že jo?
8: Alespoň, že to zdání zůstane.
9: Něco tam je v tom vzduchu, ale co to bylo?
7: Ano, my tam jednou přišli s Vildourenkem poprvně a oni zavařovali merunky. Hele, já tě upozorím, že ten stůl je větší než tenhle ten a tam byl takhle tam a dva lidi tam byli, ale já viděl jenom jednoho Ruženu, jo? Vláďu jsem vůbec neviděl. Ten seděl za tou horou těch merunek a oni loupili ty merunky a nakladali. A pán, pocem, to děláte pro celý Semily nebo pro okres, celý on povídal. To je do Vánoc v hajzlu, tyhle. Ale to bylo, ti říkám, asi na 350 těch flašek, prostě to...
6: Promiň, ve zlý jazykové teda tvrdí, že ty jíš jenom schnilý jabka, je to pravda?
5: Jo, no to je to, píšu o tom, že jo, v tamtý Brožil, ale zajímavější věc si vzpomínám na to, když jsem měl jednou z východní a Německa s dětma, to jsem poprvé byl na výletě, ty kluci to bylo jednomu 10, druhýmu bylo 9 a já strašně mám rád ty tévursty, že jo. No a tak jsem jako koupil v jednom městě tévurst, v druhém městě tévurst.
7: Co je tévurst?
5: No to je takový ten salám, takový...
7: To není mécký salám.
5: No, tu čajovku. No a nakoupil jsem toho hromady, že jo. Ale furt byl hlad, tak jsem si uvždyb něco sežral, děti seděli v autobuse vzadu. No prostě to dopadlo tak, když jsme se blížili k hranicím, tak každý skovával ty boty a všecko skovával, že jo. Pač byly ty kontroly a teďka ty vyděšení synové přišli ke mně. A tatínku, co bude s těma salámama? No ty jsem nevěděl, co říct, já vám teda děti, nebojte se, nic nebude, já je všechny sežrám.
10: Řada pražských divadel si váží toho, když tam někdy vy výjimečně tedy usednete v hledišti, protože už jste teď prozradil, že nerad jezdíte do Prahy, je tam i moc lidí a...
1: A vždycky, když takhle v divadle sedím, víte, můj nejdramatičtější zážitek je, když si počítám knoflíky a uvěřím, že už mě ukradli auto, ještě mě ho neukradli, až za hodinu ho ukradnou. A takový nejsilnější umělecký zážitek, když vylezu z tramvaje a vidím, že tam moje obstarožní haluška tam stojí, já nemusím vlakem a pojedu domů autem.
10: Učil jste vlastní ženu řídit, anebo dirigujete ji při jízdě, nebo dáváte připomínky, podněty k řízení?
1: Když žena jede, tak brzdím sám prostě tam vedle a ona zas nerada jezdí se mnou, protože ona říká, že se kochám. A když viděla pak ten film Vesničková středisková, dělalo jí to strašnou radost, protože když vyjedeme 70, najednou vidí na mém ksichtě úsměv, tak jedeme 60 a když už to cuká na 40, tak vždycky říká, zbuď se, potřebujeme do Semil dojet. Hmm. Tak zase přidám, takže já Imr Viry jezdím tou 60, no a když je tam napsána 40, tak platím pokutu.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Další píseň za námi a čeká nás vyprávění o úžasném malíři, grafikovi Vladimíru Komárkovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už v době studií se intenzivně věnoval vlastní volné tvorbě a taky se aktivně zapojil do skupin a sdružení podobně smýšlejících umělců. Třeba v letech 1965 až 71 byl členem významného sdružení českých umělců a grafiků nazvaného Holar. Tohle sdružení dobře zná i Iva Hitnerová, která Vladimíra Komárka dobře znala a taky se s ním přátelila. A setkávala se s ním i na srazech herců, umělců, malířů a jiných. Vzpomínala třeba i v tobogánu.
2: Tak tam bylo tolik lidí z herecký branče, třeba včetně Jiřiny Bohdalové a tak. A když vyprávěl Vladimír, tak všichni zmlkli. I ta Jiřina, všichni poslouchali, protože to lidi, který nikdy nemlčí,
3: zvláštně pointoval. Prostě on tak jako, já jsem přišla jednou na návštěvu a říkám Vladimírku, já potřebuji na tohle tu. Mohli byste mi říct, kde? A on říká, milostivá, vy můžete kdekoliv.
0: Vladimír Komárek říkal, že se dal na umění proto, že se na nic jiného nehodil. Táta mu to prý velice rozmlouval a říkal, na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, musí být především dlouho živej. A sochař Lauda mu říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem 60, to už je kumšt. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Malování se na začátku zalekla i jeho žena Růžena. Poznal ji před vojnou, jmenovala se Holubová a doufala, že budoucí ženich bude mít slušnější jméno. Když se dozvěděla, že její budoucí muž se jmenuje Komárek, byla nešťastná, že se z toho zvěřince prostě nedostane. A dovršil to pak tím, když jí řekl, že je malířem. Zoufale se na něj podívala a ptala se, jestli bude muset chodit s obrazy po barákách. Vladimír Komárek jí tehdy řekl, že ne, že bude slavný a že za ním budou chodit páni redaktoři. Jako by to tehdy tušil. Mimochodem jeho manželka měla taky umělecké sklony. Poznali se totiž v divadle v Semilském souboru písní a tanců Krakonoš, kde Růžena Holubová tančila a Vladimír Komárek tam působil jako umělecký vedoucí. Spolu pak měli dva syny, Pavla a Vladimíra. Na ně vzpomínal kdysi i u nás v rozhlase.

0: Já mám dva kluky, jeden je normální, ten se nevoženil, ten je doma. A ten druhý blbec si vzal Němku, že jo? A teď si představte, tamhle, jak je tam teďka pan Klaus, víte, tam nahoře, že jo? A teď si představte, a ten horor, toho dětka mě bylo líto, pan tátu, že jo? Teďka jedna holka si vzala Číňana, ta nejstarší. Druhá holka si vzala nějakého Holanděna, co je v nějaký církvi, co něco nežerou, to já nevím, co? No jo, je to tak. Třetí kluk, ten šel do Afriky zase nějaký jiný náboženství hlásat a přišel s černoškou. Teď si představte, no, teď si představte toho čistokrevného nacistu a to vám můžu říct, ten má lepší původ než náš pes. To, no, to je čistokrevnej teda jako Němec, že jo? A ta... A ta třetí nejmenší, co měla krátkou nohu, tak ta si vzala mýho kluka, no. No jo, ale to ještě, já musím dřív domů, já to mám daleko, že jo. Tak. A teď si ale představte, že ten mamlas požadoval na nás, teda na mě a ženě Růženě, že můžeme na svatbu. Já vám, hele, ty mě nemusíš na pohřeb, já ti nepůjdu na svatbu a budeme jedna jedna. Ale oni ty jako ty Němci dost tak jako na to trpěj, že na ty svatby. No co se dalo dělat? No já teda, měl jsem potom Němci, já ještě nebyl jako, to se ještě dalo jedno obliknout. Ale teďka žena od krejčího ke krejčího a vždycky nějaký hadr přinesla a já vždycky jedovatě pán, to je hezká košilka noční, že jo? Tak zase si ušila jiný. A teď ten horor, teďka nás jeden Holanďan tam ves s manželkou a když chudáci viděli, co se jako tam koná, že jo? Tak se taky vyšprdili, no ona byla jak vánoční stromeček, ty opičky po sobě všelijaký. No já šel normálně. A jenom ten kluk, když jsme šli, to jsme šli v hospitálu, jen je ošetřovatelka, a tam jakože pěšky, tak ty auta se tam nechali, a tam nechal hrdě tu Škodovku, protože to mě nikdo neukradne, že jo, tak jsem tam nechal. A teďka byla červená, zelená, no tak průvodce roztrh, že jo. A když už jsme se blížili k radnici, protože projít do kostela nemůže, to by musel zaplatit a on teda tomu moc nerozuměl těm církvím. A povídá, ty ale mámě, manželce, povídá, a je ta prostřednice má toho Holanděna, ona furt kojí. No a Růžena povídá, no a proč by nekojila, když má mlíko, že jo, proč by nekojila? A on povedal, no jo, ale oni už, ten kluk už je veliký, on běhá. No mně to bylo divný, no podal mu, ať si kojí, že jo? Ale nebudu vás držet, on je sláva, nevrlej z toho. A teď si ale představte, přiběhneme pod ten národní výbor, teda německý jejich, na Češku. To je 1000 kilometrů od nás. A on povídá, no počkáte tady na nás dole, nebo půjdete nahoru? No to mě rozčílo, když 1000 kilometrů jdete a nebudu u obřadu, plavno, to jdeme nahoru. Jenomže do dneška mě to kluk vyčítá, protože my jsme seděli takhle v zádivu, že jo? A před náma teda ta nevěsta ženich a já mezi nima zrovna viděl tam tu holku, k ní přiběh ten kluk, zařval, ona to vyhodila ven, že jo? No. A kluk se stravoval při obřadu, že jo? Ale on by si mě teda nikdo nevšiml, ale tam ten německý blbec nás fotografoval. No. A dodneška mě kluk vyčítá, že pak bylo slušno, aby pan táta uronil slzu, že jo, když taková, jo, první kluk se žení a ještě k tomu poprvé. No a já, mě zajímaly jiné věci, že jo. Do dneška jsou s tím nepříjemnosti.
1: Kromě nadání malířského měl i dar vypravěčství, ale také psaní. Napsal spoustu krásných vět a dopisů. Třeba jeho citát, že život se skládá z větších či menších nepříjemností, hustě na sebe navazujících, je přece dokonalý. Na jeden úžasný dopis zavzpomínala i Iva Hitnerová.
2: základní. Mohla bych taky z jednoho dopisu, tak on mi daroval jeden obrázek a já jsem mu psala, že jsem mu hrozně zavázaná, co jsem dlužna, a on mi napsal: milovaná Ivo Hitnerová, nejste nic dlužna, jelikož jste od řemesla. Taky vám písemně vykám. A teď je jako obrázek a tak. Ten dopis je o tom, že vlastně nic nepotřebuje. Jako já jsem říkal, čím se můžu odvděčit, a on říkal: rád bych si koupil židli v Jičíně, ale kam jí postavit? Roštípat starou krásnou, proč? Víno ani kořálku nepiju a když tak bliju. Mám stále hlad, ale jak se nažeru, nemůžu dejchat a to pak nemůžu ani malovat. Nemám šaty a co seženu, jak breku. Dal jsem si ušít sako za 5000, když jsem se do toho oblík, stal jsem se do breku. Ani v nadměrných velikostech na mě nic nemají. A dát si šít a s hrůzou čekat, co z nich vyleze, potřebuju já to? Knih mám 3000 svazků, do konce života to neprolistuju. Jediný, co mám rád, jsou cizí dívky. Ale proč se mi cizí dívky líbějí, na to už jsem zapomněl. A žena Růžena mi to nechce říct. Miluju klid a lidi, co mají rádi moji práci, a mezi ně patříte už léta, tvůj komár.
1: Svou povahou si Vladimír Komárek získal mnoho známých a přátel. Neměl problém si kohokoliv pozvat do svého ateliéru, kam se sjížděly jak slavné osobnosti, tak jeho obdivovatelé z řad široké veřejnosti. Pro své účely si dokonce vedl od 70. let takzvanou návštěvní knihu, kam mu přátelé a další příchozí zapisovali a psali vzkazy. Mezi návštěvníky tak byli třeba Vlastimil Brodský, Josef Kemr, Josef Vinklář, Jiřina Bohdalová, Kristián Kodet a později i Lucie Bílá.
3: On měl krásný hlášky, on třeba říkal: já jsem nemocný na zadní, protože měl nemocný nohy. A nebo třeba říkal: ty jsi mě tak zblbla, měli by tě dávat v práškách, jmenovalo by se to Halucina Bílá. Ale tohle je tak strašně nádherný, poetický. Až jednou přijde čas a já budu tam, kde není dnes a nebude zítra, kde nebude dole ani nahoře, tak já budu dyštěm dubnovým a budu stékat po tvojí hlavince havraní a zasychat na tvých očičkách průzračných a na tvých hrtech zůstat. Stanu v krupějích, až se usměješ, otevřou se nebesa a já se budu tudy vracet do nebe. To je.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Vladimír Komárek byl všestranný člověk a právě proto si o něm dnes vyprávíme a taky nás baví.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to malíř, dělal i do sochařiny a jen tak nikdo ho nedohonil v grafice. Zvlášť pak v suché jehle, jak se říkalo. Ale byl to i skvělý vypravěč, uměl nádherně a vtipně psát a báječné na něm bylo to, že uměl žít naplno. Byl ku podivu abstinent, nekouřil, ale strašně rád jedl a nestyděl se za tuhle slabost. A jaký byl jeho vztah k módě? To probíral kdysi i v tobogánu s Tomášem Slámou.
2: Chci se zeptat pana Vladimíra Komárka na jednu věc. Vím, Vladimíre, že dnešní setkání bereš velmi vážně, ale že to vemeš tak vážně, že si na setkání s paní Stelou Zázvorkovou pořídíš nové moderní sako, to jsem skutečně nečekal.
3: No, já jsem rád, Tomáši, že to připomeneš, protože mě nikdy na hadrech nezáleželo. A když už teda jsem si to pořídil, já totiž, co se týče hadru, tak jako mám takový určitý dilemno. A začalo to tím, že jsem se dostal kdysi, jak končila ten minulý režim, tak mě pustili jednou do západního Německa. Já pám, ženo růženo, žádný handry se nebudou kupovat, budeme dělat bohatý z východu. Načež teda si představte, přijdeme do takové rodiny a tam jim umřel tlustej dědeček. A teď si představte ti hadru, co po něm zbylo. Ale krásně teda, jako oni říkají, provedený. Že? To jsem dostal boty, kapesníky, saka, trenýrky, prostě všecko. Akorát tu SS uniformu si nechali na památku. Ale... Ale jináč prostě všecko jsem dostal, víte? Ale zase ta tragédie, on ten dědeček sice byl tlustý, ale kam se hrabe na Slovaná, že jo? No tak jsem z těch hadrů i rost, víte? To víte, Slámovi to dát nemůžu, ten by to měl všecko jako zimáky, že jo? Tak to mám doma. To byly ty začátky mýho ošacení. A takže jako teďka, když jedu do té buržoázie, že jo, tak vždycky jako koukám, co bude lacin. A teď si představte, předloni jsem tam byl a v takovým tom Kauhausu já vždycky chodím, kam chodí Turci, protože tam to bude laciny. Tak jdu za Turkama a najednou vidím nádherný růžový sako. A jako Čecha mě oslnilo, tam bylo napsané 25 marek. To víte, za 25 marek sako, teda to nepočítal, 18 korun, že jo, za marku, ale bylo to teda nádherný. Ovšem ten komplex, protože co Němec, to perfektní člověk. Já si vám to sako oblíknu a najednou koukám, že levej rukáv, já neviděl ruku, pravej normální, pán, že by ze mě byl mrzák, protože oni jsou perfektní. Tam byl nervák až do nedvězího, když mě paní Krejčová změřila ruce, pohane, je to dobrý, oni tam přišli blbej rukáv, protože je to lacině.
0: Mezi lety 1959 až 2008 Vladimír Komárek ilustroval na 125 knížek a vytvořil zhruba 662 knižních značek. Od 60. let až téměř do své smrti vyprodukoval více než 200 grafických listů, přičemž dodnes nejsou zpracovány celkové soupisy. Realizoval přes 170 samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí a za svůj život získal mnoho uměleckých ocenění. V roce 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem a posmrtně v roce 2011 získal poctu hejtmana Libereckého kraje. O 10 let později mu prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Škoda, že jsme mu nestihli dát i nějakou cenu za dobrou historku nebo skvělý vtip, protože i v tom byl přeborník.
3: To mě se líbí, já jsem znal několik fór a teď už je nemůžu říkat, páč už nejsou vůbec vtipný. Ale to, jak přišli hrobníci spocený do toho a povedal, kdo umřel? A povedal, tady předseda umřel a jsme ho spouštili do hru. Takový potles se 8krát jsme museli vytáhnout.
4: To je krásný.
5: To je vlastně tvé, jak se říká, takové sídelní město.
3: Ano, já vždycky říkám, Turnov, brána Českého ráje, Semily, město pořebního ruchu. máme nejstarší krematorium, já jsem na to hrdej, taky vás zvu. A to je instituce, která vždycky plnila svůj plán, taky, že teď už to teda je to škoda, je to sundali, ale v tam, co byli pozůstalí, seděli, čekali na obřad, tak viděli po stěnách diplomy za splněný plán první čtvrtletí, druhý čtvrtletí. A tak jste byl jistý, že jste ve slušných rukách, jo?
0: Vladimír Komárek zemřel 24. srpna roku 2002 v Jilemnické nemocnici. A jak kdysi prohlásil, to malování nedělal proto, aby se líbilo, ale aby to bylo svědectví o marné cestě životem.
3: Ať se nezlobí, když se všechno se nemůže líbit, víte? To je zrovna jako když ukazují tu královnu krásy, ono tam místa vypadá jako řeznický krám, že jo? Ale přitom hezká holka je věc velmi hezká, na to jsem taky přišel za mlada. Ale mám dojem, že ten kumšt není skutečně pro každýho, je jenom pro ty, který to chtějí chápat, víte? A rozumět kumšt, na to není škola, to je určitá průprava, to v někom je, v druhým to není. Tak a čím nás bude víc, co budeme mít rádi umění, nejenom ty moje obrazy, ale rádi umění, tím budeme o sobě říkat, že jsme vzdělanější.